0: jít kulákadel na zemi.
1: Máme radost, věřím, že diváci taky mají radost, že si všichni užívají naší vášeň pro létání a že si užívají skvělé odpoledne, protože počasí nám po dlouhých letech vyšlo úplně, řekl bych, pohádkový.
0: Co počasí, ale také akci celkově, říkají piloti.
1: Samozřejmě říkají, že v Plasích to mají nejraději, že to je krásný malý komorní letiště, což je teda ale pravda. No a pak teda taky vždycky všichni potvrzují to, že se do Plas těší, protože to je právě první akce. My jsme vlastně otvírák roku, takže se sem těší. Oni to ještě nemají většinou tak dobře nacvičený, natrénovaný, takže si to zkoušejí u nás.
0: Letos se na akci Den ve vzduchu prezentovali Italové, Francouzi, Nizozemec Angličan, české hvězdy v čele s Martinem Šonkou a samozřejmě také naše armáda se stíhačkami Gripen.
2: Pro armádu je prezentace na veřejnosti klíčově důležitá, protože podpora veřejnosti je základ toho, abychom vůbec mohli fungovat a taky důvěra veřejnosti nám dává smysl v toho, co děláme. Já jsem rád, že lidi mohli vidět vlastně naše Gripeny, které nám chrání každý den vzdušný prostor a zároveň, že tady máme ten V3 Sokol Krištof záchranářský, protože to jsou lidi, kteří reálně zachraňují životy civilistům na zemi.
0: Vrtulníky, nejmodernější stroje, historické unikáty i odvážné kousky pilotů a akrobatů bavili v sobotu i v neděli asi nejvyšší počet návštěvníků této akce. Jen v sobotu přišlo do Plas kolem 13 000 lidí. Co se jim líbilo nejvíc?
3: Akrobace mě baví hodně.
4: Asi ten Mustang.
5: Vždycky se nám tady líbí a bavilo nás nejvíc. Úplně asi všechno. Tady není jako... co bych mohla preferovat.
6: Přišel jsem se podívat na pěkný stroje a výkony jezdců, nebo pilotů vlastně, dá se říct.
0: Velkou hvězdou českého letání je akrobatický pilot Martin Šonka, který se představil hned se dvěma stroji, českým Zlínem a svým závodním speciálem Extra. Svůj let navíc přímo z kokpitu komentoval.
7: Já mám vlastně ten čudlík tady na kniplu a tam je přes 20 kilo, tam jsou síly v řízení, takže já když pustím ten palec, tak vlastně by hrozilo, že by mi mohl ten knipl vypadnout z ruky, takže já mluvím opravdu jenom jakoby ve chvíli, kdy si to můžu dovolit jako, a ty síly tam nejsou takový a do toho, no kdybyste věděli, co já tam řešil, mě se uvolnil tady kabel a měl jsem takhle kolem nosu otočený kabel od sluchátek, takže jako opravdu to bylo úžasný a ještě jsem tam řešil do toho kabel. Ale to bohužel patří k lítání, jo.
0: Kromě leteckých ukázek se návštěvníci mohli bavit také na zemi. Usednout do kokpitu legendárního historického stroje nebo zblízka prozkoumat záchranářský vrtulník. Z Plas, Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum. Je určený pro žáky víceletých gymnázií, středních škol a vyšší ročníky základních škol. Cílem je zpřístupnit žákům moderní dějiny v zajímavé, autentické formě, předat zkušenosti a uchovat vzpomínky pamětníků. Mimo to žáci dostanou příležitost vyzkoušet si práci dokumentaristy.
9: Já si myslím, že těch důvodů je hned několik. Za prvé, aby žáci poznali historii, opravdu tu orální historii, aby slyšeli ty skutečné příběhy, které se staly. Já už jsem v projektu podruhé a musím říct, že vždycky vidím ten dopad, který to má na žáky, že opravdu odcházejí z těch rozhovorů a jsou nadšení, co slyšeli. Šokování jsou často a často i dojatí určitě.
8: Závěrečná prezentace žáků škol z Plzeňska proběhla v aule Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, která byla zaplněna do posledního místa. Žáci si mohli sami zvolit formu své reportáže. Převládaly rozhlasové audioverze, ale objevila se i verze animovaná.
10: Určitě to byla skvělá zkušenost se seznámit i s novým člověkem a právě s tou historií Plzně i.
11: Nám přišla z těch forem nejvíc jako kreativní, bych řekla. Nejsem si jistá, jestli mluvím za celý tým, ale mně přišla jako nejvíc kreativní a nejvíc zajímavá. A přišlo mi, že když jsme se dívali na ty animace, tak to bylo nejkrásnější zpracování toho projektu.
10: Teď se dívám na historii víc z hlediska těch lidí a ne celkově té historie. Spíš víc si uvědomuju, jak se ti lidé cítili v té situaci.
12: Nejtěžší asi ta spolupráce. Bylo to takový, občas jsem měla takový mouchy. Spolupracovalo se nakonec celkem dobře, ale ze začátku to bylo hodně nekoordinovaný. Že to nemělo úplně systém, ale srovnalo se to a bylo to nakonec hezký.
8: Právě s koordinací týmu, ale i technickými záludnostmi natáčení a postprodukce žákům společně s učiteli pomáhají koordinátoři projektu a odborníci, například z Českého rozhlasu. Ovšem základem zůstává osobní setkání a rozhovor s pamětníkem.
13: Mně se to líbilo, protože já si rád povídám s mladejma, tak ty příběhy co člověk prožil,

0: Je dobře, aby ty mladí věděli, no, abych jim taky řekl svůj názor, a to je jako dost důležitý, aby oni si z toho vzali příklad.
1: My jsme měli dlouhý rozhovor, oni byli u nás dvakrát, já jsem vytáhla všechny staré fotky, co jsem měla, to povídali jsme si a to by bylo na 3 hodiny povídání, vše. Moc hezký.
2: Součástí prezentace bylo zhodnocení reportáží odbornou porotou, ve které nechyběl pedagog, historik i zástupce médií. Reportáže s příběhy pamětníků nejen z Plzeňska, ale z celé České republiky a veškeré informace o projektu najdete na webu příběhynašichsousedů.cz. Pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Objekt postavený v 70. letech pro místní JZD jako zázemí, kulturní prostor a restaurace už měl nejlepší léta za sebou. A tak se městský obvod Plzeň 4 dlouho snažil získat ho do svého majetku a vybudovat tady byty pro potřebné.
4: Já jsem rád, že dneska otvíráme byty tady v Hrádku, protože tím se v podstatě završuje 10letá práce obvodu, kdy my jsme byli tím průvodním hybatelem, který dokázal získat od ZSVM, od podstatě státu, právě tu budovu tady bývalého kulturního domu, kde vznikly nové byty. No a já jsem jedný z pamětníků, protože já si ještě moc dobře pamatuju, když tady byla diskotéka, když tady byla vedle hospoda, kam jsme chodili.
5: Ta příprava byla poměrně dlouhá, jsem nesmírně šťastný, že na to potom nakonec i jako město našlo peníze, my jsme to vyprojektovali až postavní povolení, město na to našlo peníze dnes. Co stojí. Je tady 18 bytů, 115 bytů je pro seniory a 3 byty jsou pro jako startovací pro mladé lidi.
3: Právě budoucí nájemníci už se slavnostního dokončení stavby a předání bytů nejvíc nemohli dočkat. A my jsme byli svědkem toho, když poprvé překročili práh svých nových bytů.
6: Jsme tady poprvé, no. Jako musím říct, že se jim to opravdu povedlo jako krásný jako celkově byt, nádherný, protože my jsme tady, jak jste zmínil, poprvé, my jsme to viděli jenom na fotkách. Tak jako, to je wow.
7: My jsme si něco i pořídili, nakoupili, viď?
6: Jo, přesně
7: tak. A už jenom nastěhovat nábytek a můžeme bydlet.
8: Byl jsem se tam podívat, je to pěkný, no, je to přízemí, já tady s tím nemůžu jinak. Je to super, máme nájem na Roubravce, platíme hodně, platíme 25 000, no tady je to o něčem jiným úplně. Je to pěkný, že tady je ten lesopark, no, tak... Jsou tady parkovací místa, je to tu pěkný, myslím si, že když to bude parta lidí, takže to bude pěkný.
3: Podle starosty Plzeňské čtyřky je tento projekt ukázkou spolupráce obvodu a města ve prospěch všech obyvatel.
4: My jsme připravili celou majetkovou přípravu, pak jsme udělali projektovou dokumentaci, pak jsme předali celé to město Plzni a to dotáhlo, udělalo realizaci. Momentálně jsme našli i nájemníky, to znamená, že se tady objeví opravdu seniori. Nejsou to jenom sociální byty, ale byty pro seniory a startovací byty. A já si myslím, že v tom krásném prostředí, které tady je, tak jsem zapadnou a že se jim tady bude líbit.
3: Rekonstrukce 50 let starého objektu nebyla jednoduchá, ale nájemníci budou určitě spokojeni, protože se místo proměnilo na moderní bydlení i se zázemím pro sociální službu, místností pro komunitní setkávání a se společnou terasou. Z Červeného Hrádku Jonáš Novotný, televize ZAK.
9: Přesnost a soustředění, ale také pohodové setkání. Plzeňský Slavoj hostil amatérské klání seniorů v Kuželkách. Turnaj, který pořádal odbor sportu magistrátu města Plzně, se konal vůbec poprvé.
10: Mě těší, že dneska je tady bezmála 30 aktivních sportovců seniorů. Dokonce to museli odmítat už, aby jsme zvládli uspořádat tento turnaj, takže ten zájem byl obrovský a to mě těší.
9: Kuželkářské klání si nenechala ujít ani manželská dvojice Blanka a Jaroslav Sobotovi.
11: Zahrála jsem se prvně v životě kuželky a jsem nadšená, no, že jsem si to ještě na starý kolena vyzkoušela.
9: Její manžel Jaroslav jednu z kategorií ovládl.
12: Já jsem to hrál kdysi dávno za mlada, ale nehrál. V Opilecké píše jsme si to byli zahrát, no tak hold to zůstal, no a potom párkrát jsem zkoušel bowling, no a tak jsem se trefil, no.
9: Na dráze ale nebyly důležité jen body a vítězství.
10: Nejde jenom o sportovní výkony, jde o to aktivně tu komunitu budovat, aby seniori se mohli potkávat mezi sebou, aby se vybudovali nové vztahy, aby si mohli potom možná zajít spolu na procházku, případně zahrát nějaký sport sami od sebe. Takže my tímhle samozřejmě nesledujeme výkonnost, ale sledujeme tím i tu společenskou naši odpovědnost a nějakým způsobem chceme podporovat je v jejich aktivním životě.
9: 81letá Stanislava Adamcová si zahrála kuželky poprvé v životě.
11: Já jsem ani nevěděla, že kuželky existuje, já jsem si myslela, že jenom bowling. Slyšela jsem to prvně, přihlásila jsem se ze zvědavosti, abych věděla. A moc děkuji za to krásné prostředí, co tady bylo zprostředkováno. Děkuji sponzorům akce, děkuji pořadatelům. Bylo to dokonalý a moc se mi to líbilo.
9: Turnaje se celkem zúčastnilo 29 seniorů, z toho 19 žen. Nejstaršímu účastníkovi bylo 85 let, většina ze sportovců pak přesáhla hranici 70 let věku. Přesto výkony snesly vysoké měřítko.
10: My máme po nich odpoledne tady ještě turnaj pro zaměstnance magistrátu města Plzně a myslím si, že mnohdy nedosáhneme tyhle výkony, jako tady dostali dneska aktivní seniori.
9: Kuželky jsou pro seniory velmi vhodným sportem.
13: Kuželky jsou sport na celý život. Můžete to hrát od 10 let až po 80+. Od nás je nejstarší památník nějaký pan Karel Mašek, ten má ten narozen v roku 45, minulém století teda, stále aktivní.
9: Turnaj seniorů tak jednoznačně ukázal, že aktivní životní styl nekončí ani v pokročilém věku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Prostor u Mozartova rybníčku v Karlovarských Drahovicích prošel výraznou proměnou. Dnes nabízí upravené okolí i nové možnosti pro trávení volného času. Za jeho obnovou přitom stojí samotní obyvatelé. Nápad vzešel z ankety Město sobě.
15: Přišel podnět, jestli bychom neupravili právě tento Mozartův rybníček.
14: Původně město počítalo s výrazně nižší investicí, nakonec ale bylo jasné, že úpravy budou rozsáhlejší.
15: V rámci této ankety jsme počítali s tím, že bychom investovali v těch jednotlivých částech města zhruba 350 tisíc korun, což u Mozartova rybníčku mnohonásobně ty náklady samozřejmě tuto částku převýšily, ale protože nám to přišlo skutečně smysluplné, tak jsme se rozhodli a v roce 2020 ten rybníček v podstatě zrealizoval.
14: Práce začaly loni na podzim, rybník se vypustil, odbahnil a upravilo se jeho dno i břehy. Přibyly kamenné schůdky, zpevnění svahů i nový dřevěný můstek.
15: Celková investice do Mozartova rybníčku bylo 7 milionů korun, ale nebylo to samozřejmě pouze za úpravu toho rybníčku jako takového, ale sami vidíte, že jsme investovali přesně do toho okolí.
14: Hotové je celé prostranství, včetně nového mobiliáře a cest. Kvůli nově zaseté trávě zůstává místo zatím uzavřené. Otevření se plánuje v nejbližších dnech.
15: Mám obrovskou radost, že se vlastně do sídliště, kde bydlí spousty lidí, dostala příroda.
14: Do rybníčku se postupně vrátí i ryby a vodní rostliny. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.

0: Hezký dobrý den. Tak co je nového v Plzni? Budeme o tom mluvit přímo s primátorem, panem Romanem Zarzickým. Dobrý den.
1: Dobrý den a tradičně děkuji za pozvání.
0: V Plzni je toho nového opravdu hodně, nebo bude nového? Třeba hned dvě nová náměstí. Náměstí Republiky už se mění, asi k nepoznání. Bude to rychle?
1: Tak já na svém Instagramu každý den reportuji stavební vytíženost stavební firmy, která realizuje tuhle zakázku. Celé se to promění, zlepší se pobytové podmínky, vyhrála to firma za zhruba 55 milionů korun, zahájili jsme stavební práce, už je tam hotová od plzeňské teplárenské přípojka a teď tam budeme dávat těch 14 vzrostlých stromů do země, tak jak jsme slíbili, právě proto, aby se tam lidé cítili dobře. Zároveň tam budou osazena mlžítka, bude tam dostatek laviček a zároveň pokračujeme v přípravě projektového řešení pro tu druhou etapu, což je vlastně ta zbývající část náměstí a také sklidnění ulice Dřevěna.
0: Já se teda musím přiznat, pořád učím, když potřebuji jet třeba právě za vámi na radnici, kudy potom vybrousit z toho náměstí, nejsou tam zmatení Plzeň, ale nepotkáváte je?
1: Nepotkáváme, samozřejmě je to stavební činnost jako jakákoliv jiná, takže za to odpovídá zejména stavebník, takže my jim určitě nenastavujeme limity, ale tak, jak to dopravní opatření bylo nastaveno, tak je funkční, vlastně odtéká celá ta doprava kolem pošty doprava, občas tam někdo udělá přestupek, jak vidím i z okna, že to projede na zákaz vjezdu, tak pečlivě sledujte dopravní značení.
0: Dokdy bude hotovo?
1: A slíbili mi, že by to mělo být v závěru prázdnin, maximálně začátek září, možná to stihneme i dříve podle té stavební činnosti, která tam probíhá, si myslím, že by to mohlo být dříve. Bagry jedou naplno, bývá tam na běžný pohled 20 až 30 lidí každý den, takže kdo chce, ať se kouká ráno vždycky na můj Instagram.
0: Když jsem zmiňoval náměstí, myslel jsem i to nově vzniklé a nově pojmenované náměstí Karla Gotta. Proč právě Karel Gott?
1: Víte co, Jonáš, je to je tak, že já ho považuji za legendu, za opakovaného zlatého také planetového slavíka. Byl to člověk, který si zasloužil naší pozornost a myslím si, že správně si připomínat našeho plzeňského rodáka. Takže když tady všichni slibovali, že po něm cokoliv pojmenou a vznikaly často dost bizarní nápady, tak já jsem prostě přišel a s útvarem koncepce a rozvoje jsme vytipovali území, což by mělo být to nově vzniklé a také do budoucna revitalizované území před kulturním domem Peklo, což jak víte je instituce, kde řada lidí prožívala své dětství, životy, různé maturitní plesy. Konec konců Karel Gott tam také vystupoval například s Plzeňskou filharmonií. Takže jsem nelenil a navrhl jsem starostovi městského centrálního obvodu, aby jsme to přejmenovali, to se podařilo v minulých dnech a zhruba od tuším 5. 6. května by tam měly být osazeny cedule, které jsem držel na sociálních sítích v rukách.
0: Takže ještě než už to bude hotové, já jsem právě myslel, že se to na náměstí promění, až skončí celá ta revitalizace toho prostoru.
1: Ne, my začneme určitě opravovat tento prostor, začneme vodárenskou infrastrukturu, s tou začneme někdy na sklonku tohoto léta, budeme celý ten dům opravovat v několika etapách, vyhraněno na to máme v rozpočtu zhruba miliardu korun, takže tam vznikne celý komplex opravený, včetně toho veřejného prostranství, kde opět budou hezčí pobytové podmínky, příjemnější.
0: Zmizí to parkoviště?
1: Parkoviště tam z části zůstane, ale samozřejmě je tam architektura. Návrh, který schvalovali zastupitelé, bude tam nový objekt a budou tam osazeny nové stromy, takže myslím si, že to bude důstojná vzpomínka právě na Karla Gotta.
0: Mm-hmm. Co myslíte, že by tomu říkal, že má v Plzni své náměstí?
1: Tak já jsem ve spojení s jeho rodinou už několik dlouhých měsíců, takže vím, že z toho mají radost a máme ale dohodu, že o tom nebudu konkrétně mluvit, takže mají radost.
0: Když jste několikrát zmínil své sociální sítě, tam se teď objevilo vaše video s panem Medřickým, odborníkem na osvětlení. To osvětlení, to je vlastně velká revoluce pro Plzeň.
1: Tak je to věc, která bude stát zhruba 2,5 miliardy korun maximálně. Však já osobně už jsem o tom mluvil minule s vámi, čekám levnější variantu řešení do zhruba 2 miliard. Budeme mít 23 tisíc světel a 15 tisíc těch amortizovaných sloupů. Hynek Medřický je nepochybně ikona, která, jak všichni říkají, kdo ho sledují na sociálních sítích, rozumí nejvíce světlu v naší republice. My samozřejmě používáme odborné složky magistrátu, různé projekční firmy, které nám s tím radí v PPP prostředí. Teď probíhá soutěžní dialog. Takže budeme vybírat toho zhotovitele, uvidíme, co nám navrhne nejenom český, ale také evropský trh. No a Hynek Medřický, lidé mi o něm často psali. No tak jsem nelenil, nechal jsem se s ním spojit. Hynek Medřický přijel a slíbil všem Plzeňanům a mě také rukoudáním, že nám s tím pomůže, tak aby jsme svítili nejenom úsporně, ekonomicky příznivě, přijatelně pro město, ale zároveň vstřícně pro přírodu a hlavně lidi. Mm-hmm. Takže je to závazek, já myslím, že lidé ocenili tento krok, že se nedopustíme pravděpodobně stejný chyb, jako se dopustili v jiných městech a já si jeho přítomnosti a setkání vážím.
0: Nicméně třeba v historickém centru města zůstanou takové ty historizující lampy.
1: Historizující lampy jsou prvek, který neřeší toto výběrové řízení. Předpokládám, že zůstanou. Předpokládám, že tam patří a že nám odborníci, včetně architektů, doporučí vždycky to nejlepší řešení.
0: Plzeň dlouho čekala na spuštění tramvajového provozu nebo znovu spuštění tramvajového provozu na Skvrňanské. Už se to blíží?
1: Tak tramvaj tam jezdí od tohoto pátku. Já jsem byl také na začátku týdne na takzvané zkušební trase. Projeli jsme to třemi tramvajemi, museli se udělat takové ty úhybné manévry, zkusit celou trať, rychlostní koridor a další.
0: To znamená, že oni jedou nějak jako proti sobě do zatáčky, aby do sebe nedrcli. To se zkouší?
1: To se opravdu zkouší, musí se udělat rychlostní testy. Myslím si, že všechno tohle vyšlo, takže teď už tam také mohou být i cestující. No a byly tam okolnosti, pro které ta stavba měla zhruba měsíc a půl zpoždění, a ty byly objektivní. Kromě toho, že opravdu mrzlo a stavební práce musely být dočasně pozastaveny, tak se tam našly historické objekty, tedy budovy předválečné, o kterých se nevědělo. A zároveň tam byl nakopnut, jak jsem říkal, plyn, takže tam byly havárie plynu, a také jsem veřejně poděkoval plynárnám za to, že to velmi rychle vyřešili.
0: Tam se ještě vlastně v rámci těch prací využilo toho, že tramvaj nejezdí, a pracovalo se na konečné dvojky na Skvrňanech. Přiznám, že tam moc nejezdím, tak nevím, jak to tam teď vypadá.
1: Je to tak, že se pracuje na tom obratišti, dělá se nová zastávka, je to zcela jiný zadavatel, takže to není tak, že odbor investic a potom správa veřejného statku. Z hlediska zákona jsou to dvě různé zakázky, které nelze příliš koordinovat, nicméně bude tam osazen Kalifornian, což je taková specifická výhybka. A tramvaje tam zhruba 3 týdny budou zajíždět také, nicméně nepojedou až na tu konečnou, pro lidi, kteří to ze Škrtinek znají, ale zastaví se na zastávce Terezie Brzkové, tedy před těmi školami. Mm-hmm.
0: No a taky máme za sebou jednu velmi zajímavou událost, kdy se Plzeň po letech znovu dočkala zpívající fontány, nebo hrající fontány, abychom to asi řekli správněji. Máte z toho radost?
1: Mám z toho velkou radost, je to krásná věc, bude hrát 5x denně, jak jsme říkali, tento týden byla poprvé spuštěna, vyzkoušena. Opravili jsme celou fontánu, poté co jsme vlastně v minulém roce opravili tu hlavní fontánu u muzea Západočeského, tak teď jsme opravili tu vedle pomníku Bedřicha Smetany, bude hrát tedy Smetanovo skladby, a je to hezká věc. Doporučuji všem, ať se do sadu přijdou podívat. Hmm.
0: Je to hezčí po tmě, jako je třeba ta u muzea, anebo je to lepší přes den?
1: Já si myslím, že si každý udělá názor, mně se to líbí ve dne, já jsem tam byl ve dne, a až se setmí, tak se teprve vlastně vydám na cestu.
0: No a před námi je velká událost, tradiční jarní slavnosti svobody. A po 2 letech, jestli správně počítám, kdy tu nebyli veteráni, protože už jsou to opravdu velmi staří pánové, tak letos by 2 měli dorazit.
1: Tak minulý rok byly výroční slavnosti, veteráni tady byli, a teď mám oznámeno, že přijdu další 2 veteráni, století chlapíci, takže já se na to těším, doufám, že jim to kondice...
0: 101 je tomu.
1: No, je to neuvěřitelný, je to prostě, opravdu věřím, že ta jejich kondice a zdraví jim to dovolí a přijedou a obohatí ten celý program, který bude velmi podobný těm předchozím letům, to znamená, bude konvoj, bude ten velký pomník díky Amerikou, kterého teď nebudou tedy zácní hosté v podobě různých ústavních činitelů, ale určitě tam budu já a určitě tam pronesu pár slov stejně jako další hosté, které jsem pozval. Myslím si, že to je tradiční akce, na kterou se Plzeňané těší. Část těchto oslav bude v sadech, to znamená, tam budou ty tradiční kempy, část je vymístěna právě kvůli rekonstrukci náměstí za Plzeňskou plazu. A myslím si, že se tam můžeme potkat, takže všechny srdečně zvu, je to jedna z největších a nejtradičnějších událostí v Plzni. Hmm.
0: Já jsem viděl, že toho jednoho pána, toho veterána, doprovodí jeho syn, ale on vlastně i tomu synovi je 80, takže i to je jako velmi důstojný senior. Mluvil jste s nimi, viděl jste, jsou to pánové, kteří si třeba dají pivo v Plzni?
1: Já se na ně těším na slavnostní recepci zahajovací. Mluvil s nimi samozřejmě můj přípravný tým, říkali, že to jsou milí chlapíci, že dokonce působili dojmem, jakoby zrovna s nimi seděli na pivu, jsou velmi střícní, takže já se těším na ten vjem až osobní.
0: No a tradičně končíme fotbalem. Plzeň nakonec tedy trošku jako zuby nechty ze 3. místa vstupuje.

0: Takže jste se nezanadával při Pardubicích?
1: Ale jo, já jsem tam byl, ale zároveň jsem byl rád, že to prostě urvali potom na Baníku a viděl jsem, jakým způsobem to potom vyvolalo reakce vůči baníkovským fotbalistům, kde vlastně na ně řvali jejich fanoušci, že jsou na 16. místě, ať stáhnou dresy. Takže zaplať pánbu, my jsme prostě třetí a uvidíme.
0: Dobře, vidím, že se uvidíme ne na fotbale, ale taky při dalších zajímavých akcích a věřím, že se potkáme zase i tady. Děkuji za návštěvu.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: S vámi se budu těšit třeba právě na fotbale nebo možná na náměstí Karla Gotta. Mějte se dobře, ať se vám daří.
1: Naschledanou.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Křižovatka Mileta v Hradci Králové je po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřená. Řidiči na ní vyjeli o 3 měsíce dříve, než se plánovalo.
1: Součástí projektu je vybudování 4 nových podchodů, úprava vozovek i zlepšení napojení na fakultní nemocnici Hradec Králové.
2: Díky tomu, že se nám podařilo uzavřít celou ulici s Borovskou a mohli jsme vlastně celou ulici s Borovskou udělat naraz.
3: Se podařilo všechno skoordinovat a nastavit tak, že nejen to, že se harmonogram dodržel, ale on se dokonce o 3,5 měsíce zkrátil. A to není vůbec obvyklé a myslím si, že si zaslouží tato stavba a celý tým velkou pochvalu.
1: Stavba začala v roce 2024 a znamenala jedno z největších dopravních omezení ve městě.
4: Mileta podle sčítání dopravy vykazovala zhruba okolo 30 tisíc jednotkových vozidel, čili je to velmi zatížený dopravní uzel v intravilánu Hradce.
1: Otevření křižovatky přichází v době, kdy se v okolí dokončují další významné projekty, které do budoucna přivedou do lokality ještě více dopravy.
5: Když se rozhlédneme po okolí, tak vidíme finišování Mefaredu, který se bude za pár týdnů otvírat. Bude se tady dopracovávat, dodělávat ještě malá Mileta, budou se stavět tady další bloky budov, bude se rozvíjet Univerzita Hradec Králové.
1: Křižovatka Mileta je teď plně průjezdná. Dokončovací práce v jejím okolí ale budou pokračovat i v dalších měsících. Johana Kročilová a Patrik Jandejsek, Televize V1.
0: Před 15 lety se český fotbal otřásl v základech. Tradiční pražská nadvláda padla a na trůn usedl nečekaný král. Viktoria Plzeň oslavila svůj historicky první titul a od té doby začala éra, ve kterou tehdy nikdo snad ani nevěřil.
6: 15 let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
7: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že takováhle akce vůbec vznikla a že můžeme zazpomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
6: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
8: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
6: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
9: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Se zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
6: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
10: El capitano! Pavel Horvát!
11: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
12: A celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
6: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Karlovarská náplavka u řeky Ohře láká k procházkám i aktivnímu odpočinku. Novou podobu získala po dvouleté revitalizaci, kterou podpořila Evropská unie.
1: Lidé tu tráví volný čas, sportují nebo jen posedí u vody. Náplavka u řeky Ohře v Karlových Varech se stala běžnou součástí života ve městě. Přitom ještě před pár lety šlo spíš o opomíjené místo. Proměna, která probíhala mezi lety 2022 a 2024, mu dala úplně novou podobu.
2: Máme tady prostor pro agility, jsou tady prvky, vodní prvky pro děti, jsou tady prvky také pro dospělé, je to prostor, kudy nám denně běhá. Mají sportovci, takže je to takový areál, který lze opravdu velmi využít.
1: Přibyly prvky, které pomáhají zadržovat vodu v krajině a zlepšují mikroklima v okolí.
3: Je to hezky přístupný a je tu hezká příroda. Když je hezký počasí, tak je to příjemný mít místo, kam se může člověk sednout.
4: Chodíte sem taky ráda?
5: Jo, určitě, určitě, je to tu super.
6: My tam parkujeme u meandru a to je taková pěkná jako projížďka.
1: Projekt podpořila Evropská unie z integrovaného regionálního operačního programu.
2: Celý projekt byl zhruba přes 40 milionů korun. Jak jsem říkala, přes 35,2 milionů korun nám přišlo právě z Evropského fondu a ten zbytek asi 6,2 milionů korun přišlo z veřejných peněz z České republiky.
1: Zhruba kilometrová náplavka nabízí tak využití pro rodiny s dětmi, sportovce i ty, kdo sem chodí za odpočinkem. Samozřejmostí je také bezbariérový přístup, který ocení lidé s handicapem.
6: Tady jsou cyklostezky, takže se tady dá dobře jako jet. A jste viděla, že tady jsou na kolečkových bruslích a na kolech a tak, takže si myslím, že se to dá všestranně využít.
1: Revitalizovaná náplavka si navíc vysloužila zvláštní ocenění ankety Zelená hvězda Karlovarského kraje.
7: Jsme určitě velmi potěšeni, chtěl bych všem poděkovat, kteří hlasovali pro tento náš projekt.
1: Díky podpoře z evropských fondů dnes náplavka Ohře slouží jako místo, kam se lidé rádi vracejí. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Nepříjemná jízda po zvlněné dálnici mezi Ostravou a Bohumínem bude brzy minulostí. Začala generální oprava zhruba 6 kilometrů dlouhého úseku mezi exity u Rudné ulice ve Svinově a Přívozem.
8: Dálnice se v Ostravě zvlnila bezprostředně po její výstavbě v roce 2007. Od té doby se ředitelství silnic a dálnic přelo se stavebními firmami, kdo za spackanou práci může. Posudky prokázaly, že dálnice bobtnala vinou nevhodného materiálu ve spodních vrstvách.
9: Je to přesně ten úsek, který znamenal tu největší dálniční ostudu České republiky, která je tady prakticky 20 let, protože je to zhruba 20 let od té doby, co právě tady ten úsek byl zprovozněn po výstavbě. Dokonce více než 12 let, co se soudíme o nápravu škody a náhradu škody, které se projevily po nekvalitní výstavbě tady na tom úseku.
8: Opravený bude nejdříve směr na Bohumín, následně pak směr na Brno.
10: Co se týče hloubky, bude se zasahovat u kanalizace třeba až do 4 metrů, u těch mostů se bude vychodu zasahovat také až někde do 4 metrů, u těch vozovek to budou minimálně hloubky někde kolem 1 metru a jsou ale části, které budou pouze řešeny v asfaltových vrstvách.
9: Ty stavební práce tady budou probíhat od dnešního dne do, předpokládáme, konce října. Zbylá etapa proběhne příští rok. Chtěli bychom ji stihnout, řekněme, v průběhu nebo do konce dubna. Uvidíme, jak to technologicky bude.
8: O náklady na opravu se mezi sebou dělí stavební firmy. Dálnice bude po celou dobu opravy průjezdná sníženou rychlostí jedním pruhem. Libor Běčák, Televize Polar.
0: Nový Jičín získal v soutěži o titul Historické město roku 2025 cenu ministryně pro místní rozvoj. Zaujal příkladnou péčí o kulturní památky.
11: Nový Jičín získal v soutěži o titul Historické město za rok 2025 cenu ministryně pro místní rozvoj. Zaujal příkladnou péčí o kulturní památky. Z kraje letošního roku se Nový Jičín dozvěděl, že je vítězem krajského kola soutěže Historické město roku 2025 a postoupil do republikového finále. A i tady nyní zabodoval, získal cenu ministryně pro místní rozvoj. Jedná se o druhé nejvyšší hodnocení v této soutěži.
4: Já jsem nesmírně rád, že jsme toto ocenění získali, byť to není to nejvyšší ocenění, tak velmi ho kvituji. Ukazuje nám to, že jdeme tím správným směrem a hlavně, co mě těší, tak porota ocenila nejenom, jak se staráme o ty kulturní památky, o to náměstí, ale naopak, že to náměstí chráníme například před tou automobilovou dopravou, že je to dnešní standard dnešní doby, že by ty centra měly patřit lidem a ne vozidlům.
11: Porota tedy ocenila příkladnou a systematickou péči radnice o městskou památkovou rezervaci, ale i péči o veřejný prostor a nemovitosti. Za mimořádný počin označila vybavení historických domů v centru města audioprůvodcem prostřednictvím QR kódu. Odborníky dále zaujalo zpřístupnění kostelní věže nebo plánovaná expozice pod popelem.
12: Je to pro mě mimořádné překvapení, protože v krajském kole jsme porazili Příbor a Štramberk, kde opravdu mají krásné památky a tu opravu nádhernou. Co se týče toho celostátního kola, tak jsme opravdu nedoufali a byli jsme vyhodnoceni jako mezi druhým a třetím místem. Za námi byly tak úžasná města, jako je Hradec Králové. A to, co nás nejvíce vlastně potěšilo, je ocenění práce nás všech úředníků. Že jsme byli vyhodnoceni za systematickou a dlouhodobě dobře provedenou práci. Tak to bylo asi největší potěšení pro nás všechny.
11: Nový Čín dosud vyhrál krajské kolo této soutěže třikrát. V roce 2001 získal dokonce republikový titul Historické město roku a třeba v roce 2015 se Masarykovo náměstí stalo nejkrásnějším náměstím v republice.
13: Letos jsme si řekli, že to zkusíme tedy znovu, jednak protože máme nově zrekonstruovanou kostelní věž, máme nově otevřenou galerii na ulici 5. května a taky jsme udělali několik významných oprav přímo v městské památkové rezervaci, například radnici, a oni vždycky hodnotí ten posun v té ochraně památek, co se podařilo nového. Takže to byly takové naše trumfy, komise to také velmi ocenila, ale ta cena, kterou jsme dostali, tak vlastně nakonec přišla za to, že se té památkové ochraně věnujeme systematicky a dlouhodobě a tady patří poděkování nejen současné reprezentaci a současným zaměstnancům města, ale i vlastně těm předchozím, protože to je opravdu dlouhá doba práce, která přesahuje několik volebních období.
11: Titul Historické město roku 2025 si odnesla náměšť nad Oslavou. Nový Jičín s cenou ministryně obdržel příspěvek 100 000 korun. Stejnou částku získal i za vítězství v krajském kole. Finance město opět vloží do údržby a oprav historických objektů.
0: Muž, který dobil všech 14 osmitisícovek bez kyslíku, zavítal do Zlína. V rámci turné The Final Expedition reflektuje Reinhold Messner odvahu, samotu i cenu, kterou si vyžádalo posouvání hranic.
14: Žádná běžná přednáška, ale poslední veřejné ohlédnutí za životem legendárního horolezce. To je The Final Expedition, která zavítala i do České republiky. Reinhold Messner mluvil s návštěvníky festivalu Neznámá země o odvaze, smyslu vlastní cesty, lidských limitech a kráse překonávání strachu.
15: We showed with the ascent of Everest without oxygen that the limit is a little bit above the summit and not below. Before me, before Peter Haveler and myself, the scientists were thinking that the limit for human beings is around 8,500 meters. The summit is 350 meters higher, but we showed that it's possible to go higher. The fact that I choose on the end a clean approach to the mountains is partly in the evolution of alpinism, and partly of my philosophy.
14: Ta se zaměřuje na prožitek, sebepoznání a zodpovědnost horolezce, nikoli na pouhé technické dobývání vrcholů. Podle Messnera nejsou hory nepřítelem, kterého je třeba pokořit. Jsou prostorem pro bytí, kde se člověk setkává s divokou přírodou a především sám se sebou.
15: Tourism is okay, but it's not alpinism. Climbing indoor is okay, it's beautiful, it's a good sport, but it's not alpinism. Because alpinism is the direct tension between the nature of the mountain and the nature of human beings. We have our nature, especially in our brain, and we are getting really, really afraid if something is going wrong. If you are in Antarctica and you have a helicopter beside, which is coming to help in case of emergency, this is not anymore adventure. Adventuring means to carry, to have all the equipment what you need and all responsibility what you have in your rucksack. you cannot give it to somebody else.
14: Během setkání s primátorem města Jiřím Korcem dostal Reinhold Messner speciální dar. Repliku obuvi, kterou měl na sobě pravěký horal Eci, vytvořenou vědeckým týmem z Fakulty technologické univerzity Tomáše Bati. Messner byl jedním z prvních lidí, který Eciho mumii viděli.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jaro přišlo s krásným počasím a tak věřím, že sluníčko i ve vás probouzí dobrou náladu. Navíc jsme se dozvěděli, že jsme součástí 20 nejbohatších států světa, takže se prostě oficiálně máme dobře. Chcete další dobré zprávy? Tady jsou. Průkopník létání v českých zemích Jan Kašpar by byl určitě hrdý na letiště v Pardubicích, které nese jeho jméno. A nově je zase o něco větší a modernější.
1: Pardubické letiště získává na oblibě, ať už pro svou dostupnost, tak i pohodlí, které nabízí. Zpřístupnění druhého patra znamená mimo jiné otevření další odbavovací brány.
2: Třetí odbavovací gate, kde vlastně konečně budeme moci přijímat více destinací, nejenom schengenských, ale i nešengenských. A hlavně pro mě je to příjemná novinka pro to, aby ty lidi mohli komfortně u nás odcestovat.
1: Spolu s další bránou je součástí druhého patra i gastroprovoz, administrativní prostory pro zaměstnance letiště a vyhlídka, která poslouží cestujícím i návštěvníkům letiště.
3: Pro město Pardubice je to velmi důležité, protože to regionální letiště se ukázalo jako životaschopné, neustále roste, neustále se nám daří získávat nové cestující. Vlastně v loňském roce byla překonána hranice 200 000 odbavených cestujících.
4: Je to především dokončení projektu, který byl připravený před více jak 10 lety. My jsme ji rozdělili na dvě etapy s tím, že ta první etapa se týkala především veškerého zázemí a otevření terminálu jako takového.
5: Ta investice 87 milionů korun byla financována vlastními prostředky společnosti EBA a prodejem části zbytného majetku, který historicky město a Pardubický kraj vložili právě do majetku EBA. Myslíme si, že jsou to velmi dobře investované peníze.
1: Termín prvního letu z nově rozšířeného terminálu bude záviset na aktuálním letovém řádu a provozních podmínkách. Přílety a odlety z nové vyhlídky mohou cestující obdivovat už nyní. Karolína Davidová, Televize V1.
0: První velká letecká show v sezóně se tradičně odehrává na západě Čech, na letišti aeroklubu Plasy na severním Plzeňsku. A i tady se letos sešla elita evropského létání s moderními, historickými i akrobatickými stroji.
6: V sobotu i v neděli přálo počasí venkovním akcím na 100% a tak se areál letiště v Plasích už od ranních hodin plnil návštěvníky, kteří se přišli nejen podívat na letadla, ale také si užít pestrou nabídku lákadel na zemi.
7: Máme radost, věřím, že diváci taky mají radost, že si všichni užívají naší vášeň pro letání a že si užívají skvělé odpoledne, protože počasí nám po dlouhých letech vyšlo úplně, tak bych, pohádkový.
6: Co počasí, ale také akci celkově, říkají piloti.
7: Samozřejmě říkají, že v Plasích to mají nejraději, že to je krásný malý komorní letiště, což je teda ale pravda. No a pak teda taky vždycky všichni potvrzují to, že se do Plas těší, protože to je právě první akce. My jsme vlastně otvírák roku, takže se sem těší. Oni to ještě nemají většinou tak dobře nacvičený, natrénovaný, takže si to zkoušejí u nás.
6: Letos se na akci Den ve vzduchu prezentovali Italové, Francouzi, Nizozemec, Angličan, české hvězdy v čele s Martinem Šonkou a samozřejmě také naše armáda se stíhačkami Gripen.
8: Pro armádu je prezentace na veřejnosti klíčově důležitá, protože podpora veřejnosti je základ toho, abychom vůbec mohli fungovat a taky důvěra veřejnosti nám dává smysl v toho, co děláme. Jsem rád, že lidi mohli vidět vlastně naše Gripeny, které nám chrání každý den vzdušný prostor a zároveň, že tady máme ten V3A Sokol Krištof záchranářský, protože to jsou lidi, kteří reálně zachraňují životy civilistům na zemi.
6: Vrtulníky, nejmodernější stroje, historické unikáty i odvážné kousky pilotů a akrobatů bavili v sobotu i v neděli asi nejvyšší počet návštěvníků této akce. Jen v sobotu přišlo do Plas kolem 13 000 lidí. Co se jim líbilo nejvíc?
9: Akrobace mě baví hodně.
10: To asi ten Mustang. Špička.
11: Vždycky se nám tady líbí a bavilo nás nejvíc. Úplně asi všechno. Tady není jako, co bych mohla preferovat.
12: Přišel jsem se podívat na pěkný stroje a výkony jezdců, nebo pilotů vlastně, dá se říct.
6: Velkou hvězdou českého letání je akrobatický pilot Martin Šonka, který se představil hned se dvěma stroji, českým Zlínem a svým závodním speciálem Extra. Svůj let navíc přímo z kokpitu komentoval.
13: Já mám vlastně ten čudlík tady na kniplu a tam je přes 20 kilo, tam jsou síly v řízení, takže já když pustím ten palec, tak vlastně by hrozilo, že by mi mohl ten knipl vypadnout z ruky, takže já mluvím opravdu jenom jakoby ve chvíli, kdy si to můžu dovolit jako, a ty síly tam nejsou takový a A do toho, no kdybyste věděli, co já tam řešil, mě se uvolnil tady kabel a měl jsem takhle kolem nosu otočený kabel od sluchátek, takže jako opravdu to bylo úžasný a ještě jsem tam řešil do toho kabel, ale to bohužel patří k lítání. Jo.
6: Kromě leteckých ukázek se návštěvníci mohli bavit také na zemi, usednout do kokpitu legendárního historického stroje nebo zblízka prozkoumat záchranářský vrtulník. Splas, Jonáš Novotný, televize ZAK. Nejslavnější a nejnavštěvovanější katedrála na našem území, svatý Vít na Pražských Hradčanech, se nově chlubí obřími varhanami. Poprvé se rozezní v polovině června a budou skutečnou chloubou Prahy i celé země.
14: Ke katedrále svatého Víta v Praze patří také ikonický zvuk varhan. Dosavadní Melcerovy varhany jsou už ale téměř 100 let staré a pro obrovský prostor dostavené katedrály zvukově nedostačující. Proto má katedrála od loňského roku varhany nové od španělského mistra Gerharda Grenzinga. Monumentální nástroj už byl nainstalován a čeká na uvedení do provozu. Nové varhany si byl už osobně prohlédnout i prezident České republiky Petr Pavel.
15: Já si myslím, že to je úžasný počin nejenom nádherný a velice sofistikovaný nástroj, ale taky vlastně doplnění katedrály, protože si to zasloužila po těch mnoha letech, aby měla opravdu takhle krásné varhany.
14: Pan prezident je sice hudebním vkusem především rocker, ale když na to přijde, nepohrdne ani jinými žánry.
15: A zrovna třeba varhanní koncerty mě vždycky fascinovaly, takže a zvlášť, když jsou v kostele a v případě téhle katedrály slyšet tady úžasné varhany a ještě k tomu dobrého varhaníka, to bych řekl, že se vyrovná určitě jakékoliv rockové hudbě.
14: Pořízení nových varhan bylo financováno z národní sbírky, ve které se od tisíců dárců vybralo přes 135 milionů korun. Mohlo by tak zároveň jít o symbolické pojítko mezi věřícím a sekulárním světem.
16: Já myslím, že to máme zkušené už na mnoha menších místech, kde varhany v kostele slouží nejen k bohoslužbám, ale ke spoustě koncertů a jsou pojítkem. A tady je to samozřejmě mimořádné místo, katedrála, a do toho mimořádné nové varhany.
14: Na nové varhany se těší i nový 38. pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je rovněž varhaníkem.
17: Je to nádherný nástroj, nakolik tomu rozumím, malinko se tím zabývám pár desetiletí, tak je to něco, co nemá obdoby v naší zemi. A myslím, že i ve středoevropském kontextu je to něco výjimečného. Jsou nádherné, je to opravdu výborné řemeslo a krásné umění, takže na co se těšit.
14: Slavnostní požehnání a oficiální uvedení do provozu je naplánováno na 15. června u příležitosti svátku svatého Víta. Ondřej Švec, televize Praha.
6: Báli jste se jako malé děti doktorů. Jak tomu předejít? A kdy vlastně začít hledat pediatra? Také o tom jsem mluvil s dětskou lékařkou, která svojí prací doslova žije. Dnes si budeme povídat s dětskou lékařkou Hanou Duvkovou, praktickou lékařkou pro děti a dorost z EUC kliniky Plzeň. Dobrý den.
18: Dobrý den.
6: S doktory se potkáváme, ať už chceme nebo nechceme, většinou teda spíš, když nechceme. Nicméně s těmi dětskými se potkáváme častěji při prevenci. Kdy vlastně rodič, nebo možná ještě budoucí rodič, by se s dětským lékařem měl potkat poprvé?
18: Děkuji moc za tuhle otázku, protože je to velmi důležité, aby nastávající maminka si vybrala tu lékařku. Většinou vybírají podle místa bydliště. Upřímně.
6: Logicky, jasně.
18: Aby to měli co nejblíže. Ale je důležité, aby většinou kolem toho 6. měsíce věku, 6. měsíce těhotenství, zavolala, řekla paní doktorko, mám termín ten a ten, jaký měsíc bude rodit. A já vlastně mám takový speciální sešit, kam si píšu budoucí miminka a řeknu, ano, máme tam ještě pro vás prostor, budeme na vás mít čas, přijďte se domluvit. Takže ten kontakt je lepší, když to není jen po telefonu, ale vidíme se a já mamince můžu všechno vysvětlit, jak to funguje po porodu. Ona pozná, kde ta ordinace je, poznáme se spolu a nebojí se potom.
6: Vy jste vlastně dětská lékařka, ale mnohem víc určitě komunikujete s těmi rodiči, než s těmi dětmi samotnými.
18: Ano, ano. Ta péče, vlastně říkala jsem si, že každý den je to o komunikaci. O tom, že sděluji informace a o práci s rodiči. Protože když já jsem schopná tomu rodiči vysvětlit, co se s tím miminkem děje, nebo co nás čeká dál, když není nemoc. Když je nemoc, samozřejmě rodič se bojí. Je to přirozená věc, přirozená reakce. A od toho jsem tam já, kdy já vysvětlím, tohle zvládnete, maminko, to je rýma, zvládnete to tak a tak. Ale teď už kašle, a kašle docela dlouhou dobu. A přidali se k tomu teploty. Prosím, já ho chci vidět. Hmm. Takže jsme domluveni, že samozřejmě můžou zavolat, kdy já řeknu, ano, přijďte, mám vyhrazenou část z ordinačních hodin každý den pro nemocné pacienty, kdy oni přijdou a já vlastně to dítě vyšetřím a řeknu, tak, maminko, uklidníme se, je to v pořádku. Myslím, je to, podle mě tohle je viróza, když si uděláme ještě další testy, tak opravdu mi to potvrdí, že to je virová věc a tam je symptomatická léčba. Já mamince řeknu, co má dělat a ona už se uklidní a to je největší vlastně dar, který my můžeme udělat jako lékaři. Hmm. To, že maminka je klidná, přestane se bát, ví, co má dělat, tak vyléčí se to dítě samo úplně. Hmm. Jo, takže vždycky tohle to je moc důležité. A další věc je, když třeba ty maminky porodí, aby se k tomu malinko vrátila, to je moc důležité. Můžu vám do toho
0: vkročit. Určitě povídejte, jak potřebujete.
18: Děkuji. Protože vlastně do 3 dnů, nevím, jestli to maminky a rodiče vědí, tak do 3 dnů od propuštění z porodnice ho musíme miminko vidět já, jako praktický lékař pro děti a dorosty. To je dané ze zákona a je to dobře, protože samozřejmě já potřebuju to miminko vyšetřit. Potřebuju vědět, jestli tam má hmotnostní přírůstek, jestli je všechno v pořádku, jestli maminka zvládá péči, jestli kojí. Oni mají spoustu dotazů, ty rodiče. Kolikrát ani to miminko neumí s ním manipulovat, takže já jim všechno vysvětluju, jak mají miminko chovat, jak ho mají držet.
0: Říkáte tatínkům, jak mají přebalovat? Že třeba já jsem, když jsem premiérově přebaloval a ještě měl kluk ten pupík takový jako že jo, čerstvě po porodu, tak jsem mu udělal tu plenku tak jako na bokovky.
18: Ano.
0: No a až ve vlasech to měl. To se jenom tak odrazilo. Tak od té doby už jsem věděl, jak se to dělá.
18: No tak děkuji za dotaz, protože teď děti narozené ve fakultní nemocnici v Plzni, tak tam se neseřezává ten pupek. V Mulačově nemocnici se seřezává, takže tam ta plinka může být až nahoru. Ale pokud se narodí dítě ve fakultní nemocnici na Lochotině, tak tam se ten pupíček neseřezává. Nechává se tam pahýl toho pupečníku, který uschne a odpadne sám. A to je velký problém. Ano, to je velký strach, neví, jestli můžou vůbec se toho dotýkat, jak tu plinku tam dát, takže určitě to je velký poučení pro rodiče.
0: To si dost pamatuju a vyprávím takovou veselou historku, i když už je synovi 14 let. Nicméně dobře, takže oni přijdou k vám ty 3 dny po porodu a pak vás vidí velmi často, protože s těma malýma miminkama se chodí snad co měsíc, se chodí na kontroly. Tak taky pozor,
18: není to jenom měsíc, je to každý 14 dnů. Do 2 měsíců věku opravdu já vidím děti každý 14 dnů z důvodu toho, abych věděla, jestli hmotnostně, výškově, délkově tady prospívají, jestli je všechno v pořádku.
0: Pojďme teď od těch úplně nejmenších dětí k těm naopak, který vlastně brzo budou opouštět vaši péči, to je v 15 nebo v 18?
18: Takhle, já můžu mít dítě zaregistrovaný jeden den před 19. narozeninami. Takže je to poměrně vlastně dlouhá doba, kdy vidíte vývoj toho dítěte. Vlastně oni si můžou zažádat o přestup k praktickému dospělému lékaři už ve 14 letech, pokud je ten praktik pro dospělé veme. Jo, ale většinou mám děti do 19 let.
0: Tam už potom nekomunikujete asi tolik s těmi rodiči, tam už spíš
18: můžou
0: ty pacienti můžou přijít sami, že jo?
18: Můžou už od 18 let přijít sami, ano.
0: Když jsou menší než 18, nemůžou sami?
18: Můžou od 15 let, ale musí podepsat souhlas rodič a můžou přijít pouze, když jsou nemocní. Pokud jdou na očkování, musí mít vždycky doprovod dospělého.
0: Aha, no to jsem netušil. Dobře, no a tam už teda hodně je to o té komunikaci s těmi pacienty samotnými, samozřejmě i asi s těmi rodiči. A teď třeba, když chcete nabídnout nějakou alternativní léčbu, nebo třeba je víc možností té léčby a oni se sami musí rozhodnout, jak to je? Rozhodují se třeba už ty větší děti, nebo pořád za ně rozhodují ty rodiče a chtějí třeba dneska rodiče sáhnout po nějaké alternativě?
18: Určitě alternativu hodně vyhledávají, zkouší, samozřejmě ono to je logické. Vemte si v lékárně, třeba existuje spousta bylinných produktů, ať jsou to sirupy na kašel a tak dále. Takže oni opravdu chtějí. Chtějí něco, co je z přírody. Takhle většinou mi to řeknou.
0: Jo.
18: Takže já teda, často to rodiče o mě neví, když se ke mně registrují a jsou pak příjemně překvapeni, protože ještě mám vystudovanou homeopatickou lékařskou asociaci, jakoby školu CEDH, což je francouzská škola homeopatie. A nejenom, že homeopatika homeopatika předepisuji, protože jsou to léky, ale i přednáším. Zrovna teď mi čeká v květnu Mezinárodní homeopatický kongres v Lisabonu, na který se moc těším, protože tam je spousta kazuistika případů z praxe, kde se zase můžu naučit něco nového a můžu potom předávat dál. Ale je o to veliký zájem, rodiče opravdu chtějí a dávají to těm dětem. A když řeknu i samotný, když už prostě jim je třeba 14, 15, teď vám můžu říct, měla jsem zrovna včera, mi přišla na vstupní prohlídku dívka, která je 15 let a ona mi říká, paní doktorko, víte, já mám takový stavy divný. Nedokázala byste mi pomoct, já chodím k psychiatrovi, což je, co se týká psychiatrických diagnóz, to je opravdu velmi častý dotaz a velmi často se s tím setkávám u těch
0: dětí. Jakože u dětí? Přibývá psychiatrických diagnóz?
18: Ano, ano, ano, hodně, hodně. Je problém v tom, že já bohužel potřebuji k tomu spolupráci odborných lékařů. A momentálně dětský psychiatr v Plzeňském kraji, všichni mají stop stav, to znamená, že nepřijmou nikoho, takže rodiče musí jet k psychiatrovi do Prahy nebo do Písku dětskému. Mám kamarádku, ta má čekací dobu, na čekací listině 300 pacientů, takže já teď bojuji s tím, čím pomoci. Co jí dát, jak jí pomoct, než ona se dostane k tomu odborníkovi. A nebo už jsou u odborníků, ale třeba ten efekt tam není takový, jaký by byl. Tak tam já často teda používám zrovna homeopatii. A musím říct, že mám obrovskou zpětnou reakci od rodičů a i od těch dětí, že mi řeknou, paní doktorko, moc vám děkuju, moc se mi ulevilo. Třeba typická bolest břicha u dětí. Často víte.
0: Taková to v pondělí, v neděli večer.
18: Ano.
0: Neděli večer, když v pondělí se píše písemka.
18: Přesně tak. Ale někdy už to jako sklouzne do takového vzorce chování a ty děti potom nejsou schopny vůbec chodit do školy. A to už je problém. Takže to musíme řešit. Samozřejmě ve spolupráci s odborníky. Většinou k dětskému psychologovi dokážu, se ty děti objednají, mají docela dobrý termín, ale opravdu ten psychiatr, to je velký problém. Velký problém. Ale máme štěstí.
0: Jo.
18: Jsme v dobré, ano, bydlíme v dobré lokalitě a máme tady výborné kolegy specialisty, které se starají o děti. A já je můžu předat a vím, že je o ně dobře postaráno.
0: Na závěr otázka na vás. Když jste mluvila o tom, že dětské lékařky a tak, pořád jste mluvila o ženách, takže asi mezi dětskými doktory není mnoho mužů. Nicméně, co vás motivovalo k tomu, že jste se vrhla právě na tento obor a kdybyste zpětně to mohla třeba změnit, změnila byste?
18: Nikdy bych to neměnila. Tu práci miluju. Opravdu, mám ji moc ráda. A vlastně hned jsem věděla, ještě na medicíně, když jsme měli stáž na dětské klinice ve fakultní nemocnici, tady na Lhotíně, tak jsem věděla, že to je ono. A když se mi narodily moje dvě děti, tak to je největší škola. Víte, to potom už jste dobrý doktor, protože když víte, jaký to je, když vy se staráte o ty vaše děti, to je to největší dar, co můžete mít.
0: Moc děkuju za návštěvu,
18: děkuju
0: za to, co děláte a držím palce všem pacientům, aby měli doktory, který to tolik baví.
18: Děkuju.
0: No a s vámi se těším na viděnou, snad ne v čekárně u lékaře, ale každopádně u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří, ať jste zdraví.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni třikrát denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Dobrý den, jsme rádi, že jste si také dnes vybrali televizi Plzeň TV. Čeká vás spousta zajímavých pořadů z našeho města a okolí.
1: V sobotu i v neděli přálo počasí venkovním akcím na 100% a tak se areál letiště v Plasích už od ranních hodin plnil návštěvníky, kteří se přišli nejen podívat na letadla, ale také si užít pestrou nabídku lákadel na zemi.
2: Máme radost, věřím, že diváci taky mají radost, že si všichni užívají naší vášeň pro letání a že si užívají skvělé odpoledne, protože počasí nám po dlouhých letech vyšlo úplně, řekl bych, pohádkový.
1: Co počasí, ale také akci celkově, říkají piloti.
2: Samozřejmě říkají, že v Plasích to mají nejraději, že to je krásný malý komorní letiště, což je teda ale pravda. No a pak teda taky vždycky všichni potvrzují to, že se do Plas těší, protože to je právě první akce. My jsme vlastně otvírák roku, takže se sem těší. Oni to ještě nemají většinou tak dobře nacvičený, natrénovaný, takže si to zkoušejí u nás.
1: Letos se na akci Den ve vzduchu prezentovali Italové, Francouzi, Nizozemec a Angličan, české hvězdy v čele s Martinem Šonkou a samozřejmě také naše armáda se stíhačkami Gripen.
3: Pro armádu je prezentace na veřejnosti klíčově důležitá, protože podpora veřejnosti je základ toho, abychom vůbec mohli fungovat a taky důvěra veřejnosti nám dává smysl v to, co děláme. Jsem rád, že lidi mohli vidět vlastně naše Gripeny, které nám chrání každý den vzdušný prostor a zároveň, že tady máme ten V3A Sokol Krištof záchranářský, protože to jsou lidi, kteří reálně zachraňují životy civilistům na zemi.
1: Vrtulníky, nejmodernější stroje, historické unikáty i odvážné kousky pilotů a akrobatů bavili v sobotu i v neděli asi nejvyšší počet návštěvníků této akce. Jen v sobotu přišlo do Plas kolem 13 000 lidí. Co se jim líbilo nejvíc?
4: Akrobace mě baví hodně.
5: No, asi ten Mustang.
6: Vždycky se nám tady líbí a bavilo nás nejvíc. Úplně asi všechno. Tady není jako... co bych mohla preferovat.
7: Přišel jsem se podívat na pěkný stroje a výkony jezdců, nebo pilotů vlastně, dá se říct.
1: Velkou hvězdou českého letání je akrobatický pilot Martin Šonka, který se představil hned se dvěma stroji, českým Zlínem a svým závodním speciálem Extra. Svůj let navíc přímo z kokpitu komentoval.
8: Já mám vlastně ten čudlík tady na kniplu a tam je přes 20 kilo, tam jsou síly v řízení, takže já když pustím ten palec, tak vlastně by hrozilo, že by mi mohl ten knipl vypadnout z ruky, takže já mluvím opravdu jenom jakoby ve chvíli, kdy si to můžu dovolit jako, a ty síly tam nejsou takový a do toho, no kdybyste věděli, co já tam řešil, mě se uvolnil tady kabel a měl jsem takhle kolem nosu otočený kabel od sluchátek, takže jako opravdu to bylo úžasný a ještě jsem tam řešil do toho kabel. Ale to bohužel patří k lítání, jo.
1: Kromě leteckých ukázek se návštěvníci mohli bavit také na zemi, usednout do kokpitu legendárního historického stroje nebo zblízka prozkoumat záchranářský vrtulník. Z Plas, Jonáš Novotný, televize ZAK.
9: Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum. Je určený pro žáky víceletých gymnázií, středních škol a vyšší ročníky základních škol. Cílem je zpřístupnit žákům moderní dějiny v zajímavé autentické formě, předat zkušenosti a uchovat vzpomínky pamětníků. Mimo to žáci dostanou příležitost vyzkoušet si práci dokumentaristy.
10: Já si myslím, že těch důvodů je hned několik. Za prvé, aby žáci poznali historii, opravdu tu orální historii, aby slyšeli ty skutečné příběhy, které se staly. Já už jsem v projektu podruhé a musím říct, že vždycky vidím ten dopad, který to má na žáky, že opravdu odcházejí z těch rozhovorů a jsou nadšení, co slyšeli. Šokováni jsou často a často i dojati určitě.
9: Závěrečná prezentace žáků škol z Plzeňska proběhla v aule Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, která byla zaplněna do posledního místa. Žáci si mohli sami zvolit formu své reportáže. Převládaly rozhlasové audioverze, ale objevila se i verze animovaná.
11: Určitě to byla skvělá zkušenost se seznámit i s novým člověkem a právě s tou historií Plzně i.
12: Nám přišla z těch forem nejvíc jako kreativní, bych řekla. Nejsem si jistá, jestli mluvím za celý tým, ale mně přišla jako nejvíc kreativní a nejvíc zajímavá. A přišlo mi, že když jsme se dívali na ty animace, tak to bylo nejkrásnější zpracování toho projektu.
11: Teď se dívám na historii víc z hlediska těch lidí a ne celkově té historie. spíš víc si uvědomuju, jak se ti lidé cítili v té situaci.
5: Nejtěžší asi ta spolupráce. Bylo to takový, občas to mělo takový mouchy. Spolupracovalo se nakonec celkem dobře, ale ze začátku to bylo hodně nekoordinovaný. Že to nemělo úplně systém, ale srovnalo se to a bylo to nakonec hezký.
9: Právě s koordinací týmu, ale i technickými záludnostmi natáčení a postprodukce žákům společně s učiteli pomáhají koordinátoři projektu a odborníci, například z Českého rozhlasu. Ovšem základem zůstává osobní setkání a rozhovor s pamětníkem.
13: Mně se to líbilo, protože já si rád povídám s mladejma, tak ty příběhy, co člověk prožil, tak je dobře, aby ty mladí věděli, no, abych jim taky řekl svůj názor, a to je jako dost důležitý, aby oni si z toho vzali příklad.
14: My jsme měli dlouhý rozhovor, oni byli u nás dvakrát, já jsem vytáhla všechny staré fotky, co jsem měla, to povídali jsme si a to by bylo na 3 hodiny povídání, moc hezký.
9: Součástí prezentace bylo zhodnocení reportáží odbornou porotou, ve které nechyběl pedagog, historik i zástupce médií. Reportáže s příběhy pamětníků nejen z Plzeňska, ale z celé České republiky a veškeré informace o projektu najdete na webu příběhynašichsousedů.cz. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Objekt postavený v 70. letech pro místní JZD jako zázemí, kulturní prostor a restaurace už měl nejlepší léta za sebou. A tak se městský obvod Plzeň 4 dlouho snažil získat ho do svého majetku a vybudovat tady byty pro potřebné.
15: Já jsem rád, že dneska otvíráme byty tady v Hrádku, protože tím se v podstatě završuje 10letá práce obvodu, kdy my jsme byli tím průvodním hybatelem, který dokázal získat od ZSVM, od podstatě státu, právě tu budovu tady bývalého kulturního domu, kde vznikly nové byty. No a já jsem jedný z pamětníků, protože já si ještě moc dobře pamatuju, když tady byla diskotéka, když tady byla vedle hospoda, kam jsme chodili.
16: Ta příprava byla poměrně dlouhá, jsem nesmírně šťastný, že na to potom nakonec i jako město našlo peníze, my jsme to vyprojektovali až po stavní povolení, město na to našlo peníze dnes. To stojí. Je tady 18 bytů, 115 bytů je pro seniory a 3 byty jsou pro jako startovací pro mladé lidi.
1: Právě budoucí nájemníci už se slavnostního dokončení stavby a předání bytů nejvíc nemohli dočkat. A my jsme byli svědkem toho, když poprvé překročili práh svých nových bytů.
17: Jsme tady poprvé, no. Jako musím říct, že se jim to opravdu povedlo jako krásně, jako celkově byt nádherný, protože my jsme tady, jak jste zmínil, poprvé, my jsme to viděli jenom na fotkách. Tak jako úplně wow.
18: My jsme si něco i pořídili, nakoupili, viď?
17: Jo, přesně.
18: A už jenom nastěhovat nábytek a můžeme bydlet.
19: Byl jsem se tam podívat, je to pěkný, no, je to přízemí, já tady s tím nemůžu jinak. Je to super, máme nájem na Roubravce, platíme hodně, platíme 25 000, no tady je to o něčem jiným úplně. Je to pěkný, že tady je ten lesopark, no, tak jsou tady parkovací místa, je to tu pěkný, myslím si, že když to bude parta lidí, takže to bude pěkný.
1: Podle starosty Plzeňské čtyřky je tento projekt ukázkou spolupráce obvodu a města ve prospěch všech obyvatel.
15: My jsme připravili celou majetkovou přípravu, pak jsme udělali projektovou dokumentaci, pak jsme předali celé to město Plzni a to dotáhlo, udělalo realizaci. Momentálně se našli i nájemníky, to znamená, že se tady objeví opravdu seniori. Nejsou to jenom sociální byty, ale byty pro seniory a startovací byty. A já si myslím, že v tom krásném prostředí, které tady je, tak jsem zapadnou a že se jim tady bude líbit.
1: Rekonstrukce 50 let starého objektu nebyla jednoduchá, ale nájemníci budou určitě spokojeni, protože se místo proměnilo na moderní bydlení i se zázemím pro sociální službu, místností pro komunitní setkávání a se společnou terasou. Z Červeného Hrádku Jonáš Novotný, televize ZAK.
20: Přesnost a soustředění, ale také pohodové setkání. Plzeňský Slavoj hostil amatérské klání seniorů v Kuželkách. Turnaj, který pořádal odbor sportu magistrátu města Plzně, se konal vůbec poprvé.
21: Mě těší, že dneska je tady bezmála 30 aktivních sportovců seniorů. Dokonce jsme museli odmítat už, aby jsme zvládli uspořádat tento turnaj, takže ten zájem byl obrovský a to mě těší.
20: Kuželkářské klání si nenechala ujít ani manželská dvojice Blanka a Jaroslav Sobotovi.
22: Zahrála jsem si prvně v životě kuželky a jsem nadšená, no, že jsem si to ještě na starý kolena vyzkoušela.
20: Její manžel Jaroslav jednu z kategorií ovládl.
23: Já jsem to hrál kdysi dávno za mlada, ale
0: ne, hrál. V Opilecké píše jsme si to byli zahrát, no tak hold to zůstal, no a potom párkrát jsem zkoušel bowling, no a tak jsem se trefil, no.
20: Na dráze ale nebyly důležité jen body a vítězství.
21: Nejde jenom o sportovní výkony, jde o to aktivně tu komunitu budovat, aby seniori se mohli potkávat mezi sebou, aby se vybudovali nové vztahy, aby si mohli potom možná zajít spolu na procházku, případně zahrát nějaký sport sami od sebe. Takže my tímhle samozřejmě nesledujeme výkonnost, ale sledujeme tím i tu společenskou naší odpovědnost a nějakým způsobem chceme podporovat je v jejich aktivním životě.
20: 81letá Stanislava Adamcová si zahrála kuželky poprvé v životě.
22: Já jsem ani nevěděla, že kuželky existuje, já jsem si myslela, že jenom bowling. Slyšela jsem to prvně, přihlásila jsem se ze zvědavosti, abych věděla. A moc děkuji za to krásné prostředí, co tady bylo zprostředkováno. Děkuji sponzorům akce, děkuji pořadatelům. Bylo to dokonalý a moc se mi to líbilo.
20: Turnaje se celkem zúčastnilo 29 seniorů, z toho 19 žen. Nejstaršímu účastníkovi bylo 85 let, většina ze sportovců pak přesáhla hranici 70 let věku. Přesto výkony snesly vysoké měřítko.
21: My máme po nich odpoledne tady ještě turnaj pro zaměstnance magistrátu města Plzně a myslím si, že mnohdy nedosáhneme tyhle výkony, jako tady dostali dneska aktivní seniori.
20: Kuželky jsou pro seniory velmi vhodným sportem.
2: Kuželky jsou sport na celý život. Můžete to hrát od 10 let až po 80+. Od nás je nejstarší památník nějaký pan Karel Mašek, ten má ten narozen v roku 45, minulém století teda, stále aktivní.
20: Turnaj seniorů tak jednoznačně ukázal, že aktivní životní styl nekončí ani v pokročilém věku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Prostor u Mozartova rybníčku v Karlovarských Drahovicích prošel výraznou proměnou. Dnes nabízí upravené okolí i nové možnosti pro trávení volného času. Za jeho obnovou přitom stojí samotní obyvatelé. Nápad vzešel z ankety Město sobě.
23: Přišel podnět, jestli bychom neupravili právě tento Mozartův rybníček.
3: Původně město počítalo s výrazně nižší investicí, nakonec ale bylo jasné, že úpravy budou rozsáhlejší.
23: V rámci této ankety jsme počítali s tím, že bychom investovali v těch jednotlivých částech města zhruba 350 tisíc korun, což u Mozartova rybníčku mnohonásobně ty náklady samozřejmě tuto částku převýšily, ale protože nám to přišlo skutečně smysluplné, tak jsme se rozhodli a v roce 2020 ten rybníček v podstatě zrealizoval.
3: Práce začaly loni na podzim, rybník se vypustil, odbahnil a upravilo se jeho dno i břehy. Přibyly kamenné schůdky, zpevnění svahů i nový dřevěný můstek.
23: Celková investice do Mozartova rybníčku bylo 7 milionů korun, ale nebylo to samozřejmě pouze za úpravu toho rybníčku jako takového, ale sami vidíte, že jsme investovali přesně do toho okolí.
3: Hotové je celé prostranství, včetně nového mobiliáře a cest. Kvůli nově zaseté trávě zůstává místo zatím uzavřené. Otevření se plánuje v nejbližších dnech.
23: Mám obrovskou radost, že se vlastně do sídliště, kde bydlí spousty lidí, dostala příroda.
3: Do rybníčku se postupně vrátí i ryby a vodní rostliny. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.

0: Hezký dobrý den. Tak co je nového v Plzni? Budeme o tom mluvit přímo s primátorem, panem Romanem Zarezickým. Dobrý den.
1: Dobrý den a tradičně děkuji za pozvání.
0: V Plzni je toho nového opravdu hodně, nebo bude nového? Třeba hned dvě nová náměstí. Náměstí Republiky už se mění, asi k nepoznání. Bude to rychle?
1: Tak já na svém Instagramu každý den reportuji stavební vytíženost stavební firmy, která realizuje tuhle zakázku. Celé se to promění, zlepší se pobytové podmínky, vyhrála to firma za zhruba 55 milionů korun, zahájili jsme stavební práce, už je tam hotová od plzeňské teplárenské přípojka a teď tam budeme dávat těch 14 vzrostlých stromů do země, tak jak jsme slíbili, právě proto, aby se tam lidé cítili dobře. Zároveň tam budou osazena mlžítka, bude tam dostatek laviček a zároveň pokračujeme v přípravě projektového řešení pro tu druhou etapu, což je vlastně ta zbývající část náměstí a také sklidnění ulice Dřevěna.
0: Já se teda musím přiznat, pořád učím, když potřebuji jet třeba právě za vámi na radnici, kudy potom vybrousit z toho náměstí, nejsou tam zmatení Plzeňané, nepotkáváte je?
1: Nepotkáváme, samozřejmě je to stavební činnost jako jakákoliv jiná, takže za to odpovídá zejména stavebník, takže my jim určitě nenastavujeme limity, ale tak, jak to dopravní opatření bylo nastaveno, tak je funkční, vlastně odtéká celá ta doprava kolem pošty doprava, občas tam někdo udělá přestupek, jak vidím i z okna, že to projede na zákaz vjezdu, tak pečlivě sledujte dopravní značení.
0: Dokdy bude hotovo?
1: A slíbili mi, že by to mělo být v závěru prázdnin, maximálně začátek září, možná to stihneme i dříve podle té stavební činnosti, která tam probíhá, si myslím, že by to mohlo být dříve. Bagry jedou naplno, bývá tam na běžný pohled 20 až 30 lidí každý den, takže kdo chce, ať se kouká ráno vždycky na můj Instagram.
0: Když jsem zmiňoval náměstí, myslel jsem i to nově vzniklé a nově pojmenované náměstí Karla Gotta. Proč právě Karel Gott?
1: Víte co, Jonáš, je to je tak, že já ho považuji za legendu, za opakovaného zlatého také planetového slavíka. Byl to člověk, který si zasloužil naší pozornost a myslím si, že správně si připomínat našeho plzeňského rodáka. Takže když tady všichni slibovali, že po něm cokoliv pojmenu a vznikaly často dost bizarní nápady, tak já jsem prostě přišel a s útvarem koncepce a rozvoje jsme vytipovali území, což by mělo být to nově vzniklé a také do budoucna revitalizované území před kulturním domem Peklo, což jak víte, instituce, kde řada lidí prožívala své dětství, životy, různé maturitní plesy. Konec konců Karel Gott tam také vystupoval například s Plzeňskou filharmonií. Takže jsem nelenil a navrhl jsem starostovi městského centrálního obvodu, aby jsme to přejmenovali. To se podařilo v minulých dnech a zhruba od tuším 5. 6. května by tam měly být osazeny cedule, které jsem držel na sociálních sítích v rukách.
0: Takže ještě než už to bude hotové, já jsem právě myslel, že se to na náměstí promění, až skončí celá ta revitalizace toho prostoru.
1: Ne, my začneme určitě opravovat tento prostor, začneme vodárenskou infrastrukturu, s tou začneme někdy na sklonku tohoto let a budeme celý ten dům opravovat v několika etapách. Vyhraněno na to máme v rozpočtu zhruba miliardu korun, takže tam vznikne celý komplex opravený, včetně toho veřejného prostranství, kde opět budou hezčí pobytové podmínky, příjemnější.
0: Zmizí to parkoviště?
1: Parkoviště tam z části zůstane, ale samozřejmě je tam architektura. Návrh, který schvalovali zastupitelé, bude tam nový objekt a budou tam osazeny nové stromy, takže myslím si, že to bude důstojná vzpomínka právě na Karla Gotta.
0: Co myslíte, že by tomu říkal, že má v Plzni své náměstí?
1: Tak já jsem ve spojení s jeho rodinou už několik dlouhých měsíců, takže vím, že z toho mají radost a máme ale dohodu, že o tom nebudu konkrétně mluvit, takže mají radost.
0: Když jste několikrát zmínil své sociální sítě, tam se teď objevilo vaše video s panem Medřickým, odborníkem na osvětlení. To osvětlení, to je vlastně velká revoluce pro Plzeň.
1: Tak je to věc, která bude stát zhruba 2,5 miliardy korun maximálně. Však já osobně už jsem o tom mluvil minule s vámi, čekám levnější variantu řešení do zhruba 2 miliard. Budeme mít 23 tisíc světel a 15 tisíc těch amortizovaných sloupů. Hynek Medřický je nepochybně ikona, která, jak všichni říkají, kdo ho sledují na sociálních sítích, rozumí nejvíce světlu v naší republice. My samozřejmě používáme odborné složky magistrátu, různé projekční firmy, které nám s tím radí v PPP prostředí. Teď probíhá soutěžní dialog, takže budeme vybírat toho zhotovitele, uvidíme, co nám navrhne nejenom český, ale také evropský trh. No a Hynek Medřický, lidé mi o něm často psali. No tak jsem nelenil, nechal jsem se s ním spojit. Hynek Medřický přijel a slíbil všem Plzeňanům a mě také rukoudáním, že nám s tím pomůže, tak, aby jsme svítili nejenom úsporně, ekonomicky příznivě, přijatelně pro město, ale zároveň vstřícně pro přírodu a hlavně lidi. Takže je to závazek, já myslím, že lidé ocenili tento krok, že se nedopustíme pravděpodobně stejných chyb, jako se dopustili v jiných městech a já si jeho přítomnosti a setkání vážím.
0: Nicméně třeba v historickém centru města zůstanou takové ty historizující lampy.
1: Historizující lampy jsou prvek, který neřeší toto výběrové řízení. Předpokládám, že zůstanou. Předpokládám, že tam patří a že nám odborníci, včetně architektů, doporučí vždycky to nejlepší řešení.
0: Plzeň dlouho čekala na spuštění tramvajového provozu nebo znovu spuštění tramvajového provozu na Skvrňanské. Už se to blíží?
1: Tak tramvaj tam jezdí od tohoto pátku. Já jsem byl také na začátku týdne na takzvané zkušební trase. Projeli jsme to třemi tramvajemi, museli se udělat takové ty úhybné manévry, zkusit celou trať, rychlostní koridor a další.
0: To znamená, že oni jedou nějak jako proti sobě do zatáčky, aby do sebe nedrcli. To se zkouší?
1: To se opravdu zkouší, musí se udělat rychlostní testy. Myslím si, že všechno tohle vyšlo, takže teď už tam také mohou být i cestující. No a byly tam okolnosti, pro které ta stavba měla zhruba měsíc a půl zpoždění. A ty byly objektivní. Kromě toho, že opravdu mrzlo a stavební práce musely být dočasně pozastaveny, tak se tam našly historické objekty, tedy budovy předválečné, o kterých se nevědělo. A zároveň tam byl nakopnut, jak jsem říkal, plyn, takže tam byla havárie plynu a také jsem veřejně poděkoval plynárnám za to, že to velmi rychle vyřešili.
0: Tam se ještě vlastně v rámci těch prací využilo toho, že tramvaj nejezdí a pracovalo se na konečné dvojky na Skvrňanech. Přiznám, že tam moc nejezdím, tak nevím, jak to tam teď vypadá.
1: Je to tak, že se pracuje na tom obratišti, dělá se nová zastávka, je to zcela jiný zadavatel, takže to není tak, že odbor investic a potom správa veřejného statku. Z hlediska zákona jsou to dvě různé zakázky, které nelze příliš koordinovat, nicméně bude tam osazen Kalifornian, což je taková specifická výhybka. A tramvaje tam zhruba 3 týdny budou zajíždět také, nicméně nepojedou až na tu konečnou pro lidi, kteří to ze Škrtinek znají, ale zastaví se na zastávce Terezie Brzkové, tedy před těmi školami. Mm-hmm.
0: No a taky máme za sebou jednu velmi zajímavou událost, kdy se Plzeň po letech znovu dočkala zpívající fontány, nebo hrající fontány, abychom to asi řekli správněji. Máte z toho radost?
1: Mám z toho velkou radost, je to krásná věc. Bude hrát 5x denně, jak jsme říkali, tento týden byla poprvé spuštěna, vyzkoušena. Opravili jsme celou fontánu, poté, co jsme vlastně v minulém roce opravili tu hlavní fontánu u muzea Západočeského, tak teď jsme opravili tu vedle pomníku Bedřicha Smetany, bude hrát tedy Smetanovo skladby a je to hezká věc. Doporučuji všem, ať se do sadu přijdou podívat.
0: Je to hezčí po tmě, jako je třeba ta u muzea, anebo je to lepší přes den?
1: Já si myslím, že si každý udělá názor, mně se to líbí ve dne, já jsem tam byl ve dne a až se setmí, tak se teprve vlastně vydám na cestu.
0: No a před námi je velká událost, tradiční jarní slavnosti svobody. A po 2 letech, jestli správně počítám, kdy tu nebyli veteráni, protože už jsou to opravdu velmi staří pánové, tak letos by 2 měli dorazit.
1: Tak minulý rok byly výroční slavnosti, veteráni tady byli a teď mám oznámeno, že přijdu další 2 veteráni, 100letí chlapíci, takže já se na to těším, doufám, že jim to kondice.
0: 101 je tomu.
1: No, je to neuvěřitelný. Je to prostě opravdu věřím, že ta jejich kondice a zdraví jim to dovolí a přijedou a obohatí ten celý program, který bude velmi podobný těm předchozím letům. To znamená, bude konvoj, bude ten velký pomník díky Amerikou, kterého teď nebudou tedy zácní hosté v podobě různých ústavních činitelů, ale určitě tam budu já a určitě tam pronesu pár slov stejně jako další hosté, které jsem pozval. Myslím si, že to je tradiční akce, na kterou se Plzeňané těší. Část těchto oslav bude v sadech, to znamená, tam budou ty tradiční kempy. Část je vymístěna právě kvůli rekonstrukci náměstí za Plzeňskou plazu. A myslím si, že se tam můžeme potkat, takže všechny srdečně zvu. Je to jedna z největších a nejtradičnějších událostí v Plzni.
0: Já jsem viděl, že toho jednoho pána, toho veterána, doprovodí jeho syn, ale on vlastně i tomu synovi je 80, takže i to je jako velmi důstojný senior. Mluvil jste s nimi, viděl jste, jsou to pánové, kteří si třeba dají pivo v Plzni?
1: Já se na ně těším na slavnostní recepci zahajovací. Mluvil s nimi samozřejmě můj přípravný tým, říkali, že to jsou milí chlapíci, že dokonce působili dojmem, jako by zrovna s nimi seděli na pivu, jsou velmi vstřícní, takže já se těším na ten vjem až osobní.
0: No a tradičně končíme fotbalem. Plzeň nakonec tedy trošku jako zuby nechty ze 3. místa vstupuje do té závěrečné fáze, do té nadstavby, takže 3 domácí zápasy čekají Viktorku doma. Jak se těšíte?
1: Těším se, doufám, že v tom aspoň 3. místě vydrží. Doufám, že nevím, jestli ještě vůbec číselně možné to vlastně dostat na to 2. nebo 1. místo, určitě
0: to
1: ne.
0: Určitě ne.
1: Ale doufám, že si udrží 3. místo, tak aby se dál mohli podívat do Evropy na různé ty vlastně ligy. A my jim k tomu vytváříme prostředí, já jim fandím. Fanda správně, už jsme si to opakovaně říkali, fandí, když se nepříliš daří.
0: Takže jste si nezanadával při Pardubicích?
1: Ale jo, já jsem tam byl, ale zároveň jsem byl rád, že to prostě urvali potom na Baníku. A

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Křižovatka Mileta v Hradci Králové je po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřená. Řidiči na ní vyjeli o 3 měsíce dříve, než se plánovalo.
1: Součástí projektu je vybudování 4 nových podchodů, úprava vozovek i zlepšení napojení na fakultní nemocnici Hradec Králové.
2: Díky tomu, že se nám podařilo uzavřít celou ulici s Borovskou a mohli jsme vlastně celou ulici s Borovskou udělat naraz.
3: Se podařilo všechno skoordinovat a nastavit tak, že nejen to, že se harmonogram dodržel, ale on se dokonce o 3,5 měsíce zkrátil. A to není vůbec obvyklé a myslím si, že si zaslouží tato stavba a celý tým velkou pochvalu.
1: Stavba začala v roce 2024 a znamenala jedno z největších dopravních omezení ve městě.
4: Mileta podle sčítání dopravy vykazovala zhruba okolo 30 tisíc jednotkových vozidel, čili je to velmi zatížený dopravní uzel v intravilánu Hradce.
1: Otevření křižovatky přichází v době, kdy se v okolí dokončují další významné projekty, které do budoucna přivedou do lokality ještě více dopravy.
5: Když se rozhledeme po okolí, tak vidíme finišování Mefaredu, který se bude za pár týdnů otvírat. Bude se tady dopracovávat, dodělávat ještě malá Mileta, budou se stavět tady další bloky budov, bude se rozvíjet Univerzita Hradec Králové.
1: Křižovatka Mileta je teď plně průjezdná. Dokončovací práce v jejím okolí ale budou pokračovat i v dalších měsících. Johana Kročilová a Patrik Jandejsek, Televize V1.
0: Před 15 lety se český fotbal otřásl v základech. Tradiční pražská nadvláda padla a na trůn usedl nečekaný král. Viktoria Plzeň oslavila svůj historicky první titul a od té doby začala éra, ve kterou tehdy nikdo snad ani nevěřil.
6: 15 let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
7: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že takováhle akce vůbec vznikla a že můžeme zazpomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
6: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
8: Nostalgie nespíveční. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
6: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
9: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta.
6: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
10: El capitano! Pavel Horvát!
11: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň. Pan Pavel!
12: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já jsem strašně rád, že tohle můžu být součástí.
6: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Karlovarská náplavka u řeky ohřela k procházkám i aktivnímu odpočinku. Novou podobu získala po 2leté revitalizaci, kterou podpořila Evropská unie.
13: Lidé tu tráví volný čas, sportují nebo jen posedí u vody. Náplavka u řeky Ohře v Karlových Varech se stala běžnou součástí života ve městě. Přitom ještě před pár lety šlo spíš o opomíjené místo. Proměna, která probíhala mezi lety 2022 a 2024, mu dala úplně novou podobu.
14: Máme tady prostor pro

0: agility, jsou tady prvky, vodní prvky pro děti, jsou tady prvky také pro dospělé, je to prostor, kudy nám denně běhají sportovci, takže je to takový areál, který lze opravdu velmi využít.
1: Přibyly prvky, které pomáhají zadržovat vodu v krajině a zlepšují mikroklima v okolí.
2: Je to hezky přístupný a je tu hezká příroda, když je hezký počasí, tak je to příjemný mít místo, kam se může člověk sednout.
3: Chodíte sem taky ráda?
4: Jo, určitě, určitě, je to tu super.
5: My tam parkujeme u meandru a to je taková pěkná jako projížďka.
1: Projekt podpořila Evropská unie z integrovaného regionálního operačního programu.
0: Celý projekt byl zhruba přes 40 milionů korun. Jak jsem říkala, přes 35,2 milionů korun nám přišlo právě z Evropského fondu a ten zbytek asi 6,2 milionů korun přišlo z veřejných peněz z České republiky.
1: Zhruba kilometrová náplavka nabízí tak využití pro rodiny s dětmi, sportovce i ty, kdo sem chodí za odpočinkem. Samozřejmostí je také bezbariérový přístup, který ocení lidé s handicapem.
5: Tady jsou cyklostezky, takže se tady dá dobře jako jet. A jste viděla, že tady jsou na kolečkových bruslích a na kolech a tak, takže si myslím, že se to dá všestranně využít.
1: Revitalizovaná náplavka si navíc vysloužila zvláštní ocenění ankety Zelená hvězda Karlovarského kraje.
6: Jsme určitě velmi potěšeni. Chtěl bych všem poděkovat, kteří hlasovali pro tento náš projekt.
1: Díky podpoře z evropských fondů dnes náplavka Ohře slouží jako místo, kam se lidé rádi vracejí. Martina Straková, Televize ZAK.
7: Nepříjemná jízda po zvlněné dálnici mezi Ostravou a Bohumínem bude brzy minulostí. Začala generální oprava zhruba 6 km dlouhého úseku mezi exity u Rudné ulice ve Svinově a Přívozem.
8: Dálnice se v Ostravě zvlnila bezprostředně po její výstavbě v roce 2007. Od té doby se ředitelství silnic a dálnic přelo se stavebními firmami, kdo za spackanou práci může. Posudky prokázaly, že dálnice bobtnala vinou nevhodného materiálu ve spodních vrstvách.
9: Je to přesně ten úsek, který znamenal tu největší dálniční ostudu České republiky, která je tady prakticky 20 let, protože je to zhruba 20 let od té doby, co právě tady ten úsek byl zprovozněn po výstavbě. Dokonce více než 12 let, co se soudíme o nápravu škody a náhradu škody, které se projevily po nekvalitní výstavbě tady na tom úseku.
8: Opravený bude nejdříve směr na Bohumín, následně pak směr na Brno.
10: Co se týče hloubky, bude se zasahovat u kanalizace třeba až do 4 metrů, u těch mostů se bude východu zasahovat také až do někde do 4 metrů, u těch vozovek to budou minimálně hloubky někde kolem 1 metru a jsou ale části, které budou pouze řešeny v asfaltových vrstvách.
9: Ty stavební práce tady budou probíhat od dnešního dne do, předpokládáme, konce října. Zbylá etapa proběhne příští rok. Chtěli bychom ji stihnout, řekněme, v průběhu nebo do konce dubna. Uvidíme, jak to technologicky bude.
8: O náklady na opravu se mezi sebou dělí stavební firmy. Dálnice bude po celou dobu opravy průjezdná sníženou rychlostí jedním pruhem. Libor Běčák, Televize Polar.
7: Nový Jičín získal v soutěži o titul Historické město roku 2025 cenu ministryně pro místní rozvoj. Zaujal příkladnou péčí o kulturní památky.
11: Nový Jičín získal v soutěži o titul Historické město za rok 2025 cenu ministryně pro místní rozvoj. Zaujal příkladnou péčí o kulturní památky. Z kraje letošního roku se Nový Jičín dozvěděl, že je vítězem krajského kola soutěže Historické město roku 2025 a postoupil do republikového finále. A i tady nyní zabodoval, získal cenu ministryně pro místní rozvoj. Jedná se o druhé nejvyšší hodnocení v této soutěži.
12: Já jsem nesmírně rád, že jsme toto ocenění získali. Byť to není to nejvyšší ocenění, tak velmi ho kvituji. Ukazuje nám to, že jdeme tím správným směrem a hlavně, co mě těší, tak Porota ocenila nejenom, jak se staráme o ty kulturní památky, o to náměstí, ale naopak, že to náměstí chráníme například před tou automobilovou dopravou, že je to dnešní standard dnešní doby, že by ty centra měly patřit lidem a ne vozidlům.
11: Porota tedy ocenila příkladnou a systematickou péči radnice o městskou památkovou rezervaci, ale i péči o veřejný prostor a nemovitosti. Za mimořádný počin označila vybavení historických domů v centru města audioprůvodcem prostřednictvím QR kódu. Odborníky dále zaujalo zpřístupnění kostelní věže nebo plánovaná expozice pod popelem.
3: Je to pro mě mimořádné překvapení, protože v krajském kole jsme porazili Příbor a Štramberk, kde opravdu mají krásné památky a tu opravu nádhernou. Co se týče toho celostátního kola, tak jsme opravdu nedoufali a byli jsme vyhodnoceni jako mezi druhým a třetím místem. Za námi byly tak úžasná města, jako je Hradec Králové. A to, co nás nejvíce vlastně potěšilo, je ocenění práce nás všech úředníků. Že jsme byli vyhodnoceni za systematickou a dlouhodobě dobře provedenou práci. Tak to bylo asi největší potěšení pro nás všechny.
11: Nový Čín dosud vyhrál krajské kolo této soutěže třikrát. V roce 2001 získal dokonce republikový titul Historické město roku. A třeba v roce 2015 se Masarykovo náměstí stalo nejkrásnějším náměstím v republice.
13: Letos jsme si řekli, že to zkusíme tedy znovu, jednak protože máme nově zrekonstruovanou kostelní věž, máme nově otevřenou galerii na ulici 5. května a taky jsme udělali několik významných oprav přímo v městské památkové rezervaci, například radnici, a oni vždycky hodnotí ten posun v té ochraně památek, co se podařilo nového. Takže to byly takové naše trumfy, komise to také velmi ocenila, ale ta cena, kterou jsme dostali, tak vlastně nakonec přišla za to, že se té památkové ochraně věnujeme systematicky a dlouhodobě a tady patří poděkování nejen současné reprezentaci a současným zaměstnancům města, ale i vlastně těm předchozím, protože to je opravdu dlouhá doba práce, která přesahuje několik volebních období.
11: Titul Historické město roku 2025 si odnesla Náměšť nad Oslavou. Nový Jičín s cenou ministryně obdržel příspěvek 100 000 korun. Stejnou částku získal i za vítězství v krajském kole. Finance město opět vloží do údržby a oprav historických objektů.
7: Muž, který dobil všech 14 osmitisícovek bez kyslíku, zavítal do Zlína. V rámci turné The Final Expedition reflektuje Reinhold Messner odvahu, samotu i cenu, kterou si vyžádalo posouvání hranic.
14: Žádná běžná přednáška, ale poslední veřejné ohlédnutí za životem legendárního horolezce. To je The Final Expedition, která zavítala i do České republiky. Reinhold Messner mluvil s návštěvníky festivalu Neznámá země o odvaze, smyslu vlastní cesty, lidských limitech a kráse překonávání strachu.
15: We showed with the ascent of Everest without oxygen that the limit is a little bit above the summit and not below. Before me, before Peter Haveland and myself, the scientists were thinking that the limit for human beings is around 8,500 meters. The summit is 350 meters higher, but we showed that it's possible to go higher. The fact that I choose on the end a clean approach to the mountains is partly in the evolution of alpinism, and partly of my philosophy.
14: Ta se zaměřuje na prožitek, sebepoznání a zodpovědnost horolezce, nikoli na pouhé technické dobývání vrcholů. Podle Messnera nejsou hory nepřítelem, kterého je třeba pokořit. Jsou prostorem pro bytí, kde se člověk setkává s divokou přírodou a především sám se sebou.
15: Tourism is okay, but it's not alpinism. Climbing indoor is okay, it's beautiful, it's a good sport, but it's not alpinism. Because alpinism is the direct tension between the nature of the mountain and the nature of human beings. We have our nature, especially in our brain, and we are getting really, really afraid if something is going wrong. If you are in Antarctica and you have a helicopter beside, which is coming to help in case of emergency, this is not anymore adventure. Adventuring means to carry, to have all the equipment what you need and all responsibility what you have in your rucksack. You cannot give it to somebody else.
14: Během setkání s primátorem města Jiřím Korcem dostal Reinhold Messner speciální dar. Repliku obuvi, kterou měl na sobě pravěký horal Eci, vytvořenou vědeckým týmem z Fakulty technologické univerzity Tomáše Bati. Messner byl jedním z prvních lidí, který Eciho mumii viděli.
7: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Jaro přišlo s krásným počasím a tak věřím, že sluníčko i ve vás probouzí dobrou náladu. Navíc jsme se dozvěděli, že jsme součástí 20 nejbohatších států světa, takže se prostě oficiálně máme dobře. Chcete další dobré zprávy? Tady jsou. Průkopník létání v českých zemích Jan Kašpar by byl určitě hrdý na letiště v Pardubicích, které nese jeho jméno. A nově je zase o něco větší a modernější.
1: Pardubické letiště získává na oblibě, ať už pro svou dostupnost, tak i pohodlí, které nabízí. Zpřístupnění druhého patra znamená mimo jiné otevření další odbavovací brány.
2: Třetí odbavovací gate, kde vlastně konečně budeme moci přijímat více destinací, nejenom schengenských, ale i nešengenských, a hlavně pro mě je to příjemná novinka pro to, aby ty lidi mohli komfortně u nás odcestovat.
1: Spolu s další bránou je součástí druhého patra i gastroprovoz, administrativní prostory pro zaměstnance letiště a vyhlídka, která poslouží cestujícím i návštěvníkům letiště.
3: Pro město Pardubice je to velmi důležité, protože to regionální letiště se ukázalo jako životaschopné, neustále roste, neustále se nám daří získávat nové cestující. Vlastně v loňském roce byla překonána hranice 200 000 odbavených cestujících.
4: Je to především dokončení projektu, který byl připravený před více jak 10 lety. My jsme ji rozdělili na dvě etapy s tím, že ta první etapa se týkala především veškerého zázemí a otevření terminálu jako takového.
5: Ta investice 87 milionů korun byla financována vlastními prostředky společnosti EBA a prodejem části zbytného majetku, který historicky město a Pardubický kraj vložili právě do majetku EBA. Myslíme si, že jsou to velmi dobře investované peníze.
1: Termín prvního letu z nově rozšířeného terminálu bude záviset na aktuálním letovém řádu a provozních podmínkách. Přílety a odlety z nové vyhlídky mohou cestující obdivovat už nyní. Karolína Davidová, Televize V1.
0: První velká letecká show v sezóně se tradičně odehrává na západě Čech, na letišti aeroklubu Plasy na severním Plzeňsku. A i tady se letos sešla elita evropského létání s moderními, historickými i akrobatickými stroji.
6: V sobotu i v neděli přálo počasí venkovním akcím na 100%, a tak se areál letiště v Plasích už od ranních hodin plnil návštěvníky, kteří se přišli nejen podívat na letadla, ale také si užít pestrou nabídku lákadel na zemi.
7: Máme radost, věřím, že diváci taky mají radost, že si všichni užívají naší vášeň pro letání a že si užívají skvělé odpoledne, protože počasí nám po dlouhých letech vyšlo úplně, řekl bych, pohádkový.
6: Co počasí, ale také akci celkově, říkají piloti.
7: Samozřejmě říkají, že v Plasích to mají nejraději, že to je krásný, malý, komorní letiště, což je teda ale pravda. No a pak teda taky vždycky všichni potvrzují to, že se do Plas těší, protože to je právě první akce. My jsme vlastně v otvírák roku, takže se sem těší. Oni to ještě nemají většinou tak dobře nacvičený, natrénovaný, takže si to zkoušejí u nás.
6: Letos se na akci Den ve vzduchu prezentovali Italové, Francouzi, Nizozemec, Angličan, české hvězdy v čele s Martinem Šonkou a samozřejmě také naše armáda se stíhačkami Gripen.
8: Pro armádu je prezentace na veřejnosti klíčově důležitá, protože podpora veřejnosti je základ toho, abychom vůbec mohli fungovat, a taky důvěra veřejnosti nám dává smysl v toho, co děláme. Jsem rád, že lidi mohli vidět vlastně naše Gripeny, které nám chrání každý den vzdušný prostor, a zároveň, že tady máme ten V3 a Sokol Krištof záchranářský, protože to jsou lidi, kteří reálně zachraňují životy civilistům na zemi.
6: Vrtulníky, nejmodernější stroje, historické unikáty i odvážné kousky pilotů a akrobatů bavili v sobotu i v neděli asi nejvyšší počet návštěvníků této akce. Jen v sobotu přišlo do Plas kolem 13 000 lidí. Co se jim líbilo nejvíc?
9: Akrobacie mě baví hodně.
10: Asi ten Mustang. Špička.
11: Vždycky se nám tady líbí a bavilo nás nejvíc. Úplně asi všechno. Tady není jako co bych mohla preferovat.
12: Přišel jsem se podívat na pěkný stroje a výkon jezdců, nebo pilotů vlastně, dá se říct.
6: Velkou hvězdou českého letání je akrobatický pilot Martin Šonka, který se představil hned se dvěma stroji, českým Zlínem a svým závodním speciálem Extra. Svůj let navíc přímo z kokpitu komentoval.
13: Já mám vlastně ten čudlík tady na kniplu a tam je přes 20 kg, tam jsou síly v řízení, takže já když pustím ten palec, tak vlastně by hrozilo, že by mi mohl ten knipl vypadnout z ruky, takže já mluvím opravdu jenom jakoby ve chvíli, kdy si to můžu dovolit, jako, a ty síly tam nejsou takový, a A do toho, no kdybyste věděli, co já tam řešil, mě se uvolnil tady kabel a měl jsem takhle kolem nosu otočený kabel od sluchátek, takže jako opravdu to bylo úžasný a ještě jsem tam řešil do toho kabel, ale to bohužel patří k lítání. Jo.
6: Kromě leteckých ukázek se návštěvníci mohli bavit také na zemi, usednout do kokpitu legendárního historického stroje nebo zblízka prozkoumat záchranářský vrtulník. Splas, Jonáš Novotný, televize ZAK. Nejslavnější a nejnavštěvovanější katedrála na našem území, svatý Vít na Pražských Hradčanech, se nově chlubí obřími varhanami. Poprvé se rozezní v polovině června a budou skutečnou chloubou Prahy i celé země.
14: Ke katedrále svatého Víta v Praze patří také ikonický zvuk varhan. Dosavadní Melcerovy varhany jsou už ale téměř 100 let staré a pro obrovský prostor dostavené katedrály zvukově nedostačující. Proto má katedrála od loňského roku varhany nové od španělského mistra Gerharda Grenzinga. Monumentální nástroj už byl nainstalován a čeká na uvedení do provozu. Nové varhany si byl už osobně prohlédnout i prezident České republiky Petr Pavel.
15: Já si myslím, že to je úžasný počin nejenom nádherný a velice sofistikovaný nástroj, ale taky vlastně doplnění katedrály, protože si to zasloužila po těch mnoha letech, aby měla opravdu takhle krásné varhany.
14: Pan prezident je sice hudebním vkusem především rocker, ale když na to přijde, nepohrdne ani jinými žánry.
15: A zrovna třeba varhanní koncerty mě vždycky fascinovaly, takže a zvlášť, když jsou v kostele a v případě téhle katedrály slyšet tady úžasné varhany a ještě k tomu dobrého varhaníka, to bych řekl, že se vyrovná určitě jakékoliv rockové hudbě.
14: Pořízení nových varhan bylo financováno z národní sbírky, ve které se od tisíců dárců vybralo přes 135 milionů korun. Mohlo by tak zároveň jít o symbolické pojítko mezi věřícím a sekulárním světem.
16: Já myslím, že to máme zkušené už na mnoha menších místech, kde varhany v kostele slouží nejen k bohoslužbám, ale ke spoustě koncertů a jsou pojítkem. A tady je to samozřejmě mimořádné místo, katedrála, a do toho mimořádné nové varhany.
14: Na nové varhany se těší i nový 38. pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je rovněž varhaníkem.
17: Je to nádherný nástroj, nakolik tomu rozumím, malinko se tím zabývám pár desetiletí, tak je to něco, co nemá obdoby v naší zemi. A myslím, že i ve středoevropském kontextu je to něco výjimečného. Jsou nádherné, je to opravdu výborné řemeslo a krásné umění, takže na co se těšit.
14: Slavnostní požehnání a oficiální uvedení do provozu je naplánováno na 15. června u příležitosti svátku svatého Víta. Ondřej Švec, televize Praha.
6: Báli jste se jako malé děti doktorů. Jak tomu předejít? A kdy vlastně začít hledat pediatra? Také o tom jsem mluvil s dětskou lékařkou, která svojí prací doslova žije. Dnes si budeme povídat s dětskou lékařkou Hanou Duvkovou, praktickou lékařkou pro děti a dorost z EUC kliniky Plzeň. Dobrý den.
18: Dobrý den.
6: S doktory se potkáváme, ať už chceme nebo nechceme, většinou teda spíš, když nechceme. Nicméně s těmi dětskými se potkáváme častěji při prevenci. Kdy vlastně rodič, nebo možná ještě budoucí rodič, by se s dětským lékařem měl potkat poprvé?
18: Děkuji moc za tuhle otázku, protože je to velmi důležité, aby nastávající maminka si vybrala tu lékařku. Většinou vybírají podle místa bydliště. Upřímně.
6: Logicky, jasně.
18: Aby to měli co nejblíže. Ale je důležité, aby většinou kolem toho 6. měsíce věku, 6. měsíce těhotenství, zavolala, řekla paní doktorko, mám termín ten a ten, jaký měsíc bude rodit. A já vlastně mám takový speciální sešit, kam si píšu budoucí miminka a řeknu, ano, máme tam ještě pro vás prostor, budeme na vás mít čas, přijďte se domluvit. Takže ten kontakt je lepší, když to není jen po telefonu, ale vidíme se a já mamince můžu všechno vysvětlit, jak to funguje po porodu. Ona pozná, kde ta ordinace je, poznáme se spolu a nebojí se potom.
6: Vy jste vlastně dětská lékařka, ale mnohem víc určitě komunikujete s těmi rodiči, než s těmi dětmi samotnými.
18: Ano, ano. Ta péče, vlastně říkala jsem si, že každý den je to o komunikaci. O tom, že sděluji informace a o práci s rodiči. Protože když já jsem schopná tomu rodiči vysvětlit, co se s tím miminkem děje, nebo co nás čeká dál, když není nemoc. Když je nemoc, samozřejmě rodič se bojí. Je to přirozená věc, přirozená reakce. A od toho jsem tam já, kde já vysvětlím, tohle zvládnete, maminko, to je rýma, zvládnete to tak a tak. Ale teď už kašle, a kašle docela dlouhou dobu a přidali se k tomu teploty. Prosím, já ho chci vidět. Hmm. Takže jsme domluveni, že samozřejmě můžou zavolat, kdy já řeknu ano, přijďte, mám vyhrazenou část z ordinačních hodin každý den pro nemocné pacienty, kdy oni přijdou a já vlastně to dítě vyšetřím a řeknu, tak, maminko, uklidníme se, je to v pořádku. Myslím, je to, podle mě tohle je viróza, když si uděláme ještě další testy, tak opravdu mi to potvrdí, že to je virová věc a tam je symptomatická léčba. Já mamince řeknu, co má dělat a ona už se uklidní a to je největší vlastně dar, který my můžeme udělat jako lékaři. To, že maminka je klidná, přestane se bát, ví, co má dělat, tak vyléčí se to dítě samo úplně. Jo, takže vždycky tohle to je moc důležité. A další věc je, když třeba ty maminky porodí, aby se k tomu malinko vrátila, to je moc důležité. Můžu vám do toho
0: vkročit. Určitě povídejte, jak potřebujete.
18: Děkuji. Protože vlastně do 3 dnů, nevím, jestli to maminky a rodiče vědí, tak do 3 dnů od propuštění z porodnice ho musíme miminko vidět já, jako praktický lékař pro děti a dorosty. To je dané ze zákona a je to dobře, protože samozřejmě já potřebuju to miminko vyšetřit. Potřebuju vědět, jestli tam má hmotnostní přírůstek, jestli je všechno v pořádku, jestli maminka zvládá péči, jestli kojí. Oni mají spoustu dotazů, ty rodiče. Kolikrát ani to miminko neumí s ním manipulovat, takže já jim všechno vysvětluju, jak mají miminko chovat, jak ho mají držet.
0: Říkáte tatínkům, jak mají přebalovat? Že třeba já jsem, když jsem premiérově přebaloval a ještě měl kluk ten pupík takový, jako že jo, čerstvě po porodu, tak jsem mu udělal tu plenku tak jako na bokovky.
18: Ano.
0: No, až ve vlasech to měl. To se jenom tak odrazilo. Tak od té doby už jsem věděl, jak se to dělá.
18: No, tak to děkuji za dotaz, protože teď děti narozené ve fakultní nemocnici v Plzni, tak tam se neseřezává ten pupek. V Mulačově nemocnici se seřezává, takže tam ta plinka může být až nahoru. Ale pokud se narodí dítě ve fakultní nemocnici na Lochotině, tak tam se ten pupíček neseřezává. Nechává se tam pahýl toho pupečníku, který uschne a odpadne sám. A to je velký problém. Ano, to je velký strach, neví, jestli můžou vůbec se toho dotýkat, jak tu plínku tam dát. Takže určitě to je velký poučení pro rodiče.
0: To si dost pamatuju a vyprávím takovou veselou historku, i když už je synovi 14 let. Nicméně dobře, takže oni přijdou k vám ty 3 dny po porodu a pak vás vidí velmi často, protože s těma malýma miminkama se chodí snad co měsíc se chodí na kontroly. Tak taky pozor, pozor,
18: není to jenom měsíc, je to každých 14 dnů. Do 2 měsíců věku opravdu já vidím děti každých 14 dnů z důvodu toho, abych věděla, jestli hmotnostně, výškově, délkově tady prospívají, jestli je všechno v pořádku.
0: Pojďme teď od těch úplně nejmenších dětí k těm naopak, který vlastně brzo budou opouštět vaši péči. To je v 15 nebo v 18?
18: Takhle, já můžu mít dítě zaregistrovaný jeden den před 19. narozeninami. Takže je to poměrně vlastně dlouhá doba, kdy vidíte vývoj toho dítěte. Vlastně oni si můžou zažádat o přestup k praktickému dospělému lékaři už ve 14 letech, pokud je ten praktik pro dospělé veme. Jo, ale většinou mám děti do 19 let.
0: Tam už potom nekomunikujete asi tolik s těmi rodiči, tam už píš
18: můžou
0: ty pacienti, můžou přijít sami, že jo?
18: Můžou už od 18 let přijít sami, ano.
0: Když jsou menší než 18, nemůžou sami?
18: Můžou od 15 let, ale musí podepsat souhlas rodič a můžou přijít pouze, když jsou nemocní. Pokud jdou na očkování, musí mít vždycky doprovod dospělého.
0: Aha, no vidět, to jsem netušil. Dobře, no a tam už teda hodně je to o té komunikaci s těmi pacienty samotnými, samozřejmě i asi s těmi rodiči. A teď třeba, když chcete nabídnout nějakou alternativní léčbu, nebo třeba je víc možností té léčby a oni se sami musí rozhodnout, jak to je? Rozhodují se třeba už ty větší děti, nebo pořád za ně rozhodují ty rodiče a chtějí třeba dneska rodiče sáhnout po nějaké alternativě?
18: Určitě. Určitě alternativu hodně vyhledávají, zkouší, samozřejmě ono to je logické. Vemte si, v lékárně třeba existuje spousta bylinných produktů, ať jsou to sirupy na kašel a tak dále. Takže oni opravdu chtějí. Chtějí něco, co je z přírody. Takhle většinou mi to řeknou.
0: Jo.
18: Takže já teda Často to rodiče o mě neví, když se ke mně registrují a jsou pak příjemně překvapeni, protože ještě mám vystudovanou homeopatickou lékařskou asociaci, jakoby školu CEDH, což je francouzská škola homeopatie. A nejenom, že homeopatika předepisuji, protože jsou to léky, ale i přednáším. Zrovna teď mi čeká v květnu Mezinárodní homeopatický kongres v Lisabonu, na který se moc těším, protože tam je spousta kazuistika případů z praxe, kde se zase můžu naučit něco nového a můžu potom předávat dál. Ale je o to veliký zájem, rodiče opravdu chtějí a dávají to těm dětem. A když řeknu i samotný, když už prostě jim je třeba 14, 15, teď vám můžu říct, měla jsem zrovna včera, mi přišla na vstupní prohlídku dívka, které je 15 let a ona mi říká, paní doktorko, víte, já mám takový stavy divný. Nedokázala byste mi pomoct, já chodím k psychiatrovi, což je, co se týká psychiatrických diagnóz, to je opravdu velmi častý dotaz a velmi často se s tím setkávám u těch
0: dětí. Jakože u dětí? Přibývá psychiatrických diagnóz?
18: Ano, hodně. Je problém v tom, že já bohužel potřebuji k tomu spolupráci odborných lékařů. A momentálně dětský psychiatr v Plzeňském kraji, všichni mají stop stav. To znamená, že nepřijmou nikoho, takže rodiče musí jet k psychiatrovi do Prahy nebo do Písku dětskému. Mám kamarádku, ta má čekací dobu, na čekací listině 300 pacientů, takže já teď bojuji s tím, čím pomoci. Co jí dát, jak jí pomoct, než ona se dostane k tomu odborníkovi. A nebo už jsou u odborníků, ale třeba ten efekt tam není takový, jaký by byl. Tak tam já často teda používám zrovna homeopatii. A musím říct, že mám obrovskou zpětnou reakci od rodičů a i od těch dětí, že mi řeknou, paní doktorko, moc vám děkuju, moc se mi ulevilo. Třeba typická bolest břicha u dětí. Často víte.
0: Taková to v pondělí, v neděli večer.
18: Ano.
0: Neděli večer, když v pondělí se píše písemka.
18: Přesně tak. Ale někdy už to jako sklouzne do takového vzorce chování a ty děti potom nejsou schopny vůbec chodit do školy. A to už je problém. Takže to musíme řešit. Samozřejmě ve spolupráci s odborníky. Většinou k dětskému psychologovi dokážu, se ty děti objednají, mají docela dobrý termín, ale opravdu ten psychiatr, to je velký problém. Velký problém. Ale máme štěstí.
0: Jo.
18: Jsme bydlíme v dobré lokalitě a máme tady výborné kolegy specialisty, které se starají o děti. A já je můžu předat a vím, že je o ně dobře postaráno.
0: Na závěr otázka na vás. Když jste mluvila o tom, že dětské lékařky a tak pořád jste mluvila o ženách, takže asi mezi dětskými doktory není mnoho mužů. Nicméně, co vás motivovalo k tomu, že jste se vrhla právě na tento obor a kdybyste zpětně to mohla třeba změnit, změnila byste?
18: Nikdy bych to neměnila. Tu práci miluju. Opravdu, mám ji moc ráda. A vlastně hned jsem věděla, ještě na medicíně, když jsme měli stáž na dětské klinice ve fakultní nemocnici tady na Lhotíně, tak jsem věděla, že to je ono. A když se mi narodily moje dvě děti, tak to je největší škola. Víte, to potom už jste dobrý doktor, protože když víte, jaký to je, když vy se staráte o ty vaše děti, to je to největší dar, co můžete mít.
0: Moc děkuju za návštěvu.
18: Děkuju
0: za to, co děláte a držím palce všem pacientům, aby měli doktory, který to tolik baví.
18: Děkuju.
0: No a s vámi se těším na viděnou, snad ne v čekárně u lékaře, ale každopádně u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří, ať jste zdraví.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Dobrý den, jsme rádi, že jste si také dnes vybrali televizi Plzeň TV. Čeká vás spousta zajímavých pořadů z našeho města a okolí.
1: V sobotu i v neděli přálo počasí venkovním akcím na 100% a tak se areál letiště v Plasích už od ranních hodin plnil návštěvníky, kteří se přišli nejen podívat na letadla, ale také si užít pestrou nabídku lákadel na zemi.
2: Máme radost, věřím, že diváci taky mají radost, že si všichni užívají naší vášeň pro letání a že si užívají skvělé odpoledne, protože počasí nám po dlouhých letech vyšlo úplně, řekl bych, pohádkový.
1: Co počasí, ale také akci celkově, říkají piloti.
2: Samozřejmě říkají, že v Plasích to mají nejraději, že to je krásný malý komorní letiště, což je teda ale pravda. No a pak teda taky vždycky všichni potvrzují to, že se do Plas těší, protože to je právě první akce. My jsme vlastně otvírák roku, takže se sem těší. Oni to ještě nemají většinou tak dobře nacvičený, natrénovaný, takže si to zkoušejí u nás.
1: Letos se na akci Den ve vzduchu prezentovali Italové, Francouzi, Nizozemec, Angličan, české hvězdy v čele s Martinem Šonkou a samozřejmě také naše armáda se stíhačkami Gripen.
3: Pro armádu je prezentace na veřejnosti klíčově důležitá, protože podpora veřejnosti je základ toho, abychom vůbec mohli fungovat a taky důvěra veřejnosti nám dává smysl v toho, co děláme. Já jsem rád, že lidi mohli vidět vlastně naše Gripeny, které nám chrání každý den vzdušný prostor a zároveň, že tady máme ten V3A Sokol Krištof záchranářský, protože to jsou lidi, kteří reálně zachraňují životy civilistům na zemi.
1: Vrtulníky, nejmodernější stroje, historické unikáty i odvážné kousky pilotů a akrobatů bavili v sobotu i v neděli asi nejvyšší počet návštěvníků této akce. Jen v sobotu přišlo do Plas kolem 13 000 lidí. Co se jim líbilo nejvíc?
4: Akrobace mě baví hodně.
5: Asi ten Mustang.
6: Vždycky se nám tady líbí a bavilo nás nejvíc. Úplně asi všechno. Tady není jako... co bych mohla preferovat.
7: Přišel jsem se podívat na pěkný stroje a výkony jezdců, nebo pilotů vlastně, dá se říct.
1: Velkou hvězdou českého letání je akrobatický pilot Martin Šonka, který se představil hned se dvěma stroji, českým Zlínem a svým závodním speciálem Extra. Svůj let navíc přímo z kokpitu komentoval.
8: Já mám vlastně ten čudlík tady na kniplu a tam je přes 20 kg, tam jsou síly v řízení, takže já když pustím ten palec, tak vlastně by hrozilo, že by mi mohl ten knipl vypadnout z ruky, takže já mluvím opravdu jenom jakoby ve chvíli, kdy si to můžu dovolit jako, a ty síly tam nejsou takový a do toho, no kdybyste věděli, co já tam řešil, mě se uvolnil tady kabel a měl jsem takhle kolem nosu otočený kabel od sluchátek, takže jako opravdu to bylo úžasný a ještě jsem tam řešil do toho kabel. Ale to bohužel patří k lítání, jo.
1: Kromě leteckých ukázek se návštěvníci mohli bavit také na zemi. Usednout do kokpitu legendárního historického stroje nebo zblízka prozkoumat záchranářský vrtulník. Z Plas, Jonáš Novotný, televize ZAK.
9: Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum. Je určený pro žáky víceletých gymnázií, středních škol a vyšší ročníky základních škol. Cílem je zpřístupnit žákům moderní dějiny v zajímavé, autentické formě, předat zkušenosti a uchovat vzpomínky pamětníků. Mimo to žáci dostanou příležitost vyzkoušet si práci dokumentaristy.
10: Já si myslím, že těch důvodů je hned několik. Za prvé, aby žáci poznali historii, opravdu tu orální historii, aby slyšeli ty skutečné příběhy, které se staly. Já už jsem v projektu podruhé a musím říct, že vždycky vidím ten dopad, který to má na žáky, že opravdu odcházejí z těch rozhovorů a jsou nadšení, co slyšeli. Šokování jsou často a často i dojatí určitě.
9: Závěrečná prezentace žáků škol z Plzeňska proběhla v aule Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, která byla zaplněna do posledního místa. Žáci si mohli sami zvolit formu své reportáže. Převládaly rozhlasové audioverze, ale objevila se i verze animovaná.
11: Určitě to byla skvělá zkušenost se seznámit i s novým člověkem a právě s tou historií Plzně i.
12: Nám přišla z těch forem nejvíc jako kreativní, bych řekla. Nejsem si jistá, jestli mluvím za celý tým, ale mně přišla jako nejvíc kreativní a nejvíc zajímavá. A přišlo mi, že když jsme se dívali na ty animace, tak to bylo nejkrásnější zpracování toho projektu.
13: Teď se dívám na historii víc z hlediska těch lidí a ne celkově té historie. Spíš víc si uvědomuju, jak se ti lidé cítili v té situaci?
11: Nejtěžší asi ta spolupráce. Bylo to takový, občas to mělo takový mouchy. Spolupracovalo se nakonec celkem dobře, ale z začátku to bylo hodně nekoordinovaný. Že to nemělo úplně systém, ale srovnalo se to a bylo to nakonec hezký.
9: Právě s koordinací týmu, ale i technickými záludnostmi natáčení a postprodukce žákům společně s učiteli pomáhají koordinátoři projektu a odborníci, například z Českého rozhlasu. Ovšem základem zůstává osobní setkání a rozhovor s pamětníkem.
5: Mně se to líbilo, protože já si rád povídám s mladejma, tak ty příběhy, co člověk prožil, tak je dobře, aby ty mladí věděli, no, abych jim taky řekl svůj názor, a to je jako dost důležitý, aby oni si z toho vzali příklad.
14: My jsme měli dlouhý rozhovor, oni byli u nás dvakrát, já jsem vytáhla všechny staré fotky, co jsem měla, to povídali jsme si a to by bylo na 3 hodiny povídání, vše. Moc hezký.
9: Součástí prezentace bylo zhodnocení reportáží odbornou porotou, ve které nechyběl pedagog, historik i zástupce médií. Reportáže s příběhy pamětníků nejen z Plzeňska, ale z celé České republiky a veškeré informace o projektu najdete na webu příběhynašichsousedů.cz. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Objekt postavený v 70. letech pro místní JZD jako zázemí, kulturní prostor a restaurace už měl nejlepší léta za sebou. A tak se městský obvod Plzeň 4 dlouho snažil získat ho do svého majetku a vybudovat tady byty pro potřebné.
15: Já jsem rád, že dneska otvíráme byty tady v Hrádku, protože tím se v podstatě završuje 10letá práce obvodu, kdy my jsme byli tím průvodním hybatelem, který dokázal získat od ZSVM, od v podstatě státu, právě tu budovu tady bývalého kulturního domu, kde vznikly nové byty. No a já jsem jedný z pamětníků, protože já si ještě moc dobře pamatuju, když tady byla diskotéka, když tady byla vedle hospoda, kam jsme chodili.
16: Ta příprava byla poměrně dlouhá, jsem nesmírně šťastný, že na to potom nakonec i jako město našlo peníze, my jsme to vyprojektovali až postavní povolení, město na to našlo peníze dnes. To stojí. Je tady 18 bytů, 115 bytů je pro seniory a 3 byty jsou pro jako startovací pro mladé lidi.
1: Právě budoucí nájemníci už se slavnostního dokončení stavby a předání bytů nejvíc nemohli dočkat. A my jsme byli svědkem toho, když poprvé překročili práh svých nových bytů.
17: Jsme tady poprvé, no. Jako musím říct, že se jim to opravdu povedlo jako krásný, jako celkově byt, nádherný, protože my jsme tady, jak jste zmínil, poprvé, my jsme to viděli jenom na fotkách. Tak jako, to je wow.
18: Už jsme si něco i pořídili, nakoupili, viď?
17: Jo, přesně
18: tak. A už jenom nastěhovat nábytek a můžeme bydlet.
19: Byl jsem se tam podívat, je to pěkný, no, je to přízemí, já tady s tím nemůžu jinak. Je to super, máme nájem na Roubravce, platíme hodně, platíme 25 000, no tady je to o něčem jiným úplně. Je to pěkný, že tady je ten lesopark, no, tak... Jsou tady parkovací místa, je to tu pěkný, myslím si, že když tu bude parta lidí, takže to bude pěkný.
1: Podle starosty Plzeňské čtyřky je tento projekt ukázkou spolupráce obvodu a města ve prospěch všech obyvatel.
15: My jsme připravili celou majetkovou přípravu, pak jsme udělali projektovou dokumentaci, pak jsme předali celé to město Plzni a to dotáhlo, udělalo realizaci. Momentálně se našli i nájemníky, to znamená, že se tady objeví opravdu seniori. Nejsou to jenom sociální byty, ale byty pro seniory a startovací byty. A já si myslím, že v tom krásném prostředí, které tady je, tak jsem zapadnul a že se jim tady bude líbit.
1: Rekonstrukce 50 let starého objektu nebyla jednoduchá, ale nájemníci budou určitě spokojeni, protože se místo proměnilo na moderní bydlení i se zázemím pro sociální službu, místností pro komunitní setkávání a se společnou terasou. Z Červeného Hrádku Jonáš Novotný, televize ZAK.
20: Přesnost a soustředění, ale také pohodové setkání. Plzeňský Slavoj hostil amatérské klání seniorů v Kuželkách. Turnaj, který pořádal odbor sportu magistrátu města Plzně, se konal vůbec poprvé.
21: Mě těší, že dneska je tady bezmála 30 aktivních sportovců seniorů. Dokonce jsme museli odmítat už, aby jsme zvládli uspořádat tento turnaj, takže ten zájem byl obrovský a to mě těší.
20: Kuželkářské klání si nenechala ujít ani manželská dvojice Blanka a Jaroslav Sobotovi.
22: Zahrála jsem si prvně v životě kuželky a jsem nadšená, no, že jsem si to ještě na starý kolena vyzkoušela.
20: Její manžel Jaroslav jednu z kategorií ovládl.
23: Já jsem to hrál kdysi dávno za mlada, ale nehrál. V Opilecké píše jsme si to byli zahrát, no tak ho. A on to zůstal, no a potom párkrát jsem zkoušel bowling, no a tak jsem se trefil, no.
20: Na dráze ale nebyly důležité jen body a vítězství.
21: Nejde jenom o sportovní výkony, jde o to aktivně tu komunitu budovat, aby seniori se mohli potkávat mezi sebou, aby se vybudovali nové vztahy, aby si mohli potom možná zajít spolu na procházku, případně zahrát nějaký sport sami od sebe. Takže my tímhle samozřejmě nesledujeme výkonnost, ale sledujeme tím i tu společenskou naší odpovědnost a nějakým způsobem chceme podporovat je v jejich aktivním životě.
20: 81letá Stanislava Adamcová si zahrála kuželky poprvé v životě.
22: Já jsem ani nevěděla, že kuželky existuje, já jsem si myslela, že jenom bowling. Slyšela jsem to prvně, přihlásila jsem se ze zvědavosti, abych věděla. A moc děkuji za to krásné prostředí, co tady bylo zprostředkováno. Děkuji sponzorům akce, děkuji pořadatelům. Bylo to dokonalý a moc se mi to líbilo.
20: Turnaje se celkem zúčastnilo 29 seniorů, z toho 19 žen. Nejstaršímu účastníkovi bylo 85 let, většina ze sportovců pak přesáhla hranici 70 let věku. Přesto výkony snesly vysoké měřítko.
21: My máme po nich odpoledne tady ještě turnaj pro zaměstnance magistrátu města Plzně a myslím si, že mnohdy nedosáhneme tyhle výkony, jako tady dostali dneska aktivní seniori.
20: Kuželky jsou pro seniory velmi vhodným sportem.
0: Kuželky jsou sport na celý život. Můžete to hrát od 10 let až po 80+. Od nás je nejstarší památník nějaký pan Karel Mašek, ten má narozen v roku 45, minulém století teda, stále aktivní.
20: Turnaj seniorů tak jednoznačně ukázal, že aktivní životní styl nekončí ani v pokročilém věku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Prostor u Mozartova rybníčku v Karlovarských Drahovicích prošel výraznou proměnou. Dnes nabízí upravené okolí i nové možnosti pro trávení volného času. Za jeho obnovou přitom stojí samotní obyvatelé. Nápad vzešel z ankety Město sobě.
3: Přišel podnět, jestli bychom neupravili právě tento Mozartův rybníček.
2: Původně město počítalo s výrazně nižší investicí, nakonec ale bylo jasné, že úpravy budou rozsáhlejší.
3: V rámci této ankety jsme počítali s tím, že bychom investovali v těch jednotlivých částech města zhruba 350 tisíc korun, což u Mozartova rybníčku mnohonásobně ty náklady samozřejmě tuto částku převýšily, ale protože nám to přišlo skutečně smysluplné, tak jsme se rozhodli a v roce 2025 ten rybníček v podstatě zrealizoval.
2: Práce začaly loni na podzim, rybník se vypustil, odbahnil a upravilo se jeho dno i břehy. Přibyly kamenné schůdky, zpevnění svahů i nový dřevěný můstek.
3: Celková investice do Mozartova rybníčku bylo 7 milionů korun, ale nebylo to samozřejmě pouze za úpravu toho rybníčku jako takového, ale sami vidíte, že jsme investovali přesně do toho okolí.
2: Hotové je celé prostranství, včetně nového mobiliáře a cest. Kvůli nově zaseté trávě zůstává místo zatím uzavřené. Otevření se plánuje v nejbližších dnech.
3: Mám obrovskou radost, že se vlastně do sídliště, kde bydlí spousty lidí, dostala příroda.
2: Do rybníčku se postupně vrátí i ryby a vodní rostliny. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.

0: Hezký dobrý den. Tak co je nového v Plzni? Budeme o tom mluvit přímo s primátorem, panem Romanem Zarezickým. Dobrý den.
1: Dobrý den a tradičně děkuji za pozvání.
0: V Plzni je toho nového opravdu hodně, nebo bude nového? Třeba hned dvě nová náměstí. Náměstí Republiky už se mění, asi k nepoznání. Bude to rychle?
1: Tak já na svém Instagramu každý den reportuji stavební vytíženost stavební firmy, která realizuje tuhle zakázku. Celé se to promění, zlepší se pobytové podmínky, vyhrála to firma za zhruba 55 milionů korun, zahájili jsme stavební práce, už je tam hotová od plzeňské teplárenské přípojka a teď tam budeme dávat těch 14 vzrostlých stromů do země, tak jak jsme slíbili, právě proto, aby se tam lidé cítili dobře. Zároveň tam budou osazena mlžítka, bude tam dostatek laviček a zároveň pokračujeme v přípravě projektového řešení pro tu druhou etapu, což je vlastně ta zbývající část náměstí a také sklidnění ulice Dřevěna.
0: Já se teda musím přiznat, pořád učím, když potřebuji jet třeba právě za vámi na radnici, kudy potom vybrousit z toho náměstí, nejsou tam zmatení Plzeňané, nepotkáváte je?
1: Nepotkáváme, samozřejmě je to stavební činnost jako jakákoliv jiná, takže za to odpovídá zejména stavebník, takže my jim určitě nenastavujeme limity, ale tak, jak to dopravní opatření bylo nastaveno, tak je funkční, vlastně odtéká celá ta doprava kolem pošty doprava, občas tam někdo udělá přestupek, jak vidím i z okna, že to projede na zákaz vjezdu, tak pečlivě sledujte dopravní značení.
0: Dokdy bude hotovo?
1: A slíbili mi, že by to mělo být v závěru prázdnin, maximálně začátek září, možná to stihneme i dříve podle té stavební činnosti, která tam probíhá, si myslím, že by to mohlo být dříve. Bagry jedou naplno, bývá tam na běžný pohled 20 až 30 lidí každý den, takže kdo chce, ať se kouká ráno vždycky na můj Instagram.
0: Když jsem zmiňoval náměstí, myslel jsem i to nově vzniklé a nově pojmenované náměstí Karla Gotta. Proč právě Karel Gott?
1: Víte co, Jonáš, je to je tak, že já ho považuji za legendu, za opakovaného zlatého také planetového slavíka. Byl to člověk, který si zasloužil naší pozornost a myslím si, že správně si připomínat našeho plzeňského rodáka. Takže když tady všichni slibovali, že po něm cokoliv pojmenují a vznikaly často dost bizarní nápady, tak já jsem prostě přišel a s útvarem koncepce a rozvoje jsme vytipovali území, což by mělo být to nově vzniklé a také do budoucna revitalizované území před kulturním domem Peklo, což jak víte, instituce, kde řada lidí prožívala své dětství, životy, různé maturitní plesy. Konec konců Karel Gott tam také vystupoval například s Plzeňskou filharmonií. Takže jsem nelenil a navrhl jsem starostovi městského centrálního obvodu, aby jsme to přejmenovali. To se podařilo v minulých dnech a zhruba od tuším 5. 6. května by tam měly být osazeny cedule, které jsem držel na sociálních sítích v rukách.
0: Takže ještě než už to bude hotové, já jsem právě myslel, že se to na náměstí promění, až skončí celá ta revitalizace toho prostoru.
1: Ne, my začneme určitě opravovat tento prostor, začneme vodárenskou infrastrukturu, s tou začneme někdy na sklonku tohoto léta, budeme celý ten dům opravovat v několika etapách, vyhraněno na to máme v rozpočtu zhruba miliardu korun, takže tam vznikne celý komplex opravený, včetně toho veřejného prostranství, kde opět budou hezčí pobytové podmínky, příjemnější.
0: Zmizí to parkoviště?
1: Parkoviště tam z části zůstane, ale samozřejmě je tam architektura návrh, který schvalovali zastupitelé, bude tam nový objekt a budou tam osazeny nové stromy, takže myslím si, že to bude důstojná vzpomínka právě na Karla Gotta.
0: Co myslíte, že by tomu říkal, že má v Plzni své náměstí?
1: Tak já jsem ve spojení s jeho rodinou už několik dlouhých měsíců, takže vím, že z toho mají radost a máme ale dohodu, že o tom nebudu konkrétně mluvit, takže mají radost.
0: Když jste několikrát zmínil své sociální sítě, tam se teď objevilo vaše video s panem Medřickým, odborníkem na osvětlení. To osvětlení, to je vlastně velká revoluce pro Plzeň.
1: Tak je to věc, která bude stát zhruba 2,5 miliardy korun maximálně. Však já osobně už jsem o tom mluvil minule s vámi, čekám levnější variantu řešení do zhruba 2 miliard. Budeme měnit 23 tisíc světel a 15 tisíc těch amortizovaných sloupů. Hynek Medřický je nepochybně ikona, která, jak všichni říkají, kdo ho sledují na sociálních sítích, rozumí nejvíce světlu v naší republice. My samozřejmě používáme odborné složky magistrátu, různé projekční firmy, které nám s tím radí v PPP prostředí. Teď probíhá soutěžní dialog. Takže budeme vybírat toho zhotovitele, uvidíme, co nám navrhne nejenom český, ale také evropský trh. No a Hynek Medřický, lidé mi o něm často psali. No tak jsem nelenil, nechal jsem se s ním spojit. Hynek Medřický přijel a slíbil všem Plzeňanům a mě také rukoudáním, že nám s tím pomůže, tak aby jsme svítili nejenom úsporně, ekonomicky příznivě, přijatelně pro město, ale zároveň vstřícně pro přírodu a hlavně lidi. Takže je to závazek, já myslím, že lidé ocenili tento krok, že se nedopustíme pravděpodobně stejný chyb, jako se dopustili v jiných městech a já si jeho přítomnosti a setkání vážím.
0: Nicméně třeba v historickém centru města zůstanou takové ty historizující lampy.
1: Historizující lampy jsou prvek, který neřeší toto výběrové řízení. Předpokládám, že zůstanou. Předpokládám, že tam patří a že nám odborníci, včetně architektů, doporučí vždycky to nejlepší řešení.
0: Plzeň dlouho čekala na spuštění tramvajového provozu nebo znovu spuštění tramvajového provozu na Skvrňanské. Už se to blíží?
1: Tak tramvaj tam jezdí od tohoto pátku. Já jsem byl také na začátku týdne na takzvané zkušební trase. Projeli jsme to třemi tramvajemi, museli se udělat takové ty úhybné manévry, zkusit celou trať, rychlostní koridor a další.
0: To znamená, že oni jedou nějak jako proti sobě do zatáčky, aby do sebe nedrcili. To se zkouší?
1: To se opravdu zkouší, musí se udělat rychlostní testy. Myslím si, že všechno tohle vyšlo, takže teď už tam také mohou být i cestující. No a byly tam okolnosti, pro které ta stavba měla zhruba měsíc a půl zpoždění. A ty byly objektivní. Kromě toho, že opravdu mrzlo a stavební práce musely být dočasně pozastaveny, tak se tam našly historické objekty, tedy budovy předválečné, o kterých se nevědělo. A zároveň tam byl nakopnut, jak jsem říkal, plyn, takže tam byla havárie plynu a také jsem veřejně poděkoval plynárnám za to, že to velmi rychle vyřešili.
0: Tam se ještě vlastně v rámci těch prací využilo toho, že tramvaj nejezdí a pracovalo se na konečné dvojky na Skvrňanech. Přiznám, že tam moc nejezdím, tak nevím, jak to tam teď vypadá.
1: Je to tak, že se pracuje na tom obratišti, dělá se nová zastávka, je to zcela jiný zadavatel, takže to není tak, že odbor investic a potom správa veřejného statku. Z hlediska zákona jsou to dvě různé zakázky, které nelze příliš koordinovat, nicméně bude tam osazen Kalifornian, což je taková specifická výhybka. A tramvaje tam zhruba 3 týdny budou zajíždět také, nicméně nepojedou až na tu konečnou pro lidi, kteří to ze Škrtinek znají, ale zastaví se na zastávce Terezie Brzkové, tedy před těmi školami. Mm-hmm.
0: No a taky máme za sebou jednu velmi zajímavou událost, kdy se Plzeň po letech znovu dočkala zpívající fontány, nebo hrající fontány, abychom to asi řekli správněji. Máte z toho radost?
1: Mám z toho velkou radost, je to krásná věc. Bude hrát 5x denně, jak jsme říkali, tento týden byla poprvé spuštěna, vyzkoušena. Opravili jsme celou fontánu, poté co jsme vlastně v minulém roce opravili tu hlavní fontánu u muzea Západočeského, tak teď jsme opravili tu vedle pomníku Bedřicha Smetany, bude hrát tedy Smetanovo skladby a je to hezká věc. Doporučuji všem, ať se do sadu přijdou podívat.
0: Je to hezčí po tmě, jako je třeba ta u muzea, anebo je to lepší přes den?
1: Já si myslím, že každý udělá názor, mně se to líbí ve dne, já jsem tam byl ve dne a až se setmí, tak se teprve vlastně vydám na cestu.
0: No a před námi je velká událost, tradiční jarní slavnosti svobody. A po 2 letech, jestli správně počítám, kdy tu nebyli veteráni, protože už jsou to opravdu velmi staří pánové, tak letos by 2 měli dorazit.
1: Tak minulý rok byly výroční slavnosti, veteráni tady byli a teď mám oznámeno, že přijdu další 2 veteráni, 100letí chlapíci, takže já se na to těším, doufám, že jim to kondice.
0: Dokonce 101 je tomu.
1: No, je to neuvěřitelný. Je to prostě opravdu věřím, že ta jejich kondice a zdraví jim to dovolí a přijedou a obohatí ten celý program, který bude velmi podobný těm předchozím letům. To znamená, bude konvoj, bude ten velký pomník díky Amerikou, kterého teď nebudou tedy vzácní hosté v podobě různých ústavních činitelů, ale určitě tam budu já a určitě tam pronesu pár slov stejně jako další hosté, které jsem pozval. Myslím si, že to je tradiční akce, na kterou se Plzeňané těší. Část těchto oslav bude v sadech, to znamená, tam budou ty tradiční kempy. Část je vymístěna právě kvůli rekonstrukci náměstí za Plzeňskou plazu. A myslím si, že se tam můžeme potkat, takže všechny srdečně zvu. Je to jedna z největších a nejtradičnějších událostí v Plzni.
0: Já jsem viděl, že toho jednoho pána, toho veterána, doprovodí jeho syn, ale on vlastně i tomu synovi je 80, takže i to je jako velmi důstojný senior. Mluvil jste s nimi, viděl jste, jsou to pánové, kteří si třeba dají pivo v Plzni?
1: Já se na ně těším na slavnostní recepci zahajovací. Mluvil s nimi samozřejmě můj přípravný tým, říkali, že to jsou milí chlapíci, že dokonce působili dojmem, jako by zrovna s nimi seděli na pivu, jsou velmi vstřícní, takže já se těším na ten vjem až osobní.
0: No a tradičně končíme fotbalem. Plzeň nakonec tedy trošku jako zuby nechty ze 3. místa vstupuje do té závěrečné fáze, do té nadstavby, takže 3 domácí zápasy čekají Viktorku doma. Jak se těšíte?
1: Těším se, doufám, že v tom aspoň 3. místě vydrží. Doufám, že nevím, jestli ještě vůbec číselně možné to vlastně dostat na to 2. nebo 1. místo, určitě
0: to
1: ne.
0: Určitě ne.
1: Ale doufám, že se udrží 3. místo, tak aby se dál mohli podívat do Evropy na různé ty vlastně ligy a my jim k tomu vytváříme prostředí, já jim fandím. Fanda správně, už jsme si to opakovaně říkali, fandí, když se nepříliš daří.
0: Takže jste si nezanadával při Pardubicích?
1: Ale jo, já jsem tam byl, ale zároveň jsem byl rád, že to prostě urvali potom na Baníku a viděl jsem, jakým způsobem to potom vyvolalo reakce vůči baníkovským fotbalistům, kde vlastně na ně řvali jejich fanoušci, že jsou na 16. místě, ať stáhnou dresy. Takže zaplať pánbu, my jsme prostě třetí a uvidíme.
0: Dobře, vidím, že se uvidíme ne na fotbale, ale taky při dalších zajímavých akcích a věřím, že se potkáme zase i tady. Děkuji za návštěvu.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: S vámi se budu těšit třeba právě na fotbale, nebo možná na náměstí.

0: Králové je po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřená. Řidiči na ní vyjeli o 3 měsíce dříve, než se plánovalo.
1: Součástí projektu je vybudování 4 nových podchodů, úprava vozovek i zlepšení napojení na fakultní nemocnici Hradec Králové.
2: Díky tomu, že se nám podařilo uzavřít celou ulici s Borovskou a mohli jsme vlastně celou ulici s Borovskou udělat naraz.
3: Se podařilo všechno skoordinovat a nastavit tak, že nejen to, že se harmonogram dodržel, ale on se dokonce o 3,5 měsíce zkrátil. A to není vůbec obvyklé a myslím si, že si zaslouží tato stavba a celý tým velkou pochvalu.
1: Stavba začala v roce 2024 a znamenala jedno z největších dopravních omezení ve městě.
4: Mileta podle sčítání dopravy vykazovala zhruba okolo 30 tisíc jednotkových vozidel, čili je to velmi zatížený dopravní uzel v intravilánu Hradce.
1: Otevření křižovatky přichází v době, kdy se v okolí dokončují další významné projekty, které do budoucna přivedou do lokality ještě více dopravy.
5: Když se rozhledeme po okolí, tak vidíme finišování Mefaredu, který se bude za pár týdnů otvírat. Bude se tady dopracovávat, dodělávat ještě malá Mileta, budou se stavět tady další bloky budov, bude se rozvíjet Univerzita Hradec Králové.
1: Křižovatka Mileta je teď plně průjezdná. Dokončovací práce v jejím okolí ale budou pokračovat i v dalších měsících. Johana Kročilová a Patrik Jandejsek, Televize V1.
0: Před 15 lety se český fotbal otřásl v základech. Tradiční pražská nadvláda padla a na trůn usedl nečekaný král. Viktoria Plzeň oslavila svůj historicky první titul a od té doby začala éra, ve kterou tehdy nikdo snad ani nevěřil.
6: 15 let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
7: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že takováhle akce vůbec vznikla a že můžeme zazpomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
6: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
8: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
6: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
9: Autogramiáda se nedá zajít, protože zájemců je fakt spousta.
6: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak 2 klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
10: El capitano! Pavel Horvát!
11: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
12: Úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
6: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Karlovarská náplavka u řeky ohřela k procházkám i aktivnímu odpočinku. Novou podobu získala po 2leté revitalizaci, kterou podpořila Evropská unie.
13: Lidé tu tráví volný čas, sportují nebo jen posedí u vody. Náplavka u řeky Ohře v Karlových Varech se stala běžnou součástí života ve městě. Přitom ještě před pár lety šlo spíš o opomíjené místo. Proměna, která probíhala mezi lety 2022 a 2024, mu dala úplně novou podobu.
14: Máme tady prostor pro agility, jsou tady prvky, vodní prvky pro děti, jsou tady prvky také pro dospělé. Je to prostor, kudy nám denně běhají dělají sportovci, takže je to takový areál, který lze opravdu velmi využít.
13: Přibyly prvky, které pomáhají zadržovat vodu v krajině a zlepšují mikroklima v okolí.
15: Je to hezky přístupný a je tu hezká příroda, když je hezký počasí, tak je to příjemný mít místo, kam se může člověk sednout.
16: Chodíte sem taky ráda?
15: Jo, určitě, určitě, je to tu super.
17: My tam parkujeme u meandru a to je taková pěkná jako projížďka.
13: Projekt pod

0: podpořila Evropská unie z integrovaného regionálního operačního programu.
1: Celý projekt byl zhruba přes 40 milionů korun. Jak jsem říkala, přes 35,2 milionů korun nám přišlo právě z Evropského fondu a ten zbytek asi 6,2 milionů korun přišlo z veřejných peněz z České republiky.
0: Zhruba kilometrová náplavka nabízí tak využití pro rodiny s dětmi, sportovce i ty, kdo sem chodí za odpočinkem. Samozřejmostí je také bezbariérový přístup, který ocení lidé s handicapem.
2: Tady jsou cyklostezky, takže se tady dá dobře jako jet. A jste viděla, že tady jsou na kolečkových bruslích a na kolech a tak, takže si myslím, že se to dá všestranně využít.
0: Revitalizovaná náplavka si navíc vysloužila zvláštní ocenění ankety Zelená hvězda Karlovarského kraje.
3: Jsme určitě velmi potěšeni. Chtěl bych všem poděkovat, kteří hlasovali pro tento náš projekt.
0: Díky podpoře z evropských fondů dnes náplavka Ohře slouží jako místo, kam se lidé rádi vracejí. Martina Straková, Televize ZAK.
4: Nepříjemná jízda po zvlněné dálnici mezi Ostravou a Bohumínem bude brzy minulostí. Začala generální oprava zhruba 6 kilometrů dlouhého úseku mezi exity u Rudné ulice ve Svinově a Přívozem.
5: Dálnice se v Ostravě zvlnila bezprostředně po její výstavbě v roce 2007. Od té doby se ředitelství silnic a dálnic přelo se stavebními firmami, kdo za spackanou práci může. Posudky prokázaly, že dálnice bobtnala vinou nevhodného materiálu ve spodních vrstvách.
6: Je to přesně ten úsek, který znamenal tu největší dálniční ostudu České republiky, která je tady prakticky 20 let, protože je to zhruba 20 let od té doby, co právě tady ten úsek byl zprovozněn po výstavbě. Dokonce více než 12 let, co se soudíme o nápravu škody a náhradu škody, které se projevily po nekvalitní výstavbě tady na tom úseku.
5: Opravený bude nejdříve směr na Bohumín, následně pak směr na Brno.
7: Co se týče hloubky, bude se zasahovat u kanalizace třeba až do 4 metrů, u těch mostů se bude východu zasahovat také až někde do 4 metrů, u těch vozovek to budou minimálně hloubky někde kolem 1 metru a jsou ale části, které budou pouze řešeny v asfaltových vrstvách.
6: Ty stavební práce tady budou probíhat od dnešního dne do, předpokládáme, konce října. Zbylá etapa proběhne příští rok. Chtěli bychom ji stihnout, řekněme, v průběhu nebo do konce dubna. Uvidíme, jak to technologicky bude.
5: O náklady na opravu se mezi sebou dělí stavební firmy. Dálnice bude po celou dobu opravy průjezdná sníženou rychlostí jedním pruhem. Libor Běčák, Televize Polar.
4: Nový Jičín získal v soutěži o titul Historické město roku 2025 cenu ministryně pro místní rozvoj. Zaujal příkladnou péčí o kulturní památky.
8: Nový Jičín získal v soutěži o titul Historické město za rok 2025 cenu ministryně pro místní rozvoj. Zaujal příkladnou péčí o kulturní památky. Z kraje letošního roku se Nový Jičín dozvěděl, že je vítězem krajského kola soutěže Historické město roku 2025 a postoupil do republikového finále. A i tady nyní zabodoval, získal cenu ministryně pro místní rozvoj. Jedná se o druhé nejvyšší hodnocení v této soutěži.
9: Já jsem nesmírně rád, že jsme toto ocenění získali. Byť to není to nejvyšší ocenění, tak velmi ho kvituji. Ukazuje nám to, že jdeme tím správným směrem a hlavně, co mě těší, tak porota ocenila nejenom, jak se staráme o ty kulturní památky, o to náměstí, ale naopak, že to náměstí chráníme například před tou automobilovou dopravou, že je to dnešní standard dnešní doby, že by ty centra měly patřit lidem a ne vozidlům.
8: Porota tedy ocenila příkladnou a systematickou péči radnice o městskou památkovou rezervaci, ale i péči o veřejný prostor a nemovitosti. Za mimořádný počin označila vybavení historických domů v centru města audioprůvodcem prostřednictvím QR kódu. Odborníky dále zaujalo zpřístupnění kostelní věže nebo plánovaná expozice pod popelem.
10: Je to pro mě mimořádné překvapení, protože v krajském kole jsme porazili Příbor a Štramberk, kde opravdu mají krásné památky a tu opravu nádhernou. Co se týče toho celostátního kola, tak jsme opravdu nedoufali a byli jsme vyhodnoceni jako mezi druhým a třetím místem. Za námi byly tak úžasná města, jako je Hradec Králové. A to, co nás nejvíce vlastně potěšilo, je ocenění práce nás všech úředníků. Že jsme byli vyhodnoceni za systematickou a dlouhodobě dobře provedenou práci. Tak to bylo asi největší potěšení pro nás všechny.
8: Nový Čín dosud vyhrál krajské kolo této soutěže třikrát. V roce 2001 získal dokonce republikový titul Historické město roku a třeba v roce 2015 se Masarykovo náměstí stalo nejkrásnějším náměstím v republice.
9: Letos jsme si řekli, že to zkusíme tedy znovu, jednak protože máme nově zrekonstruovanou kostelní věž, máme nově otevřenou galerii na ulici 5. května a taky jsme udělali několik významných oprav přímo v městské památkové rezervaci, například radnici, a oni vždycky hodnotí ten posun v té ochraně památek, co se podařilo nového. Takže to by takové naše trumfy, komise to také velmi ocenila, ale ta cena, kterou jsme dostali, tak vlastně nakonec přišla za to, že se té památkové ochraně věnujeme systematicky a dlouhodobě a tady patří poděkování nejen současné reprezentaci a současným zaměstnancům města, ale i vlastně těm předchozím, protože to je opravdu dlouhá doba práce, která přesahuje několik volebních období.
8: Titul Historické město roku 2025 si odnesla náměšť nad Oslavou. Nový Jičín s cenou ministryně obdržel příspěvek 100 000 korun. Stejnou částku získal i za vítězství v krajském kole. Finance město opět vloží do údržby a oprav historických objektů.
4: Muž, který dobil všech 14 8000 bez kyslíku, zavítal do Zlína. V rámci turné The Final Expedition reflektuje Reinhold Messner odvahu, samotu i cenu, kterou si vyžádalo posouvání hranic.
11: Žádná běžná přednáška, ale poslední veřejné ohlédnutí za životem legendárního horolezce. To je The Final Expedition, která zavítala i do České republiky. Reinhold Messner mluvil s návštěvníky festivalu Neznámá země o odvaze, smyslu vlastní cesty, lidských limitech a kráse překonávání strachu.
12: Before Peter Haveland and myself, the scientists were thinking that the limit for human beings is around 8,500 meters. The summit is 350 meters higher, but we showed that it's possible to go higher. The fact that I choose on the end a clean approach to the mountains is partly in the evolution of alpinism, and partly of my philosophy.
11: Ta se zaměřuje na prožitek, sebepoznání a zodpovědnost horolezce, nikoli na pouhé technické dobývání vrcholů. Podle Messnera nejsou hory nepřítelem, kterého je třeba pokořit. Jsou prostorem pro bytí, kde se člověk setkává s divokou přírodou a především sám se sebou.
12: Tourism is okay, but it's not alpinism. Climbing indoor is okay, it's beautiful, it's a good sport, but it's not alpinism. Because alpinism is the direct tension between the nature of the mountain and the nature of human beings. We have our nature, especially in our brain, and we are getting really, really afraid if something is going wrong. If you are in Antarctica and you have a helicopter beside, which is coming to help in case of emergency, this is not anymore adventure. Adventuring means to carry, to have all the equipment what you need and all responsibility what you have in your rucksack. You cannot give it to somebody else.
11: Během setkání s primátorem města Jiřím Korcem dostal Reinhold Messner speciální dar. Repliku obuvy, kterou měl na sobě pravěký horal Etsy, vytvořenou vědeckým týmem z Fakulty technologické univerzity Tomáše Bati. Messner byl jedním z prvních lidí, který Etsyho mumii viděli.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jaro přišlo s krásným počasím a tak věřím, že sluníčko i ve vás probouzí dobrou náladu. Navíc jsme se dozvěděli, že jsme součástí 20 nejbohatších států světa, takže se prostě oficiálně máme dobře. Chcete další dobré zprávy? Tady jsou. Průkopník létání v českých zemích Jan Kašpar by byl určitě hrdý na letiště v Pardubicích, které nese jeho jméno. A nově je zase o něco větší a modernější.
1: Pardubické letiště získává na oblibě, ať už pro svou dostupnost, tak i pohodlí, které nabízí. Zpřístupnění druhého patra znamená mimo jiné otevření další odbavovací brány.
2: Třetí odbavovací gate, kde vlastně konečně budeme moci přijímat více destinací, nejenom schengenských, ale i nešengenských. A hlavně pro mě je to příjemná novinka pro to, aby ty lidi mohli komfortně u nás odcestovat.
1: Spolu s další bránou je součástí druhého patra i gastroprovoz, administrativní prostory pro zaměstnance letiště a vyhlídka, která poslouží cestujícím i návštěvníkům letiště.
3: Pro město Pardubice je to velmi důležité, protože to regionální letiště se ukázalo jako životaschopné, neustále roste, neustále se nám daří získávat nové cestující. Vlastně v loňském roce byla překonána hranice 200 000 odbavených cestujících.
4: Je to především dokončení projektu, který byl připravený před více jak 10 lety. My jsme ji rozdělili na dvě etapy s tím, že ta první etapa se týkala především veškerého zázemí a otevření terminálu jako takového.
5: Ta investice 87 milionů korun byla financována vlastními prostředky společnosti EBA a prodejem části zbytného majetku, který historicky město a Pardubický kraj vložili právě do majetku EBA. Myslíme si, že jsou to velmi dobře investované peníze.
1: Termín prvního letu z nově rozšířeného terminálu bude záviset na aktuálním letovém řádu a provozních podmínkách. Přílety a odlety z nové vyhlídky mohou cestující obdivovat už nyní. Karolína Davidová, Televize V1.
0: První velká letecká show v sezóně se tradičně odehrává na západě Čech, na letišti aeroklubu Plasy na severním Plzeňsku. A i tady se letos sešla elita evropského létání s moderními, historickými i akrobatickými stroji.
6: V sobotu i v neděli přálo počasí venkovním akcím na 100% a tak se areál letiště v Plasích už od ranních hodin plnil návštěvníky, kteří se přišli nejen podívat na letadla, ale také si užít pestrou nabídku lákadel na zemi.
7: Máme radost, věřím, že diváci taky mají radost, že si všichni užívají naší vášeň pro letání a že si užívají skvělé odpoledne, protože počasí nám po dlouhých letech vyšlo úplně, řekl bych, pohádkový.
6: Co počasí, ale také akci celkově, říkají piloti.
7: Samozřejmě říkají, že v Plasích to mají nejraději, že to je krásný, malý, komorní letiště, což je teda ale pravda. No a pak teda taky vždycky všichni potvrzují to, že se do Plas těší, protože to je právě první akce. My jsme vlastně v otvírák roku, takže se sem těší. Oni to ještě nemají většinou tak dobře nacvičený, natrénovaný, takže si to zkoušejí u nás.
6: Letos se na akci Den ve vzduchu prezentovali Italové, Francouzi, Nizozemec, Angličan, české hvězdy v čele s Martinem Šonkou a samozřejmě také naše armáda se stíhačkami Gripen.
8: Pro armádu je prezentace na veřejnosti klíčově důležitá, protože podpora veřejnosti je základ toho, abychom vůbec mohli fungovat a taky důvěra veřejnosti nám dává smysl v toho, co děláme. Jsem rád, že lidi mohli vidět vlastně naše Gripeny, které nám chrání každý den vzdušný prostor. A zároveň, že tady máme ten V3A Sokol Krištof záchranářský, protože to jsou lidi, kteří reálně zachraňují životy civilistům na zemi.
6: Vrtulníky, nejmodernější stroje, historické unikáty i odvážné kousky pilotů a akrobatů bavili v sobotu i v neděli asi nejvyšší počet návštěvníků této akce. Jen v sobotu přišlo do Plas kolem 13 000 lidí. Co se jim líbilo nejvíc?
9: Akrobace mě baví hodně.
10: Asi ten Mustang. Špička.
11: Vždycky se nám tady líbí a bavilo nás nejvíc. Úplně asi všechno. Tady není jako... co bych mohla preferovat.
12: Přišel jsem se podívat na pěkný stroje a výkony jezdců, nebo pilotů vlastně, dá se říct.
6: Velkou hvězdou českého letání je akrobatický pilot Martin Šonka, který se představil hned se dvěma stroji, českým Zlínem a svým závodním speciálem Extra. Svůj let navíc přímo z kokpitu komentoval.
13: Já mám vlastně ten čudlík tady na kniplu a tam je přes 20 kg, tam jsou síly v řízení, takže já když pustím ten palec, tak vlastně by hrozilo, že by mi mohl ten knipl vypadnout z ruky, takže já mluvím opravdu jenom jakoby ve chvíli, kdy si to můžu dovolit jako, a ty síly tam nejsou takový a A do toho, no kdybyste věděli, co já tam řešil, mě se uvolnil tady kabel a měl jsem takhle kolem nosu otočený kabel od sluchátek, takže jako opravdu to bylo úžasný a ještě jsem tam řešil do toho kabel, ale to bohužel patří k lítání. Jo.
6: Kromě leteckých ukázek se návštěvníci mohli bavit také na zemi, usednout do kokpitu legendárního historického stroje nebo zblízka prozkoumat záchranářský vrtulník. Splas, Jonáš Novotný, televize ZAK. Nejslavnější a nejnavštěvovanější katedrála na našem území, svatý Vít na Pražských Hradčanech, se nově chlubí obřími varhanami. Poprvé se rozezní v polovině června a budou skutečnou chloubou Prahy i celé země.
14: Ke katedrále svatého Víta v Praze patří také ikonický zvuk varhan. Dosavadní Melcerovy varhany jsou už ale téměř 100 let staré a pro obrovský prostor dostavené katedrály zvukově nedostačující. Proto má katedrála od loňského roku varhany nové od španělského mistra Gerharda Grenzinga. Monumentální nástroj už byl nainstalován a čeká na uvedení do provozu. Nové varhany si byl už osobně prohlédnout i prezident České republiky Petr Pavel.
15: Já si myslím, že to je úžasný počin nejenom nádherný a velice sofistikovaný nástroj, ale taky vlastně doplnění katedrály, protože si to zasloužila po těch mnoha letech, aby měla opravdu takhle krásné varhany.
14: Pan prezident je sice hudebním vkusem především rocker, ale když na to přijde, nepohrdne ani jinými žánry.
15: A zrovna třeba varhanní koncerty mě vždycky fascinovaly, takže a zvlášť, když jsou v kostele a v případě téhle katedrály slyšet tady úžasné varhany a ještě k tomu dobrého varhaníka, to bych řekl, že se vyrovná určitě jakékoliv rockové hudbě.
14: Pořízení nových varhan bylo financováno z národní sbírky, ve které se od tisíců dárců vybralo přes 135 milionů korun. Mohlo by tak zároveň jít o symbolické pojítko mezi věřícím a sekulárním světem.
16: Já myslím, že to máme zkušené už na mnoha menších místech, kde varhany v kostele slouží nejen k bohoslužbám, ale ke spoustě koncertů a jsou pojítkem. A tady je to samozřejmě mimořádné místo, katedrála, a do toho mimořádné nové varhany.
14: Na nové varhany se těší i nový 38. pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je rovněž varhaníkem.
17: Je to nádherný nástroj, nakolik tomu rozumím, malinko se tím zabývám pár desetiletí, tak je to něco, co nemá obdoby v naší zemi. A myslím, že i ve středoevropském kontextu je to něco výjimečného. Jsou nádherné, je to opravdu výborné řemeslo a krásné umění, takže na co se těšit.
14: Slavnostní požehnání a oficiální uvedení do provozu je naplánováno na 15. června u příležitosti svátku svatého Víta. Ondřej Švec, televize Praha.
6: Báli jste se jako malé děti doktorů. Jak tomu předejít? A kdy vlastně začít hledat pediatra? Také o tom jsem mluvil s dětskou lékařkou, která svojí prací doslova žije. Dnes si budeme povídat s dětskou lékařkou Hanou Duvkovou, praktickou lékařkou pro děti a dorost z EUC kliniky Plzeň. Dobrý den.
18: Dobrý den.
6: S doktory se potkáváme, ať už chceme nebo nechceme, většinou teda spíš, když nechceme. Nicméně s těmi dětskými se potkáváme častěji při prevenci. Kdy vlastně rodič, nebo možná ještě budoucí rodič, by se s dětským lékařem měl potkat poprvé?
18: Děkuji moc za tuhle otázku, protože je to velmi důležité, aby nastávající maminka si vybrala tu lékařku. Většinou vybírají podle místa bydliště. Upřímně.
6: Logicky,
18: vlastně. Aby to měli co nejblíže. Ale je důležité, aby většinou kolem toho 6. měsíce věku, 6. měsíce těhotenství, zavolala, řekla paní doktorko, mám termín ten a ten, jaký měsíc bude rodit. A já vlastně mám takový speciální sešit, kam si píšu budoucí miminka a řeknu, ano, máme tam ještě pro vás prostor, budeme na vás mít čas, přijďte se domluvit. Takže ten kontakt je lepší, když to není jen po telefonu, ale vidíme se a já mamince můžu všechno vysvětlit, jak to funguje po porodu. Ona pozná, kde ta ordinace je, poznáme se spolu a nebojí se potom.
6: Vy jste vlastně dětská lékařka, ale mnohem víc určitě komunikujete s těmi rodiči, než s těmi dětmi samotnými.
18: Ano, ano. Ta péče, vlastně říkala jsem si, že každý den je to o komunikaci. O tom, že sděluji informace a o práci s rodiči. Protože když já jsem schopná tomu rodiči vysvětlit, co se s tím miminkem děje, nebo co nás čeká dál, když není nemoc. Když je nemoc, samozřejmě rodič se bojí. Je to přirozená věc, přirozená reakce. A od toho jsem tam já, kdy já vysvětlím, tohle zvládnete, maminko, to je rýma, zvládnete to tak a tak. Ale teď už kašle, a kašle docela dlouhou dobu a přidali se k tomu teploty. Prosím, já ho chci vidět. Hmm. Takže jsme domluveni, že samozřejmě můžou zavolat, kdy já řeknu ano, přijďte, mám vyhrazenou část z ordinačních hodin každý den pro nemocné pacienty, kdy oni přijdou a já vlastně to dítě vyšetřím a řeknu, tak, maminko, uklidníme se, je to v pořádku. Myslím, je to, podle mě tohle je viróza, když si uděláme ještě další testy, tak opravdu mi to potvrdí, že to je virová věc a tam je symptomatická léčba. Já mamince řeknu, co má dělat a ona už se uklidní a to je největší vlastně dar, který my můžeme udělat jako lékaři. Hmm. To, že maminka je klidná, přestane se bát, ví, co má dělat, tak vyléčí se to dítě samo úplně. Hmm. Jo, takže vždycky tohle to je moc důležité. A další věc je, když třeba ty maminky porodí, aby se k tomu malinko vrátila, to je moc důležité. Můžu vám do toho
0: vkročit. Určitě povídejte, jak potřebujete.
18: Děkuji. Protože vlastně do 3 dnů, nevím, jestli to maminky a rodiče vědí, tak do 3 dnů od propuštění z porodnice ho musím miminko vidět já, jako praktický lékař pro děti a dorosty. To je dané ze zákona a je to dobře, protože samozřejmě já potřebuju to miminko vyšetřit. Potřebuju vědět, jestli tam má hmotnostní přírůstek, jestli je všechno v pořádku, jestli maminka zvládá péči, jestli kojí. Oni mají spoustu dotazů, ty rodiče. Kolikrát ani to miminko neumí s ním manipulovat, takže já jim všechno vysvětluju, jak mají miminko chovat, jak ho mají držet.
0: Říkáte tatínkům, jak mají přebalovat? Že třeba já jsem, když jsem premiérově přebaloval a ještě měl kluk ten pupík takový jako že jo, čerstvě po porodu, tak jsem mu udělal tu plenku tak jako na bokovky.
18: Ano.
0: No a až ve vlasech to měl. To se jenom tak odrazilo. Tak od té doby už jsem věděl, jak se to dělá.
18: No tak děkuji za dotaz, protože teď děti narozené ve fakultní nemocnici v Plzni, tak tam se neseřezává ten pupek. V Mulačově nemocnici se seřezává, takže tam ta plinka může být až nahoru. Ale pokud se narodí dítě ve fakultní nemocnici na Lochotině, tak tam se ten pupíček neseřezává. Nechává se tam pahýl toho pupečníku, který uschne a odpadne sám. A to je velký problém. Ano, to je velký strach, neví, jestli můžou vůbec se toho dotýkat, jak tu plinku tam dá. Takže určitě to je velký poučení pro rodiče.
0: To si dost pamatuju a vyprávím takovou veselou historku, i když už je synovi 14 let. Nicméně dobře, takže oni přijdou k vám ty 3 dny po porodu a pak vás vidí velmi často, protože s těma malýma miminkama se chodí snad co měsíc se chodí na kontroly. Tak taky pozor,
18: není to jenom měsíc, je to každý 14 dnů. Do 2 měsíců věku opravdu já vidím děti každý 14 dnů z důvodu toho, abych věděla, jestli hmotnostně, výškově, délkově tady prospívají, jestli je všechno v pořádku.
0: Pojďme teď od těch úplně nejmenších dětí k těm naopak, který vlastně brzo budou opouštět vaši péči, to je v 15 nebo v 18?
18: Takhle, já můžu mít dítě zaregistrovaný jeden den před 19. narozeninami. Takže je to poměrně vlastně dlouhá doba, kdy vidíte vývoj toho dítěte. Vlastně oni si můžou zažádat o přestup k praktickému dospělému lékaři už ve 14 letech, pokud je ten praktik pro dospělé veme. Jo, ale většinou mám děti do 19 let.
0: Tam už potom nekomunikujete asi tolik s těmi rodiči, tam už píš
18: můžou
0: ty pacienti, můžou přijít sami, že jo?
18: Můžou už 18 let přijít sami, ano.
0: Když jsou menší než 18, nemůžou sami?
18: Můžou od 15 let, ale musí podepsat souhlas rodič a můžou přijít pouze, když jsou nemocní. Pokud jdou na očkování, musí mít vždycky doprovod dospělého.
0: Aha, novina, to jsem netušil. Dobře, no a tam už teda hodně je to o té komunikaci s těmi pacienty samotnými, samozřejmě i asi s těmi rodiči. A teď třeba, když chcete nabídnout nějakou alternativní léčbu, nebo třeba je víc možností té léčby a oni se sami musí rozhodnout, jak to je? Rozhodují se třeba už ty větší děti, nebo pořád za ně rozhodují ty rodiče a chtějí třeba dneska rodiče sáhnout po nějaké alternativě?
18: Určitě alternativu hodně vyhledávají, zkouší, samozřejmě ono to je logické. Vemte si v lékárně, třeba existuje spousta bylinných produktů, ať jsou to sirupy na kašel a tak dále. Takže oni opravdu chtějí. Chtějí něco, co je z přírody. Takhle většinou mi to řeknou.
0: Jo.
18: Takže já teda, často to rodiče o mě neví, když se ke mně registrují a jsou pak příjemně překvapeni, protože ještě mám vystudovanou homeopatickou lékařskou asociaci, jakoby školu CEDH, což je francouzská škola homeopatie. A nejenom, že homeopatika homeopatika předepisuji, protože jsou to léky, ale i přednáším. Zrovna teď mi čeká v květnu Mezinárodní homeopatický kongres v Lisabonu, na který se moc těším, protože tam je spousta kazuistika případů z praxe, kde se zase můžu naučit něco nového a můžu potom předávat dál. Ale je o to veliký zájem, rodiče opravdu chtějí a dávají to těm dětem. A když řeknu i samotný, když už prostě jim je třeba 14, 15, teď vám můžu říct, měla jsem zrovna včera, mi přišla na vstupní prohlídku dívka, která je 15 let a ona mi říká, paní doktorko, víte, já mám takový stavy divný. Nedokázala byste mi pomoct, já chodím k psychiatrovi, což je, co se týká psychiatrických diagnóz, to je opravdu velmi častý dotaz a velmi často se s tím setkávám u těch

0: Jakože u dětí? Přibývá psychiatrických diagnóz?
1: Ano, ano. Ano, hodně, hodně. Je problém v tom, že já bohužel potřebuji k tomu spolupráci odborných lékařů. A momentálně dětský psychiatr v Plzeňském kraji, všichni mají stop stav. To znamená, že nepřijmou nikoho, takže rodiče musí jet k psychiatrovi do Prahy nebo do Písku dětskému. Mám kamarádku, ta má čekací dobu, na čekací listině 300 pacientů, takže já teď bojuji s tím, jak, co, čím pomoci. Co jí dát, jak jí pomoct, než ona se dostane k tomu odborníkovi. A nebo už jsou u odborníků, ale třeba ten efekt tam není takový, jaký by byl. Tak tam já často teda používám zrovna homeopatii. A musím říct, že mám obrovskou zpětnou reakci od rodičů a i od těch dětí, že mi řeknou, paní doktorko, moc vám děkuju, moc se mi ulevilo. Třeba typická bolest břicha u dětí. Často víte.
0: Taková to v pondělí, v neděli večer.
1: Ano.
0: Neděli večer, když v pondělí se píše písemka.
1: Přesně tak, přesně tak. Ale někdy už to jako sklouzne do takového vzorce chování a ty děti potom nejsou schopny vůbec chodit do školy. A to už je problém. Takže to musíme řešit. Samozřejmě ve spolupráci s odborníky. Většinou k dětskému psychologovi dokážu, se ty děti objednají, mají docela dobrý termín, ale opravdu ten psychiatr, to je velký problém. Velký problém. Ale máme štěstí.
0: Jo.
1: Jsme v dobré, ano, bydlíme v dobré lokalitě a máme tady výborné kolegy specialisty, které se starají o děti. A já je můžu předat a vím, že je o ně dobře postaráno.
0: Na závěr otázka na vás. Když jste mluvila o tom, že dětské lékařky, a tak pořád jste mluvila o ženách, takže asi mezi dětskými doktory není mnoho mužů. Nicméně, co vás motivovalo k tomu, že jste se vrhla právě na tento obor a kdybyste zpětně to mohla třeba změnit, změnila byste?
1: Nikdy bych to neměnila. Tu práci miluju. Opravdu, mám ji moc ráda. A vlastně hned jsem věděla, ještě na medicíně, když jsme měli stáž na dětské klinice ve fakultní nemocnici tady na Lhotíně, tak jsem věděla, že to je ono. A když se mi narodily moje dvě děti, tak to je největší škola. Víte, to potom už jste dobrý doktor, protože když víte, jaký to je, když vy se staráte o ty vaše děti, to je to největší dar, co můžete mít.
0: Moc děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Děkuju za to, co děláte a držím palce všem pacientům, aby měli doktory, který to tolik baví.
1: Děkuju.
0: No a s vámi se těším na viděnou, snad ne v čekárně u lékaře, ale každopádně u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří, ať jste zdraví.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Dobrý den, jsme rádi, že jste si také dnes vybrali televizi Plzeň TV. Čeká vás spousta zajímavých pořadů z našeho města a okolí.
1: V sobotu i v neděli přálo počasí venkovním akcím na 100% a tak se areál letiště v Plasích už od ranních hodin plnil návštěvníky, kteří se přišli nejen podívat na letadla, ale také si užít pestrou nabídku lákadel na zemi.
2: Máme radost, věřím, že diváci taky mají radost, že si všichni užívají naší vášeň pro letání a že si užívají skvělé odpoledne, protože počasí nám po dlouhých letech vyšlo úplně, řekl bych, pohádkový.
1: Co počasí, ale také akci celkově říkají piloti.
2: Samozřejmě říkají, že v Plasích to mají nejraději, že to je krásný malý komorní letiště, což je teda ale pravda. No a pak teda taky vždycky všichni potvrzují to, že se do Plas těší, protože to je právě první akce. My jsme vlastně otvírák roku, takže se sem těší. Oni to ještě nemají většinou tak dobře nacvičený, natrénovaný, takže si to zkoušejí u nás.
1: Letos se na akci Den ve vzduchu prezentovali Italové, Francouzi, Nizozemec, Angličan, české hvězdy v čele s Martinem Šonkou a samozřejmě také naše armáda se stíhačkami Gripen.
3: Pro armádu je prezentace na veřejnosti klíčově důležitá, protože podpora veřejnosti je základ toho, abychom vůbec mohli fungovat a taky důvěra veřejnosti nám dává smysl v toho, co děláme. Já jsem rád, že lidi mohli vidět vlastně naše Gripeny, které nám chrání každý den vzdušný prostor a zároveň, že tady máme ten V3 a Sokol Krištof záchranářský, protože to jsou lidi, kteří reálně zachraňují životy civilistům na zemi.
1: Vrtulníky, nejmodernější stroje, historické unikáty i odvážné kousky pilotů a akrobatů bavili v sobotu i v neděli asi nejvyšší počet návštěvníků této akce. Jen v sobotu přišlo do Plas kolem 13 000 lidí. Co se jim líbilo nejvíc?
4: Akrobace mě baví hodně.
5: Asi ten Mustang.
6: Vždycky se nám tady líbí a bavilo nás nejvíc. Úplně asi všechno. Tady není jako... co bych mohla preferovat.
7: Přišel jsem se podívat na pěkný stroje a výkon jezdců, nebo pilotů vlastně, dá se říct.
1: Velkou hvězdou českého letání je akrobatický pilot Martin Šonka, který se představil hned se dvěma stroji, českým Zlínem a svým závodním speciálem Extra. Svůj let navíc přímo z kokpitu komentoval.
8: Já mám vlastně ten čudlík tady na kniplu a tam je přes 20 kg, tam jsou síly v řízení, takže já když pustím ten palec, tak vlastně by hrozilo, že by mi mohl ten knipl vypadnout z ruky, takže já mluvím opravdu jenom jakoby ve chvíli, kdy si to můžu dovolit jako, a ty síly tam nejsou takový a do toho, no kdybyste věděli, co já tam řešil, mě se uvolnil tady kabel a měl jsem takhle kolem nosu otočený kabel od sluchátek, takže jako opravdu to bylo úžasný a ještě jsem tam řešil do toho kabel. Ale to bohužel patří k lítání, jo.
1: Kromě leteckých ukázek se návštěvníci mohli bavit také na zemi, usednout do kokpitu legendárního historického stroje nebo zblízka prozkoumat záchranářský vrtulník. Z Plas, Jonáš Novotný, televize ZAK.
9: Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum. Je určený pro žáky víceletých gymnázií, středních škol a vyšší ročníky základních škol. Cílem je zpřístupnit žákům moderní dějiny v zajímavé, autentické formě, předat zkušenosti a uchovat vzpomínky pamětníků. Mimo to žáci dostanou příležitost vyzkoušet si práci dokumentaristy.
10: Já si myslím, že těch důvodů je hned několik. Za prvé, aby žáci poznali historii, opravdu tu orální historii, aby slyšeli ty skutečné příběhy, které se staly. Já už jsem v projektu podruhé a musím říct, že vždycky vidím ten dopad, který to má na žáky, že opravdu odcházejí z těch rozhovorů a jsou nadšení, co slyšeli. Šokování jsou často a často i dojatí určitě.
9: Závěrečná prezentace žáků škol z Plzeňska proběhla v aule Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, která byla zaplněna do posledního místa. Žáci si mohli sami zvolit formu své reportáže. Převládaly rozhlasové audioverze, ale objevila se i verze animovaná.
11: Určitě to byla skvělá zkušenost se seznámit i s novým člověkem a právě s tou historií Plzně i.
12: Nám přišla z těch forem nejvíc jako kreativní, bych řekla. Nejsem si jistá, jestli mluvím za celý tým, ale mně přišla jako nejvíc kreativní a nejvíc zajímavá. A přišlo mi, že když jsme se dívali na ty animace, tak to bylo nejkrásnější zpracování toho projektu.
11: Teď se dívám na historii víc z hlediska těch lidí a ne celkově té historie. Spíš víc si uvědomuju, jak se ti lidé
5: cítili v té situaci?
11: Nejtěžší asi ta spolupráce. Bylo to takový, občas to mělo takový mouchy. Spolupracovalo se nakonec celkem dobře, ale ze začátku to bylo hodně nekoordinovaný. Že to nemělo úplně systém, ale srovnalo se to a bylo to nakonec hezký.
9: Právě s koordinací týmu, ale i technickými záludnostmi natáčení a postprodukce žákům společně s učiteli pomáhají koordinátoři projektu a odborníci, například z Českého rozhlasu. Ovšem základem zůstává osobní setkání a rozhovor s pamětníkem.
13: Mně se to líbilo, protože já si rád povídám s mladejma, tak ty příběhy, co člověk prožil, tak je dobře, aby ty mladí věděli, no, abych jim taky řekl svůj názor, a to je jako dost důležitý, aby oni si z toho vzali příklad.
14: My jsme měli dlouhý rozhovor, oni byli u nás dvakrát, já jsem vytáhla všechny staré fotky, co jsem měla, to povídali jsme si a to by bylo na 3 hodiny povídání, vše. Moc hezký.
9: Součástí prezentace bylo zhodnocení reportáží odbornou porotou, ve které nechyběl pedagog, historik i zástupce médií. Reportáže s příběhy pamětníků nejen z Plzeňska, ale z celé České republiky a veškeré informace o projektu najdete na webu příběhynašichsousedů.cz. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Objekt postavený v 70. letech pro místní JZD jako zázemí, kulturní prostor a restaurace už měl nejlepší léta za sebou. A tak se městský obvod Plzeň 4 dlouho snažil získat ho do svého majetku a vybudovat tady byty pro potřebné.
15: Já jsem rád, že dneska otvíráme byty tady v Hrádku, protože tím se v podstatě završuje 10letá práce obvodu, kdy my jsme byli tím průvodním hybatelem, který dokázal získat od ZSVM, od v podstatě státu, právě tu budovu tady bývalého kulturního domu, kde vznikly nové byty. No a já jsem jedný z pamětníků, protože já se ještě moc dobře pamatuju, když tady byla diskotéka, když tady byla vedle hospoda, kam jsme chodili.
16: Ta příprava byla poměrně dlouhá, jsem nesmírně šťastný, že na to potom nakonec jako město našlo peníze, my jsme to vyprojektovali až po stavební povolení, město na to našlo peníze dnes. Co stojí. Je tady 18 bytů, 115 bytů je pro seniory a 3 byty jsou pro jako startovací pro mladé lidi.
1: Právě budoucí nájemníci už se slavnostního dokončení stavby a předání bytů nejvíc nemohli dočkat. A my jsme byli svědkem toho, když poprvé překročili práh svých nových bytů.
17: Jsme tady poprvé, no. Jako musím říct, že se jim to opravdu povedlo jako krásný, jako celkově byt, nádherný, protože my jsme tady, jak jste zmínil, poprvé, my jsme to viděli jenom na fotkách. Tak jako úplně wow.
18: Už jsme si něco i pořídili, nakoupili, viď?
17: Jo, přesně.
18: A už jenom nastěhovat nábytek a můžeme bydlet.
19: Byl jsem se tam podívat, je to pěkný, no je to přízemí, já tady s tím nemůžu jinak. Je to super, máme nájem na Roubravce, platíme hodně, platíme 25 000, no tady je to o něčem jiným úplně. Je to pěkný, že tady je ten lesopark, no tak... Jsou tady parkovací místa, je to tu pěkný, myslím si, že když to bude parta lidí, takže to bude pěkný.
1: Podle starosty Plzeňské čtyřky je tento projekt ukázkou spolupráce obvodu a města ve prospěch všech obyvatel.
15: My jsme připravili celou majetkovou přípravu, pak jsme udělali projektovou dokumentaci, pak jsme předali celé to město Plzni a to dotáhlo, udělalo realizaci. Momentálně se našli i nájemníky, to znamená, že se tady objeví opravdu seniori. Nejsou to jenom sociální byty, ale byty pro seniory a startovací byty. A já si myslím, že v tom krásném prostředí, které tady je, tak jsem zapadnou a že se jim tady bude líbit.
1: Rekonstrukce 50 let starého objektu nebyla jednoduchá, ale nájemníci budou určitě spokojeni, protože se místo proměnilo na moderní bydlení i se zázemím pro sociální službu, místností pro komunitní setkávání a se společnou terasou. Z Červeného Hrádku Jonáš Novotný, televize ZAK.
20: Přesnost a soustředění, ale také pohodové setkání. Plzeňský Slavoj hostil amatérské klání seniorů v Kuželkách. Turnaj, který pořádal odbor sportu magistrátu města Plzně, se konal vůbec poprvé.
21: Mě těší, že dneska je tady bezmála 30 aktivních sportovců seniorů. Dokonce jsme museli odmítat už, aby jsme zvládli uspořádat tento turnaj, takže ten zájem byl obrovský a to mě těší.
20: Kuželkářské klání se nenechala ujít ani manželská dvojice Blanka a Jaroslav Sobotovi.
22: Zahrála jsem se prvně v životě kuželky a jsem nadšená, no, že jsem si to ještě na starý kolena vyzkoušela.
20: Její manžel Jaroslav jednu z kategorií ovládl.
23: Já jsem to hrál kdysi dávno za mlada, ale ne hrál. V Opilecké píše jsme si to byli zahrát, no tak ho, A on to zůstal, no a potom párkrát jsem zkoušel bowling, no a tak jsem se trefil, no.
20: Na dráze ale nebyly důležité jen body a vítězství.
21: Nejde jenom o sportovní výkony, jde o to aktivně tu komunitu budovat, aby seniori se mohli potkávat mezi sebou, aby se vybudovali nové vztahy, aby si mohli potom možná zajít spolu na procházku, případně zahrát nějaký sport sami od sebe. Takže my tímhle samozřejmě nesledujeme výkonnost, ale sledujeme tím i tu společenskou naší odpovědnost a nějakým způsobem chceme podporovat je v jejich aktivním životě.
20: 81letá Stanislava Adamcová si zahrála kuželky poprvé v životě.
22: Já jsem ani nevěděla, že kuželky existuje, já jsem si myslela, že jenom bowling. Slyšela jsem to prvně, přihlásila jsem se ze zvědavosti, abych věděla. A moc děkuji za to krásné prostředí, co tady bylo zprostředkováno. Děkuji sponzorům akce, děkuji pořadatelům. Bylo to dokonalý a moc se mi to líbilo.
20: Turnaje se celkem zúčastnilo 29 seniorů, z toho 19 žen. Nejstaršímu účastníkovi bylo 85 let, většina ze sportovců pak přesáhla hranici 70 let věku. Přesto výkony snesly vysoké měřítko.
21: My máme po nich odpoledne tady ještě turnaj pro zaměstnance magistrátu města Plzně a myslím si, že mnohdy nedosáhneme tyhle výkony, jako tady dostali dneska aktivní seniori.
20: Kuželky jsou pro seniory velmi vhodným sportem.
0: Kuželky jsou sport na celý život. Můžete to hrát od 10 let až po 80 plus. Od nás je nejstarší památník nějaký pan Karel Mašek, ten má ten narozen roku 45, minulém století teda, stále aktivní.
20: Turnaj seniorů tak jednoznačně ukázal, že aktivní životní styl nekončí ani v pokročilém věku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Prostor u Mozartova rybníčku v Karlovarských Drahovicích prošel výraznou proměnou. Dnes nabízí upravené okolí i nové možnosti pro trávení volného času. Za jeho obnovou přitom stojí samotní obyvatelé. Nápad vzešel z ankety Město sobě.
3: Přišel podnět, jestli bychom neupravili právě tento Mozartův rybníček.
2: Původně město počítalo s výrazně nižší investicí, nakonec ale bylo jasné, že úpravy budou rozsáhlejší.
3: V rámci této ankety jsme počítali s tím, že bychom investovali v těch jednotlivých částech města zhruba 350 tisíc korun, což u Mozartova rybníčku mnohonásobně ty náklady samozřejmě tuto částku převýšily, ale protože nám to přišlo skutečně smysluplné, tak jsme se rozhodli a v roce 2020 ten rybníček v podstatě zrealizoval.
2: Práce začaly loni na podzim, rybník se vypustil, odbahnil a upravilo se jeho dno i břehy. Přibyly kamenné schůdky, zpevnění svahů i nový dřevěný můstek.
3: Celková investice do Mozartova rybníčku bylo 7 milionů korun, ale nebylo to samozřejmě pouze za úpravu toho rybníčku jako takového, ale sami vidíte, že jsme investovali přesně do toho okolí.
2: Hotové je celé prostranství, včetně nového mobiliáře a cest. Kvůli nově zaseté trávě zůstává místo zatím uzavřené. Otevření se plánuje v nejbližších dnech.
3: Mám obrovskou radost, že se vlastně do sídliště, kde bydlí spousty lidí, dostala příroda.
2: Do rybníčku se postupně vrátí i ryby a vodní rostliny. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.

0: Hezký dobrý den. Tak co je nového v Plzni? Budeme o tom mluvit přímo s primátorem, panem Romanem Zarzickým. Dobrý den.
1: Dobrý den a tradičně děkuji za pozvání.
0: V Plzni je toho nového opravdu hodně, nebo bude nového? Třeba hned dvě nová náměstí. Náměstí Republiky už se mění, asi k nepoznání. Bude to rychle?
1: Tak já na svém Instagramu každý den reportuji stavební vytíženost stavební firmy, která realizuje tuhle zakázku. Celé se to promění, zlepší se pobytové podmínky, vyhrála to firma za zhruba 55 milionů korun, zahájili jsme stavební práce, už je tam hotová od plzeňské teplárenské přípojka a teď tam budeme dávat těch 14 vzrostlých stromů do země, tak jak jsme slíbili, právě proto, aby se tam lidé cítili dobře. Zároveň tam budou osazena mlžítka, bude tam dostatek laviček a zároveň pokračujeme v přípravě projektového řešení pro tu druhou etapu, což je vlastně ta zbývající část náměstí a také sklidnění ulice Dřevěna.
0: Já se teda musím přiznat, pořád učím, když potřebuji jet třeba právě za vámi na radnici, kudy potom vybrousit z toho náměstí, nejsou tam zmatení Plzeňané, nepotkáváte je?
1: Nepotkáváme, samozřejmě je to stavební činnost jako jakákoliv jiná, takže za to odpovídá zejména stavebník, takže my jim určitě nenastavujeme limity, ale tak, jak to dopravní opatření bylo nastaveno, tak je funkční, vlastně odtéká celá ta doprava kolem pošty doprava, občas tam někdo udělá přestupek, jak vidím i z okna, že to projede na zákaz vjezdu, tak pečlivě sledujte dopravní značení.
0: Dokdy bude hotovo?
1: A slíbili mi, že by to mělo být v závěru prázdnin, maximálně začátek září, možná to stihneme i dříve podle té stavební činnosti, která tam probíhá, si myslím, že by to mohlo být dříve. Bagry jedou naplno, bývá tam na běžný pohled 20 až 30 lidí každý den, takže kdo chce, ať se kouká ráno vždycky na můj Instagram.
0: Když jsem zmiňoval náměstí, myslel jsem i to nově vzniklé a nově pojmenované náměstí Karla Gotta. Proč právě Karel Gott?
1: Víte co, Jonáš, je to je tak, že já ho považuji za legendu, za opakovaného zlatého také planetového slavíka. Byl to člověk, který si zasloužil naší pozornost a myslím si, že správně si připomínat našeho plzeňského rodáka. Takže když tady všichni slibovali, že po něm cokoliv pojmenují a vznikaly často dost bizarní nápady, tak já jsem prostě přišel a s útvarem koncepce a rozvoje jsme vytipovali území, což by mělo být to nově vzniklé a také do budoucna revitalizované území před kulturním domem Peklo, což jak víte, instituce, kde řada lidí prožívala své dětství, životy, různé maturitní plesy. Konec konců Karel Gott tam také vystupoval například s Plzeňskou filharmonií. Takže jsem nelenil a navrhl jsem starostovi městského centrálního obvodu, aby jsme to přejmenovali. To se podařilo v minulých dnech a zhruba od tuším 5. 6. května by tam měly být osazeny cedule, které jsem držel na sociálních sítích v rukách.
0: Takže ještě než už to bude hotové, já jsem právě myslel, že se to na náměstí promění, až skončí celá ta revitalizace toho prostoru.
1: Ne, my začneme určitě opravovat tento prostor, začneme vodárenskou infrastrukturu, s tou začneme někdy na sklonku tohoto léta, budeme celý ten dům opravovat v několika etapách, vyhraněno na to máme v rozpočtu zhruba miliardu korun, takže tam vznikne celý komplex opravený, včetně toho veřejného prostranství, kde opět budou hezčí pobytové podmínky, příjemnější.
0: Zmizí tam to parkoviště?
1: Parkoviště tam z části zůstane, ale samozřejmě je tam architektonický návrh, který schvalovali zastupitelé, bude tam nový objekt a budou tam osazeny nové stromy, takže myslím si, že to bude důstojná vzpomínka právě na Karla Gotta.
0: Mm-hmm. Co myslíte, že by tomu říkal, že má v Plzni své náměstí?
1: Tak já jsem ve spojení s jeho rodinou už několik dlouhých měsíců, takže vím, že z toho mají radost a máme ale dohodu, že o tom nebudu konkrétně mluvit, takže mají radost.
0: Když jste několikrát zmínil své sociální sítě, tam se teď objevilo vaše video s panem Medřickým, odborníkem na osvětlení. To osvětlení, to je vlastně velká revoluce pro Plzeň.
1: Tak je to věc, která bude stát zhruba 2,5 miliardy korun maximálně. Však já osobně už jsem o tom mluvil minule s vámi, čekám levnější variantu řešení do zhruba 2 miliard. Budeme měnit 23 tisíc světel a 15 tisíc těch amortizovaných sloupů. Hynek Medřický je nepochybně ikona, která, jak všichni říkají, kdo ho sledují na sociálních sítích, rozumí nejvíce světlu v naší republice. My samozřejmě používáme odborné složky magistrátu, různé projekční firmy, které nám s tím radí v PPP prostředí. Teď probíhá soutěžní dialog. Takže budeme vybírat toho zhotovitele, uvidíme, co nám navrhne nejenom český, ale také evropský trh. No a Hynek Medřický, lidé mi o něm často psali. No tak jsem nelenil, nechal jsem se s ním spojit. Hynek Medřický přijel a slíbil všem Plzeňanům a mě také rukoudáním, že nám s tím pomůže, tak aby jsme svítili nejenom úsporně, ekonomicky příznivě, přijatelně pro město, ale zároveň vstřícně pro přírodu a hlavně lidi. Takže je to závazek, já myslím, že lidé ocenili tento krok, že se nedopustíme pravděpodobně stejný chyb, jako se dopustili v jiných městech a já si jeho přítomnosti a setkání vážím.
0: Nicméně třeba v historickém centru města zůstanou takové ty historizující lampy.
1: Historizující lampy jsou prvek, který neřeší toto výběrové řízení. Předpokládám, že zůstanou. Předpokládám, že tam patří a že nám odborníci, včetně architektů, doporučí vždycky to nejlepší řešení.
0: Plzeň dlouho čekala na spuštění tramvajového provozu nebo znovu spuštění tramvajového provozu na Skvrňanské. Už se to blíží?
1: Tak tramvaj tam jezdí od tohoto pátku. Já jsem byl také na začátku týdne na takzvané zkušební trase. Projeli jsme to třemi tramvajemi, museli se udělat takové ty úhybné manévry, zkusit celou trať, rychlostní koridor a další.
0: To znamená, že oni jedou nějak jako proti sobě do zatáčky, aby do sebe nedrcli. To se zkouší?
1: To se opravdu zkouší, musí se udělat rychlostní testy. Myslím si, že všechno tohle vyšlo, takže teď už tam také mohou být i cestující. No a byly tam okolnosti, pro které ta stavba měla zhruba měsíc a půl zpoždění, a ty byly objektivní. Kromě toho, že opravdu mrzlo, stavební práce musely být dočasně pozastaveny, tak se tam našly historické objekty, tedy budovy předválečné, o kterých se nevědělo, a zároveň tam byl nakopnut, jak jsem říkal, plyn, takže tam byly havárie plynu, a také jsem veřejně poděkoval plynárnám za to, že to velmi rychle vyřešili.
0: Tam se ještě vlastně v rámci těch prací využilo toho, že tramvaj nejezdí, a pracovalo se na konečné dvojky na Skvrňanech. Přiznám, že tam moc nejezdím, tak nevím, jak to tam teď vypadá.
1: Je to tak, že se pracuje na tom obratišti, dělá se nová zastávka, je to zcela jiný zadavatel, takže to není tak, že odbor investic a potom správa veřejného statku. Z hlediska zákona jsou to dvě různé zakázky, které nelze příliš koordinovat, nicméně bude tam osazen Kalifornian, což je taková specifická výhybka. A tramvaje tam zhruba 3 týdny budou zajíždět také, nicméně nepojedou až na tu konečnou pro lidi, kteří to ze Škrtěnek znají, ale zastaví se na zastávce Terezie Brzkové, tedy před těmi školami. Mm-hmm.
0: No a taky máme za sebou jednu velmi zajímavou událost, kdy se Plzeň po letech znovu dočkala zpívající fontány, nebo hrající fontány, abychom to asi řekli správněji. Máte z toho radost?
1: Mám z toho velkou radost, je to krásná věc. Bude hrát 5x denně, jak jsme říkali, tento týden byla poprvé spuštěna, vyzkoušena. Opravili jsme celou fontánu po té, co jsme vlastně v minulém roce opravili tu hlavní fontánu u muzea Západočeského, tak teď jsme opravili tu vedle pomníku Bedřicha Smetany, bude hrát tedy Smetanovo skladby, a je to hezká věc. Doporučuji všem, ať se do sadu přijdou podívat.
0: Je to hezčí potmě, jako je třeba ta u muzea, anebo je to lepší přes den?
1: Já si myslím, že každý udělá názor, mně se to líbí ve dne, já jsem tam byl ve dne, a až se setmí, tak se teprve vlastně vydám na cestu.
0: No a před námi je velká událost, tradiční jarní slavnosti svobody. A po 2 letech, jestli správně počítám, kdy tu nebyli veteráni, protože už jsou to opravdu velmi staří pánové, tak letos by 2 měli dorazit.
1: Tak minulý rok byly výroční slavnosti, veteráni tady byli, a teď mám oznámeno, že přijdu další 2 veteráni, 100letí chlapíci, takže já se na to těším, doufám, že jim to kondice.
0: 101 je tomu.
1: No, je to neuvěřitelný, je to prostě, opravdu věřím, že ta jejich kondice a zdraví jim to dovolí a přijedou a obohatí ten celý program, který bude velmi podobný těm předchozím letům, to znamená, bude konvoj, bude ten velký pomník díky Amerikou, kterého teď nebudou tedy zácní hosté v podobě různých ústavních činitelů, ale určitě tam budu já a určitě tam pronesu pár slov stejně jako další hosté, které jsem pozval. Myslím si, že to je tradiční akce, na kterou se Plzeňané těší. Část těchto oslav bude v sadech, to znamená, tam budou ty tradiční kempy, část je vymístěna právě kvůli rekonstrukci náměstí za Plzeňskou plazu. A myslím si, že se tam můžeme potkat, takže všechny srdečně zvu, je to jedna z největších a nejtradičnějších událostí v Plzni.
0: Já jsem viděl, že toho jednoho pána, toho veterána, doprovodí jeho syn, ale on vlastně i tomu synovi je 80, takže i to je jako velmi důstojný senior. Mluvil jste s nimi, viděl jste je? Jsou to pánové, kteří si třeba dají pivo v Plzni?
1: Já se na ně těším na slavnostní recepci zahajovací. Mluvil s nimi samozřejmě můj přípravný tým. Říkali, že to jsou milí chlapíci, že dokonce působili dojmem, jako by zrovna s nimi seděli na pivu, jsou velmi střícní, takže já se těším na ten vjem až osobní.
0: No a tradičně končíme fotbalem. Plzeň nakonec tedy trošku jako zuby nechty ze 3. místa vstupuje do té závěrečné fáze, do té nadstavby, takže 3 domácí zápasy čekají Viktorku doma. Jak se těšíte?
1: Těším se, doufám, že v tom aspoň 3. místě vydrží. Doufám, že nevím, jestli ještě vůbec číselně možné to vlastně dostat na to 2. nebo 1. místo, určitě ne.
0: Určitě ne.
1: Ale doufám, že si udrží 3. místo, tak aby se dál mohli podívat do Evropy na různé ty vlastně ligy, a my jim k tomu vytváříme prostředí, já jim fandím. Fanda správně, už jsme si to opakovaně říkali, fandí, když se nepříliš daří.
0: Takže jste si nezanadával při Pardubicích?
1: Ale jo, já jsem tam byl, ale zároveň jsem byl rád, že to prostě urvali potom na Baníku a viděl jsem, jakým způsobem to potom vyvolalo reakce vůči baníkovským fotbalistům, kde vlastně na ně řvali jejich fanoušci, že jsou na 16. místě, ať stáhnou dresy. Subjekt. Takže zaplať pánbu, my jsme prostě třetí a uvidíme.
0: Dobře, vidím, že se uvidíme nejen na fotbale, ale taky při dalších zajímavých akcích a věřím, že se potkáme zase i tady. Děkuju za návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání.
0: S vámi se budu těšit třeba právě na fotbale nebo možná na náměstí Karla Gotta. Mějte se dobře, ať se vám daří.
1: Naschledanou.

Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Křižovatka Mileta v Hradci Králové je po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřená. Řidiči na ní vyjeli o 3 měsíce dříve, než se plánovalo.

0: si zaslouží tato stavba a celý tým velkou pochvalu.
1: Stavba začala v roce 2024 a znamenala jedno z největších dopravních omezení ve městě.
2: Mileta podle sčítání dopravy vykazovala zhruba okolo 30 tisíc jednotkových vozidel, čili je to velmi zatížený dopravní uzel v intravilánu Hradce.
1: Otevření křižovatky přichází v době, kdy se v okolí dokončují další významné projekty, které do budoucna přivedou do lokality ještě více dopravy.
3: Když se rozhledeme po okolí, tak vidíme finišování Mefaredu, který se bude za pár týdnů otvírat. Bude se tady dopracovávat, dodělávat ještě malá Mileta, budou se stavět tady další bloky budov, bude se rozvíjet Univerzita Hradec Králové.
1: Křižovatka Mileta je teď plně průjezdná. Dokončovací práce v jejím okolí ale budou pokračovat i v dalších měsících. Johana Kročilová a Patrik Jandejsek, Televize V1.
4: Před 15 lety se český fotbal otřásl v základech. Tradiční pražská nadvláda padla a na trůn usedl nečekaný král. Viktoria Plzeň oslavila svůj historicky první titul a od té doby začala éra, ve kterou tehdy nikdo snad ani nevěřil.
5: 15 let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
6: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
5: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
7: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
5: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
8: Autogramiáda se nedá zajít, protože zájemců je fakt spousta.
5: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
9: El capitano! Pavel Horvát!
10: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
11: Úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
5: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
4: Karlovarská náplavka u řeky ohřela k procházkám i aktivnímu odpočinku. Novou podobu získala po 2leté revitalizaci, kterou podpořila Evropská unie.
12: Lidé tu tráví volný čas, sportují nebo jen posedí u vody. Náplavka u řeky Ohře v Karlových Varech se stala běžnou součástí života ve městě. Přitom ještě před pár lety šlo spíš o opomíjené místo. Proměna, která probíhala mezi lety 2022 a 2024, mu dala úplně novou podobu.
13: Máme tady prostor pro agility, jsou tady prvky, vodní prvky pro děti, jsou tady prvky také pro dospělé. Je to prostor, kudy nám denně běhá. Hají sportovci, takže je to takový areál, který lze opravdu velmi využít.
12: Přibyly prvky, které pomáhají zadržovat vodu v krajině a zlepšují mikroklima v okolí.
14: Je to hezky přístupný a je tu hezká příroda. Když je hezký počasí, tak je to příjemný mít místo, kam se může člověk sednout.
15: Chodíte sem taky ráda?
16: Jo, určitě, určitě, je to tu super.
17: My tam parkujeme u meandru a to je taková pěkná jako projížďka.
12: Projekt podpořila Evropská unie z integrovaného regionálního operačního programu.
13: Celý projekt byl zhruba přes 40 milionů korun. Jak jsem říkala, přes 35,2 milionů korun nám přišlo právě z Evropského fondu a ten zbytek asi 6,2 milionů korun přišlo z veřejných peněz z České republiky.
12: Zhruba kilometrová náplavka nabízí tak využití pro rodiny s dětmi, sportovce i ty, kdo sem chodí za odpočinkem. Samozřejmostí je také bezbariérový přístup, který ocení lidé s handicapem.

0: tempem.
1: Tady jsou cyklostezky, takže se tady dá dobře jako jet. A jste viděla, že tady jsou na kolečkových bruslích a na kolech a tak, takže si myslím, že se to dá všestranně využít.
0: Revitalizovaná náplavka si navíc vysloužila zvláštní ocenění ankety Zelená hvězda Karlovarského kraje.
2: Jsme určitě velmi potěšeni. Chtěl bych všem poděkovat, kteří hlasovali pro tento náš projekt.
0: Díky podpoře z evropských fondů dnes náplavka Ohře slouží jako místo, kam se lidé rádi vracejí. Martina Straková, televize ZAK. Nepříjemná jízda po zvlněné dálnici mezi Ostravou a Bohumínem bude brzy minulostí. Začala generální oprava zhruba 6 km dlouhého úseku mezi exity u Rudné ulice ve Svinově a Přívozem.
3: Dálnice se v Ostravě zvlnila bezprostředně po její výstavbě v roce 2007. Od té doby se ředitelství silnic a dálnic přelo se stavebními firmami, kdo za spackanou práci může. Posudky prokázaly, že dálnice bobtnala vinou nevhodného materiálu ve spodních vrstvách.
4: Je to přesně ten úsek, který znamenal tu největší dálniční ostudu České republiky, která je tady prakticky 20 let, protože je to zhruba 20 let od té doby, co právě tady ten úsek byl zprovozněn po výstavbě. Dokonce více než 12 let, co se soudíme o nápravu škody a náhradu škody, které se projevily po nekvalitní výstavbě tady na tom úseku.
3: Opravený bude nejdříve směr na Bohumín, následně pak směr na Brno.
5: Co se týče hloubky, bude se zasahovat u kanalizace třeba až do 4 metrů, u těch mostů se bude vychodu zasahovat také až někde do 4 metrů, u těch vozovek to budou minimálně hloubky někde kolem 1 metru a jsou ale části, které budou pouze řešeny v asfaltových vrstvách.
4: Ty stavební práce tady budou probíhat od dnešního dne do, předpokládáme, konce října. Zbylá etapa proběhne příští rok. Chtěli bychom ji stihnout, řekněme, v průběhu nebo do konce dubna. Uvidíme, jak to technologicky bude.
3: O náklady na opravu se mezi sebou dělí stavební firmy. Dálnice bude po celou dobu opravy průjezdná sníženou rychlostí jedním pruhem. Libor Běčák, televize Polar.
6: Nový Jičín získal v soutěži o titul Historické město roku 2025 cenu ministryně pro místní rozvoj. Zaujal příkladnou péčí o kulturní památky.
7: Nový Jičín získal v soutěži o titul Historické město za rok 2025 cenu ministryně pro místní rozvoj. Zaujal příkladnou péčí o kulturní památky. Z kraje letošního roku se Nový Jičín dozvěděl, že je vítězem krajského kola soutěže Historické město roku 2025 a postoupil do republikového finále. A i tady nyní zabodoval, získal cenu ministryně pro místní rozvoj. Jedná se o druhé nejvyšší hodnocení v této soutěži.
8: Já jsem nesmírně rád, že jsme toto ocenění získali. Byť to není to nejvyšší ocenění, tak velmi ho kvituji. Ukazuje nám to, že jdeme tím správným směrem a hlavně, co mě těší, tak Porota ocenila nejenom, jak se staráme o ty kulturní památky, o to náměstí, ale naopak, že to náměstí chráníme například před tou automobilovou dopravou, že je to dnešní standard dnešní doby, že by ty centra měly patřit lidem a ne vozidlům.
7: Porota tedy ocenila příkladnou a systematickou péči radnice o městskou památkovou rezervaci, ale i péči o veřejný prostor a nemovitosti. Za mimořádný počin označila vybavení historických domů v centru města audioprůvodcem prostřednictvím QR kódu. Odborníky dále zaujalo zpřístupnění kostelní věže nebo plánovaná expozice pod popelem.
9: Je to pro mě mimořádné překvapení, protože v krajském kole jsme porazili Příbor a Štramberk, kde opravdu mají krásné památky a tu opravu nádhernou. Co se týče toho celostátního kola, tak jsme opravdu nedoufali a byli jsme vyhodnoceni jako mezi druhým a třetím místem. Za námi byly tak úžasná města, jako je Hradec Králové. A to, co nás nejvíce vlastně potěšilo, je ocenění práce nás všech úředníků. Že jsme byli vyhodnoceni za systematickou a dlouhodobě dobře provedenou práci. Tak to bylo asi největší potěšení pro nás všechny.
7: Nový Jičín dosud vyhrál krajské kolo této soutěže třikrát. V roce 2001 získal dokonce republikový titul Historické město roku a třeba v roce 2015 se Masarykovo náměstí stalo nejkrásnějším náměstím v republice.
8: Letos jsme si řekli, že to zkusíme tady znovu, jednak protože máme nově zrekonstruovanou kostelní věž, máme nově otevřenou galerii na ulici 5. května a taky jsme udělali několik významných oprav přímo v městské památkové rezervaci, například radnici, a oni vždycky hodnotí ten posun v té ochraně památek, co se podařilo nového. Takže to byly takové naše trumfy, komise to také velmi ocenila, ale ta cena, kterou jsme dostali, tak vlastně nakonec přišla za to, že se té památkové ochraně věnujeme systematicky a dlouhodobě, a tady patří poděkování nejen současné reprezentaci a současným zaměstnancům města, ale i vlastně těm předchozím, protože to je opravdu dlouhá doba práce, která přesahuje několik volebních období.
7: Titul Historické město roku 2025 si odnesla náměšť nad Oslavou. Nový Jičín s cenou ministryně obdržel příspěvek 100 000 korun. Stejnou částku získal i za vítězství v krajském kole. Finance město opět vloží do údržby a oprav historických objektů.
0: Muž, který dobil všech 14 8000ovek bez kyslíku, zavítal do Zlína. V rámci turné The Final Expedition reflektuje Reinhold Messner odvahu, samotu i cenu, kterou si vyžádalo posouvání hranic.
10: Žádná běžná přednáška, ale poslední veřejné ohlédnutí za životem legendárního horolezce. To je The Final Expedition, která zavítala i do České republiky. Reinhold Messner mluvil s návštěvníky festivalu Neznámá země o odvaze, smyslu vlastní cesty, lidských limitech a kráse překonávání strachu.
11: We showed with the ascent of Everest without oxygen that the limit is a little bit above the summit and not below. Before me, before Peter Haber and myself, the scientists were thinking that the limit for human beings is around 8,500 meters. The summit is 350 meters higher, but we showed that it's possible to go higher. The fact that I choose on the end a clean approach to the mountains is partly in the evolution of alpinism, and partly of my philosophy.
10: Ta se zaměřuje na prožitek, sebepoznání a zodpovědnost horolezce, nikoli na pouhé technické dobývání vrcholů. Podle Messnera nejsou hory nepřítelem, kterého je třeba pokořit. Jsou prostorem pro bytí, kde se člověk setkává s divokou přírodou a především sám se sebou.
11: Tourism is okay, but it's not alpinism. Climbing indoor is okay, it's beautiful, it's a good sport, but it's not alpinism. Because alpinism is the direct tension between the nature of the mountain and the nature of human beings. We have our nature, especially in our brain, and we are getting really, really afraid if something is going wrong. If you are in Antarctica and you have a helicopter beside, which is coming to help in case of emergency, this is not anymore adventure. Adventuring means to carry, to have all the equipment what you need and all responsibility what you have in your rucksack. You cannot give it to somebody else.
10: Během setkání s primátorem města Jiřím Korcem dostal Reinhold Messner speciální dar. Repliku obuvy, kterou měl na sobě pravěký horal Eci, vytvořenou vědeckým týmem z Fakulty technologické univerzity Tomáše Bati. Messner byl jedním z prvních lidí, který Eciho mumii viděli.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jaro přišlo s krásným počasím a tak věřím, že sluníčko i ve vás probouzí dobrou náladu. Navíc jsme se dozvěděli, že jsme součástí 20 nejbohatších států světa, takže se prostě oficiálně máme dobře. Chcete další dobré zprávy? Tady jsou. Průkopník létání v českých zemích Jan Kašpar by byl určitě hrdý na letiště v Pardubicích, které nese jeho jméno, a nově je zase o něco větší a modernější.
1: Pardubické letiště získává na oblibě, ať už pro svou dostupnost, tak i pohodlí, které nabízí. Zpřístupnění druhého patra znamená mimo jiné otevření další odbavovací brány.
2: Třetí odbavovací gate, kde vlastně konečně budeme moci přijímat více destinací, nejenom schengenských, ale i nešengenských, a hlavně pro mě je to příjemná novinka pro to, aby ty lidi mohli komfortně u nás odcestovat.
1: Spolu s další bránou je součástí druhého patra i gastroprovoz, administrativní prostory pro zaměstnance letiště a vyhlídka, která poslouží cestujícím i návštěvníkům letiště.
3: Pro město Pardubice je to velmi důležité, protože to regionální letiště se ukázalo jako životaschopné, neustále roste, neustále se nám daří získávat nové cestující. Vlastně v loňském roce byla překonána hranice 200 000 odbavených cestujících.
4: Je to především dokončení projektu, který byl připravený před více jak 10 lety. My jsme ji rozdělili na dvě etapy s tím, že ta první etapa se týkala především veškerého zázemí a otevření terminálu jako takového.
5: Ta investice 87 milionů korun byla financována vlastními prostředky společnosti EBA a prodejem části zbytného majetku, který historicky město a Pardubický kraj vložili právě do majetku EBA. Myslíme si, že jsou to velmi dobře investované peníze.
1: Termín prvního letu z nově rozšířeného terminálu bude záviset na aktuálním letovém řádu a provozních podmínkách. Přílety a odlety z nové vyhlídky mohou cestující obdivovat už nyní. Karolína Davidová, Televize V1.
0: První velká letecká show v sezóně se tradičně odehrává na západě Čech, na letišti aeroklubu Plasy na severním Plzeňsku. A i tady se letos sešla elita evropského létání s moderními, historickými i akrobatickými stroji.
6: V sobotu i v neděli přálo počasí venkovním akcím na 100%, a tak se areál letiště v Plasích už od ranních hodin plnil návštěvníky, kteří se přišli nejen podívat na letadla, ale také si užít pestrou nabídku lákadel na zemi.
7: Máme radost, věřím, že diváci taky mají radost, že si všichni užívají naší vášeň pro letání a že si užívají skvělé odpoledne, protože počasí vám po dlouhých letech vyšlo úplně, řekl bych, pohádkový.
6: Co počasí, ale také akci celkově, říkají piloti.
7: Samozřejmě říkají, že v Plasích to mají nejraději, že to je krásný malý komorní letiště, což je teda ale pravda. No a pak teda taky vždycky všichni potvrzují to, že se do Plas těší, protože to je právě první akce. My jsme vlastně otvírák roku, takže se sem těší. Oni to ještě nemají většinou tak dobře nacvičený, natrénovaný, takže si to zkoušejí u nás.
6: Letos se na akci Den ve vzduchu prezentovali Italové, Francouzi, Nizozemec, Angličan, české hvězdy v čele s Martinem Šonkou a samozřejmě také naše armáda se stíhačkami Gripen.
8: Pro armádu je prezentace na veřejnosti klíčově důležitá, protože podpora veřejnosti je základ toho, abychom vůbec mohli fungovat, a taky důvěra veřejnosti nám dává smysl v toho, co děláme. Jsem rád, že lidi mohli vidět vlastně naše Gripeny, které nám chrání každý den vzdušný prostor, a zároveň, že tady máme ten V3A Sokol Krištof záchranářský, protože to jsou lidi, kteří reálně zachraňují životy civilistům na zemi.
6: Vrtulníky, nejmodernější stroje, historické unikáty i odvážné kousky pilotů a akrobatů bavili v sobotu i v neděli asi nejvyšší počet návštěvníků této akce. Jen v sobotu přišlo do Plas kolem 13 000 lidí. Co se jim líbilo nejvíc?
9: Akrobacie mě baví hodně.
10: Asi ten Mustang. Špička.
11: Vždycky se nám tady líbí a bavilo nás nejvíc. Úplně asi všechno. Tady není jako, co bych mohla preferovat.
12: Přišel jsem se podívat na pěkný stroje a výkony jezdců, nebo pilotů vlastně, dá se říct.
6: Velkou hvězdou českého letání je akrobatický pilot Martin Šonka, který se představil hned se dvěma stroji, českým Zlínem a svým závodním speciálem Extra. Svůj let navíc přímo z kokpitu komentoval.
13: Já mám vlastně ten čudlík tady na kniplu a tam je přes 20 kg, tam jsou síly v řízení, takže já když pustím ten palec, tak vlastně by hrozilo, že by mi mohl ten knipl vypadnout z ruky, takže já mluvím opravdu jenom jakoby ve chvíli, kdy si to můžu dovolit, jako, a ty síly tam nejsou takový, a A do toho, no, kdybyste věděli, co já tam řešil, mě se uvolnil tady kabel a měl jsem takhle kolem nosu otočený kabel od sluchátek, takže jako opravdu to bylo úžasný a ještě jsem tam řešil do toho kabel, ale to bohužel patří k lítání. Jo.
6: Kromě leteckých ukázek se návštěvníci mohli bavit také na zemi, usednout do kokpitu legendárního historického stroje nebo zblízka prozkoumat záchranářský vrtulník. Splas, Jonáš Novotný, televize ZAK. Nejslavnější a nejnavštěvovanější katedrála na našem území, svatý Vít na Pražských Hradčanech, se nově chlubí obřími varhanami. Poprvé se rozezní v polovině června a budou skutečnou chloubou Prahy i celé země.
14: Ke katedrále svatého Víta v Praze patří také ikonický zvuk varhan. Dosavadní Melcerovy varhany jsou už ale téměř 100 let staré a pro obrovský prostor dostavené katedrály zvukově nedostačující. Proto má katedrála od loňského roku varhany nové od španělského mistra Gerharda Grenzinga. Monumentální nástroj už byl nainstalován a čeká na uvedení do provozu. Nové varhany si byl už osobně prohlédnout i prezident České republiky Petr Pavel.
15: Já si myslím, že to je úžasný počin, nejenom nádherný a velice sofistikovaný nástroj, ale taky vlastně doplnění katedrály, protože si to zasloužila po těch mnoha letech, aby měla opravdu takhle krásné varhany.
14: Pan prezident je sice hudebním vkusem především rocker, ale když na to přijde, nepohrdne ani jinými žánry.
15: A zrovna třeba varhanní koncerty mě vždycky fascinovaly, takže a zvlášť, když jsou v kostele a v případě téhle katedrály slyšet tady úžasné varhany a ještě k tomu dobrého varhaníka, to bych řekl, že se vyrovná určitě jakékoliv rockové hudbě.
14: Pořízení nových varhan bylo financováno z národní sbírky, ve které se od tisíců dárců vybralo přes 135 milionů korun. Mohlo by tak zároveň jít o symbolické pojítko mezi věřícím a sekulárním světem.
16: Já myslím, že to máme zkušené už na mnoha menších místech, kde varhany v kostele slouží nejen k bohoslužbám, ale ke spoustě koncertů a jsou pojítkem. A tady je to samozřejmě mimořádné místo, katedrála, a do toho mimořádné nové varhany.
14: Na nové varhany se těší i nový 38. pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je rovněž varhaníkem.
17: Je to nádherný nástroj, nakolik tomu rozumím, malinko se tím zabývám pár desetiletí, tak je to něco, co nemá obdoby v naší zemi. A myslím, že i ve středoevropském kontextu je to něco výjimečného. Jsou nádherné, je to opravdu výborné řemeslo a krásné umění, takže na co se těšit.
14: Slavnostní požehnání a oficiální uvedení do provozu je naplánováno na 15. června u příležitosti svátku svatého Víta. Ondřej Švec, televize Praha.
6: Báli jste se jako malé děti doktorů. Jak tomu předejít? A kdy vlastně začít hledat pediatra? Také o tom jsem mluvil s dětskou lékařkou, která svojí prací doslova žije. Dnes si budeme povídat s dětskou lékařkou Hanou Duvkovou, praktickou lékařkou pro děti a dorost z EUC kliniky Plzeň. Dobrý den.
18: Dobrý den.
6: S doktory se potkáváme, ať už chceme nebo nechceme, většinou teda spíš, když nechceme. Nicméně s těmi dětskými se potkáváme častěji při prevenci. Kdy vlastně rodič, nebo možná ještě budoucí rodič, by se s dětským lékařem měl potkat poprvé?
18: Děkuji moc za tuhle otázku, protože je to velmi důležité, aby nastávající maminka si vybrala tu lékařku. Většinou vybírají podle místa bydliště. Upřímně.
6: Logicky, jasně.
18: Aby to měli co nejblíže. Ale je důležité, aby většinou kolem toho 6. měsíce věku, 6. měsíce těhotenství, zavolala, řekla paní doktorko, mám termín ten a ten, jaký měsíc bude rodit. A já vlastně mám takový speciální sešit, kam si píšu budoucí miminka a řeknu, ano, máme tam ještě pro vás prostor, budeme na vás mít čas, přijďte se domluvit. Takže ten kontakt je lepší, když to není jen po telefonu, ale vidíme se a já mamince můžu všechno vysvětlit, jak to funguje po porodu. Ona pozná, kde ta ordinace je, poznáme se spolu a nebojí se potom.
6: Vy jste vlastně dětská lékařka, ale mnohem víc určitě komunikujete s těmi rodiči, než s těmi dětmi samotnými.
18: Ano, ano. Ta péče, vlastně říkala jsem si, že každý den je to o komunikaci. O tom, že sděluji informace a o práci s rodiči. Protože když já jsem schopná tomu rodiči vysvětlit, co se s tím miminkem děje, nebo co nás čeká dál, když není nemoc. Když je nemoc, samozřejmě rodič se bojí. Je to přirozená věc, přirozená reakce. A od toho jsem tam já, kdy já vysvětlím, tohle zvládnete, maminko, to je rýma, zvládnete to tak a tak. Ale teď už kašle, a kašle docela dlouhou dobu a přidali se k tomu teploty. Prosím, já ho chci vidět. Hmm. Takže jsme domluveni, že samozřejmě můžou zavolat, kde já řeknu, ano, přijďte, mám vyhrazenou část z ordinačních hodin každý den pro nemocné pacienty, kde oni přijdou a já vlastně to dítě vyšetřím a řeknu, tak, maminko, uklidníme se, je to v pořádku. Myslím, je to, podle mě tohle je viróza, když si uděláme ještě další testy, tak opravdu mi to potvrdí, že to je virová věc a tam je symptomatická léčba. Já mamince řeknu, co má dělat a ona už se uklidní a to je největší vlastně dar, který my můžeme udělat jako lékaři. Hmm. To, že maminka je klidná, přestane se bát, ví, co má dělat, tak vyléčí se to dítě samo úplně. Hmm. Jo, takže vždycky tohle to je moc důležité. A další věc je, když třeba ty maminky porodí, aby se k tomu malinko vrátila, to je moc důležité. Můžu vám do toho
6: určitě
18: vkročit.
6: Určitě povídejte, jak potřebujete.
18: Děkuji, protože vlastně do 3 dnů, nevím, jestli to maminky a rodiče vědí, tak do 3 dnů od propuštění z porodnice ho musíme miminko vidět já, jako praktický lékař pro děti a dorosty. To je dané ze zákona a je to dobře, protože samozřejmě já potřebuju to miminko vyšetřit. Potřebuju vědět, jestli tam má hmotnostní přírůstek, jestli je všechno v pořádku, jestli maminka zvládá péči, jestli kojí. Oni mají spoustu dotazů, ty rodiče. Kolikrát ani to miminko neumí s ním manipulovat, takže já jim všechno vysvětluju, jak mají miminko chovat, jak ho mají držet.
6: Říkáte tatínkům, jak mají přebalovat? Třeba já jsem, když jsem premiérově přebaloval a ještě měl kluk ten pupík takový, jako že jo, čerstvě po porodu, tak jsem mu udělal tu plenku tak jako na bokovky.
18: Ano.
6: No, až ve vlasech to měl. To se jenom tak odrazilo. Tak od té doby už jsem věděl, jak se to dělá.
18: No tak děkuji za dotaz, protože teď děti narozené ve fakultní nemocnici v Plzni, tak tam se neseřezává ten pupek. V Mulačově nemocnici se seřezává, takže tam ta plinka může být až nahoru. Ale pokud se narodí dítě ve fakultní nemocnici na Lochotině, tak tam se ten pupíček neseřezává. Nechává se tam pahýl toho pupečníku, který uschne a odpadne sám. A to je velký problém. Ano, to je velký strach, neví, jestli můžou vůbec se toho dotýkat, jak tu plinku tam dá. Takže určitě to je velký poučení pro rodiče.
6: To si dost pamatuju a vyprávím takovou veselou historku, i když už je synovi 14 let. Nicméně dobře, takže oni přijdou k vám ty 3 dny po porodu a pak vás vidí velmi často, protože s těma malýma miminkama se chodí snad co měsíc, se chodí na kontroly. Tak taky pozor,
18: není to jenom měsíc, je to každý 14 dnů. No. Do 2 měsíců věku opravdu já vidím děti každý 14 dnů z důvodu toho, abych věděla, jestli hmotnostně, výškově, délkově tady prospívají, jestli je všechno v pořádku.
6: Pojďme teď od těch úplně nejmenších dětí k těm naopak, který vlastně brzo budou opouštět vaši péči, to je v 15 nebo v 18?
18: Takhle, já můžu mít dítě zaregistrovaný jeden den před 19. narozeninami. Takže je to poměrně vlastně dlouhá doba, kdy vidíte vývoj toho dítěte. Vlastně oni si můžou zažádat o přestup k praktickému dospělému lékaři už ve 14 letech, pokud je ten praktik pro dospělé veme. Jo, ale většinou mám děti do 19 let.
6: Tam už potom nekomunikujete asi tolik s těmi rodiči, tam už spíš
18: můžou
6: pacienti můžou přijít sami, že jo?
18: 18 let přijít sami, ano.
6: Když jsou menší než 18, nemůžou sami?
18: Můžou od 15 let, ale musí podepsat souhlas rodič a můžou přijít pouze, když jsou nemocní. Pokud jdou na očkování, musí mít vždycky doprovod dospělého.
6: Aha, no to jsem netušil. Dobře, no a tam už teda hodně to o té komunikaci s těmi pacienty samotnými, samozřejmě i asi s těmi rodiči. A teď třeba, když chcete nabídnout nějakou alternativní léčbu, nebo třeba je víc možností té léčby a oni se sami musí rozhodnout. Jak to je? Rozhodují se třeba už ty větší děti, nebo pořád za ně rozhodují ty rodiče a chtějí třeba dneska rodiče sáhnout po nějaké alternativě?
18: Určitě. Určitě alternativu hodně vyhledávají, zkouší. Samozřejmě ono to je logické. Vemte si v lékárně, třeba existuje spousta bylinných produktů, ať jsou to sirupy na kašel a tak dále. Takže oni opravdu chtějí. Chtějí něco, co je z přírody. Takhle většinou mi to řeknou.
6: Jo.
18: Takže já teda Často to rodiče o mě neví, když se ke mně registrují a jsou pak příjemně překvapeni, protože ještě mám vystudovanou homeopatickou lékařskou asociaci, jakoby školu CEDH, což je francouzská škola homeopatie. A nejenom, že homeopatika předepisuji, protože jsou to léky, ale i přednáším. Zrovna teď mi čeká v květnu Mezinárodní homeopatický kongres v Lisabonu, na který se moc těším, protože tam je spousta kazuistika případů z praxe, kde se zase můžu naučit něco nového a můžu potom předávat dál. Ale je o to veliký zájem, rodiče opravdu chtějí a dávají to těm dětem. A když řeknu i samotný, když už prostě jim je třeba 14, 15, teď vám můžu říct, měla jsem zrovna včera, mi přišla na vstupní prohlídku dívka, která je 15 let a ona mi říká, paní doktorko, víte, já mám takový stavy divný. Nedokázala byste mi pomoct, já chodím k psychiatrovi, což je, co se týká psychiatrických diagnóz, to je opravdu velmi častý dotaz a velmi často se s tím setkávám u těch
0: dětí. Jakože u dětí? Přibývá psychiatrických diagnóz?
18: Ano, hodně. Je problém v tom, že já bohužel potřebuji k tomu spolupráci odborných lékařů. A momentálně dětský psychiatr v Plzeňském kraji, všichni mají stop stav. To znamená, že nepřijmou nikoho, takže rodiče musí jet k psychiatrovi do Prahy nebo do Písku dětskému. Mám kamarádku, ta má čekací dobu, na čekací listině 300 pacientů, takže já teď bojuji s tím, čím pomoci. Co jí dát, jak jí pomoct, než ona se dostane k tomu odborníkovi. A nebo už jsou u odborníků, ale třeba ten efekt tam není takový, jaký by byl. Tak tam já často teda používám zrovna homeopatii. A musím říct, že mám obrovskou zpětnou reakci od rodičů a i od těch dětí, že mi řeknou, paní doktorko, moc vám děkuju, moc se mi ulevilo. Třeba typická bolest břicha u dětí. Často víte.
0: Taková to v pondělí, v neděli večer.
18: Ano.
0: Neděli večer, když v pondělí se píše písemka.
18: Přesně tak. Ale někdy už to jako sklouzne do takového vzorce chování a ty děti potom nejsou schopny vůbec chodit do školy. A to už je problém. Takže to musíme řešit. Samozřejmě ve spolupráci s odborníky. Většinou k dětskému psychologovi dokážu, se ty děti objednají, mají docela dobrý termín, ale opravdu ten psychiatr, to je velký problém. Velký problém. Ale máme štěstí.
0: Jo.
18: Jsme v dobré, ano, bydlíme v dobré lokalitě a máme tady výborné kolegy specialisty, které se starají o děti. A já je můžu předat a vím, že je o ně dobře postaráno.
0: Na závěr otázka na vás. Když jste mluvila o tom, že dětské lékařky a tak, pořád jste mluvila o ženách, takže asi mezi dětskými doktory není mnoho mužů. Nicméně, co vás motivovalo k tomu, že jste se vrhla právě na tento obor a kdybyste zpětně to mohla třeba změnit, změnila byste?
18: Nikdy bych to neměnila. Tu práci miluju. Opravdu, mám ji moc ráda. A vlastně hned jsem věděla, ještě na medicíně, když jsme měli stáž na dětské klinice ve fakultní nemocnici, tady na Lhotíně, tak jsem věděla, že to je ono. A když se mi narodily moje dvě děti, tak to je největší škola. Víte, to potom už jste dobrý doktor, protože když víte, jaký to je, když vy se staráte o ty vaše děti, to je to největší dar, co můžete mít.
0: Moc děkuju za návštěvu,
18: děkuju
0: za to, co děláte a držím palce všem pacientům, aby měli doktory, který to tolik baví.
18: Děkuju.
0: No a s vámi se těším na viděnou, snad ne v čekárně u lékaře, ale každopádně u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří, ať jste zdraví.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Dobrý den, jsme rádi, že jste si také dnes vybrali televizi Plzeň TV. Čeká vás spousta zajímavých pořadů z našeho města a okolí.
1: V sobotu i v neděli přálo počasí venkovním akcím na 100%, a tak se areál letiště v Plasích už od ranních hodin plnil návštěvníky, kteří se přišli nejen podívat na letadla, ale také si užít pestrou nabídku lákadel na zemi.
2: Máme radost, věřím, že diváci taky mají radost, že si všichni užívají naší vášeň pro letání a že si užívají skvělé odpoledne, protože počasí nám po dlouhých letech vyšlo úplně, řekl bych, pohádkový.
1: Co počasí, ale také akci celkově, říkají piloti.
2: Samozřejmě říkají, že v Plasích to mají nejraději, že to je krásný malý komorní letiště, což je teda ale pravda. No a pak teda taky vždycky všichni potvrzují to, že se do Plas těší, protože to je právě první akce. My jsme vlastně otvírák roku, takže se sem těší. Oni to ještě nemají většinou tak dobře nacvičený, natrénovaný, takže si to zkoušejí u nás.
1: Letos se na akci Den ve vzduchu prezentovali Italové, Francouzi, Nizozemec a Angličan, české hvězdy v čele s Martinem Šonkou a samozřejmě také naše armáda se stíhačkami Gripen.
3: Pro armádu je prezentace na veřejnosti klíčově důležitá, protože podpora veřejnosti je základ toho, abychom vůbec mohli fungovat, a taky důvěra veřejnosti nám dává smysl v toho, co děláme. Já jsem rád, že lidi mohli vidět vlastně naše Gripeny, které nám chrání každý den vzdušný prostor, a zároveň, že tady máme ten V3A Sokol Krištof záchranářský, protože to jsou lidi, kteří reálně zachraňují životy civilistům na zemi.
1: Vrtulníky, nejmodernější stroje, historické unikáty i odvážné kousky pilotů a akrobatů bavili v sobotu i v neděli asi nejvyšší počet návštěvníků této akce. Jen v sobotu přišlo do Plas kolem 13 000 lidí. Co se jim líbilo nejvíc?
4: Akrobace mě baví hodně.
5: No, asi ten Mustang. Špička.
6: Vždycky se nám tady líbí a bavilo nás nejvíc úplně asi všechno. Tady není jako, co bych mohla preferovat.
7: Přišel jsem se podívat na pěkný stroje a výkon jezdců. Nebo pilotu vlastně, dá se říct.
1: Velkou hvězdou českého letání je akrobatický pilot Martin Šonka, který se představil hned se dvěma stroji, českým Zlínem a svým závodním speciálem Extra. Svůj let navíc přímo z kokpitu komentoval.
8: Já mám vlastně ten čudlík tady na kniplu a tam je přes 20 kg, tam jsou síly v řízení, takže já když pustím ten palec, tak vlastně by hrozilo, že by mi mohl ten knipl vypadnout z ruky, takže já mluvím opravdu jenom jakoby ve chvíli, kdy si to můžu dovolit, jako, a ty síly tam nejsou takový. A do toho, no, kdybyste věděli, co já tam řešil, mě se uvolnil tady kabel a měl jsem takhle kolem nosu otočený kabel od sluchátek, takže jako opravdu to bylo úžasný a ještě jsem tam řešil do toho kabel, ale to bohužel patří k lítání, jo.
1: Kromě leteckých ukázek se návštěvníci mohli bavit také na zemi, usednout do kokpitu legendárního historického stroje nebo zblízka prozkoumat záchranářský vrtulník. Z Plas, Jonáš Novotný, televize ZAK.
9: Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum. Je určený pro žáky víceletých gymnázií, středních škol a vyšší ročníky základních škol. Cílem je zpřístupnit žákům moderní dějiny v zajímavé, autentické formě, předat zkušenosti a uchovat vzpomínky pamětníků. Mimo to žáci dostanou příležitost vyzkoušet si práci dokumentaristy.
10: Já si myslím, že těch důvodů je hned několik. Za prvé, aby žáci poznali historii, opravdu tu orální historii, aby slyšeli ty skutečné příběhy, které se staly. Já už jsem v projektu podruhé a musím říct, že vždycky vidím ten dopad, který to má na žáky, že opravdu odcházejí z těch rozhovorů a jsou nadšení, co slyšeli. Šokováni jsou často a často i dojati určitě.
9: Závěrečná prezentace žáků škol z Plzeňska proběhla v aule Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, která byla zaplněna do posledního místa. Žáci si mohli sami zvolit formu své reportáže. Převládaly rozhlasové audioverze, ale objevila se i verze animovaná.
11: Určitě to byla skvělá zkušenost se seznámit i s novým člověkem a právě s tou historií Plzně i.
12: Nám přišla z těch forem nejvíc jako kreativní, bych řekla. Nejsem si jistá, jestli mluvím za celý tým, ale mně přišla jako nejvíc kreativní a nejvíc zajímavá. A přišlo mi, že když jsme se dívali na ty animace, tak to bylo nejkrásnější zpracování toho projektu.
13: Teď se dívám na historii víc z hlediska těch lidí a ne celkově té historie.
11: spíš víc si uvědomuju, jak se ti lidé cítili v té situaci.
13: Nejtěžší asi ta spolupráce. Bylo to takový, občas to mělo takový mouchy. Spolupracovalo se nakonec celkem dobře, ale ze začátku to bylo hodně nekoordinovaný. Že to nemělo úplně systém, ale srovnalo se to a bylo to nakonec hezký.
9: Právě s koordinací týmu, ale i technickými záludnostmi natáčení a postprodukce žákům společně s učiteli pomáhají koordinátoři projektu a odborníci, například z Českého rozhlasu. Ovšem základem zůstává osobní setkání a rozhovor s pamětníkem.
14: Mně se to líbilo, protože já si rád povídám s mladejma, tak ty příběhy, co člověk prožil, tak je dobře, aby ty mladí věděli, no, abych jim taky řekl svůj názor, a to je jako dost důležitý, aby oni si z toho vzali příklad.
15: My jsme měli dlouhý rozhovor, oni byli u nás dvakrát, já jsem vytáhla všechny staré fotky, co jsem měla, to povídali jsme si a to by bylo na 3 hodiny povídání, vše. Moc hezký.
9: Součástí prezentace bylo zhodnocení reportáží odbornou porotou, ve které nechyběl pedagog, historik i zástupce médií. Reportáže s příběhy pamětníků nejen z Plzeňska, ale z celé České republiky a veškeré informace o projektu najdete na webu příběhynašichsousedů.cz. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Objekt postavený v 70. letech pro místní JZD jako zázemí, kulturní prostor a restaurace už měl nejlepší léta za sebou. A tak se městský obvod Plzeň 4 dlouho snažil získat ho do svého majetku a vybudovat tady byty pro potřebné.
16: Já jsem rád, že dneska otvíráme byty tady v Hrádku, protože tím se v podstatě završuje 10letá práce obvodu, kdy my jsme byli tím průvodním hybatelem, který dokázal získat od ZSVM, od podstatě státu, právě tu budovu tady bývalého kulturního domu, kde vznikly nové byty. No a já jsem jedný z pamětníků, protože já si ještě moc dobře pamatuju, když tady byla diskotéka, když tady byla vedle hospoda, kam jsme chodili.
17: Ta příprava byla poměrně dlouhá, jsem nesmírně šťastný, že na to potom nakonec i jako město našlo peníze, my jsme to vyprojektovali až po stavní povolení, město na to našlo peníze dnes. To stojí. Je tady 18 bytů, 115 bytů je pro seniory a 3 byty jsou jako startovací pro mladé lidi.
1: Právě budoucí nájemníci už se slavnostního dokončení stavby a předání bytů nejvíc nemohli dočkat. A my jsme byli svědkem toho, když poprvé překročili práh svých nových bytů.
18: Jsme tady poprvé, no. Jako musím říct, že se jim to opravdu povedlo jako krásně, jako celkově byt nádherný, protože my jsme tady, jak jste zmínil, poprvé, my jsme to viděli jenom na fotkách. Tak jako úplně wow.
19: My jsme si něco i pořídili, nakoupili, viď?
18: Jo, přesně.
19: A už jenom nastěhovat nábytek a můžeme bydlet.
20: Byl jsem se tam podívat, je to pěkný, no, je to přízemí, já tady s tím nemůžu jinak. Je to super, máme nájem na Roubravce, platíme hodně, platíme 25 000, no tady je to o něčem jiným úplně. Je to pěkný, že tady je ten lesopark, no, tak... Jsou tady parkovací místa, je to tu pěkný, myslím si, že když tu bude parta lidí, takže to bude pěkný.
1: Podle starosty Plzeňské čtyřky je tento projekt ukázkou spolupráce obvodu a města ve prospěch všech obyvatel.
16: My jsme připravili celou majetkovou přípravu, pak jsme udělali projektovou dokumentaci, pak jsme předali celé to město Plzni a to dotáhlo, udělalo realizaci. Momentálně se našli i nájemníky, to znamená, že se tady objeví opravdu seniori. Nejsou to jenom sociální byty, ale byty pro seniory a startovací byty. A já si myslím, že v tom krásném prostředí, které tady je, tak jsem zapadnou a že se jim tady bude líbit.
1: Rekonstrukce 50 let starého objektu nebyla jednoduchá, ale nájemníci budou určitě spokojeni, protože se místo proměnilo na moderní bydlení i se zázemím pro sociální službu, místností pro komunitní setkávání a se společnou terasou. Z Červeného Hrádku Jonáš Novotný, televize ZAK.
21: Přesnost a soustředění, ale také pohodové setkání. Plzeňský Slavoj hostil amatérské klání seniorů v Kuželkách. Turnaj, který pořádal odbor sportu magistrátu města Plzně, se konal vůbec poprvé.
22: Mě těší, že dneska je tady bezmála 30 aktivních sportovců seniorů. Dokonce jsme museli odmítat už, aby jsme zvládli uspořádat tento turnaj, takže ten zájem byl obrovský a to mě těší.
21: Kuželkářské klání si nenechala ujít ani manželská dvojice Blanka a Jaroslav Sobotovi.
23: Zahrála jsem si prvně v životě kuželky a jsem nadšená, no, že jsem si to ještě na starý kolena vyzkoušela.
21: Její manžel Jaroslav jednu z kategorií ovládl.
24: Já jsem to hrál kdysi dávno za mlada, ale
0: ne, hrál. V Opilecké píše jsme si to byli zahrát, no tak hold to zůstal, no a potom párkrát jsem zkoušel bowling, no a tak jsem se trefil, no.
21: Na dráze ale nebyly důležité jen body a vítězství.
22: Nejde jenom o sportovní výkony, jde o to aktivně tu komunitu budovat, aby seniori se mohli potkávat mezi sebou, aby se vybudovali nové vztahy, aby si mohli potom možná zajít spolu na procházku, případně zahrát nějaký sport sami od sebe. Takže my tímhle samozřejmě nesledujeme výkonnost, ale sledujeme tím i tu společenskou naší odpovědnost a nějakým způsobem chceme podporovat je v jejich aktivním životě.
21: 81letá Stanislava Adamcová si zahrála kuželky poprvé v životě.
23: Já jsem ani nevěděla, že kuželky existuje, já jsem si myslela, že jenom bowling. Slyšela jsem to prvně, přihlásila jsem se ze zvědavosti, abych věděla. A moc děkuji za to krásné prostředí, co tady bylo zprostředkováno. Děkuji sponzorům akce, děkuji pořadatelům. Bylo to dokonalý a moc se mi to líbilo.
21: Turnaje se celkem zúčastnilo 29 seniorů, z toho 19 žen. Nejstaršímu účastníkovi bylo 85 let, většina ze sportovců pak přesáhla hranici 70 let věku. Přesto výkony snesly vysoké měřítko.
22: My máme po nich odpoledne tady ještě turnaj pro zaměstnance magistrátu města Plzně a myslím si, že mnohdy nedosáhneme tyhle výkony, jako tady dostali dneska aktivní seniori.
21: Kuželky jsou pro seniory velmi vhodným sportem.
2: Kuželky jsou sport na celý život. Můžete to hrát od 10 let až po 80+. Od nás je nejstarší památník nějaký pan Karel Mašek, ten má ten narozen v roku 45, minulém století teda, stále aktivní.
21: Turnaj seniorů tak jednoznačně ukázal, že aktivní životní styl nekončí ani v pokročilém věku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Prostor u Mozartova rybníčku v Karlovarských Drahovicích prošel výraznou proměnou. Dnes nabízí upravené okolí i nové možnosti pro trávení volného času. Za jeho obnovou přitom stojí samotní obyvatelé. Nápad vzešel z ankety Město sobě.
4: Přišel podnět, jestli bychom neupravili právě tento Mozartův rybníček.
3: Původně město počítalo s výrazně nižší investicí, nakonec ale bylo jasné, že úpravy budou rozsáhlejší.
4: V rámci této ankety jsme počítali s tím, že bychom investovali v těch jednotlivých částech města zhruba 350 tisíc korun, což u Mozartova rybníčku mnohonásobně ty náklady samozřejmě tuto částku převýšily, ale protože nám to přišlo skutečně smysluplné, tak jsme se rozhodli a v roce 2020 ten rybníček v podstatě zrealizoval.
3: Práce začaly loni na podzim, rybník se vypustil, odbahnil a upravilo se jeho dno i břehy. Přibyly kamenné schůdky, zpevnění svahů i nový dřevěný můstek.
4: Celková investice do Mozartova rybníčku bylo 7 milionů korun, ale nebylo to samozřejmě pouze za úpravu toho rybníčku jako takového, ale sami vidíte, že jsme investovali přesně do toho okolí.
3: Hotové je celé prostranství, včetně nového mobiliáře a cest. Kvůli nově zaseté trávě zůstává místo zatím uzavřené. Otevření se plánuje v nejbližších dnech.
4: Mám obrovskou radost, že se vlastně do sídliště, kde bydlí spousty lidí, dostala příroda.
3: Do rybníčku se postupně vrátí i ryby a vodní rostliny. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.

0: Hezký dobrý den. Tak co je nového v Plzni? Budeme o tom mluvit přímo s primátorem, panem Romanem Zarzickým. Dobrý den.
1: Dobrý den a tradičně děkuji za pozvání.
0: V Plzni je toho nového opravdu hodně, nebo bude nového? Třeba hned dvě nová náměstí. Náměstí Republiky už se mění, asi k nepoznání. Bude to rychle?
1: Tak já na svém Instagramu každý den reportuji stavební vytíženost stavební firmy, která realizuje tuhle zakázku. Celé se to promění, zlepší se pobytové podmínky, vyhrála to firma za zhruba 55 milionů korun, zahájili jsme stavební práce, už je tam hotová od plzeňské teplárenské přípojka a teď tam budeme dávat těch 14 vzrostlých stromů do země, tak jak jsme slíbili, právě proto, aby se tam lidé cítili dobře. Zároveň tam budou osazena mlžítka, bude tam dostatek laviček a zároveň pokračujeme v přípravě projektového řešení pro tu druhou etapu, což je vlastně ta zbývající část náměstí a také sklidnění ulice Dřevěna.
0: Já se teda musím přiznat, pořád učím, když potřebuji jet třeba právě za vámi na radnici. Kudy potom vybrousit z toho náměstí? Nejsou tam zmatení Plzeňané, nepotkáváte je?
1: Nepotkáváme, samozřejmě je to stavební činnost jako jakákoliv jiná, takže za to odpovídá zejména stavebník, takže my jim určitě nenastavujeme limity, ale tak, jak to dopravní opatření bylo nastaveno, tak je funkční.

0: učení, vlastně odtéká celá ta doprava kolem pošty doprava. Občas tam někdo udělá přestupek, jak vidím i z okna, že to projede na zákaz vjezdu, tak pečlivě sledujte dopravní značení.
1: Dokdy bude hotovo?
0: A slíbili mi, že by to mělo být v závěru prázdnin, maximálně začátek září, možná to stihneme i dříve podle té stavební činnosti, která tam probíhá, si myslím, že by to mohlo být dříve. Bagry jedou naplno, bývá tam na běžný pohled 20 až 30 lidí každý den, takže kdo chce, ať se kouká ráno vždycky na můj Instagram.
1: Když jsem zmiňoval náměstí, myslel jsem i to nově vzniklé a nově pojmenované náměstí Karla Gotta. Proč právě Karel Gott?
0: Víte co, Jonáš, je to je tak, že já ho považuji za legendu, za opakovaného zlatého také planetového slavíka. Byl to člověk, který si zasloužil naší pozornost a myslím si, že správně si připomínat našeho plzeňského rodáka. Takže když tady všichni slibovali, že po něm cokoliv pojmenu a vznikaly často dost bizarní nápady, tak já jsem prostě přišel a s útvarem koncepce a rozvoje jsme vytipovali území, což by mělo být to nově vzniklé a také do budoucna revitalizované území před kulturním domem Peklo, což jak víte, instituce, kde řada lidí prožívala své dětství, životy, různé maturitní plesy. Konec konců Karel Gott tam také vystupoval například s Plzeňskou filharmonií. Takže jsem nelenil a navrhl jsem starostovi městského centrálního obvodu, aby jsme to přejmenovali. To se podařilo v minulých dnech a zhruba od tuším 5. 6. května by tam měly být osazeny cedule, které jsem držel na sociálních sítích v rukách.
1: Takže ještě než už to bude hotové, já jsem právě myslel, že se to na náměstí promění, až skončí celá ta revitalizace toho prostoru.
0: Ne, my začneme určitě opravovat tento prostor, začneme vodárenskou infrastrukturu, s tou začneme někdy na sklonku tohoto léta, budeme celý ten dům opravovat v několika etapách, vyhraněno na to máme v rozpočtu zhruba miliardu korun, takže tam vznikne celý komplex opravený, včetně toho veřejného prostranství, kde opět budou hezčí pobytové podmínky, příjemnější.
1: Zmizí to parkoviště?
0: Parkoviště tam z části zůstane, ale samozřejmě je tam architektura návrh, který schvalovali zastupitelé, bude tam nový objekt a budou tam osazeny nové stromy, takže myslím si, že to bude důstojná vzpomínka právě na Karla Gotta.
1: Mm-hmm. Co myslíte, že by tomu říkal, že má v Plzni své náměstí?
0: Tak já jsem ve spojení s jeho rodinou už několik dlouhých měsíců, takže vím, že z toho mají radost a máme ale dohodu, že o tom nebudu konkrétně mluvit, takže mají radost.
1: Když jste několikrát zmínil své sociální sítě, tam se teď objevilo vaše video s panem Medřickým, odborníkem na osvětlení. To osvětlení, to je vlastně velká revoluce pro Plzeň.
0: Tak je to věc, která bude stát zhruba 2,5 miliardy korun maximálně. Však já osobně už jsem o tom mluvil minule s vámi, čekám levnější variantu řešení do zhruba 2 miliard. Budeme mít 23 tisíc světel a 15 tisíc těch amortizovaných sloupů. Hynek Medřický je nepochybně ikona, která, jak všichni říkají, kdo ho sledují na sociálních sítích, rozumí nejvíce světlu v naší republice. My samozřejmě používáme odborné složky magistrátu, různé projekční firmy, které nám s tím radí v PPP prostředí. Teď probíhá soutěžní dialog. Takže budeme vybírat toho zhotovitele, uvidíme, co nám navrhne nejenom český, ale také evropský trh. No a Hynek Medřický, lidé mi o něm často psali. No tak jsem nelenil, nechal jsem se s ním spojit. Hynek Medřický přijel a slíbil všem Plzeňanům a mě také rukoudáním, že nám s tím pomůže, tak, aby jsme svítili nejenom úsporně, ekonomicky příznivě, přijatelně pro město, ale zároveň vstřícně pro přírodu a hlavně lidi. Hmm. Takže je to závazek, já myslím, že lidé ocenili tento krok, že se nedopustíme pravděpodobně stejných chyb, jako se dopustili v jiných městech a já si jeho přítomnosti a setkání vážím.
1: Nicméně třeba v historickém centru města zůstanou takové ty historizující lampy.
0: Historizující lampy jsou prvek, který neřeší toto výběrové řízení. Předpokládám, že zůstanou. Předpokládám, že tam patří a že nám odborníci, včetně architektů, doporučí vždycky to nejlepší řešení.
1: Plzeň dlouho čekala na spuštění tramvajového provozu nebo znovu spuštění tramvajového provozu na Skvrňanské. Už se to blíží?
0: Tak tramvaj tam jezdí od tohoto pátku. Já jsem byl také na začátku týdne na takzvané zkušební trase. Projeli jsme to třemi tramvajemi, museli se udělat takové ty úhybné manévry, zkusit celou trať, rychlostní koridor a další.
1: To znamená, že oni jedou nějak jako proti sobě do zatáčky, aby do sebe nedrcli. To se zkouší?
0: To se opravdu zkouší, musí se udělat rychlostní testy. Myslím si, že všechno tohle vyšlo, takže teď už tam také mohou být i cestující. No a byly tam okolnosti, pro které ta stavba měla zhruba měsíc a půl zpoždění. A ty byly objektivní. Kromě toho, že opravdu mrzlo a stavební práce musely být dočasně pozastaveny, tak se tam našly historické objekty, tedy budovy předválečné, o kterých se nevědělo. A zároveň tam byl nakopnut, jak jsem říkal, plyn, takže tam byly havárie plynu a také jsem veřejně poděkoval plynárnám za to, že to velmi rychle vyřešili.
1: Tam se ještě vlastně v rámci těch prací využilo toho, že tramvaj nejezdí a pracovalo se na konečné dvojky na Skvrňanech. Přiznám, že tam moc nejezdím, tak nevím, jak to tam teď vypadá.
0: Je to tak, že se pracuje na tom obratišti, dělá se nová zastávka, je to zcela jiný zadavatel, takže to není tak, že odbor investic a potom správa veřejného statku. Z hlediska zákona jsou to dvě různé zakázky, které nelze příliš koordinovat, nicméně bude tam osazen Kalifornian, což je taková specifická výhybka. A tramvaje tam zhruba 3 týdny budou zajíždět také, nicméně nepojedou až na tu konečnou pro lidi, kteří to ze Škrňanek znají, ale zastaví se na zastávce Terezie Brzkové, tedy před těmi školami. Mm-hmm.
1: No a taky máme za sebou jednu velmi zajímavou událost, kdy se Plzeň po letech znovu dočkala zpívající fontány, nebo hrající fontány, abychom to asi řekli správněji. Máte z toho radost?
0: Mám z toho velkou radost, je to krásná věc, bude hrát 5x denně, jak jsme říkali, tento týden byla poprvé spuštěna, vyzkoušena. Opravili jsme celou fontánu, poté co jsme vlastně v minulém roce opravili tu hlavní fontánu u muzea Západočeského, tak teď jsme opravili tu vedle pomníku Bedřicha Smetany, bude hrát tedy Smetanovo skladby a je to hezká věc. Doporučuji všem, ať se do sadu přijdou podívat. Hmm.
1: Je to hezčí po tmě, jako je třeba ta u muzea, anebo je to lepší přes den?
0: Já si myslím, že si každý udělá názor, mně se to líbí ve dne, já jsem tam byl ve dne a až se setmí, tak se teprve vlastně vydám na cestu.
1: No a před námi je velká událost, tradiční jarní slavnosti svobody. A po 2 letech, jestli správně počítám, kdy tu nebyli veteráni, protože už jsou to opravdu velmi staří pánové, tak letos by 2 měli dorazit.
0: Tak minulý rok byly výroční slavnosti, veteráni tady byli a teď mám oznámeno, že přijdu další 2 veteráni, 100letí chlapíci, takže já se na to těším, doufám, že jim to kondice.
1: 101 je tomu.
0: No, je to neuvěřitelný. Je to prostě opravdu věřím, že ta jejich kondice a zdraví jim to dovolí a přijedou a obohatí ten celý program, který bude velmi podobný těm předchozím letům. To znamená, bude konvoj, bude ten velký pomník díky Amerikou, kterého teď nebudou tedy zácní hosté v podobě různých ústavních činitelů, ale určitě tam budu já a určitě tam pronesu pár slov stejně jako další hosté, které jsem pozval. Myslím si, že to je tradiční akce, na kterou se Plzeňané těší. Část těchto oslav bude v sadech, to znamená, tam budou ty tradiční kempy. Část je vymístěna právě kvůli rekonstrukci náměstí za Plzeňskou plazu. A myslím si, že se tam můžeme potkat, takže všechny srdečně zvu. Je to jedna z největších a nejtradičnějších událostí v Plzni. Hmm.
1: Já jsem viděl, že toho jednoho pána, toho veterána, doprovodí jeho syn, ale on vlastně i tomu synovi je 80, takže i to je jako velmi důstojný senior. Mluvil jste s nimi, viděl jste, jsou to pánové, kteří si třeba dají pivo v Plzni?
0: Já se na ně těším na slavnostní recepci zahajovací. Mluvil s nimi samozřejmě můj přípravný tým, říkali, že to jsou milí chlapíci, že dokonce působili dojmem, jako by zrovna s nimi seděli na pivu, jsou velmi vstřícní, takže já se těším na ten vjem až osobní.
1: No a tradičně končíme fotbalem. Plzeň nakonec tedy trošku jako zuby nechty ze 3. místa vstupuje do té závěrečné fáze, do té nadstavby, takže 3 domácí zápasy čekají Viktorku doma. Jak se těšíte?
0: Těším se, doufám, že v tom aspoň 3. místě vydrží. Doufám, že nevím, jestli ještě vůbec číselně možné to vlastně dostat na to 2. nebo 1. místo, určitě
1: to
0: ne.
1: Určitě ne.
0: Ale doufám, že si udrží 3. místo, tak aby se dál mohli podívat do Evropy na různé ty vlastně ligy. A my jim k tomu vytváříme prostředí, já jim fandím. Fanda správně, už jsme si to opakovaně říkali, fandí, když se nepříliš daří.
1: Takže jste si nezanadával při Pardubicích?
0: Ale jo, já jsem tam byl, ale zároveň jsem byl rád, že to prostě urvali potom na Baníku a viděl jsem, jakým způsobem to potom vyvolalo reakce vůči baníkovským fotbalistům, kde vlastně na ně řvali jejich fanoušci, že jsou na 16. místě, ať stáhnou dresy. Takže zaplať pánbu, my jsme prostě 3. a uvidíme.
1: Dobře, vidím, že se uvidíme ne na fotbale, ale taky při dalších zajímavých akcích a věřím, že se potkáme zase i tady. Děkuju za návštěvu.
0: Děkuju moc za pozvání.
1: S vámi se budu těšit třeba právě na fotbale nebo možná na náměstí Karla Gotta. Mějte se dobře, ať se vám daří.
0: Naschledanou.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Křižovatka Mileta v Hradci Králové je po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřená. Řidiči na ní vyjeli o 3 měsíce dříve, než se plánovalo.
1: Součástí projektu je vybudování 4 nových podchodů, úprava vozovek i zlepšení napojení na fakultní nemocnici Hradec Králové.
2: Díky tomu, že se nám podařilo uzavřít celou ulici s Borovskou a mohli jsme vlastně celou ulici s Borovskou udělat naraz.
3: Se podařilo všechno skoordinovat a nastavit tak, že nejen to, že se harmonogram dodržel, ale on se dokonce o 3,5 měsíce se zkrátil. A to není vůbec obvyklé a myslím si, že si zaslouží tato stavba a celý tým velkou pochvalu.
1: Stavba začala v roce 2024 a znamenala jedno z

0: Za pár týdnů otvírat, bude se tady dopracovávat, dodělávat ještě malá Mileta, budou se stavit tady další bloky budov, bude se rozvíjet Univerzita Hradec Králové.
1: Křižovatka Mileta je teď plně průjezdná, dokončovací práce v jejím okolí ale budou pokračovat i v dalších měsících. Johana Kročilová a Patrik Jandejsek, Televize V1.
2: Před 15 lety se český fotbal otřásl v základech. Tradiční pražská nadvláda padla a na trůn usedl nečekaný král. Viktoria Plzeň oslavila svůj historicky první titul a od té doby začala éra, ve kterou tehdy nikdo snad ani nevěřil.
3: 15 let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
4: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že taková akce vůbec vznikla a že můžeme zaspomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
3: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
5: Nostalgie neskutečný. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
3: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
6: Autogramiáda se nedá zájem, protože zájemců je fakt spousta. Se zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
3: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
7: El Capitano! Pavel Horvát!
8: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň.
9: A celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
3: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
2: Karlovarská náplavka u řeky ohřeláká k procházkám i aktivnímu odpočinku. Novou podobu získala po 2leté revitalizaci, kterou podpořila Evropská unie.
10: Lidé tu tráví volný čas, sportují nebo jen posedí u vody. Náplavka u řeky Ohře v Karlových Varech se stala běžnou součástí života ve městě. Přitom ještě před pár lety šlo spíš o opomíjené místo. Proměna, která probíhala mezi lety 2022 a 2024, mu dala úplně novou podobu.
11: Máme tady prostor pro agility, jsou tady prvky, vodní prvky pro děti, jsou tady prvky také pro dospělé, je to prostor, kudy nám denně běhají sportovci, takže je to takový areál, který lze opravdu velmi využít.
10: Přibyly prvky, které pomáhají zadržovat vodu v krajině a zlepšují mikroklima v okolí.
12: Je to hezky přístupný a je tu hezká příroda, když je hezký počasí, tak je to příjemný mít místo, kam se může člověk sednout.
13: Chodíte sem taky ráda?
12: Jo, určitě, určitě, je to tu super.
14: My tam parkujeme u meandru a to je taková pěkná jako projížďka.
10: Projekt podpořila Evropská unie z integrovaného regionálního operačního programu.
11: Celý projekt byl zhruba přes 40 milionů korun. Jak jsem říkala, přes 35,2 milionů korun nám přišlo právě z Evropského fondu a ten zbytek asi 6,2 milionů korun přišlo z veřejných peněz z České republiky.
10: Zhruba kilometrová náplavka nabízí tak využití pro rodiny s dětmi, sportovce i ty, kdo sem chodí za odpočinkem. Samozřejmostí je také bezbariérový přístup, který ocení lidé s handicapem.
14: Tady jsou cyklostezky, takže se tady dá dobře jako jet. A jste viděla, že tady jsou na kolečkových bruslích a na kolech a tak, takže si myslím, že se to dá všestranně využít.
10: Revitalizovaná náplavka si navíc vysloužila zvláštní ocenění ankety Zelená hvězda Karlovarského kraje.
13: Jsme určitě velmi potěšeni, chtěl bych všem poděkovat, kteří hlasovali pro tento náš projekt.
10: Díky podpoře z evropských fondů dnes náplavka Ohře slouží jako místo, kam se lidé rádi

0: vracejí. Martina Straková, televize ZAK.
1: Nepříjemná jízda po zvlněné dálnici mezi Ostravou a Bohumínem bude brzy minulostí. Začala generální oprava zhruba 6 kilometrů dlouhého úseku mezi exity u Rudné ulice ve Svinově a Přívozem.
2: Dálnice se v Ostravě zvlnila bezprostředně po její výstavbě v roce 2007. Od té doby se ředitelství silnic a dálnic přelo se stavebními firmami, kdo za spackanou práci může. Posudky prokázaly, že dálnice bobtnala vinou nevhodného materiálu ve spodních vrstvách.
3: Je to přesně ten úsek, který znamenal tu největší dálniční ostudu České republiky, která je tady prakticky 20 let, protože je to zhruba 20 let od té doby, co právě tady ten úsek byl zprovozněn po výstavbě. Dokonce více než 12 let, co se soudíme o nápravu škody a náhradu škody, které se projevily po nekvalitní výstavbě tady na tom úseku.
2: Opravený bude nejdříve směr na Bohumín, následně pak směr na Brno.
4: Co se týče hloubky, bude se zasahovat u kanalizace třeba až do 4 metrů, u těch mostů se bude východu zasahovat také až někde do 4 metrů, u těch vozovek to budou minimálně hloubky někde kolem 1 metru a jsou ale části, které budou pouze řešeny v asfaltové vrstva.
3: Ty stavební práce tady budou probíhat od dnešního dne do, předpokládáme, konce října. Zbylá etapa proběhne příští rok. Chtěli bychom ji stihnout, řekněme, v průběhu nebo do konce dubna. Uvidíme, jak to technologicky bude.
2: O náklady na opravu se mezi sebou dělí stavební firmy. Dálnice bude po celou dobu opravy průjezdná sníženou rychlostí jedním pruhem. Libor Běčák, televize Polar.
1: Nový Jičín získal v soutěži o titul Historické město roku 2025 cenu ministryně pro místní rozvoj. Zaujal příkladnou péčí o kulturní památky.
5: Nový Jičín získal v soutěži o titul Historické město za rok 2025 cenu ministryně pro místní rozvoj. Zaujal příkladnou péčí o kulturní památky. Z kraje letošního roku se Nový Jičín dozvěděl, že je vítězem krajského kola soutěže Historické město roku 2025 a postoupil do republikového finále. A i tady nyní zabodoval, získal cenu ministryně pro místní rozvoj. Jedná se o druhé nejvyšší hodnocení v této soutěži.
6: Já jsem nesmírně rád, že jsme toto ocenění získali. Byť to není to nejvyšší ocenění, tak velmi ho kvituji. Ukazuje nám to, že jdeme tím správným směrem a hlavně, co mě těší, tak Porota ocenila nejenom, jak se staráme o ty kulturní památky, o to náměstí, ale naopak, že to náměstí chráníme například před tou automobilovou dopravou, že je to dnešní standard dnešní doby, že by ty centra měly patřit lidem a ne vozidlům.
5: Porota tedy ocenila příkladnou a systematickou péči radnice o městskou památkovou rezervaci, ale i péči o veřejný prostor a nemovitosti. Za mimořádný počin označila vybavení historických domů v centru města audioprůvodcem prostřednictvím QR kódu. Odborníky dále zaujalo zpřístupnění kostelní věže nebo plánovaná expozice pod popelem.
7: Je to pro mě mimořádné překvapení, protože v krajském kole jsme porazili Příbor a Štramberk, kde opravdu mají krásné památky a tu opravu nádhernou. Co se týče toho celostátního kola, tak jsme opravdu nedoufali a byli jsme vyhodnoceni jako mezi druhým a třetím místem. Za námi byly tak úžasná města, jako je Hradec Králové. A to, co nás nejvíce vlastně potěšilo, je ocenění práce nás všech úředníků. Že jsme byli vyhodnoceni za systematickou a dlouhodobě dobře provedenou práci. Tak to bylo asi největší potěšení pro nás všechny.
5: Nový Jičín dosud vyhrál krajské kolo této soutěže třikrát. V roce 2001 získal dokonce republikový titul Historické město roku a třeba v roce 2015 se Masarykovo náměstí stalo nejkrásnějším náměstím v republice.
8: Letos jsme si řekli, že to zkusíme tedy znovu, jednak protože máme nově zrekonstruovanou kostelní věž, máme nově otevřenou galerii na ulici 5. května a taky jsme udělali několik významných oprav přímo v městské památkové rezervaci, například radnici, a oni vždycky hodnotí ten posun v té ochraně památek, co se podařilo nového. Takže to byly takové naše trumfy, komise to také velmi ocenila, ale ta cena, kterou jsme dostali, tak vlastně nakonec přišla za to, že se té památkové ochraně věnujeme systematicky a dlouhodobě a tady patří poděkování nejen současné reprezentaci a současným zaměstnancům města, ale i vlastně těm předchozím, protože to je opravdu dlouhá doba práce, která přesahuje několik volebních období.
5: Titul Historické město roku 2025 si odnesla Náměšť nad Oslavou. Nový Jičín s cenou ministryně obdržel příspěvek 100 000 korun. Stejnou částku získal i za vítězství v krajském kole. Finance město opět vloží do údržby a oprav historických objektů.
1: Muž, který dobil všech 14 8000ovek bez kyslíku, zavítal do Zlína. V rámci turné The Final Expedition reflektuje Reinhold Messner odvahu, samotu i cenu, kterou si vyžádalo posouvání hranic.
9: Žádná běžná přednáška, ale poslední veřejné ohlédnutí za životem legendárního horolezce. To je The Final Expedition, která zavítala i do České republiky. Reinhold Messner mluvil s návštěvníky festivalu Neznámá země o odvaze, smyslu vlastní cesty, lidských limitech a kráse překonávání strachu.
10: We showed with the ascent of Everest without oxygen that the limit is a little bit above the summit and not below. Before me, before Peter Haveler and myself, the scientists were thinking that the limit for human beings is around 8,500 meters. The summit is 350 meters higher, but we showed that it's possible to go higher. The fact that I choose on the end a clean approach to the mountains is partly in the evolution of alpinism, and partly of my philosophy.
9: Ta se zaměřuje na prožitek, sebepoznání a zodpovědnost horolezce, nikoli na pouhé technické dobývání vrcholů. Podle Messnera nejsou hory nepřítelem, kterého je třeba pokořit. Jsou prostorem pro bytí, kde se člověk setkává s divokou přírodou a především sám se sebou.
10: Tourism is okay, but it's not alpinism. Climbing indoor is okay, it's beautiful, it's a good sport, but it's not alpinism. Because alpinism is the direct tension between the nature of the mountain and the nature of human beings. We have our nature, especially in our brain, and we are getting really, really afraid if something is going wrong. If you are in Antarctica and you have a helicopter beside, which is coming to help in case of emergency, this is not anymore adventure. Adventuring means to carry, to have all the equipment what you need and all responsibility what you have in your rucksack. You cannot give it to somebody else.
9: Během setkání s primátorem města Jiřím Korcem dostal Reinhold Messner speciální dar. Repliku obuvi, kterou měl na sobě pravěký horal Eci, vytvořenou vědeckým týmem z Fakulty technologické univerzity Tomáše Bati. Messner byl jedním z prvních lidí, který Eciho mumii viděli.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jaro přišlo s krásným počasím a tak věřím, že sluníčko i ve vás probouzí dobrou náladu. Navíc jsme se dozvěděli, že jsme součástí 20 nejbohatších států světa, takže se prostě oficiálně máme dobře. Chcete další dobré zprávy? Tady jsou. Průkopník létání v českých zemích Jan Kašpar by byl určitě hrdý na letiště v Pardubicích, které nese jeho jméno. A nově je zase o něco větší a modernější.
1: Pardubické letiště získává na oblibě, ať už pro svou dostupnost, tak i pohodlí, které nabízí. Zpřístupnění druhého patra znamená mimo jiné otevření další odbavovací brány.
2: Třetí odbavovací gate, kde vlastně konečně budeme moci přijímat více destinací, nejenom schengenských, ale i nešengenských, a hlavně pro mě je to příjemná novinka pro to, aby ty lidi mohli komfortně u nás odcestovat.
1: Spolu s další bránou je součástí druhého patra i gastroprovoz, administrativní prostory pro zaměstnance letiště a vyhlídka, která poslouží cestujícím i návštěvníkům letiště.
3: Pro město Pardubice je to velmi důležité, protože to regionální letiště se ukázalo jako životaschopné, neustále roste, neustále se nám daří získávat nové cestující. Vlastně v loňském roce byla překonána hranice 200 000 odbavených cestujících.
4: Je to především dokončení projektu, který byl připravený před více jak 10 lety. My jsme ji rozdělili na dvě etapy s tím, že ta první etapa se týkala především veškerého zázemí a otevření terminálu jako takového.
5: Ta investice 87 milionů korun byla financována vlastními prostředky společnosti EBA a prodejem části zbytného majetku, který historicky město a Pardubický kraj vložili právě do majetku EBA. Myslíme si, že jsou to velmi dobře investované peníze.
1: Termín prvního letu z nově rozšířeného terminálu bude záviset na aktuálním letovém řádu a provozních podmínkách. Přílety a odlety z nové vyhlídky mohou cestující obdivovat už nyní. Karolína Davidová, Televize V1.
0: První velká letecká show v sezóně se tradičně odehrává na západě Čech, na letišti aeroklubu Plasy na severním Plzeňsku. A i tady se letos sešla elita evropského létání s moderními, historickými i akrobatickými stroji.
6: V sobotu i v neděli přálo počasí venkovním akcím na 100%, a tak se areál letiště v Plasích už od ranních hodin plnil návštěvníky, kteří se přišli nejen podívat na letadla, ale také si užít pestrou nabídku lákadel na zemi.
7: Máme radost, věřím, že diváci taky mají radost, že si všichni užívají naší vášeň pro letání a že si užívají skvělé odpoledne, protože počasí vám po dlouhých letech vyšlo úplně, řekl bych, pohádkový.
6: Co počasí, ale také akci celkově, říkají piloti.
7: Samozřejmě říkají, že v Plasích to mají nejraději, že to je krásný malý komorní letiště, což je teda ale pravda. No a pak teda taky vždycky všichni potvrzují to, že se do Plas těší, protože to je právě první akce. My jsme vlastně otvírák roku, takže se sem těší. Oni to ještě nemají většinou tak dobře nacvičený, natrénovaný, takže si to zkoušejí u nás.
6: Letos se na akci Den ve vzduchu prezentovali Italové, Francouzi, Nizozemec, Angličan, české hvězdy v čele s Martinem Šonkou a samozřejmě také naše armáda se stíhačkami Gripen.
8: Pro armádu je prezentace na veřejnosti klíčově důležitá, protože podpora veřejnosti je základ toho, abychom vůbec mohli fungovat, a taky důvěra veřejnosti nám dává smysl toho, co děláme. Jsem rád, že lidi mohli vidět vlastně naše Gripeny, které nám chrání každý den vzdušný prostor, a zároveň, že tady máme ten V3 a Sokol Krištof záchranářský, protože to jsou lidi, kteří reálně zachraňují životy civilistům na zemi.
6: Vrtulníky, nejmodernější stroje, historické unikáty i odvážné kousky pilotů a akrobatů bavili v sobotu i v neděli asi nejvyšší počet návštěvníků této akce. Jen v sobotu přišlo do Plas kolem 13 000 lidí. Co se jim líbilo nejvíc?
9: Akrobacie mě baví hodně.
10: Asi ten Mustang. Špička.
11: Vždycky se nám tady líbí a bavilo nás nejvíc. Úplně asi všechno. Tady není jako... co bych mohla preferovat.
12: Přišel jsem se podívat na pěkný stroje a výkon jezdců, nebo pilotů vlastně, dá se říct.
6: Velkou hvězdou českého letání je akrobatický pilot Martin Šonka, který se představil hned se dvěma stroji, českým Zlínem a svým závodním speciálem Extra. Svůj let navíc přímo z kokpitu komentoval.
13: Já mám vlastně ten čudlík tady na kniplu a tam je přes 20 kg, tam jsou síly v řízení, takže já když pustím ten palec, tak vlastně by hrozilo, že by mi mohl ten knipl vypadnout z ruky, takže já mluvím opravdu jenom jakoby ve chvíli, kdy si to můžu dovolit, jako, a ty síly tam nejsou takový, a A do toho, no, kdybyste věděli, co já tam řešil, mě se uvolnil tady kabel a měl jsem takhle kolem nosu otočený kabel od sluchátek, takže jako opravdu to bylo úžasný a ještě jsem tam řešil do toho kabel, ale to bohužel patří k lítání, jo.
6: Kromě leteckých ukázek se návštěvníci mohli bavit také na zemi, usednout do kokpitu legendárního historického stroje nebo zblízka prozkoumat záchranářský vrtulník. Splas, Jonáš Novotný, televize ZAK. Nejslavnější a nejnavštěvovanější katedrála na našem území, svatý Vít na Pražských Hradčanech, se nově chlubí obřími varhanami. Poprvé se rozezní v polovině června a budou skutečnou chloubou Prahy i celé země.
14: Ke katedrále svatého Víta v Praze patří také ikonický zvuk varhan. Dosavadní Melcerovy varhany jsou už ale téměř 100 let staré a pro obrovský prostor dostavené katedrály zvukově nedostačující. Proto má katedrála od loňského roku varhany nové od španělského mistra Gerharda Grenzinga. Monumentální nástroj už byl nainstalován a čeká na uvedení do provozu. Nové varhany si byl už osobně prohlédnout i prezident České republiky Petr Pavel.
15: Já si myslím, že to je úžasný počin nejenom na nádherný a velice sofistikovaný nástroj, ale taky vlastně doplnění katedrály, protože si to zasloužila po těch mnoha letech, aby měla opravdu takhle krásné varhany.
14: Pan prezident je sice hudebním vkusem především rocker, ale když na to přijde, nepohrdne ani jinými žánry.
15: A zrovna třeba varhanní koncerty mě vždycky fascinovaly, takže a zvlášť, když jsou v kostele a v případě téhle katedrály slyšet tady úžasné varhany a ještě k tomu dobrého varhaníka, to bych řekl, že se vyrovná určitě jakékoliv rockové hudbě.
14: Pořízení nových varhan bylo financováno z národní sbírky, ve které se od tisíců dárců vybralo přes 135 milionů korun. Mohlo by tak zároveň jít o symbolické pojítko mezi věřícím a sekulárním světem.
16: Já myslím, že to máme zkušené už na mnoha menších místech, kde varhany v kostele slouží nejen k bohoslužbám, ale ke spoustě koncertů a jsou pojítkem. A tady je to samozřejmě mimořádné místo, katedrála, a do toho mimořádné nové varhany.
14: Na nové varhany se těší i nový 38. pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je rovněž varhaníkem.
17: Je to nádherný nástroj, nakolik tomu rozumím, malinko se tím zabývám pár desetiletí, tak je to něco, co nemá obdoby v naší zemi. A myslím, že i ve středoevropském kontextu je to něco výjimečného. Jsou nádherné, je to opravdu výborné řemeslo a krásné umění, takže na co se těšit.
14: Slavnostní požehnání a oficiální uvedení do provozu je naplánováno na 15. června u příležitosti svátku svatého Víta. Ondřej Švec, televize Praha.
6: Báli jste se jako malé děti doktorů. Jak tomu předejít? A kdy vlastně začít hledat pediatra? Také o tom jsem mluvil s dětskou lékařkou, která svojí prací doslova žije. Dnes si budeme povídat s dětskou lékařkou Hanou Duvkovou, praktickou lékařkou pro děti a dorost z EUC kliniky Plzeň. Dobrý den.
18: Dobrý den.
6: S doktory se potkáváme, ať už chceme nebo nechceme, většinou teda spíš, když nechceme. Nicméně s těmi dětskými se potkáváme častěji při prevenci. Kdy vlastně rodič, nebo možná ještě budoucí rodič, by se s dětským lékařem měl potkat poprvé?
18: Děkuji moc za tuhle otázku, protože je to velmi důležité, aby nastávající maminka si vybrala tu lékařku. Většinou vybírají podle místa bydliště. Upřímně. Aby to měli co nejblíže. Ale je důležité, aby většinou kolem toho 6. měsíce věku, 6. měsíce těhotenství, zavolala, řekla paní doktorko, mám termín ten a ten, jaký měsíc bude rodit. A já vlastně mám takový speciální sešit, kam si píšu budoucí miminka a řeknu, ano, máme tam ještě pro vás prostor, budeme na vás mít čas, přijďte se domluvit. Takže ten kontakt je lepší, když to není jen po telefonu, ale vidíme se a já mamince můžu všechno vysvětlit, jak to funguje po porodu. Ona pozná, kde ta ordinace je, poznáme se spolu a nebojí se potom.
6: Vy jste vlastně dětská lékařka, ale mnohem víc určitě komunikujete s těmi rodiči, než s těmi dětmi samotnými.
18: Ano, ano. Ta péče, vlastně říkala jsem si, že každý den je to o komunikaci. O tom, že sděluji informace a o práci s rodiči. Protože když já jsem schopná tomu rodiči vysvětlit, co se s tím miminkem děje, nebo co nás čeká dál, když není nemoc. Když je nemoc, samozřejmě rodič se bojí. Je to přirozená věc, přirozená reakce. A od toho jsem tam já, kde já vysvětlím, tohle zvládnete, maminko, to je rýma, zvládnete to tak a tak, ale teď už kašle. a kašle docela dlouhou dobu a přidali se k tomu teploty. Prosím, já ho chci vidět. Takže jsme domluveni, že samozřejmě můžou zavolat, kdy já řeknu ano, přijďte, mám vyhrazenou část z ordinačních hodin každý den pro nemocné pacienty, kdy oni přijdou a já vlastně to dítě vyšetřím a řeknu, tak, maminko, uklidníme se, je to v pořádku. Myslím, je to, podle mě tohle je viróza, když si uděláme ještě další testy, tak opravdu mi to potvrdí, že to je virová věc. A tam je symptomatická léčba. Já mamince řeknu, co má dělat. A ona už se uklidní. A to je největší vlastně dar, který my můžeme udělat jako lékaři. To, že maminka je klidná, přestane se bát, ví, co má dělat, tak vyléčí se to dítě samo úplně. Jo, takže vždycky tohle to je moc důležité. A další věc je, když třeba ty maminky porodí, aby se k tomu malinko vrátila, to je moc důležité. Můžu vám do toho
0: vkročit. Určitě povídejte, jak potřebujete.
18: Děkuji. Protože vlastně do 3 dnů, nevím, jestli to maminky a rodiče vědí, tak do 3 dnů od propuštění z porodnice ho musíme miminko vidět já, jako praktický lékař pro děti a dorosty. To je dané ze zákona a je to dobře, protože samozřejmě já potřebuju to miminko vyšetřit. Potřebuju vědět, jestli tam má hmotnostní přírůstek, jestli je všechno v pořádku, jestli maminka zvládá péči, jestli kojí. Oni mají spoustu dotazů, ty rodiče. Kolikrát ani to miminko neumí s ním manipulovat, takže já jim všechno vysvětluju, jak mají miminko chovat, jak ho mají držet.
0: Říkáte tatínkům, jak mají přebalovat? Že třeba já jsem, když jsem premiérově přebaloval a ještě měl kluk ten pupík takový, jako že jo, čerstvě po porodu, tak jsem mu udělal tu plenku tak jako na bokovky.
18: Ano.
0: No a až ve vlasech to měl. To se jenom tak odrazilo. Tak od té doby už jsem věděl, jak se to dělá.
18: No tak děkuji za dotaz, protože teď děti narozené ve fakultní nemocnici v Plzni, tak tam se neseřezává ten pupek. V Mulačově nemocnici se seřezává, takže tam ta plinka může být až nahoru. Ale pokud se narodí dítě ve fakultní nemocnici na Lochotině, tak tam se ten pupíček neseřezává. Nechává se tam pahýl toho pupečníku, který uschne a odpadne sám. A to je velký problém. Ano, to je velký strach, neví, jestli můžou vůbec se toho dotýkat, jak tu plínku tam dát. Takže určitě to je velký poučení pro rodiče.
0: To si dost pamatuju a vyprávím takovou veselou historku, i když už je synovi 14 let. Nicméně dobře, takže oni přijdou k vám ty 3 dny po porodu a pak vás vidí velmi často, protože s těma malýma miminkama se chodí snad co měsíc se chodí na kontroly.
18: Tak taky pozor, pozor, není to jenom měsíc, je to každých 14 dnů. Do 2 měsíců věku opravdu já vidím děti každých 14 dnů z důvodu toho, abych věděla, jestli hmotnostně, výškově, délkově tady prospívají, jestli je všechno v pořádku.
0: Pojďme teď od těch úplně nejmenších dětí k těm naopak, kteří vlastně brzo budou opouštět vaši péči. To je v 15 nebo v 18?
18: Takhle, já můžu mít dítě zaregistrovaný jeden den před 19. narozeninami. Takže je to poměrně vlastně dlouhá doba, kdy vidíte vývoj toho dítěte. Vlastně oni si můžou zažádat o přestup k praktickému dospělému lékaři už ve 14 letech, pokud je ten praktik pro dospělé veme. Jo, ale většinou mám děti do 19 let.
0: Tam už potom nekomunikujete asi tolik s těmi rodiči, tam už spíš
18: můžou
0: ty pacienti můžou přijít sami, že jo?
18: Můžou už 18 let přijít sami, ano.
0: Když jsou menší než 18, nemůžou sami?
18: Můžou od 15 let, ale musí podepsat souhlas rodič a můžou přijít pouze, když jsou nemocní. Pokud jdou na očkování, musí mít vždycky doprovod dospělého.
0: Aha, no vidím, to jsem netušil. Dobře, no a tam už teda hodně to o té komunikaci s těmi pacienty samotnými, samozřejmě i asi s těmi rodiči. A teď třeba, když chcete nabídnout nějakou alternativní léčbu, nebo třeba je víc možností té léčby a oni se sami musí rozhodnout. Jak to je? Rozhodují se třeba už ty větší děti, nebo pořád za ně rozhodují ty rodiče a chtějí třeba dneska rodiče sáhnout po nějaké alternativě?
18: Určitě. Určitě alternativu hodně vyhledávají, zkouší. Samozřejmě ono to je logické. Vemte si, v lékárně třeba existuje spousta bylinných produktů, ať jsou to sirupy na kašel a tak dále. Takže oni opravdu chtějí. Chtějí něco, co je z přírody. Takhle většinou mi to řeknou.
0: Jo.
18: Takže já teda často to rodiče o mě neví, když se ke mně registrují a jsou pak příjemně překvapeni, protože ještě mám vystudovanou homeopatickou lékařskou asociaci, jakoby školu CEDH, což je francouzská škola homeopatie. A nejenom, že homeopatika předepisuji, protože jsou to léky, ale i přednáším. Zrovna teď mi čeká v květnu Mezinárodní homeopatický kongres v Lisabonu, na který se moc těším, protože tam je spousta kazuistika případů z praxe, kde se zase můžu naučit něco nového a můžu potom předávat dál. Ale je o to veliký zájem, rodiče opravdu chtějí a dávají to těm dětem. A když řeknu i samotný, když už prostě jim je třeba 14, 15, teď vám můžu říct, měla jsem zrovna včera, mi přišla na vstupní prohlídku dívka, které je 15 let a ona mi říká, paní doktorko, víte, já mám takový stavy divný. Nedokázala byste mi pomoct, já chodím k psychiatrovi, což je, co se týká psychiatrických diagnóz, to je opravdu velmi častý dotaz a velmi často se s tím setkávám u těch
0: jako dětí. Jakože u dětí? Přibývá psychiatrických diagnóz?
18: Ano, hodně. Je problém v tom, že já bohužel potřebuji k tomu spolupráci odborných lékařů. A momentálně dětský psychiatr v Plzeňském kraji, všichni mají stop stav. To znamená, že nepřijmou nikoho, takže rodiče musí jet k psychiatrovi do Prahy nebo do Písku dětskému. Mám kamarádku, ta má čekací dobu, na čekací listině 300 pacientů, takže já teď bojuji s tím, čím pomoci. Co jí dát, jak jí pomoct, než ona se dostane k tomu odborníkovi. A nebo už jsou u odborníků, ale třeba ten efekt tam není takový, jaký by byl. Tak tam já často teda používám zrovna homeopatii. A musím říct, že mám obrovskou zpětnou reakci od rodičů a i od těch dětí, že mi řeknou, paní doktorko, moc vám děkuju, moc se mi ulevilo. Třeba typická bolest břicha u dětí. Často víte.
0: Taková to v pondělí, v neděli večer.

0: Neděli večer, když pondělí se píše písemka.
1: Přesně tak, přesně tak. Ale někdy už to jako sklouzne do takového vzorce chování a ty děti potom nejsou schopny vůbec chodit do školy. A to už je problém. Takže to musíme řešit. Samozřejmě ve spolupráci s odborníky, většinou k dětskému psychologovi dokážu, se ty děti objednají, mají docela dobrý termín, ale opravdu ten psychiatr, to je velký problém, velký problém. Ale máme štěstí.
0: Jo.
1: Jsme v dobré, ano, bydlíme v dobré lokalitě a máme tady výborné kolegy specialisty, které se starají o děti a já je můžu předat a vím, že je o ně dobře postaráno.
0: Na závěr otázka na vás. Když jste mluvila o tom, že dětské lékařky a tak, pořád jste mluvila o ženách, takže asi mezi dětskými doktory není mnoho mužů. Nicméně, co vás motivovalo k tomu, že jste se vrhla právě na tento obor a kdybyste zpětně to mohla třeba změnit, změnila byste?
1: Nikdy bych to neměnila. Tu práci miluju. Opravdu, mám jí moc ráda. A vlastně hned jsem věděla, ještě na medicíně, když jsme měli stáž na dětské klinice ve fakultní nemocnici, tady na Lhotíně, tak jsem věděla, že to je ono. A když se mi narodily moje dvě děti, tak to je největší škola. Víte, to potom už jste dobrý doktor, protože když víte, jaký to je, když vy se staráte o ty vaše děti, to je to největší dar, co můžete mít.
0: Moc děkuju za návštěvu.
1: Děkuju
0: za to, co děláte a držím palce všem pacientům, aby měli doktory, který to tolik baví.
1: Děkuju.
0: No a s vámi se těším na viděnou, snad ne v čekárně u lékaře, ale každopádně u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří, ať jste zdraví.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Dobrý den, jsme rádi, že jste si také dnes vybrali televizi Plzeň TV. Čeká vás spousta zajímavých pořadů z našeho města a okolí.
1: V sobotu i v neděli přálo počasí venkovním akcím na 100%, a tak se areál letiště v Plasích už od ranní hodin plnil návštěvníky, kteří se přišli nejen podívat na letadla, ale také si užít pestrou nabídku lákadel na zemi.
2: Máme radost, věřím, že diváci taky mají radost, že si všichni užívají naší vášeň pro letání a že si užívají skvělé odpoledne, protože počasí nám po dlouhých letech vyšlo úplně, řekl bych, pohádkový.
1: Co počasí, ale také akci celkově, říkají piloti.
2: Samozřejmě říkají, že v Plasích to mají nejraději, že to je krásný malý komorní letiště, což je teda ale pravda. No a pak teda taky vždycky všichni potvrzují to, že se do Plas těší, protože to je právě první akce. My jsme vlastně otvírák roku, takže se sem těší. Oni to ještě nemají většinou tak dobře nacvičený, natrénovaný, takže si to zkoušejí u nás.
1: Letos se na akci Den ve vzduchu prezentovali Italové, Francouzi, Nizozemec, Angličan, české hvězdy v čele s Martinem Šonkou a samozřejmě také naše armáda se stíhačkami Gripen.
3: Pro armádu je prezentace na veřejnosti klíčově důležitá, protože podpora veřejnosti je základ toho, abychom vůbec mohli fungovat, a taky důvěra veřejnosti nám dává smysl toho, co děláme. Já jsem rád, že lidi mohli vidět vlastně naše Gripeny, které nám chrání každý den vzdušný prostor, a zároveň, že tady máme ten V3 a Sokol Krištof záchranářský, protože to jsou lidi, kteří reálně zachraňují životy civilistům na zemi.
1: Vrtulníky, nejmodernější stroje, historické unikáty i odvážné kousky pilotů a akrobatů bavili v sobotu i v neděli asi nejvyšší počet návštěvníků této akce. Jen v sobotu přišlo do Plas kolem 13 000 lidí. Co se jim líbilo nejvíc?
4: Akrobace mě baví hodně.
5: To asi ten Mustang.
6: Vždycky se nám tady líbí a bavilo nás nejvíc. Úplně asi všechno. Tady není jako... co bych mohla preferovat.
7: Přišel jsem se podívat na pěkný stroje a výkon jezdců, nebo pilotů vlastně, dá se říct.
1: Velkou hvězdou českého letání je akrobatický pilot Martin Šonka, který se představil hned se dvěma stroji, českým Zlínem a svým závodním speciálem Extra. Svůj let navíc přímo z kokpitu komentoval.
8: Já mám vlastně ten čudlík tady na kniplu a tam je přes 20 kg, tam jsou síly v řízení, takže já když pustím ten palec, tak vlastně by hrozilo, že by mi mohl ten knipl vypadnout z ruky, takže já mluvím opravdu jenom jakoby ve chvíli, kdy si to můžu dovolit, jako, a ty síly tam nejsou takový. A do toho, no, kdybyste věděli, co já tam řešil, mě se uvolnil tady kabel a měl jsem takhle kolem nosu otočený kabel od sluchátek, takže jako opravdu to bylo úžasný a ještě jsem tam řešil do toho kabel, ale to bohužel patří k lítání, jo.
1: Kromě leteckých ukázek se návštěvníci mohli bavit také na zemi, usednout do kokpitu legendárního historického stroje nebo zblízka prozkoumat záchranářský vrtulník. Z Plas, Jonáš Novotný, televize ZAK.
9: Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum. Je určený pro žáky víceletých gymnázií, středních škol a vyšší ročníky základních škol. Cílem je zpřístupnit žákům moderní dějiny v zajímavé, autentické formě, předat zkušenosti a uchovat vzpomínky pamětníků. Mimo to žáci dostanou příležitost vyzkoušet si práci dokumentaristy.
10: Já si myslím, že těch důvodů je hned několik. Za prvé, aby žáci poznali historii, opravdu tu orální historii, aby slyšeli ty skutečné příběhy, které se staly. Já už jsem v projektu podruhé a musím říct, že vždycky vidím ten dopad, který to má na žáky, že opravdu odcházejí z těch rozhovorů a jsou nadšení, co slyšeli. Šokování jsou často a často i dojatí určitě.
9: Závěrečná prezentace žáků škol z Plzeňska proběhla v aule Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, která byla zaplněna do posledního místa. Žáci si mohli sami zvolit formu své reportáže. Převládaly rozhlasové audioverze, ale objevila se i verze animovaná.
11: Určitě to byla skvělá zkušenost se seznámit i s novým člověkem a právě s tou historií Plzně i.
12: Nám přišla z těch forem nejvíc jako kreativní, bych řekla. Nejsem si jistá, jestli mluvím za celý tým, ale mně přišla jako nejvíc kreativní a nejvíc zajímavá. A přišlo mi, že když jsme se dívali na ty animace, tak to bylo nejkrásnější zpracování toho projektu.
13: Teď se dívám na historii víc z hlediska těch lidí a ne celkově té historie. Spíš víc si uvědomuju, jak se ti lidé cítili v té situaci.
14: Nejtěžší asi ta spolupráce. Bylo to takový, občas to mělo takový mouchy. Spolupracovalo se nakonec celkem dobře, ale ze začátku to bylo hodně nekoordinovaný, že to nemělo úplně systém, ale srovnalo se to a bylo to nakonec hezký.
9: Právě s koordinací týmu, ale i technickými záludnostmi natáčení a postprodukce žákům společně s učiteli pomáhají koordinátoři projektu a odborníci, například z Českého rozhlasu. Ovšem základem zůstává osobní setkání a rozhovor s pamětníkem.
5: Mně se to líbilo, protože já si rád povídám s mladejma, tak ty příběhy, co člověk prožil, tak je dobře, aby ty mladí věděli, no, abych jim taky řekl svůj názor, a to je jako dost důležitý, aby oni si z toho vzali příklad.
15: My jsme měli dlouhý rozhovor, oni byli u nás dvakrát, já jsem vytáhla všechny staré fotky, co jsem měla, to povídali jsme si a to by bylo na 3 hodiny povídání, moc hezký.
9: Součástí prezentace bylo zhodnocení reportáží odbornou porotou, ve které nechyběl pedagog, historik i zástupce médií. Reportáže s příběhy pamětníků nejen z Plzeňska, ale z celé České republiky a veškeré informace o projektu najdete na webu příběhynašichsousedů.cz. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Objekt postavený v 70. letech pro místní JZD jako zázemí, kulturní prostor a restaurace už měl nejlepší léta za sebou. A tak se městský obvod Plzeň 4 dlouho snažil získat ho do svého majetku a vybudovat tady byty pro potřebné.
16: Já jsem rád, že dneska otvíráme byty tady v Hrádku, protože tím se v podstatě završuje 10letá práce obvodu, kdy my jsme byli tím průvodním hybatelem, který dokázal získat od ZSVM, od v podstatě státu, právě tu budovu tady bývalého kulturního domu, kde vznikly nové byty. No a já jsem jedný z pamětníků, protože já se ještě moc dobře pamatuju, když tady byla diskotéka, když tady byla vedle hospoda, kam jsme chodili.
17: Ta příprava byla poměrně dlouhá, jsem nesmírně šťastný, že na to potom nakonec i jako město našlo peníze, my jsme to vyprojektovali až po stavební povolení, město na to našlo peníze dnes. Co stojí. Je tady 18 bytů, 115 bytů je pro seniory a 3 byty jsou pro jako startovací pro mladé lidi.
1: Právě budoucí nájemníci už se slavnostního dokončení stavby a předání bytů nejvíc nemohli dočkat. A my jsme byli svědkem toho, když poprvé překročili práh svých nových bytů.
18: Jsme tady poprvé, no. Jako musím říct, že se jim to opravdu povedlo jako krásný, jako celkově byt, nádherný, protože my jsme tady, jak jste zmínil, poprvé, my jsme to viděli jenom na fotkách. Tak jako úplně wow.
19: My jsme si něco i pořídili, nakoupili, viď?
18: Jo, přesně.
19: A už jenom nastěhovat nábytek a můžeme bydlet.
20: Byl jsem se tam podívat, je to pěkný, no je to přízemí, já tady s tím nemůžu jinak. Je to super, máme nájem na Roubravce, platíme hodně, platíme 25 000, no tady je to o něčem jiným úplně. Je to pěkný, že tady je ten lesopark, no tak... Jsou tady parkovací místa, je to tu pěkný, myslím si, že když to bude parta lidí, takže to bude pěkný.
1: Podle starosty Plzeňské čtyřky je tento projekt ukázkou spolupráce obvodu a města ve prospěch všech obyvatel.
16: My jsme připravili celou majetkovou přípravu, pak jsme udělali projektovou dokumentaci, pak jsme předali celé to město Plzni a to dotáhlo, udělalo realizaci. Momentálně se našli i nájemníky, to znamená, že se tady objeví opravdu seniori. Nejsou to jenom sociální byty, ale byty pro seniory a startovací byty. A já si myslím, že v tom krásném prostředí, které tady je, tak sem zapadnou a že se jim tady bude líbit.
1: Rekonstrukce 50 let starého objektu nebyla jednoduchá, ale nájemníci budou určitě spokojeni, protože se místo proměnilo na moderní bydlení i se zázemím pro sociální službu, místností pro komunitní setkávání a se společnou terasou. Z Červeného Hrádku Jonáš Novotný, televize ZAK.
21: Přesnost a soustředění, ale také pohodové setkání. Plzeňský Slavoj hostil amatérské klání seniorů v kuželkách. Turnaj, který pořádal odbor sportu magistrátu města Plzně, se konal vůbec poprvé.
22: Mě těší, že dneska je tady bezmála 30 aktivních sportovců seniorů. Dokonce jsme museli odmítat už, aby jsme zvládli uspořádat tento turnaj, takže ten zájem byl obrovský a to mě těší.
21: Kuželkářské klání si nenechala ujít ani manželská dvojice Blanka a Jaroslav Sobotovi.
23: Zahrála jsem se prvně v životě kuželky a jsem nadšená, no, že jsem si to ještě na starý kolena vyzkoušela.
21: Její manžel Jaroslav jednu z kategorií ovládl.
24: Já jsem to hrál kdysi dávno za mlada, ale nehrál. V Opilecké píše jsme si to byli zahrát, no tak hold to zůstal, no a potom párkrát jsem zkoušel bowling, no a tak jsem se trefil, no.
21: Na dráze ale nebyly důležité jen body a vítězství.
22: Nejde jenom o sportovní výkony, jde o to aktivně tu komunitu budovat, aby seniori se mohli potkávat mezi sebou, aby se vybudovali nové vztahy, aby si mohli potom možná zajít spolu na procházku, případně zahrát nějaký sport sami od sebe. Takže my tímhle samozřejmě nesledujeme výkonnost, ale sledujeme tím i tu společenskou naší odpovědnost a nějakým způsobem chceme podporovat je v jejich aktivním životě.
21: 81letá Stanislava Adamcová si zahrála kuželky poprvé v životě.
23: Já jsem ani nevěděla, že kuželky existuje, já jsem si myslela, že jenom bowling. Slyšela jsem to prvně, přihlásila jsem se ze zvědavosti, abych věděla. A moc děkuji za to krásné prostředí, co tady bylo zprostředkováno. Děkuji sponzorům akce, děkuji pořadatelům. Bylo to dokonalý a moc se mi to líbilo.
21: Turnaje se celkem zúčastnilo 29 seniorů, z toho 19 žen. Nejstaršímu účastníkovi bylo 85 let, většina ze sportovců pak přesáhla hranici 70 let věku. Přesto výkony snesly vysoké měřítko.
22: My máme po nich odpoledne tady ještě turnaj pro zaměstnance magistrátu města Plzně a myslím si, že mnohdy nedosáhneme tyhle výkonů, jako tady dostali dneska aktivní seniori.
21: Kuželky jsou pro seniory velmi vhodným sportem.
0: Kuželky jsou sport na celý život. Můžete to hrát od 10 let až po 80+. Od nás je nejstarší památník nějaký pan Karel Mašek, ten má ten narozen roku 45, minulém století teda, stále aktivní.
21: Turnaj seniorů tak jednoznačně ukázal, že aktivní životní styl nekončí ani v pokročilém věku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Prostor u Mozartova rybníčku v Karlovarských Drahovicích prošel výraznou proměnou. Dnes nabízí upravené okolí i nové možnosti pro trávení volného času. Za jeho obnovou přitom stojí samotní obyvatelé. Nápad vzešel z ankety Město sobě.
3: Přišel podnět, jestli bychom neupravili právě tento Mozartův rybníček.
2: Původně město počítalo s výrazně nižší investicí, nakonec ale bylo jasné, že úpravy budou rozsáhlejší.
3: V rámci této ankety jsme počítali s tím, že bychom investovali v těch jednotlivých částech města zhruba 350 tisíc korun, což u Mozartova rybníčku mnohonásobně ty náklady samozřejmě tuto částku převýšily, ale protože nám to přišlo skutečně smysluplné, tak jsme se rozhodli a v roce 2020 ten rybníček v podstatě zrealizoval.
2: Práce začaly loni na podzim, rybník se vypustil, odbahnil a upravilo se jeho dno i břehy. Přibyly kamenné schůdky, zpevnění svahů i nový dřevěný můstek.
3: Celková investice do Mozartova rybníčku bylo 7 milionů korun, ale nebylo to samozřejmě pouze za úpravu toho rybníčku jako takového, ale sami vidíte, že jsme investovali přesně do toho okolí.
2: Hotové je celé prostranství, včetně nového mobiliáře a cest. Kvůli nově zaseté trávě zůstává místo zatím uzavřené. Otevření se plánuje v nejbližších dnech.
3: Mám obrovskou radost, že se vlastně do sídliště, kde bydlí spousty lidí, dostala příroda.
2: Do rybníčku se postupně vrátí i ryby a vodní rostliny. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.

0: Hezký dobrý den. Tak co je nového v Plzni? Budeme o tom mluvit přímo s primátorem, panem Romanem Zarzickým. Dobrý den.
1: Dobrý den a tradičně děkuji za pozvání.
0: V Plzni je toho nového opravdu hodně, nebo bude nového? Třeba hned dvě nová náměstí. Náměstí Republiky už se mění, asi k nepoznání. Bude to rychle?
1: Tak já na svém Instagramu každý den reportuji stavební vytíženost stavební firmy, která realizuje tuhle zakázku. Celé se to promění, zlepší se pobytové podmínky, vyhrála to firma za zhruba 55 milionů korun, zahájili jsme stavební práce, už je tam hotová od plzeňské teplárenské přípojka a teď tam budeme dávat těch 14 vzrostlých stromů do země, tak jak jsme slíbili, právě proto, aby se tam lidé cítili dobře. Zároveň tam budou osazena mlžítka, bude tam dostatek laviček a zároveň pokračujeme v přípravě projektového řešení pro tu druhou etapu, což je vlastně ta zbývající část náměstí a také sklidnění ulice Dřevěná.
0: Já se teda musím přiznat, pořád učím, když potřebuji jet třeba právě za vámi na radnici, kudy potom vybrousit z toho náměstí, nejsou tam zmatení Plzeňané, nepotkáváte je?
1: Nepotkáváme, samozřejmě je to stavební činnost jako jakákoliv jiná, takže za to odpovídá zejména stavebník, takže my jim určitě nenastavujeme limity, ale tak, jak to dopravní opatření bylo nastaveno, tak je funkční, vlastně odtéká celá ta doprava kolem pošty doprava, občas tam někdo udělá přestupek, jak vidím i z okna, že to projede na zákaz vjezdu, tak pečlivě sledujte dopravní značení.
0: Dokdy bude hotovo?
1: A slíbili mi, že by to mělo být v závěru prázdnin, maximálně začátek září, možná to stihneme i dříve podle té stavební činnosti, která tam probíhá, si myslím, že by to mohlo být dříve. Bagry jedou naplno, bývá tam na běžný pohled 20 až 30 lidí každý den, takže kdo chce, ať se kouká ráno vždycky na můj Instagram.
0: Když jsem zmiňoval náměstí, myslel jsem i to nově vzniklé a nově pojmenované náměstí Karla Gotta. Proč právě Karel Gott?
1: Víte co, Jonáš, je to je tak, že já ho považuji za legendu, za opakovaného zlatého také planetového slavíka. Byl to člověk, který si zasloužil naši pozornost a myslím si, že správně si připomínat našeho plzeňského rodáka. Takže když tady všichni slibovali, že po něm cokoliv pojmenou a vznikaly často dost bizarní nápady, tak já jsem prostě přišel a s útvarem koncepce a rozvoje jsme vytipovali území, což by mělo být to nově vzniklé a také do budoucna revitalizované území před kulturním domem Peklo, což jak víte, instituce, kde řada lidí prožívala své dětství, životy, různé maturitní plesy, konec konců Karel Gott tam také vystupoval například s Plzeňskou filharmonií, takže jsem nelenil a navrhl jsem starostovi městského centrálního obvodu, aby jsme to přejmenovali, to se podařilo v minulých dnech a zhruba od tuším 5. 6. května by tam měly být osazeny cedule, které jsem držel na sociálních sítích v rukách.
0: Takže ještě než už to bude hotové, já jsem právě myslel, že se to na náměstí promění, až skončí celá ta revitalizace toho prostoru.
1: Ne, my začneme určitě opravovat tento prostor, začneme vodárenskou infrastrukturu, s tou začneme někdy na sklonku tohoto léta, budeme celý ten dům opravovat v několika etapách, vyhraněno na to máme v rozpočtu zhruba miliardu korun, takže tam vznikne celý komplex opravený, včetně toho veřejného prostranství, kde opět budou hezčí pobytové podmínky, příjemnější.
0: Zmizí to parkoviště?
1: Parkoviště tam z části zůstane, ale samozřejmě je tam architektura návrh, který schvalovali zastupitelé, bude tam nový objekt a budou tam osazeny nové stromy, takže myslím si, že to bude důstojná vzpomínka právě na Karla Gotta.
0: Mm-hmm. Co myslíte, že by tomu říkal, že má v Plzni své náměstí?
1: Tak já jsem ve spojení s jeho rodinou už několik dlouhých měsíců, takže vím, že z toho mají radost a máme ale dohodu, že o tom nebudu konkrétně mluvit, takže mají radost.
0: Když jste několikrát zmínil své sociální sítě, tam se teď objevilo vaše video s panem Medřickým, odborníkem na osvětlení. To osvětlení, to je vlastně velká revoluce pro Plzeň.
1: Tak je to věc, která bude stát zhruba 2,5 miliardy korun maximálně. Však já osobně už jsem o tom mluvil minule s vámi, čekám levnější variantu řešení do zhruba 2 miliard. Budeme měnit 23 tisíc světel a 15 tisíc těch amortizovaných sloupů. Hynek Medřický je nepochybně ikona, která, jak všichni říkají, kdo ho sledují na sociálních sítích, rozumí nejvíce světlu v naší republice. My samozřejmě používáme odborné složky magistrátu, různé projekční firmy, které nám s tím radí v PPP prostředí. Teď probíhá soutěžní dialog. Takže budeme vybírat toho zhotovitele, uvidíme, co nám navrhne nejenom český, ale také evropský trh. No a Hynek Medřický, lidé mi o něm často psali. No tak jsem nelenil, nechal jsem se s ním spojit. Hynek Medřický přijel a slíbil všem Plzeňanům a mě také rukou dáním, že nám s tím pomůže, tak aby jsme svítili nejenom úsporně, ekonomicky příznivě, přijatelně pro město, ale zároveň vstřícně pro přírodu a hlavně lidi. Takže je to závazek, já myslím, že lidé ocenili tento krok, že se nedopustíme pravděpodobně stejný chyb, jako se dopustili v jiných městech a já si jeho přítomnosti a setkání vážím.
0: Nicméně třeba v historickém centru města zůstanou takové ty historizující lampy.
1: Historizující lampy jsou prvek, který neřeší toto výběrové řízení. Předpokládám, že zůstanou. Předpokládám, že tam patří a že nám odborníci, včetně architektů, doporučí vždycky to nejlepší řešení.
0: Plzeň dlouho čekala na spuštění tramvajového provozu nebo znovu spuštění tramvajového provozu na Skvrňanské. Už se to blíží?
1: Tak tramvaj tam jezdí od tohoto pátku. Já jsem byl také na začátku týdne na takzvané zkušební trase. Projeli jsme to třemi tramvajemi, museli se udělat takové ty úhybné manévry, zkusit celou trať, rychlostní koridor a další.
0: To znamená, že oni jedou nějak jako proti sobě do zatáčky, aby do sebe nedrcli. To se zkouší?
1: To se opravdu zkouší, musí se udělat rychlostní testy. Myslím si, že všechno tohle vyšlo, takže teď už tam také mohou být i cestující. No a byly tam okolnosti, pro které ta stavba měla zhruba měsíc a půl zpoždění. A ty byly objektivní. Kromě toho, že opravdu mrzlo a stavební práce musely být dočasně pozastaveny, tak se tam našly historické objekty, tedy budovy předválečné, o kterých se nevědělo. A zároveň tam byl nakopnut, jak jsem říkal, plyn, takže tam byla havárie plynu a také jsem veřejně poděkoval plynárnám za to, že to velmi rychle vyřešili.
0: Tam se ještě vlastně v rámci těch prací využilo toho, že tramvaj nejezdí a pracovalo se na konečné dvojky na Skvrňanech. Přiznám, že tam moc nejezdím, tak nevím, jak to tam teď vypadá.
1: Je to tak, že se pracuje na tom obratišti, dělá se nová zastávka, je to zcela jiný zadavatel, takže to není tak, že odbor investic a potom správa veřejného statku. Z hlediska zákona jsou to dvě různé zakázky, které nelze příliš koordinovat, nicméně bude tam osazen Kalifornian, což je taková specifická výhybka. A tramvaje tam zhruba 3 týdny budou zajíždět také, nicméně nepojedou až na tu konečnou, pro lidi, kteří to ze Škrtinek znají, ale zastaví se na zastávce Terezie Brzkové, tedy před těmi školami.
0: No a taky máme za sebou jednu velmi zajímavou událost, kdy se Plzeň po letech znovu dočkala zpívající fontány, nebo hrající fontány, abychom to asi řekli správněji. Máte z toho radost?
1: Mám z toho velkou radost, je to krásná věc, bude hrát 5x denně, jak jsme říkali, tento týden byla poprvé spuštěna, vyzkoušena. Opravili jsme celou fontánu, poté co jsme vlastně v minulém roce opravili tu hlavní fontánu u muzea Západočeského, tak teď jsme opravili tu vedle pomníku Bedřicha Smetany, bude hrát tedy Smetanovo skladby a je to hezká věc. Doporučuji všem, ať se do sadu přijdou podívat.
0: Je to hezčí po tmě, jako je třeba ta u muzea, anebo je to lepší přes den?
1: Já si myslím, ať si každý udělá názor, mně se to líbí ve dne, já jsem tam byl ve dne a až se setmí, tak se teprve vlastně vydám na cestu.
0: No a před námi je velká událost, tradiční jarní slavnosti svobody. A po 2 letech, jestli správně počítám, kdy tu nebyli veteráni, protože už jsou to opravdu velmi staří pánové, tak letos by 2 měli dorazit.
1: Tak minulý rok byly výroční slavnosti, veteráni tady byli a teď mám oznámeno, že přijdu další 2 veteráni, 100letí chlapíci, takže já se na to těším, doufám, že jim to kondice...
0: Dokonce 101 je tomu.
1: No, je to neuvěřitelný. Je to prostě opravdu věřím, že ta jejich kondice a zdraví jim to dovolí a přijedou a obohatí ten celý program, který bude velmi podobný těm předchozím letům. To znamená, bude konvoj, bude ten velký pomník díky Amerikou, u kterého teď nebudou tedy vzácní hosté v podobě různých ústavních činitelů, ale určitě tam budu já a určitě tam pronesu pár slov stejně jako další hosté, které jsem pozval. Myslím si, že to je tradiční akce, na kterou se Plzeňané těší. Část těchto oslav bude v sadech, to znamená, tam budou ty tradiční kempy. Část je vymístěna právě kvůli rekonstrukci náměstí za Plzeňskou plazu a myslím si, že se tam můžeme potkat, takže všechny srdečně zvu, je to jedna z největších a nejtradičnějších událostí v Plzni.
0: Já jsem viděl, že toho jednoho pána, toho veterána, doprovodí jeho syn, ale vlastně i tomu synovi je 80, takže i to je jako velmi důstojný senior. Mluvil jste s nimi, viděl jste, jsou to pánové, kteří si třeba dají pivo v Plzni?
1: Já se na ně těším na slavnostní recepci zahajovací. Mluvil s nimi samozřejmě můj přípravný tým, říkali, že to jsou milí chlapíci, že dokonce působili dojmem, jako by zrovna s nimi seděli na pivu, jsou velmi vstřícní, takže já se těším na ten vjem až osobní.
0: No a tradičně končíme fotbalem. Plzeň nakonec tedy trošku jako zuby nechty ze 3. místa vstupuje do té závěrečné fáze, do té nadstavby, takže 3 domácí zápasy čekají Viktorku doma. Jak se těšíte?
1: Těším se, doufám, že v tom aspoň 3. místě vydrží. Doufám, že nevím, jestli ještě vůbec číselně možné to vlastně dostat na to 2. nebo 1. místo, určitě ne.
0: Určitě ne.
1: Ale doufám, že se udrží 3. místo, tak aby se dál mohli podívat do Evropy na různé ty vlastně ligy a my jim k tomu vytváříme prostředí a jim fandím. Fanda správně, už jsme si to opakovaně říkali, fandí, když se nepříliš daří.
0: Takže jste si nezanadával při Pardubicích?
1: Ale jo, já jsem tam byl, ale zároveň jsem byl rád, že to prostě urvali potom na Baníku a viděl jsem, jakým způsobem to potom vyvolalo reakce vůči baníkovským fotbalistům, kde vlastně na ně řvali jejich fanoušci, že jsou na 16. místě, ať stáhnou dresy. Jsou takže zaplať pánbu, my jsme prostě třetí a uvidíme.
0: Dobře, vidím, že se uvidíme ne na fotbale, ale taky při dalších zajímavých akcích a věřím, že se potkáme zase i tady. Děkuju za návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání.
0: S vámi se budu těšit třeba právě na fotbale nebo možná na náměstí Karla Gotta. Mějte se dobře, ať se vám daří.
1: Naschledanou.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Křižovatka Mileta v Hradci Králové je po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřená. Řidiči na ní vyjeli o 3 měsíce dříve, než se plánovalo.
1: Součástí projektu je vybudování 4 nových podchodů, úprava vozovek i zlepšení napojení na fakultní nemocnici Hradec Králové.
2: Díky tomu, že se nám podařilo uzavřít celou ulici s Borovskou a mohli jsme vlastně celou ulici s Borovskou udělat naraz.
3: Se podařilo všechno skoordinovat a nastavit tak, že nejen to, že se harmonogram dodržel, ale on se dokonce o 3,5 měsíce zkrátil. A to není vůbec obvyklé a myslím si, že si zaslouží tato stavba a celý tým velkou pochvalu.
1: Stavba začala v roce 2024 a znamenala jedno z největších dopravních omezení ve městě.
4: Mileta podle sčítání dopravy vykazovala zhruba okolo 30 tisíc jednotkových vozidel, čili je to velmi zatížený dopravní uzel v intravilánu Hradce.
1: Otevření křižovatky přichází v době, kdy se v okolí dokončují další významné projekty, které do budoucna přivedou do lokality ještě více dopravy.
5: Když se rozhledeme po okolí, tak vidíme finišování Mefaredu, který se bude za pár týdnů otvírat. Bude se tady dopracovávat, dodělávat ještě malá Mileta, budou se stavět tady další bloky budov, bude se rozvíjet Univerzita Hradec Králové.

0: Viktoria Plzeň oslavila svůj historicky první titul a od té doby začala éra, ve kterou tehdy nikdo snad ani nevěřil.
1: 15 let poté, stejná místa, stejné tváře, jen o pár šedivých vlasů víc. Plzeňské fotbalové legendy se v neděli 19. dubna znovu setkali u příležitosti výročí odzisku historického titulu.
2: Trošku nostalgie. Musím říct, že to uběhlo jako voda těch 15 let a jsem rád, že takováhle akce vůbec vznikla a že můžeme zazpomínat na ten začátek, kdy to tady všechno startovalo v Plzni.
1: Samotné setkání zahájili tehdejší mistři ligy prohlídkou kabiny a následně společným obědem v areálu plzeňského pivovaru.
3: Nostalgie nespíveční. Zrovna jsme říkali, že jsme jako spolu seděli 3 hodiny a že bychom spolu potřebovali sedět 3 dny, protože těch zážitků z toho je neskutečně. Kéž bychom se mohli potkávat takhle každý rok a vždycky si vzpomenout na to, jaký to bylo.
1: Fanoušci se mohli s Pavlem Vrbou, Pavlem Horvátem, Davidem Limberským a dalšími setkat na více než hodinové autogramiádě. O podpis nebo fotku s nimi byl obrovský zájem.
4: Autogramiáda se nedá zpomenout, protože zájemců je fakt spousta. Se zažít později zápas, anebo my tam nebudeme.
1: Velké emoce zaplavily trávník před úvodním hvizdem zápasu 30. ligového kola mezi Viktorií a Pardubicemi. Plzeňské legendy sklidily při slavnostním nástupu bouřlivé ovace. Ty vůbec největší pak dva klíčoví strůjci zázraku. Tehdejší kapitán Pavel Horvát a kouč Pavel Vrba.
5: El Capitano! Pavel Horvát!
6: Hlavní trenér FC Viktorie Plzeň. Pan Pavel!
7: To úžasný a celkově celá akce se mi moc líbí. Ten nástup tak byl hodně emotivní. Spolu jsme si to užili a já se strašně rád, že tohle můžu být součástí.
1: Současná sestava Viktorie nastoupila do výročního zápasu v unikátních retrosadách bez jmenovek na zádech, přesně tak, jak se hrálo tenkrát. Pomyslnou sladkou tečku za celým vzpomínkovým dnem ale duel nepřinesl. Západočeši nakonec na Pardubice nestačili a prohráli 0-1. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Karlovarská náplavka u řeky Ohře láká k procházkám i aktivnímu odpočinku. Novou podobu získala po 2leté revitalizaci, kterou podpořila Evropská unie.
8: Lidé tu tráví volný čas, sportují nebo jen posedí u vody. Náplavka u řeky Ohře v Karlových Varech se stala běžnou součástí života ve městě. Přitom ještě před pár lety šlo spíš o opomíjené místo. Proměna, která probíhala mezi lety 2022 a 2024, mu dala úplně novou podobu.
9: Máme tady prostor pro agility, jsou tady prvky, vodní prvky pro děti, jsou tady prvky také pro dospělé, je to prostor, kudy nám denně běhá. Mají sportovci, takže je to takový areál, který lze opravdu velmi využít.
8: Přibyly prvky, které pomáhají zadržovat vodu v krajině a zlepšují mikroklima v okolí.
10: Je to hezky přístupný a je tu hezká příroda, když je hezký počasí, tak je to příjemný mít místo, kam se může člověk sednout.
11: Chodíte sem taky ráda?
10: Jo, určitě, určitě, je to tu super.
12: My tam parkujeme u meandru a to je taková pěkná jako projížďka.
8: Projekt podpořila Evropská unie z integrovaného regionálního operačního programu.
9: Celý projekt byl zhruba přes 40 milionů korun. Jak jsem říkala, přes 35,2 milionů korun nám přišlo právě z Evropského fondu a ten zbytek asi 6,2 milionů korun přišlo z veřejných peněz z České republiky.
8: Zhruba kilometrová náplavka nabízí tak využití pro rodiny s dětmi, sportovce i ty, kdo sem chodí za odpočinkem. Samozřejmostí je také bezbariérový přístup, který ocení lidé s handicapem.
12: Tady jsou cyklostezky, takže se tady dá dobře jako jet. A jste viděla, že tady jsou na kolečkových bruslích a na kolech a tak, takže si myslím, že se to dá všestranně využít.
8: Revitalizovaná náplavka si navíc vysloužila zvláštní ocenění ankety Zelená hvězda Karlovarského kraje.
13: Jsme určitě velmi potěšeni, chtěl bych všem poděkovat, kteří hlasovali pro tento náš projekt.
8: Díky podpoře z evropských fondů dnes náplavka Ohře slouží jako místo, kam se lidé rádi vracejí. Martina Straková, televize ZAK.
0: Nepříjemná jízda po zvlněné dálnici mezi Ostravou a Bohumínem bude brzy minulostí. Začala generální oprava zhruba 6 kilometrů dlouhého úseku mezi exity u Rudné ulice ve Svinově a Přívozem.
11: Dálnice se v Ostravě zvlnila bezprostředně po její výstavbě v roce 2007. Od té doby se ředitelství silnic a dálnic přelo se stavebními firmami, kdo za spackanou práci může. Posudky prokázaly, že

0: Dálnice bobtnala vinou nevhodného materiálu ve spodních vrstvách.
1: Je to přesně ten úsek, který znamenal tu největší dálniční ostudu České republiky, která je tady prakticky 20 let, protože je to zhruba 20 let od té doby, co právě tady ten úsek byl zprovozněn po výstavbě. Bude to dokonce více než 12 let, co se soudíme o nápravu škody a náhradu škody, které se projevily po nekvalitní výstavbě tady na tom úseku.
0: Opravený bude nejdříve směr na Bohumín, následně pak směr na Brno.
2: Co se týče hloubky, bude se zasahovat u kanalizace třeba až do 4 metrů, u těch mostů se bude východu zasahovat také až do někde do 4 metrů, u těch vozovek to budou minimálně hloubky někde kolem 1 metru a jsou ale části, které budou pouze řešeny v asfaltové vrstva.
1: Ty stavební práce tady budou probíhat od dnešního dne do, předpokládáme, konce října. Zbylá etapa proběhne příští rok, chtěli bychom ji stihnout, řekněme, v průběhu nebo do konce dubna. Uvidíme, jak to technologicky bude.
0: O náklady na opravu se mezi sebou dělí stavební firmy. Dálnice bude po celou dobu opravy průjezdná sníženou rychlostí jedním pruhem. Libor Běčák, televize Polar.
3: Nový Jičín získal v soutěži o titul Historické město roku 2025 cenu ministryně pro místní rozvoj. Zaujal příkladnou péčí o kulturní památky.
4: Nový Jičín získal v soutěži o titul Historické město za rok 2025 cenu ministryně pro místní rozvoj. Zaujal příkladnou péčí o kulturní památky. Z kraje letošního roku se Nový Jičín dozvěděl, že je vítězem krajského kola soutěže Historické město roku 2025 a postoupil do republikového finále. A i tady nyní zabodoval, získal cenu ministryně pro místní rozvoj. Jedná se o druhé nejvyšší hodnocení v této soutěži.
5: Já jsem nesmírně rád, že jsme toto ocenění získali. Byť to není to nejvyšší ocenění, tak velmi ho kvituji. Ukazuje nám to, že jdeme tím správným směrem a hlavně, co mě těší, tak Porota ocenila nejenom, jak se staráme o ty kulturní památky, o to náměstí, ale naopak, že to náměstí chráníme například před tou automobilovou dopravou, že je to dnešní standard dnešní doby, že by ty centra měly patřit lidem a ne vozidlům.
4: Porota tedy ocenila příkladnou a systematickou péči radnice o městskou památkovou rezervaci, ale i péči o veřejný prostor a nemovitosti. Za mimořádný počin označila vybavení historických domů v centru města audioprůvodcem prostřednictvím QR kódu. Odborníky dále zaujalo zpřístupnění kostelní věže nebo plánovaná expozice pod popelem.
6: Je to pro mě mimořádné překvapení, protože v krajském kole jsme porazili Příbor a Štramberk, kde opravdu mají krásné památky a tu opravu nádhernou. Co se týče toho celostátního kola, tak jsme opravdu nedoufali a byli jsme vyhodnoceni jako mezi druhým a třetím místem. Za námi byly tak úžasná města, jako je Hradec Králové. A to, co nás nejvíce vlastně potěšilo, je ocenění práce nás všech úředníků. Že jsme byli vyhodnoceni za systematickou a dlouhodobě dobře provedenou práci. Tak to bylo asi největší potěšení pro nás všechny.
4: Nový Jičín dosud vyhrál krajské kolo této soutěže třikrát. V roce 2001 získal dokonce republikový titul Historické město roku a třeba v roce 2015 se Masarykovo náměstí stalo nejkrásnějším náměstím v republice.
7: Letos jsme si řekli, že to zkusíme tedy znovu, jednak protože máme nově zrekonstruovanou kostelní věž, máme nově otevřenou galerii na ulici 5. května a taky jsme udělali několik významných oprav přímo v městské památkové rezervaci, například radnici, a oni vždycky hodnotí ten posun v té ochraně památek, co se podařilo nového. Takže to by takové naše trumfy, komise to také velmi ocenila, ale ta cena, kterou jsme dostali, tak vlastně nakonec přišla za to, že se té památkové ochraně věnujeme systematicky a dlouhodobě a tady patří poděkování nejen současné reprezentaci a současným zaměstnancům města, ale i vlastně těm předchozím, protože to je opravdu dlouhá doba práce, která přesahuje několik volebních období.
4: Titul Historické město roku 2025 si odnesla Náměšť nad Oslavou. Nový Jičín s cenou ministryně obdržel příspěvek 100 000 korun. Stejnou částku získal i za vítězství v krajském kole. Finance město opět vloží do údržby a oprav historických objektů.
3: Muž, který dobil všech 14 osmitisícovek bez kyslíku, zavítal do Zlína. V rámci turné The Final Expedition reflektuje Reinhold Messner odvahu, samotu i cenu, kterou si vyžádalo posouvání hranic.
8: Žádná běžná přednáška, ale poslední veřejné ohlédnutí za životem legendárního horolezce. To je The Final Expedition, která zavítala i do České republiky. Reinhold Messner mluvil s návštěvníky festivalu Neznámá země o odvaze, smyslu vlastní cesty, lidských limitech a kráse překonávání strachu.
9: We showed with the ascent of Everest without oxygen that the limit is a little bit above the summit and not below. Before me, before Peter Haveland and myself, the scientists were thinking that the limit for human beings is around 8,500 meters. The summit is 350 meters higher, but we showed that it's possible to go higher. The fact that I choose on the end a clean approach to the mountains is partly in the evolution of alpinism and partly of my philosophy.
8: Ta se zaměřuje na prožitek, sebepoznání a zodpovědnost horolezce, nikoli na pouhé technické dobývání vrcholů. Podle Messnera nejsou hory nepřítelem, kterého je třeba pokořit. Jsou prostorem pro bytí, kde se člověk setkává s divokou přírodou a především sám se sebou.
9: Tourism is okay, but it's not alpinism. Climbing indoor is okay, it's beautiful, it's a good sport, but it's not alpinism. Because alpinism is the direct tension between the nature of the mountain and the nature of human beings. We have our nature, especially in our brain, and we are getting really, really afraid if something is going wrong. If you are in Antarctica and you have a helicopter beside, which is coming to help in case of emergency, this is not anymore adventure. Adventuring means to carry, to have all the equipment what you need and all responsibility what you have in your rucksack. You cannot give it to somebody else.
8: Během setkání s primátorem města Jiřím Korcem dostal Reinhold Messner speciální dar. Repliku obuvi, kterou měl na sobě pravěký horal Eci, vytvořenou vědeckým týmem z Fakulty technologické univerzity Tomáše Bati. Messner byl jedním z prvních lidí, který Eciho mumii viděli.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jaro přišlo s krásným počasím a tak věřím, že sluníčko i ve vás probouzí dobrou náladu. Navíc jsme se dozvěděli, že jsme součástí 20 nejbohatších států světa, takže se prostě oficiálně máme dobře. Chcete další dobré zprávy? Tady jsou. Průkopník létání v českých zemích Jan Kašpar by byl určitě hrdý na letiště v Pardubicích, které nese jeho jméno. A nově je zase o něco větší a modernější.
1: Pardubické letiště získává na oblibě, ať už pro svou dostupnost, tak i pohodlí, které nabízí. Zpřístupnění druhého patra znamená mimo jiné otevření další odbavovací brány.
2: Třetí odbavovací gate, kde vlastně konečně budeme moci přijímat více destinací, nejenom schengenských, ale i nešengenských, a hlavně pro mě je to příjemná novinka pro to, aby ty lidi mohli komfortně u nás odcestovat.
1: Spolu s další bránou je součástí druhého patra i gastroprovoz, administrativní prostory pro zaměstnance letiště a vyhlídka, která poslouží cestujícím i návštěvníkům letiště.
3: Pro město Pardubice je to velmi důležité, protože to regionální letiště se ukázalo jako životaschopné, neustále roste, neustále se nám daří získávat nové cestující. Vlastně v loňském roce byla překonána hranice 200 000 odbavených cestujících.
4: Je to především dokončení projektu, který byl připravený před více jak 10 lety. My jsme ji rozdělili na dvě etapy s tím, že ta první etapa se týkala především veškerého zázemí a otevření terminálu jako takového.
5: Ta investice 87 milionů korun byla financována vlastními prostředky společnosti EBA a prodejem části zbytného majetku, který historicky město a Pardubický kraj vložili právě do majetku EBA. Myslíme si, že jsou to velmi dobře investované peníze.
1: Termín prvního letu z nově rozšířeného terminálu bude záviset na aktuálním letovém řádu a provozních podmínkách. Přílety a odlety z nové vyhlídky mohou cestující obdivovat už nyní. Karolína Davidová, Televize V1.
0: První velká letecká show v sezóně se tradičně odehrává na západě Čech, na letišti aeroklubu Plasy na severním Plzeňsku. A i tady se letos sešla elita evropského létání s moderními, historickými i akrobatickými stroji.
6: V sobotu i v neděli přálo počasí venkovním akcím na 100%, a tak se areál letiště v Plasích už od ranních hodin plnil návštěvníky, kteří se přišli nejen podívat na letadla, ale také si užít pestrou nabídku lákadel na zemi.
7: Máme radost, věřím, že diváci taky mají radost, že si všichni užívají naší vášeň pro letání a že si užívají skvělé odpoledne, protože počasí nám po dlouhých letech vyšlo úplně, řekl bych, pohádkový.
6: Co počasí, ale také akci celkově, říkají piloti.
7: Samozřejmě říkají, že v Plasích to mají nejraději, že to je krásný malý komorní letiště, což je teda ale pravda. No a pak teda taky vždycky všichni potvrzují to, že se do Plas těší, protože to je právě první akce. My jsme vlastně otvírák roku, takže se sem těší. Oni to ještě nemají většinou tak dobře nacvičený, natrénovaný, takže si to zkoušejí u nás.
6: Letos se na akci Den ve vzduchu prezentovali Italové, Francouzi, Nizozemec, Angličan, české hvězdy v čele s Martinem Šonkou a samozřejmě také naše armáda se stíhačkami Gripen.
8: Pro armádu je prezentace na veřejnosti klíčově důležitá, protože podpora veřejnosti je základ toho, abychom vůbec mohli fungovat, a taky důvěra veřejnosti nám dává smysl v toho, co děláme. Jsem rád, že lidi mohli vidět vlastně naše Gripeny, které nám chrání každý den vzdušný prostor, a zároveň, že tady máme ten V3A Sokol Krištof záchranářský, protože to jsou lidi, kteří reálně zachraňují životy civilistům na zemi.
6: Vrtulníky, nejmodernější stroje, historické unikáty i odvážné kousky pilotů a akrobatů bavili v sobotu i v neděli asi nejvyšší počet návštěvníků této akce. Jen v sobotu přišlo do Plas kolem 13 000 lidí. Co se jim líbilo nejvíc?
9: Akrobace mě baví hodně.
10: Asi ten Mustang. Špička.
11: Vždycky se nám tady líbí a bavilo nás nejvíc. Úplně asi všechno. Tady není jako... co bych mohla preferovat.
12: Přišel jsem se podívat na pěkný stroje a výkony jezdců, nebo pilotů vlastně, dá se říct.
6: Velkou hvězdou českého letání je akrobatický pilot Martin Šonka, který se představil hned se dvěma stroji, českým Zlínem a svým závodním speciálem Extra. Svůj let navíc přímo z kokpitu komentoval.
13: Já mám vlastně ten čudlík tady na kniplu a tam je přes 20 kg, tam jsou síly v řízení, takže já když pustím ten palec, tak vlastně by hrozilo, že by mi mohl ten knipl vypadnout z ruky, takže já mluvím opravdu jenom jakoby ve chvíli, kdy si to můžu dovolit, jako, a ty síly tam nejsou takový, a A do toho, no, kdybyste věděli, co já tam řešil, mě se uvolnil tady kabel a měl jsem takhle kolem nosu otočený kabel od sluchátek, takže jako opravdu to bylo úžasný a ještě jsem tam řešil do toho kabel, ale to bohužel patří k lítání, jo.
6: Kromě leteckých ukázek se návštěvníci mohli bavit také na zemi, usednout do kokpitu legendárního historického stroje nebo zblízka prozkoumat záchranářský vrtulník. Splas, Jonáš Novotný, televize ZAK. Nejslavnější a nejnavštěvovanější katedrála na našem území, svatý Vít na Pražských Hradčanech, se nově chlubí obřími varhanami. Poprvé se rozezní v polovině června a budou skutečnou chloubou Prahy i celé země.
14: Ke katedrále svatého Víta v Praze patří také ikonický zvuk varhan. Dosavadní Melcerovy varhany jsou už ale téměř 100 let staré a pro obrovský prostor dostavené katedrály zvukově nedostačující. Proto má katedrála od loňského roku varhany nové od španělského mistra Gerharda Grenzinga. Monumentální nástroj už byl nainstalován a čeká na uvedení do provozu. Nové varhany si byl už osobně prohlédnout i prezident České republiky Petr Pavel.
15: Já si myslím, že to je úžasný počin nejenom nádherný a velice sofistikovaný nástroj, ale taky vlastně doplnění katedrály, protože si to zasloužila po těch mnoha letech, aby měla opravdu takhle krásné varhany.
14: Pan prezident je sice hudebním vkusem především rocker, ale když na to přijde, nepohrdne ani jinými žánry.
15: A zrovna třeba varhanní koncerty mě vždycky fascinovaly, takže a zvlášť, když jsou v kostele a v případě téhle katedrály slyšet tady úžasné varhany a ještě k tomu dobrého varhaníka, to bych řekl, že se vyrovná určitě jakékoliv rockové hudbě.
14: Pořízení nových varhan bylo financováno z národní sbírky, ve které se od tisíců dárců vybralo přes 135 milionů korun. Mohlo by tak zároveň jít o symbolické pojítko mezi věřícím a sekulárním světem.
16: Já myslím, že to máme zkušené už na mnoha menších místech, kde varhany v kostele slouží nejen k bohoslužbám, ale ke spoustě koncertů a jsou pojítkem. A tady je to samozřejmě mimořádné místo, katedrála, a do toho mimořádné nové varhany.
14: Na nové varhany se těší i nový 38. pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je rovněž varhaníkem.
17: Je to nádherný nástroj, nakolik tomu rozumím, malinko se tím zabývám pár desetiletí, tak je to něco, co nemá obdoby v naší zemi. A myslím, že i ve středoevropském kontextu je to něco výjimečného. Jsou nádherné, je to opravdu výborné řemeslo a krásné umění, takže na co se těšit.
14: Slavnostní požehnání a oficiální uvedení do provozu je naplánováno na 15. června u příležitosti svátku svatého Víta. Ondřej Švec, televize Praha.
6: Báli jste se jako malé děti doktorů. Jak tomu předejít? A kdy vlastně začít hledat pediatra? Také o tom jsem mluvil s dětskou lékařkou, která svojí prací doslova žije. Dnes si budeme povídat s dětskou lékařkou Hanou Duvkovou, praktickou lékařkou pro děti a dorost z EUC kliniky Plzeň. Dobrý den.
18: Dobrý den.
6: S doktory se potkáváme, ať už chceme nebo nechceme, většinou teda spíš, když nechceme. Nicméně s těmi dětskými se potkáváme častěji při prevenci. Kdy vlastně rodič, nebo možná ještě budoucí rodič, by se s dětským lékařem měl potkat poprvé?
18: Děkuji moc za tuhle otázku, protože je to velmi důležité, aby nastávající maminka si vybrala tu lékařku. Většinou vybírají podle místa bydliště. Upřímně.
6: Logicky,
18: vlastně. Aby to měli co nejblíže. Ale je důležité, aby většinou kolem toho 6. měsíce věku, 6. měsíce těhotenství, zavolala, řekla paní doktorko, mám termín ten a ten, jaký měsíc bude rodit. A já vlastně mám takový speciální sešit, kam si píšu budoucí miminka a řeknu, ano, máme tam ještě pro vás prostor, budeme na vás mít čas, přijďte se domluvit. Takže ten kontakt je lepší, když to není jen po telefonu, ale vidíme se a já mamince můžu všechno vysvětlit, jak to funguje po porodu. Ona pozná, kde ta ordinace je, poznáme se spolu a nebojí se potom.
6: Vy jste vlastně dětská lékařka, ale mnohem víc určitě komunikujete s těmi rodiči, než s těmi dětmi samotnými.
18: Ano, ano. Ta péče, vlastně říkala jsem si, že každý den je to o komunikaci. O tom, že sděluji informace a o práci s rodiči. Protože když já jsem schopná tomu rodiči vysvětlit, co se s tím miminkem děje, nebo co nás čeká dál, když není nemoc. Když je nemoc, samozřejmě rodič se bojí. Je to přirozená věc, přirozená reakce. A od toho jsem tam já, kde já vysvětlím, tohle zvládnete, maminko, to je rýma, zvládnete to tak a tak, ale teď už kašle. a kašle docela dlouhou dobu. A přidali se k tomu teploty. Prosím, já ho chci vidět. Hmm. Takže jsme domluveni, že samozřejmě můžou zavolat, kdy já řeknu ano, přijďte, mám vyhrazenou část z ordinačních hodin každý den pro nemocné pacienty, kdy oni přijdou a já vlastně to dítě vyšetřím a řeknu, tak, maminko, uklidníme se, je to v pořádku. Myslím, je to, podle mě tohle je viróza, když si uděláme ještě další testy, tak opravdu mi to potvrdí, že to je virová věc a tam je symptomatická léčba. Já mamince řeknu, co má dělat a ona už se uklidní a to je největší vlastně dar, který my můžeme udělat jako lékaři. To, že maminka je klidná, přestane se bát, ví, co má dělat, tak vyléčí se to dítě samo úplně. Jo, takže vždycky tohle to je moc důležité. A další věc je, když třeba ty maminky porodí, aby se k tomu malinko vrátila, to je moc důležité. Můžu vám do toho
0: vkročit. Určitě povídejte, jak potřebujete.
18: Děkuji. Protože vlastně do 3 dnů, nevím, jestli to maminky a rodiče vědí, tak do 3 dnů od propuštění z porodnice ho musíme miminko vidět já, jako praktický lékař pro děti a dorosty. To je dané ze zákona a je to dobře, protože samozřejmě já potřebuju to miminko vyšetřit. Potřebuju vědět, jestli tam má hmotnostní přírůstek, jestli je všechno v pořádku, jestli maminka zvládá péči, jestli kojí. Oni mají spoustu dotazů, ty rodiče. Kolikrát ani to miminko neumí s ním manipulovat, takže já jim všechno vysvětluju, jak mají miminko chovat, jak ho mají držet.
0: Říkáte tatínkům, jak mají přebalovat? Že třeba já jsem, když jsem premiérově přebaloval a ještě měl kluk ten pupík takový jako že jo, čerstvě po porodu, tak jsem mu udělal tu plenku tak jako na bokovky.
18: Ano.
0: No a až ve vlasech to měl. To se jenom tak odrazilo. Tak od té doby už jsem věděl, jak se to dělá.
18: No tak děkuji za dotaz, protože teď děti narozené ve fakultní nemocnici v Plzni, tak tam se neseřezává ten pupek. V Mulačově nemocnici se seřezává, takže tam ta plinka může být až nahoru. Ale pokud se narodí dítě ve fakultní nemocnici na Lochotině, tak tam se ten pupíček neseřezává. Nechává se tam pahýl toho pupečníku, který uschne a odpadne sám. A to je velký problém. Ano, to je velký strach, neví, jestli můžou vůbec se toho dotýkat, jak tu plinku tam dát. Takže určitě to je velký poučení pro rodiče.
0: To si dost pamatuju a vyprávím takovou veselou historku, i když už je synovi 14 let. Nicméně dobře, takže oni přijdou k vám ty 3 dny po porodu a pak vás vidí velmi často, protože s těma malýma miminkama se chodí snad co měsíc se chodí na kontroly. Tak taky pozor, pozor,
18: není to jenom měsíc, je to každý 14 dnů. Do 2 měsíců věku opravdu já vidím děti každý 14 dnů z důvodu toho, abych věděla, jestli hmotnostně, výškově, délkově tady prospívají, jestli je všechno v pořádku.
0: Pojďme teď od těch úplně nejmenších dětí k těm naopak, který vlastně brzo budou opouštět vaši péči, to je v 15 nebo v 18?
18: Takhle, já můžu mít dítě zaregistrovaný jeden den před 19. narozeninami. Takže je to poměrně vlastně dlouhá doba, kdy vidíte vývoj toho dítěte. Vlastně oni si můžou zažádat o přestup k praktickému dospělému lékaři už ve 14 letech, pokud je ten praktik pro dospělé veme. Jo, ale většinou mám děti do 19 let.
0: Tam už potom nekomunikujete asi tolik s těmi rodiči, tam už píš
18: můžou
0: ty pacienti, můžou přijít sami, že jo?
18: Můžou už let přijít sami, ano.
0: Když jsou menší než 18, nemůžou sami?
18: Můžou od 15 let, ale musí podepsat souhlas rodič a můžou přijít pouze, když jsou nemocní. Pokud jdou na očkování, musí mít vždycky doprovod dospělého.
0: Aha, no vidět, to jsem netušil. Dobře, no a tam už teda hodně je to o té komunikaci s těmi pacienty samotnými, samozřejmě i asi s těmi rodiči. A teď třeba, když chcete nabídnout nějakou alternativní léčbu, nebo třeba je víc možností té léčby a oni se sami musí rozhodnout. Jak to je? Rozhodují se třeba už ty větší děti, nebo pořád za ně rozhodují ty rodiče a chtějí třeba dneska rodiče sáhnout po nějaké alternativě?
18: Určitě. Určitě alternativu hodně vyhledávají, zkouší. Samozřejmě ono to je logické. Vemte si, v lékárně třeba existuje spousta bylinných produktů, ať jsou to sirupy na kašel a tak dále. Takže oni opravdu chtějí. Chtějí něco, co je z přírody. Takhle většinou mi to řeknou.
0: Jo.
18: Takže já teda Často to rodiče o mě neví, když se ke mně registrují a jsou pak příjemně překvapeni, protože ještě mám vystudovanou homeopatickou lékařskou asociaci, jakoby školu CEDH, což je francouzská škola homeopatie. A nejenom, že homeopatika předepisuji, protože jsou to léky, ale i přednáším. Zrovna teď mi čeká v květnu Mezinárodní homeopatický kongres v Lisabonu, na který se moc těším, protože tam je spousta kazuistika případů z praxe, kde se zase můžu naučit něco nového a můžu potom předávat dál. Ale je o to veliký zájem, rodiče opravdu chtějí a dávají to těm dětem. A když řeknu i samotný, když už prostě jim je třeba 14, 15, teď vám můžu říct, měla jsem zrovna včera, mi přišla na vstupní prohlídku dívka, která je 15 let a ona mi říká, paní doktorko, víte, já mám takový stavy divný. Nedokázala byste mi pomoct, já chodím k psychiatrovi, což je, co se týká psychiatrických diagnóz, to je opravdu velmi častý dotaz a velmi často se s tím setkávám u těch
0: dětí. Jakože u dětí? Přibývá psychiatrických diagnóz?
18: Ano, hodně. Je problém v tom, že já bohužel potřebuji k tomu spolupráci odborných lékařů. A momentálně dětský psychiatr v Plzeňském kraji, všichni mají stop stav, to znamená, že nepřijmou nikoho, takže rodiče musí jet k psychiatrovi do Prahy nebo do Písku dětskému. Mám kamarádku, ta má čekací dobu, na čekací listině 300 pacientů, takže já teď bojuji s tím, čím pomoci, co jí dát, jak jí pomoct, než ona se dostane k tomu odborníkovi. A nebo už jsou u odborníků, ale třeba ten efekt tam není takový, jaký by byl. Tak tam já často teda používám zrovna homeopatii. A musím říct, že mám obrovskou zpětnou reakci od rodičů a i od těch dětí, že mi řeknou, paní doktorko, moc vám děkuju, moc se mi ulevilo. Třeba typická bolest břicha u dětí. Často víte.
0: Taková to v pondělí, v neděli večer.
18: Ano.
0: Neděli večer, když v pondělí se píše písemka.
18: Přesně tak. Ale někdy už to jako sklouzne do takového vzorce chování a ty děti potom nejsou schopny vůbec chodit do školy. A to už je problém. Takže to musíme řešit. Samozřejmě ve spolupráci s odborníky. Většinou k dětskému psychologovi dokážu, se ty děti objednají, mají docela dobrý termín, ale opravdu ten psychiatr, to je velký problém. Velký problém. Ale máme štěstí.
0: Jo.
18: Jsme v dobré, ano, bydlíme v dobré lokalitě a máme tady výborné kolegy specialisty, které se starají o děti. A já je můžu předat a vím, že je o ně dobře postaráno.
0: Na závěr otázka na vás. Když jste mluvila o tom, že dětské lékařky a tak pořád jste mluvila o ženách, takže asi mezi dětskými doktory není mnoho mužů. Nicméně, co vás motivovalo k tomu, že jste se vrhla právě na tento obor a kdybyste zpětně to mohla třeba změnit, změnila byste?
18: Nikdy bych to neměnila. Tu práci miluju. Opravdu, mám ji moc ráda. A vlastně hned jsem věděla, ještě na medicíně, když jsme měli stáž na dětské klinice ve fakultní nemocnici, tady na Lhotíně, tak jsem věděla, že to je ono. A když se mi narodily moje dvě děti, tak to je největší škola. Víte, to potom už jste dobrý doktor, protože když víte, jaký to je, když vy se staráte o ty vaše děti, to je to největší dar, co můžete mít.
0: Moc děkuju za návštěvu,
18: děkuju
0: za to, co děláte a držím palce všem pacientům, aby měli doktory, který to tolik baví.
18: Děkuju.
0: No a s vámi se těším na viděnou, snad ne v čekárně u lékaře, ale každopádně u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří a ať jste zdraví.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především vzdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage in a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving, because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je Pod Chlumem nebo Pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8čky, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali.
10: Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říkal můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavám svobody více aktivně, to znamená příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK, Maria Osvaldová.
11: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
12: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít v 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
11: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U trati.
13: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
11: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
14: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřežky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
11: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
13: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
11: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
15: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
16: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká, panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
15: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
17: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohohle toho úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
18: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože Je to tady úžasný.
19: Peče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
15: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
20: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhal a kdo se o mě postaral. Tady jsem moc, moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
15: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu, a to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, u vozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty, a chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední školy, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně. Protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvanou mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat na Dni ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodné programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporují je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale ano, ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavil v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle, a mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají a navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlaplo v rámci Dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj, a vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že je v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekali do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Na třískané Pernštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštyňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.

0: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
1: Rozhod Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
2: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten ledger rally neskutečně, ale Vilda to vyčapal geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
0: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovat se na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
3: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavaléry jako první výjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving, because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
5: Hudba, historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště.

0: Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
1: Karlovy Vary letos zahájily 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
0: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
2: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
1: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před Císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
0: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
3: Zrovna za námi je soutěž barmanů a to je něco pro mě. Nějaké drinky, ten bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
4: Being overpriced, flavored, sugared down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
0: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
5: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
0: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
6: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
7: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. Přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
8: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena a jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další, obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
7: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
9: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
7: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v Hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
10: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaviště. Ještě pouze plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
7: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
8: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovku za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
7: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
6: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
11: 30. dubna 1945 za svítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
12: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřežní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k Nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
11: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
13: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
11: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
14: Možná právě v dnešní době je to významnější o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
15: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu a podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
11: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum s 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
6: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
16: Více než 3 hodiny, tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
17: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
16: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
18: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
19: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
16: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
20: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město vlastní smlouvy začne připravit, abychom spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
21: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, Společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
16: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně je zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51, ale ty samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu, to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
3: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice. Já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
11: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
12: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi si budou mít určitě jakoby na co těšit.
11: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
12: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
11: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej.
13: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní, ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale, a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
11: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
12: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace. To už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže Long Story Short, Solomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
11: Grillování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
12: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická, a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
11: Hovězí to je teda?
12: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
11: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
13: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvičkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat. Tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat, ještě jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. To bude vtipný.
11: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
12: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
11: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ten malý michelinský.
12: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina, a ty budou tady jenom na pódiu, ty budou mít restauraci přímo jako naživo.
11: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
12: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
11: Když sadím na dobrý koně, můžu si dát další
12: akci. Můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
11: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
12: Děkujeme za pozvání.
11: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Cantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things. But I have really enjoyed being so honored. And I feel so undeserving. Because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je pod Chlumem nebo pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8čky, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali. Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavám svobody více aktivně, to znamená příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK Marie Osvaldová.
10: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
11: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít v 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
10: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U trati.
12: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
10: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
13: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřežky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
10: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
12: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
10: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
14: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
15: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
14: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
16: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohoto úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
17: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože Je to tady úžasný.
18: Peče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
14: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
19: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc, moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
14: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den, pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví, vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu, a to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, u vozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty, a chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední škol, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvaný mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat na Dni ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodný programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporuje je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale ano. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavěl v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle, a mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají a navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci Dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj, a vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že je v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekaly do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Na třískané Perštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tenhle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.

0: Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
1: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
2: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
3: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
4: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tanky v průzkumní 23. kavalérii jako první výjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josepha Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: We ended up with the 4th Armored Division in Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage in a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
5: Historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
6: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
5: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům,

0: které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
1: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
2: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před Císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park Sady Karla IV.
0: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
3: Zrovna za námi je soutěž barmanů a to je něco pro mě. Nějaké drinky, ten bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
4: Being overpriced, flavored, sugared down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
0: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
5: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
0: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
6: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
7: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. Přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
8: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena a jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další, obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
7: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
9: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
7: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v Hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
10: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaviště. Ještě pouze plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
7: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
8: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovku za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
7: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
6: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
11: 30. dubna 1945 za svítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v Zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
12: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím Zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřežní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k Nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
11: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
13: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
11: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
14: Možná právě v dnešní době je to významnější, o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
15: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
11: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum s 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
6: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
16: Více než 3 hodiny. Tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci.
17: Nebojí jen splnit.
16: V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
18: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
16: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
19: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dnes dneska máme na stole.
20: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
16: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
21: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město vlastní smlouvy začne připravovat, aby spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
22: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
16: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně je zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezónou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam moje klasické deskové hry, papírové, tak arkády z 90. let, elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu, to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice, já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
13: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhý, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale, a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
12: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
13: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace, to už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem, letos dokonce i michelinský restaurace, takže Long Story Short, Olomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy, potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
12: Grilování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
13: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická, a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
12: Hovězí to je teda?
13: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
12: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
14: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvíčkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat, tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat ještě, jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která

0: bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. Mm-hmm. To bude vtipný.
1: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe.
2: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
1: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ty malý michelinský.
2: Je to tak, ještě štipec vlastně, ten má konce Bib Gurman od Michelina a ty budu tady jenom na pódiu, ty nebudu mít restauraci přímo jako naživo.
1: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
2: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Mm-hmm. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
1: Když sadím na dobrýho koně, můžu si dát další
2: tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
1: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
2: Děkujeme za pozvání.
1: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžili do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální

0: Nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
1: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josepha Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: We ended up with the 4th Armored Division in Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage, in a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving, because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
1: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je Pod Chlumem nebo Pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali.
10: Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně potom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat. A je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavě svobody více aktivně, to znamená, příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF. A pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK Maria Osvaldová.
11: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
12: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít 8 večer ještě klid a budou ho mít až prostě...
11: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U trati.
13: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
11: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
14: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřežky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
11: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
13: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
11: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
15: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
16: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká, panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
15: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
17: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohoto úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
18: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasný.
19: Peče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
15: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
20: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak... natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhal a kdo se o mě postaral. Tady jsem moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
15: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Thank you.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Mm-hmm. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řekni, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu. A to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následujících 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, u vozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou. A je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno. A de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci. A v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty. A chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední školy, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS. Mm.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby. Hmm.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo je v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvanou mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí. Hmm.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester. Takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Mm. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat na Dní ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodné programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, k komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporuje je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale ano. Hmm. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavěl v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle, a mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají a navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj, a vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že je v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekali do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Natřískané Pernštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tenhle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten ledge rally neskutečně, ale Vilda to vyčapal geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovat se na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos

0: Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
1: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
2: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby. I bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru, že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tanky v průzkumný 23. kavalérii jako první vyjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
5: Historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
6: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
5: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
7: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas, a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
6: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před Císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
5: Kromě císařského

0: Pražského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
1: Zrovna za námi je soutěž barmanů a to je něco pro mě. Nějaké drinky, tím bych se docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
2: Being overpriced, flavored, sugared down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
0: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
3: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
0: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
4: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
5: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. V přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
6: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena. Jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
5: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
7: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
5: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
8: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaví. Ještě pouze plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
5: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
6: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovkou za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
5: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
4: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského Sadech.
9: 30. dubna 1945 za svítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
10: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že kolem nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šalamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřežní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k Nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
9: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží. Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále. Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
11: Možná právě v dnešní době je to významnější, o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
12: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
9: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum s 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
4: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
13: Více než 3 hodiny, tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
14: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
13: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
15: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
16: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
13: Po Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
17: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město vlastní smlouvy začne připravovat, aby spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl

0: nějaký časový harmonogram?
1: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
2: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, kteří tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení, a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice, já si troufám říct, i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá, a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
13: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každý.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
12: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
13: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace, to už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže Long Story Short, Solomouce, který mají vlastně Bib Gurman. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
12: Grilování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
13: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
12: Hovězí to je teda?
13: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
12: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
14: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvíčkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat, tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat ještě jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. To bude vtipný.
12: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
13: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
12: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ten malý michelinský.
13: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gurman od Michelina a ty budu tady jenom na pódiu, nebudu mít restauraci přímo jako naživo.
12: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
13: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
12: Když sadím na dobrý koně, můžu si dát další
13: tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
12: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
13: Děkujeme za pozvání.
12: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage. In a friendly country.
3: For many things. But I have really enjoyed being so honored. And I feel so undeserving. Because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je pod Chlumem nebo pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody 5 akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2 500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8čky, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílili ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali.
10: Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavám svobody více aktivně, to znamená příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK Marie Osvaldová.
11: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
12: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít v 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
11: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U trati.
13: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
11: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
14: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřešky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
11: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
13: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
11: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
15: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
16: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká, panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
15: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
17: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohoto úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
18: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasný.
19: Péče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
15: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
20: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc, moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
15: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak ji tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Mm-hmm. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu. A to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, v uvozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty. A chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední škol, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS. Mm.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby. Hmm.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvanou mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí. Hmm.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat na dní ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodné programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporují je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale ano. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavil v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle. A mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají. A navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci dne ve vzduchu, bychom dali této šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj, a vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekaly do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Na třískané Pernštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tohle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten led žrali neskutečně, ale Vilda to vyčapoval geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovat se na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od

0: dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
2: Hudba, historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke smetanovým sadům.
3: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
2: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
4: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
3: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
2: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
5: Zrovna za námi je soutěž barmanů a to je něco pro mě. Nějaké drinky, ten bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
6: Being overpriced, flavored, sugared down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
2: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
7: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
2: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
1: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
8: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. V přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
9: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena a jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další, obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
8: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
10: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
8: S se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v horonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
11: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Horonína, tak předpokládalo, že v Horoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Horoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Horoníně nebude stačit toto přístaviště. Ještě pouze plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
8: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď, a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
9: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovkou za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
8: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
1: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
12: 30. dubna 1945 za svítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
13: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřežní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
12: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
14: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
12: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
15: Možná právě v dnešní době je to významnější o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
16: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
12: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum s 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
1: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
17: Více než 3 hodiny, tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
18: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
17: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
19: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
20: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
17: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
21: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město vlastní smlouvy začne připravit, abychom spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
22: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, Společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
17: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sládci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam moje klasické deskové hry, papírové, tak arkády z 90. let, elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení, a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu, to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice. Já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá, a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých men.
13: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní, ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
12: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
13: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace, to už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem, letos dokonce i michelinský restaurace, takže long story short, Olomouce, který mají vlastně Bib Gurman. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy, potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
12: Grilování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
13: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
12: Hovězí to je teda?
13: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
12: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
14: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvičkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat, tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat ještě jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. To bude vtipný.
12: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
13: 100% najde. Budeme tam mít restauraci na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
12: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ten malý michelinský.
13: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gurman od Michelina a ty budu tady jenom na pódiu, ty nebudu mít restauraci přímo jako naživo.
12: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
13: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
12: Když sadím na dobrý koně, můžu si dát další
13: tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, bude skvělý.
12: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
13: Děkujeme za pozvání.
12: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžili do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: We ended up with the 4th Armored Division in Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage in a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving, because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je pod Chlumem nebo pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2 500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali. Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavě svobody více aktivně, to znamená příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK Maria Osvaldová.
10: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
11: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít v 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
10: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici Utrati.
12: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici Utrati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
10: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
13: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřežky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
10: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
12: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
10: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
14: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory Rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
15: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká, panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
14: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
16: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohodle toho úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
17: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože Je to tady úžasný.
18: Peče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
14: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
19: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
14: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu, a to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, u vozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty, a chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední škol, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvaný mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat na Dni ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodné programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporují je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale ano, ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavil v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle. A mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají. A navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci dne ve vzduchu, bychom dali této šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj, a vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekaly do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Natřískané Pernštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tenhle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten leč hrali neskutečně, ale Vilda to vyčapal geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovat se na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby. I bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru, že je mír a je to hezký.

0: který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty šefí jako lehký tanky v průzkumný 23. kavaléry jako první výjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
1: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving, because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
1: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
5: Hudba, historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
6: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
5: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
7: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas, a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok. Moc se těším.
6: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před Císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
5: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
8: Zrovna za námi je soutěž barmanů, a to je něco pro mě. Nějaké drinky, ten bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
9: Being overpriced, flavored, sugar-down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
5: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
10: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
5: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
4: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do

0: Donína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
1: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. V přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
2: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena. Jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další, obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
1: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
3: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
1: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v Hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
4: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaviště. Ještě pouze plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
1: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
2: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projeplujeme Radějovku za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
1: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
0: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
5: 30. dubna 1945 za svítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
6: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřežní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k Nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
5: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží. Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále. Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
7: Možná právě v dnešní době je to významnější o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
8: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu a podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
5: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum s 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
0: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
9: Více než 3 hodiny. Tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
10: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
9: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
11: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
12: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
9: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
13: Zároveň platí to, že logicky, než je, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město ty vlastní smlouvy začne připravit, aby spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
14: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
9: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
3: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice. Já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
11: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
12: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
11: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
12: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
11: Hmm. Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej?
13: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní, ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
11: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
12: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace. To už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže long story short, Olomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
11: Grillování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
12: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
11: Hovězí to je teda.
12: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
11: Hmm. Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
13: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvíčkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabíny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat. Tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat ještě jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. To bude vtipný.
11: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
12: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
11: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ten malý michelinský.
12: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina a ty budou tady jenom na pódiu, ty nebudou mít restauraci přímo jako naživo.
11: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
12: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
11: Když sadím na dobrýho koně, můžu si dát další
12: tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
11: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
12: Děkujeme za pozvání.
11: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, to, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžili do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us, versus the days we spent in Germany, where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things. But I have really enjoyed being so honored. And I feel so undeserving because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je Pod Chlumem nebo Pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali.
10: Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavě svobody více aktivně, to znamená příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF, a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme. v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK Maria Osvaldová.
11: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
12: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
11: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U trati.
13: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
11: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
14: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřešky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
11: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
13: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
11: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
15: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
16: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
15: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
17: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohoto úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
18: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasný.
19: Péče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
15: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
20: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak. Natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
15: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak ji tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu. A to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, v uvozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty, a chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední škol, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvanou mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester. Takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat nad ním ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodný programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporuje je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale, ano. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavěl v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle, a mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají a navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci Dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj. A vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekali do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Natřískané Pernštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštyňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tohle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten ledž rally neskutečně, ale Vilda to vyčapal geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovačce na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby. I bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tanky v průzkumný 23. kavalérii jako první vyjížděli do Plzně.

0: Těva dvou vážených hostů, amerických veteránů druhé světové války, Josepha Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
1: We ended up with the 4th Armored Division in Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us. Versus the days we spent in Germany, where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage, in a friendly country.
2: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving. Because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
4: Historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
5: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
4: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
6: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
5: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
4: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
7: Zrovna za námi je soutěž barmanů a to je něco pro mě. Nějaké drinky, ten bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
8: Being overpriced, flavored, sugared down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
4: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
9: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
4: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
3: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
10: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. V přístavišti u jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní

0: plavební sezony na tomto vodním díle.
1: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena. Jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rovatec do Hodonína, takže vodní cesta je další obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
0: Do přístaviště újezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
2: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
0: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v Hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
3: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaviště. Ještě pouze plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
0: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď, a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
1: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovkou za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
0: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
4: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
5: 30. dubna 1945 zasvítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
6: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šalamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřeční pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
5: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží. Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále. Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
7: Možná právě v dnešní době je to významnější, o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
8: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu a podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
5: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum, 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
4: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
9: Více než 3 hodiny. Tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
10: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
9: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
11: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
12: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
9: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
13: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město by vlastní smlouvy začne připravit, abychom spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
14: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, Společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
9: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam moje klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení, a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuji ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu, to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice. Já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá, a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
13: Jo, naše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
12: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
13: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace, to už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže Long Story Short z Olomouce, který mají vlastně Bib Gurman. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
12: Grilování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
13: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
12: Hovězí to je teda?
13: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
12: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
14: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvíčkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat, tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, takhle to zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat ještě jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. Mm-hmm. To bude vtipný.
12: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
13: 100% najde. Budeme tam mít restauraci na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
12: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ten malý michelinský.
13: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gurman od Michelina a ty budu tady jenom na pódiu, nebo v restauraci přímo jako naživo.
12: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
13: Určitě tady v Plzni, začínáme doma. Takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama. Takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Mm-hmm. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
12: Když sadím na dobrý koně, můžu si dát další
13: tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, bude skvělý.
12: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
13: Děkujeme za pozvání.
12: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžili do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josepha Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: We ended up with the 4th Armored Division in Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage. In a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving, because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je pod Chlumem nebo pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali.
10: Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavě svobody více aktivně, to znamená příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK Maria Osvaldová.
11: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
12: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít v 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
11: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U Trati.
13: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U Trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
11: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
14: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřežky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
11: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
13: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
11: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
15: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
16: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká, panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
15: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
17: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohodle toho úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
18: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasný.
19: Peče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
15: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
20: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
15: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu, a to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, u vozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty, a chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední školy, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvanou mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat na Dni ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodné programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporují je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale ano, ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavil v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle, a mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají a navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlaplo v rámci dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj, a vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že je v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekali do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Natřískané Pernštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tenhle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhod Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten ledger rally neskutečně, ale Vilda to vyčapal geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovat se na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby. I bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru, že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžili do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Cantora, kteří

0: Tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
1: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
0: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
2: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
1: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před Císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
0: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
3: Zrovna za námi je soutěž barmanů a to je něco pro mě. Nějaké drinky, ten bych si docela i dal v takové krásném počasí. Něco na osvěžení.
4: Being overpriced, flavored, sugar-down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
0: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
5: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
0: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
6: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
7: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. Přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
8: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena a jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další, obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
7: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
9: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
7: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
10: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaví. Ještě pouze plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
7: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
8: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projeplujeme.

0: Radějovkou za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
1: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
2: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
3: 30. dubna 1945 zasvítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
4: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřežní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k Nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
3: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
5: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
3: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
6: Možná právě v dnešní době je to významnější, o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
7: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
3: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum s 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
2: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
8: Více než 3 hodiny, tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
9: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
8: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
10: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
11: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
8: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
12: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město vlastní smlouvy začne připravovat, aby spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
13: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, Společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
8: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam moje klasické deskové hry, papírové, tak arkády z 90. let, elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení, a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice. Já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá, a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
13: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každý.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přijít, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby

0: jižanský barbecue a přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. A bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
1: Grilování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
0: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická. A dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Aha. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
1: Hovězí to je teda?
0: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu,

0: Tak já tam budu připravovat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat. Tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat ještě, jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. Mm-hmm. To bude vtipný.
1: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe.
2: 100% najde. Budeme tam mít restauraci na Spilce. Mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
1: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ten malý michelinský.
2: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina a ty budou tady jenom na pódiu, ty nebudou mít restauraci přímo jako naživo.
1: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
2: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Mm-hmm. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
1: Když sadím na dobrý koně, můžu si dát další
2: tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
1: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
2: Děkujeme za pozvání.
1: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života.

0: ta ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžili do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: For many things. But I have really enjoyed being so honored. And I feel so undeserving. Because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je pod Chlumem nebo pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8čky, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali. Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně potom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat. A je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavám svobody více aktivně, to znamená, příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF. A pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce. A samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
10: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
11: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít v 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
10: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U trati.
12: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
10: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
13: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřežky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
10: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
12: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
10: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
14: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
15: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
14: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
16: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohoto úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
17: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasný.
18: Péče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
14: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
19: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc, moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
14: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu, a to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, u vozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty. A chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední škol, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvaný mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat nad ním ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodný programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporují je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale ano, ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavěl v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle, a mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají a navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci Dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj, a vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že je v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekali do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Natřískané Pernštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tohle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten leč hrali neskutečně, ale Vilda to vyčapoval geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovat se na pódiu se kapitán nejde ale fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžili do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josepha Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in

0: Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
2: Historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
3: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
2: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
4: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
3: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před Císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
2: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
5: Zrovna za námi je soutěž barmanů a to je něco pro mě. Nějaké drinky, tím bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
6: Being overpriced, flavored, sugar-down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
2: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
7: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
2: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
1: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
8: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. V přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
9: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena. Jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
8: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
10: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
8: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v Hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.

0: Abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaviště pouze. Plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
1: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď, a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
2: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovku za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
1: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
3: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
4: 30. dubna 1945 za svítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
5: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřežní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
4: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
6: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
4: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
7: Možná právě v dnešní době je to významnější o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
8: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu a podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
4: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum s 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
3: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
9: Více než 3 hodiny. Tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci.
10: Nebojí, že cíl splnit.
9: V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
11: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
9: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
12: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
13: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
9: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
14: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město vlastní smlouvy začne připravit, aby spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
15: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, Společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
9: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam moje klasické deskové hry, papírové, tak arkády z 90. let, elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení, a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu, to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice. Já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá, a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
13: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každý.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale, a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
12: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného. Tak co bude vonět letos?
13: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace. To už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže long story short, Olomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
12: Grilování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
13: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická, a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
12: Hovězí to je teda?
13: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
12: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
14: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvičkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat. Tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat, ještě jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. To bude vtipný.
12: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
13: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
12: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ty malý michelinský.
13: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina, a ty budu tady jenom na pódiu, nebudu mít restauraci přímo jako naživo.
12: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
13: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
12: Když sadím na dobrý koně, můžu si dát další
13: tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
12: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
13: Děkujeme za pozvání.
12: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i budou i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tanky v průzkumní 23. kavalérii jako první vyjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things. But I have really enjoyed being so honored. And I feel so undeserving because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je Pod Chlumem nebo Pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2 500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasný představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílali ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali. Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělaný, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně potom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavě svobody více aktivně, to znamená, příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK, Maria Osvaldová.
10: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
11: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
10: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U Trati.
12: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U Trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
10: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
13: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřežky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
10: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
12: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
10: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
14: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory Rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
15: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká, panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
14: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
16: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohodle toho úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
17: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože Je to tady úžasný.
18: Peče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
14: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
19: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc, moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
14: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu, a to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, u vozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty. A chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední škol, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně k zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvaný mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne. To je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat nad ním ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodný programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporují je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale, ano. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavil v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle, a mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají a navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci Dne ve vzduchu, bychom dali této šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj. A vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. To musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že je v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekali do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Natřískané Pernštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tenhle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhod Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten ledžrali neskutečně, ale Vilda to vyčapal geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovat se na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle z ty Šefí jako lehký tanky v průzkumný 23. kavalérii jako první výjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving, because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi

0: hudba, historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
1: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
0: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
2: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
1: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před Císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
0: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
3: Zrovna za námi je soutěž barmanů a to je něco pro mě. Nějaké drinky, ten bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
4: Being overpriced, flavored, sugared down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
0: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
5: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
0: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
6: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
7: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. Přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
8: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena. Jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
7: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
9: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
7: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v Hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
10: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaviště pouze. Plánujeme zde velký přístav.

0: asi pro 80 lodí.
1: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď, a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
2: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovkou za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
1: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
3: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
4: 30. dubna 1945 za svítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
5: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřeční pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k Nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
4: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
6: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
4: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
7: Možná právě v dnešní době je to významnější, o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
8: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
4: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum, 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
3: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
9: Více než 3 hodiny, tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
10: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
9: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
0: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
11: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
9: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
12: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město by s vlastní smlouvy začne připravit, abychom spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
13: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
9: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51, ale ty samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
3: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice. Já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
11: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
12: Jo, naše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
11: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
12: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
11: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej.
13: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale, a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
11: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
12: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace. To už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže long story short, Olomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
11: Grilování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
12: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická, a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
11: Hovězí to je teda?
12: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
11: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
13: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvíčkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat. Tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat, ještě jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. To bude vtipný.
11: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe.
12: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
11: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ty malý michelinský.
12: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina a ty budou tady jenom na pódiu, které budou mít restauraci přímo jako naživo.
11: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
12: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokročím další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
11: Když sadím na dobrýho koně, můžu si dát další
12: tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
11: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
12: Děkujeme za pozvání.
11: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i budou i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžili do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josepha Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us, versus the days we spent in Germany, where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things. But I have really enjoyed being so honored. And I feel so undeserving because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je Pod Chlumem nebo Pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali.
10: Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavě svobody více aktivně, to znamená příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK Maria Osvaldová.
11: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
12: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
11: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U trati.
13: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
11: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
14: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřešky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
11: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
13: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
11: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
15: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory Rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
16: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
15: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
17: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohodle toho úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
18: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasný.
19: Péče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
15: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
19: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc, moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
15: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Mm-hmm. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řekněme, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu. A to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následujících 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, u vozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou. A je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno. A de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci. A v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty. A chceme proškolit vlastně všechny střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední školy, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS. Mm.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby. Hmm.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo je v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvanou mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí. Hmm.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Mm. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat na Dní ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodné programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete

0: šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporuje je.
1: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
0: Ale, ano. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom Herinbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově. Jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavil v útulku už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče tohle a mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají a navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci Dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
1: No a pojďme k poslednímu tématu a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj a vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
0: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. To musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že je v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
1: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
0: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
1: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekali do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Natřískané Perštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštyňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tohle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten ledž rally neskutečně, ale Vilda to vyčapal geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovačce na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby. I bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru, že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: We ended up with the 4th Armored Division in Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage in a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
5: Hudba, historické kostýmy

0: Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
1: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
2: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
0: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park Sady Karla IV.
1: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
3: Zrovna za námi je soutěž barmanů a to je něco pro mě. Nějaké drinky, ten bych si docela i dal v takové krásném počasí. Něco na osvěžení.
4: Being overpriced, flavored, sugared down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
1: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
5: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
1: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
6: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
7: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. V přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
8: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena a jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
7: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
9: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
7: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v Hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
10: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaví. Ještě pouze plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
7: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
8: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovkou za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
7: tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi

0: a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
1: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
2: 30. dubna 1945 zasvítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v Zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
3: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím Zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřežní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k Nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
2: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
4: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
2: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
5: Možná právě v dnešní době je to významnější, o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmost. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
6: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
2: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum, 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
1: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
7: Více než 3 hodiny. Tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
8: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
7: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
9: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
10: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
7: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
11: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město ty vlastní smlouvy začne připravit, bychom spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
12: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
7: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně je zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezónou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam moje klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice, já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
13: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi si budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale, a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
12: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
13: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace. To už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže Long Story Short, Solomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
12: Grillování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
13: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická, a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
12: Hovězí to je teda?
13: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
12: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
14: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvičkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat. Tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat, ještě jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. To bude vtipný.
12: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
13: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
12: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ty malý michelinský.
13: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina, a ty budou tady jenom na pódiu, které budou mít restauraci přímo jako naživo.
12: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
13: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
12: Když sadím na dobrý koně, můžu si dát další
13: akci. Můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé, ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, bude skvělý.
12: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
13: Děkujeme za pozvání.
12: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ten z těch Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things. But I have really enjoyed being so honored. And I feel so undeserving. Because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je pod Chlumem nebo pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou, těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8čky, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílili ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali. Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavám svobody více aktivně, to znamená příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK Marie Osvaldová.
10: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
11: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít v 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
10: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U trati.
12: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
10: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
13: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřešky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
10: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
12: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
10: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
14: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
15: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
14: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
16: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohoto úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
17: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasný.
18: Peče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
14: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
19: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc, moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
14: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu, a to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, u vozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty, a chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední školy, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvanou mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat na Dni ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodné programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporuje je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale ano, ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavěl v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle, a mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají a navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci Dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj, a vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že je v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekali do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Na třískané Perštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tenhle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten led žrali neskutečně, ale Vilda to vyčapoval geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovat se na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžil do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us, versus the days we spent in Germany, where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things. But I have really enjoyed being so honored. And I feel so undeserving. Because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
5: Hudba, historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
6: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím,

0: Moc se těším.
1: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
2: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
3: Zrovna za námi je soutěž barmanů a to je něco pro mě. Nějaké drinky, ten bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
4: Being overpriced, flavored, sugared down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
2: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
5: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
2: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
6: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
7: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. V přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
8: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena a jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
7: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
9: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
7: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v Hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
10: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaví. Ještě pouze plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
7: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
8: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovku za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
7: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
6: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.

0: Dubna 1945 zasvítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
1: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že kolem nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádražní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k Nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
0: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží. Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále. Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
2: Možná právě v dnešní době je to významnější, o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
3: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu a podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
0: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum, 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
4: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
5: Více než 3 hodiny. Tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
6: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
5: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
7: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
8: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
5: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
9: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město by vlastní smlouvy začne připravovat, aby spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
10: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
5: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, kteří tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic Metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení, a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice. Já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá, a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
13: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Hmm. Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každý.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale, a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
12: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
13: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace. To už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže Long Story Short, Solomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
12: Grilování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
13: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická, a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Aha. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
12: Hovězí to je teda?
13: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
12: Hmm. Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
14: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvíčkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat, tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat ještě, jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. Mm-hmm. To bude vtipný.
12: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
13: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
12: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ty malý michelinský.
13: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina, a ty budou tady jenom na pódiu, nebo mít restauraci přímo jako naživo.
12: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
13: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokročím další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce najednou. Mm-hmm. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
12: Když sadím na dobrýho koně, můžu si dát další
13: tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
12: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
13: Děkujeme za pozvání.
12: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i budou i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tanky v průzkumný 23. kavalérii jako první vyjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage. In a friendly country.
3: So many things. But I have really enjoyed being so honored. And I feel so undeserving because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je pod Chlumem nebo pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2 500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali. Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat. A je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavě svobody více aktivně, to znamená, příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF. A pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK Maria Osvaldová.
10: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
11: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít v 8 večer ještě klid a budou ho mít až prostě...
10: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U Trati.
12: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U Trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
10: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
13: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřežky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
10: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
12: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
10: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
14: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory Rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
15: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká, panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
14: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
16: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohodle toho úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
17: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasný.
18: Peče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
14: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
19: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak... natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc spokojená Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
14: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu, a to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, u vozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určeno hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty. A chceme proškolit vlastně všechny střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední škol, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně k zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvaný mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat nad ním ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodný programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporují je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale, ano. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavil v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle, a mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají a navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci Dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj. A vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. To musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že je v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekali do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Na třískané Perštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tohle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten led žrali neskutečně, ale Vilda to vyčapoval geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovat se na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžil do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us, versus the days we spent in Germany, where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things. But I have really enjoyed being so honored. And I feel so undeserving. Because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
5: Hudba, historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
6: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
5: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
7: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas, a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
6: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před

0: And have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
1: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
2: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
1: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
3: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
4: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. V přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
5: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena a jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
4: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
6: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
4: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
7: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaví. Ještě pouze plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
4: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
5: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovkou za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
4: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
3: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
8: 30. dubna 1945 zasvítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
9: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřežní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě

0: Přijímě k nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
1: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
2: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
1: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
3: Možná právě v dnešní době je to významnější o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme ho jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
4: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
1: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum. 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
5: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
6: Více než 3 hodiny. Tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
7: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
6: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
8: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
9: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
6: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
10: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město ty vlastní smlouvy začne připravovat, aby spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
11: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
6: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně je zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezónou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu, to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice. Já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
13: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhý, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale, a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
12: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
13: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace, to už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže Long Story Short z Olomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
12: Grilování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
13: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická, a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
12: Hovězí to je teda?
13: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
12: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
14: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvíčkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat. Tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat, ještě jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. Mm-hmm. To bude vtipný.
12: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
13: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
12: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ten malý michelinský.
13: Je to tak, ještě štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina, a ty budu tady jenom na pódiu, nebo restauraci přímo jako naživo.
12: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
13: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Mm-hmm. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
12: Když sadím na dobrý koně, můžu si dát další
13: práci. Přesně tak, můžete si to užít ještě o to víc.

0: A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé, ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
1: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
0: Děkujeme za pozvání.
1: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžili do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving, because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je Pod Chlumem nebo Pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2 500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali. Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavě svobody více aktivně, to znamená, příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK, Maria Osvaldová.
10: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
11: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
10: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U Trati.
12: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam zřízené provizorní zastávky, takže jít v centru města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U Trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
10: Cílem celé velké rekonstrukce

0: Konstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
1: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřežky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
0: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
2: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
0: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
4: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká, panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
3: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
5: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohoto úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
6: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasný.
7: Péče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
3: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
8: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhal a kdo se o mě postaral. Tady jsem moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
3: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak ji tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu, a to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, v uvozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty, a chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední škol, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvanou mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat nad ním ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodný programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporuje.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale, ano. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavěl v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle, a mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají a navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci Dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj. A vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekali do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Natřískané Perštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštyňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tohle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten ledž rally neskutečně, ale Vilda to vyčapal geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovačce na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což většina americké hudby,

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: We ended up with the 4th Armored Division in Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us, versus the days we spent in Germany, where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage. In a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving, because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
5: Hudba, historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke smetanovým sadům.
6: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
5: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
7: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas, a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
6: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
5: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
8: Zrovna za námi je soutěž barmanů, a to je něco pro mě. Nějaké drinky, ten bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
9: Being overpriced, flavored, sugar down cocktails. They can have complexity. They can have depth.

0: Kolková televize ZAK.
1: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
2: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. V přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
3: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena a jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
2: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
4: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
2: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v Hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
5: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaví. Ještě pouze plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
2: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
3: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovkou za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
2: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
1: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského Sadech.
6: 30. dubna 1945 za svítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
7: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že kolem nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádražní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k Nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
6: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
0: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je,

0: že most Miloše Sýkory stojí stále.
1: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
2: Možná právě v dnešní době je to významnější o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme ho jako samozřejmost. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
3: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
1: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum. 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
4: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
5: Více než 3 hodiny. Tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
6: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
5: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
7: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
8: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
5: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
9: Zároveň platí to, že logicky, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město z vlastní smlouvy začne připravovat, aby spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
10: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, Společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
5: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezónou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51, ale ty samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu, to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
3: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice, já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
11: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
12: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi si budou mít určitě jakoby na co těšit.
11: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
12: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
11: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej.
13: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale, a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
11: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
12: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace, to už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže long story short, Olomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
11: Grillování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
12: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická, a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Aha. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
11: Hovězí to je teda?
12: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
11: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
13: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvičkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat. Tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat, ještě jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. Mm-hmm. To bude vtipný.
11: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
12: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
11: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ten malý michelinský.
12: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina, a ty budou tady jenom na pódiu, nebo v restauraci přímo jako naživo.
11: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
12: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
11: Když sadím na dobrý koně, můžu si dát další
12: práci. Můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
11: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
12: Děkujeme za pozvání.
11: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžili do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josepha Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage. In a friendly country.
3: So many things. But I have really enjoyed being so honored. And I feel so undeserving. Because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května

0: a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
2: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás, na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je Pod Chlumem nebo Pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
1: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
3: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody 5 akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
1: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
4: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
1: Ukázku sledovalo 2500 nadšených diváků.
5: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
6: Bylo to úplně úžasné představení.
5: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali.
7: Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
1: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
3: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
1: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
2: My bychom se rádi připojili k oslavám svobody více aktivně, to znamená příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
1: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK Marie Osvaldová.
8: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
9: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít v 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
8: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U trati.
10: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
8: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
11: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřešky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádné.

0: a Dany.
1: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
2: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
1: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
4: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
3: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
5: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohoto úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
6: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasné.
7: Péče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
3: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
8: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc, moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
3: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil ano. Celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak ji tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Mm-hmm. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu. A to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, v uvozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty. A chceme proškolit vlastně všechny střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední škol, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS. Mm.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby. Hmm.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvanou mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí. Hmm.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat na dní ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodné programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporují je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale ano. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavil v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle. A mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají. A navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci dne ve vzduchu, bychom dali této šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj, a vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekaly do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Na třískané Pernštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tenhle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten ledge rally neskutečně, ale Vilda to vyčapal geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovačce na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby. I bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tanky v průzkumný 23. kavalérii jako první vyjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josepha Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: Basically, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Susice, in a friendly country.
3: For many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
5: Historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
6: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
5: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
7: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas, a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
6: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před Císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
5: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
8: Zrovna za námi je soutěž barmanů, a to je něco pro mě. Nějaké drinky, tím bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
9: Being overpriced, flavored, sugar-down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
5: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
6: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
5: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
4: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžné

0: milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. V přístavišti u jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
1: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena a jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rovatec do Hodonína, takže vodní cesta je další, obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
0: Do přístaviště u jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
2: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
0: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
3: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaví. Ještě pouze plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
0: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
1: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projeplujeme Radějovku za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
0: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
4: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
5: 30. dubna 1945 za svítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
6: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádražní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k Nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
5: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
7: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
5: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
8: Možná právě v dnešní době je to významnější o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. vědomost. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme.

0: kousíček za naše hranice.
1: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
2: Pietní akt se tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum s 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
3: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
4: Více než 3 hodiny. Tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
5: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
4: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
6: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
7: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
4: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
8: Zároveň platí to, že logicky, než je, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město vlastní smlouvy začne připravit, aby spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
9: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
4: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, kteří tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu, to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice. Já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá, a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
13: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každý.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý

0: uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale, a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
1: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného. Tak co bude vonět letos?
2: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace. To už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže long story short, Olomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy, potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. A bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
1: Grilování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
2: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická. A dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
1: Hovězí takže, to je teda?
2: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue. Ale nebude to jenom o tom brisketu, a budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
1: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
0: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvíčkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabíny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat. Tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat ještě, jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. To bude vtipný.
1: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe.
2: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce. Mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
1: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ten malý michelinský.
2: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina a ty budou tady jenom na pódiu, nebo mít restauraci přímo jako naživo.
1: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
2: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokročím další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
1: Když sadím na dobrýho koně, můžu si dát další
2: tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
1: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
2: Děkujeme za pozvání.
1: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i budou i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžili do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage. In a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving, because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je Pod Chlumem nebo Pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2 500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasný představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo, jak tam postupně ty vojáci umírali. Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělaný, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavě svobody více aktivně, to znamená příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
10: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
11: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
10: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U Trati.
12: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U Trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
10: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
13: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřežky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
10: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
12: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
10: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
14: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
15: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká, panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
14: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
16: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohodle toho úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
17: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože Je to tady úžasný.
18: Péče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
14: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
19: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc, moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
14: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu. A to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, v uvozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci. A v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty. A chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední škol, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně k zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvaný mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne. To je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat nad ním ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodný programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporují je.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale, ano. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavil v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle. A mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají. A navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci Dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj. A vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že je v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekaly do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Natřískané Pernštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tohle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten ledge rally neskutečně, ale Vilda to vyčapal geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovačce na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josepha Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: We ended up with the 4th Armored Division in Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage in a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
5: Hudba, historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke smetanovým sadům.
6: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
5: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
7: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas, a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
6: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
5: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
8: Zrovna za námi je soutěž barmanů, a to je něco pro mě. Nějaké drinky, ten bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
9: Being overpriced, flavored, sugared down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
5: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
6: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
5: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
4: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
10: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů

0: potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
1: Do přístaviště újezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
2: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
1: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v Hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
3: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaviště pouze. Plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
1: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď, a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
0: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovkou za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
1: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
4: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
5: 30. dubna 1945 za svítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
6: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřežní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
5: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
7: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
5: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
8: Možná právě v dnešní době je to významnější o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
9: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
5: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum s 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.

0: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
1: Více než 3 hodiny. Tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
2: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
1: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
3: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
4: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
1: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
5: Zároveň platí to, že logicky, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město ty vlastní smlouvy začne připravit, aby spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
6: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
1: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, kteří tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51, ale ty samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
3: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice. Já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
11: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
12: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
11: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
12: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
11: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej.
13: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní, ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale, a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
11: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
12: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace. To už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže long story short, Olomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
11: Grillování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
12: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická, a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
11: Hovězí to je teda.
12: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
11: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
13: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvíčkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat. Tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat, ještě jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. To bude vtipný.
11: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe.
12: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
11: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ten malý michelinský.
12: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina, a ty budou tady jenom na pódiu, nebo mít restauraci přímo jako naživo.
11: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
12: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
11: Když sadím na dobrýho koně, můžu si dát další
12: práci. Můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
11: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
12: Děkujeme za pozvání.
11: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tanky v průzkumný 23. kavalérii jako první vyjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josepha Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage. In a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je Pod Chlumem nebo Pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody pětími akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou, těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali. Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně potom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat. A je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavě svobody více aktivně, to znamená, příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF. A pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme představím v příštím roce a samozřejmě připravím možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televizi ZAK Maria Osvaldová.
10: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
11: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít 8 večer ještě klid a budou ho mít až prostě...
10: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U Trati.
12: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U Trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
10: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
13: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřežky budou takého modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
10: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
12: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
10: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
14: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
15: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká, panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
14: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
16: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohoto úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
17: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasný.
18: Peče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
14: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
19: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak... natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc spokojená. tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
14: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak ji tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu. A to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, v uvozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty, a chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední školy, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvanou mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester. Takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat na Dni ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodný programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporuje.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale ano. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavěl v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle, a mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají a navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci dne ve vzduchu, bychom dali této šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj. A vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekali do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Natřískané Perštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštyňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tohle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten leč hrali neskutečně, ale Vilda to vyčapal geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovačce na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli. Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
3: Hudba, historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke smetanovým sadům.
4: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
3: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
5: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas, a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
4: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
3: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
6: Zrovna za námi je soutěž barmanů, a to je něco pro mě. Nějaké drinky, tím bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
7: Being overpriced, flavored, sugared down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
3: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
4: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
3: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
2: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
8: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. V přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
9: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena. Jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další, obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál.

0: kolem řeky a myslím...
1: 14 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
2: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím korytkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že kolem nebo po 3 hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádražní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k Nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po 7, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
1: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
3: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
1: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 000 lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
4: Možná právě v dnešní době je to významnější, o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme ho jako samozřejmost. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
5: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
1: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum. 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
6: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
7: Více než 3 hodiny. Tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
8: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
7: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
9: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
10: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
7: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
11: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město ty vlastní smlouvy začne připravovat, bychom spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.

0: Bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
1: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam moje klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu, to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice. Já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
13: Jo, naše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
12: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
13: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace, to už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem, letos dokonce i michelinský restaurace, takže long story short, Olomouce, který mají vlastně Bib Gurman. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy, potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
12: Grilování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
13: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
12: Hovězí to je teda?
13: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
12: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
14: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvičkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat, tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat ještě jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. Mm-hmm. To bude vtipný.
12: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
13: 100% najde. Budeme tam mít restauraci na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
12: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ty malý michelinský.
13: Je to tak, ještě štipec vlastně, ten má konce Bib Gurman od Michelina a ty budou tady jenom na pódiu, ty nebudou mít restauraci přímo jako naživo.
12: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
13: Určitě tady v Plzni, začínáme doma. Takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama. Takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Mm-hmm. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
12: Když sadím na dobrý koně, můžu si dát další
13: tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, bude skvělý.
12: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
13: Děkujeme za pozvání.
12: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za Plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby. I bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ten z těch Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In Sausage, and all I could remember was

0: or some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Susice, in a friendly country.
1: For many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving, because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
2: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
4: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je pod Chlumem nebo pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
3: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
5: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody 5 akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
3: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
6: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
3: Ukázku sledovalo 2 500 nadšených diváků.
7: Mně se hodně líbilo, jak tam stříleli ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
8: Bylo to úplně úžasné představení.
7: Mně se hodně líbilo, jako jak stříleli ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali. Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
3: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
5: Já si myslím, že to je velmi důležité, hlavně potom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat. A je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
3: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
4: My bychom se rádi připojili k oslavám svobody více aktivně, to znamená, příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF. A pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce. A samozřejmě připravíme možná o něco větší.
3: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK Marie Osvaldová.
9: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
10: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít v 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
9: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici Utrati.
11: linky 11 a 16 autobusové linky budou jezdit Smetanovými a Kopecké osady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici Utrati, přes Belánku a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
9: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z Americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
12: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřešky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
9: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
11: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
9: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude Americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
13: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
14: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
13: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
15: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohoto úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
16: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasný.
17: Peče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
13: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
18: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc, moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
13: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak ji tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, kde, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Mm-hmm. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu. A to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následující 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje. Hmm.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, v uvozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci, a v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty. A chceme proškolit vlastně všechny střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední škol, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS. Mm.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby. Hmm.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje je super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvanou mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí. Hmm.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejichž rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat na dní ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodné programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporuje.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale ano. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavěl v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle. A mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají. A navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu, a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj. A vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává, a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět, a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekaly do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Na třískané Perštinské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tohle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten ledger rally neskutečně, ale Vilda to vyčapal geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovat se na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby. I bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru, že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tanky v průzkumní 23. kavalérii jako první vyjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josepha Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: In sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in sausage. In a friendly country.
3: So many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
5: Historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
6: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
5: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
7: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas, a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
6: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před Císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
5: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
8: Zrovna za námi je soutěž barmanů, a to je něco pro mě. Nějaké drinky, tím bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
9: Being overpriced, flavored, sugared down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
5: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
6: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
5: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
4: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
10: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. Přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
11: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice je dokončena a jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další, obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
10: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
12: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
10: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v Hodonínském přístavu

0: oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou Rohotec, měly v Hodoníně kde přistát. Samozřejmě se očekává do budoucna mnohem větší nárůst návštěvnosti a v Hodoníně nebude stačit toto přístaviště pouze. Plánujeme zde velký přístav asi pro 80 lodí.
1: Hodonín patří k atraktivním cílům už teď, a to hlavně proto, že 7-kilometrová cesta z plavební komory v Rohatci vede krásnou přírodou.
2: Kdo zná Baťův kanál, tak některé ty úseky jsou opravdu tím kanálem mezi polema a to moc atraktivní není. Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku, už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projplujeme Radějovkou za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
1: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
3: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
4: 30. dubna 1945 za svítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
5: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šalamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádřeční pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přejeli jako přes ten most.
4: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
6: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
4: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 000 lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
7: Možná právě v dnešní době je to významnější, o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmě. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
8: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
4: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum s 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
3: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
9: Více než 3 hodiny, tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci.
10: Nebojí jen splnit.
9: V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
10: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh

0: snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
1: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná. Pro hlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
2: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
3: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
1: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
4: Zároveň platí to, že logicky ve chvíli, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město ty vlastní smlouvy začne připravovat, aby spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
5: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, Společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
1: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně je zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezónou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, který tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách pak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu, to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice, já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých men.
13: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale, a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
12: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
13: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace, to už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže Long Story Short, Solomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
12: Grillování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
13: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická, a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
12: Hovězí to je teda?
13: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
12: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
14: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvíčkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat, tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat ještě, jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. To bude vtipný.
12: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
13: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
12: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ten malý michelinský.
13: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina, a ty budu tady jenom na pódiu, nebo restauraci přímo jako naživo.
12: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
13: Určitě tady v Plzni, začínáme doma. Takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokračujeme další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama. Takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
12: Když sadím na dobrýho koně, můžu si dát
13: další tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé, ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, bude skvělý.
12: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
13: Děkujeme za pozvání.
12: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především vzdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby. I bylo i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výžili do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josefa Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli.
2: We ended up with the 4th Armored Division. In Sausage, and all I could remember was some delicious pastry, and that was a wonderful change of atmosphere to come to a country that welcomed us versus the days we spent in Germany where the situation was completely different. And I was thankful that I could end my active war activities in Sausage. In a friendly country.
3: For many things, but I have really enjoyed being so honored, and I feel so undeserving, because I did such little amount. I was only just a teeny part of the liberation.
0: Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Střelba, hluk motorů a autentické historické uniformy. Louka u svatého Jiří se v sobotu 2. května proměnila v bojiště. Nadšenci z klubu vojenské historie zde zinscenovali pokus československých povstalců o odzbrojení německé protiletadlové baterie, takzvaného flaku.
5: Já mám velkou radost, že jsme se tady dneska mohli sejít u druhoválečné bitvy, která se koná v Plzni po několika letech. Koná se tady přímo u nás na Doubravce. Ona i Doubravka má spojení s druhou světovou válkou, protože bývaly flaky právě ty místa, které se tady budou obsazovat na místech, jako je Pod Chlumem nebo Pod Švabinami. A jsem rád, že tady je více než 100 účastníků přímo té bitvy. Je tady více než 20 vozidel, které se budou účastnit té bitvy. No a já věřím, že nám to všechno vyjde a že se lidé budou bavit.
4: Akce byla součástí doprovodného programu oslav osvobození Plzně, které každoročně připomínají konec druhé světové války a příchod americké armády.
6: My jsme vždycky připomínali slavnosti svobody 5 akty tady na Doubravce a v širokém okolí, ale to jsme se rozhodli ty oslavy zpestřit tím, že jsme připravili dobovou ukázku, jak vypadaly poslední dny boje v Plzni na konci druhé světové války.
4: Do bitvy se celkem zapojilo zhruba 130 vojáků a dalších složek. Organizátoři si přitom dali záležet na každém detailu.
7: Nejvíc tady je německá technika a kousíček od lávky jsou Američani, který samozřejmě za chvíli zahájí svůj frontální útok, takže lidi uvidí prakticky všechno. Velkou těžkou americkou techniku, i tu německou protiletadlové dělostřelectvo německého Wehrmachtu.
4: Ukázku sledovalo 2500 nadšených diváků.
8: Mně se hodně líbilo, jak tam střílili ty tanky s těma dělama, ty M8, že to bylo jako dost cool. A ty zbraně, ty efekty těch zbraní, mně se to prostě hodně líbilo všechno.
9: Bylo to úplně úžasné představení.
8: Mně se hodně líbilo, jako jak střílely ty tanky taky, jak to vybuchovalo a jak tam postupně ty vojáci umírali.
10: Mně se líbila strašně ta pyrotechnika, bylo to strašně hezky udělané, ty efekty byly prostě, jak říká můj kamarád, cool.
4: Připomínat si historické události je podle vedení 4. obvodu velmi důležité.
6: Já si myslím, že to je velmi důležité hlavně po tom, co jsme 40 let vlastně jako nemohli říkat, kdo nás ve skutečnosti osvobodil, takže to je důležité si připomínat a je dobré, aby mladí lidé znali historii a poučili se z ní.
4: 4. plzeňský obvod by rád akci pořádal pravidelně.
5: My bychom se rádi připojili k oslavám svobody více aktivně, to znamená příští rok my budeme odhalovat nový památník letcům RAF a pokud ta bitva dneska bude mít úspěch, moc rádi ji zopakujeme v příštím roce a samozřejmě připravíme možná o něco větší.
4: Atraktivní ukázka bitvy všem návštěvníkům připomněla, že svoboda před více než 80 lety nepřišla úplně zadarmo. Z Plzně pro televize ZAK Maria Osvaldová.
11: Uzavírka americké třídy startuje 11. května a skončit by měla za 90 dnů, tedy 10. srpna. Během této doby tu stavební firma rozšíří chodníky, srovná celou výšku ulice do jedné úrovně, položí nový povrch a vysází desítky stromů.
12: Od 6 hodin začnou dělat a budou dělat, pracovní doba by měla být zhruba do 19 hodin. Jo, s tím, že se budeme snažit přidat i sobotu, nějakou neděli, ale tam víme, že je vždycky nějaký problém, že ty lidi fakt už to nedávají tu neděli. Ale říkám to pak v koordinaci s Správou veřejného statku. Budeme se snažit tady prodlužovat směny a budeme doufat, že ty lidi to snesou tu dobu těch 90 dní, že tady třeba nebudou mít v 8 večer ještě klid a budou mít až prostě...
11: Velké komplikace znamená uzavírka americké především pro MHD, protože všechny spoje, které jsou tudy vedené, pojedou po objízdných trasách, a to buď přes sady, nebo přes ulici U trati.
13: Linky 11 a 16, autobusové linky, budou jezdit Smetanovými a Kopeckého sady, budou tam mít zřízené provizorní zastávky, takže zajistí tu vazbu na to užší centrum města. A zbývající linky, které tudy nebudeme moc z provozních důvodů vést, tak budou odkloněny přes ulici U trati, přes Belánku, a tam je naopak zajištěný vlastně přestup na tramvaje ze zastávky Masarykovo náměstí. Tam je tedy upozornění pro cestující, aby si popojili, aby nevystupovali u práce, jak jsou zvyklí, ale na ty linky si popojili až na Masarykovo náměstí.
11: Cílem celé velké rekonstrukce je to, aby se z americké stala klidná ulice lákající k vycházkám nebo i posezení na předzahrádkách kaváren.
14: Ta ulice se promění v tom smyslu, že tady budou lidi ochotní i setrvat a nejenom tím prostorem co nejrychleji projít nebo projet. V rámci rekonstrukce přibude nový městský mobiliář, bude tady přes 16 nových laviček, přibudou tady i cyklostojany, nové zastávkové přístřešky budou takového modernějšího typu a také dvě pítka, protože vodní parky jsou také v uličním prostoru žádány.
11: Pokud tedy po 11. květnu pojedete v podstatě jakoukoliv linkou MHD do centra, dobře si prostudujte, kudy a kam vás vlastně odveze. Informace najdeme na zastávkách, na webu a samozřejmě i přímo v trolejbusech a autobusech.
13: Určitě budou hlášky ve vozech, budou také připraveni dispečeři ty první dny pomáhat lidem, hlavně těm, co přijdou tady k práci nahoru, kde vlastně už nebude možnost přestoupit na ty trolejbusové linky. A určitě doporučuji všem, aby se podívali na naše webové stránky, kde v sekci změny v dopravě, tak jsou všechny detaily uvedeny. Doporučuji, naplánujte si tu cestu před tím, než se vydáte.
11: I když je 90 dnů termín hodně přísný, stavební firma slíbila, že ho stihne. A pro zásobování popeláře nebo záchranky bude americká vždy alespoň částečně dostupná. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
15: Významné životní jubileum oslavila paní Oldřiška, klientka domova pro seniory rezidence Trnová. Stoleté narozeniny jsou výjimečnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro celý domov seniorů. Oslava tak byla plná emocí a vzpomínek.
16: Já jsem spokojená se všema klientama. Miluji je nade vše. A Oldřiška, můj manžel říká panenka Maria, je pro nás velký gro, že tady může s náma tu stovku oslavit a čekáme na další stovku, takže myslím si, že našim klientům se tady daří velice hezky.
15: Mezi gratulanty nechyběla dcera s vnučkou a také starostka prvního plzeňského obvodu, kde Oldřiška žila.
17: My jsme hrozně rádi, že jsme dostali pozvání na oslavu Oldřišce. Je to úžasná vitální stoletá dáma a já jenom smekám klobouk před těmi, kteří se dožijí tohoto úctyhodného věku. Já přeji všem, nejenom Oldřišce tady v domově, ať se jim dobře daří, mají to moc krásné a ať jsou všichni zdraví.
18: Nikdo z rodiny se takhle nedožil, maminka už je úplně sama. Má teda nás, my jsme strašně rádi, že ji máme a jsme rádi, že je tady, protože je to tady úžasný.
19: Péče je tady úžasná, babička je tady šťastná a to je to nejdůležitější.
15: Oslavenkyně si svůj den užila v dobré náladě. Nechyběl dort, chlebíčky, ani květiny a dárky. Paní Oldřiška přijímala přání s úsměvem i dojetím.
19: No, nebyl lehký život, ale jak je vidět, přežila jsem ho tak natolik. A všem děkuju, kdo mi pomáhá a kdo se o mě postará. Tady jsem moc, moc spokojená. Tady jsou tak hodný sestřičky, všichni. Prostě jsem šťastná tady. Tak jsem ráda, že jsem tady. A za všechno děkuju moc.
15: Ke gratulacím se samozřejmě připojila i naše redakce a paní Oldřišce i ostatním seniorům přejeme ještě mnoho energie a chuti do života. A co Oldřiška vzkazuje mladším generacím? Mějte se rádi a buďte na sebe hodní. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Hezký dobrý den. Pojďme se podívat na to, co se děje, dělo a bude dít v Plzeňském kraji, a to přímo s hejtmanem panem Kamalem Farhanem. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Pojďme začít velmi aktuálním tématem, a to jsou větrné elektrárny. Pořád se o tom píše na sociálních sítích, lidé o tom hodně mluví. Vnímám to hlavně na jižním Plzeňsku. Jak se k tomu staví kraj?
1: Já sám jako hejtman Plzeňského kraje nejsem příznivcem větrných elektráren, ale musíme jít do historie. Vláda Petra Fialy v roce 2024 odsouhlasila, že akcelerační zóny budou v České republice vznikat. To znamená, že vlastně budou vznikat větrné elektrárny v rámci těch akceleračních zón.
0: Abychom jenom dovysvětlili, akcelerační zóny, to jsou místa, kde to povolování je takové zjednodušené, aby se urychlil celý ten proces.
1: Akcelerační zóna znamená, že proces výstavby větrné elektrárny by měl být splněny veškeré náležitosti do jednoho roka a stát garantuje, že ty povolení budou vydány. Samozřejmě větrná elektrárna může být i 100 metrů za akcelerační zónou, takže když nějaká obec bude jí chtít, tak tam může vybudovat, akorát ten běh nebude do roka, ale může být třeba do 2 let nebo do 3 let. Takže neznamená to, že větrné elektrárny nemohou být mimo akcelerační zóny. Tady je jenom garance toho. To je první věc. Druhá věc, která je důležitá říct, já samozřejmě i jako Plzeňský kraj jsme vypracovali studii, ať už je to krajinný ráz, ať už je to udržitelnost krajiny, ať už to jsou, řeknu, ochrana přírody. A protestovali jsme a vysvětlovali jsme na ministerstvu životního prostředí, jsem se osobně sešel vlastně s panem ministrem, že nechceme někde ty akcelerační zóny. Nemůžeme se jim vyhnout. Podařilo se nám to, že vlastně došlo ke snížení 2 akceleračních zón, a to jedné na Přešticku, a že nebudou ty větrníky na Šumavě. Bojujeme za to dál, aby jsme ještě snížili, ještě se nám podařilo snížit, ale úplně se tomu nevyhneme. Je to závazek, který už plyne od minulé vlády z roku 2024. Současná vláda udělala to, že několikanásobně nebo snížila tyto akcelerační zóny v rámci České republiky na, řekněme, na minimum, které musí udělat i v rámci dohod s Evropskou unií.
0: Může kraj nějak vstoupit do toho jednání, ať už mezi těmi developery, státem a těmi dotčenými obcemi nebo těmi nespokojenými občany?
1: Akcelerační zónu vyhlásí vláda. Mm-hmm. Takže kraj může do té doby, než dojde k tomu vyhlášení, řeknu, protestovat, může, my máme studii, jak jsem řekl, na ochranu přírody, studii vlastně v rámci krajinného rázu. A to jsou argumenty, které my předkládáme a ještě budeme předkládat následujících 14 dní, protože potom 15. květnu dojde k vyhlášení těch akceleračních zón. A ta naše ambice je, aby ještě došlo ke snížení současného počtu těch akceleračních zón, které máme v rámci Plzeňského kraje.
0: Ono sice na jednu stranu se často protestuje, hodně hlasitě se právě mluví na sociálních sítích, nicméně třeba Životice, tam proběhlo referendum a tam byli občané vlastně ve většině pro.
1: Tam byli pro a tam vlastně se pak bude stavět ta elektrárna. Tak to, když obec rozhodne, tak může tu větrnou elektrárnu postavit kdekoliv. To neznamená, ale tam akcelerační zóna neznamená nic jiného, jen že prostě je garantováno, že v tomto území může vzniknout, že stát garantuje, že do roka budou vydaná veškerá povolení. Když to bude mimo akcelerační zónu, tak to může být třeba do 2 let, nebo nemusí to být v roce, ale můžete ji postavit jinými slovy, pokud tam nejsou ty připomínky kdekoliv, skoro kdekoliv, v uvozovkách.
0: Pojďme k dalšímu tématu, a to je velmi zajímavé a moderní téma. Náš kraj jako první zavedl výuku první pomoci na středních školách pomocí těch VR brýlí, kdy nejen, že člověk má ten pocit, že vlastně poskytuje první pomoc na nějaké té figuríně, ale vlastně se dostane do reálné situace. Zkoušel jste to?
1: Zkoušel jsem to na zdravotní škole v Klatovech. Myslím, že i vaše televize tomu byla přítomná, byly tam i další jako média. Já to považuji za skvělou věc. Je to první zapojení virtuální reality v rámci středních škol v České republice do výuky. Jedná se, že Plzeňský kraj zakoupil 10
0: těch sad.
1: Je tam i 20 brýlí a 10 těch panenek, nebo jak to říct, nebo figurín, kde si to můžou, a je to skvělá věc, protože teď to řeknu, tam se vám promítá reálně člověk, vlastně jak krev, všechno, a de facto je to určitě hlavně ke kardiopulmonální resuscitaci. A v rámci toho my jsme schopní proškolit, ne my, ale naše záchranná služba Plzeňského kraje, která převzala záštitu nad tím a bude to provozovat a školit vlastně naše studenty. A chceme proškolit vlastně všechny střední střední školy a věříme, že až prostě dojde pro školení střední školy, tak další využití pak najdeme v rámci integrovaného záchranného systému třeba u hasičů nebo dalších složek tohoto IZS. Mm.
0: Já jsem mluvil s lékařem, který právě spolupracoval na zavedení celého toho systému. On říkal, že nejdůležitější je odbourat ten strach, že lidé mají vlastně strach, aby tomu člověku ještě víc neublížili. A ten doktor řekl krásnou myšlenku, ve chvíli, kdy člověku netluče srdce, tak je mrtvej a horší to být nemůže. Takže nebojte se. Řekl byste to jako lékař stejně?
1: Řekl bych to stejně, protože musíte udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste, řeknu, vrátil toho člověka zpátky do života. Takže tam není třeba se bát, i když to udělá člověk neúplně, řeknu, ideálně, tak ale přesto něco udělá do toho příjezdu té lékařské záchranné služby. Hmm.
0: Která u nás navíc funguje skvěle, pomáhá vlastně i po telefonu s tou asistovanou resuscitací, takže tam si myslím, že tam je náš kraj opravdu hodně daleko.
1: Já si myslím, že obecně ke zdravotnictví v našem kraji nebo i v České republice na špičkové úrovni a samozřejmě rychlá záchranná služba Plzeňského kraje super.
0: Další zajímavostí a novinkou je ústav Nexus, který jste založili spolu se Zapročeskou univerzitou, který má pomáhat studentům, ať už vysokoškolským nebo středoškolským, dostat se do zahraničí. Je to důležité, aby naši studenti získávali zkušenosti mimo republiku?
1: My tímto vlastně ukazujeme, že jsme progresivním krajem. Jedná se o spolupráci a o společný podnik, který jsme založili společně se Západočeskou univerzitou. Jedná se o takzvanou mezinárodní mobilitu. Znamená to vlastně de facto, je to organizace, která bude zajišťovat zahraniční výjezdy, příjezdy studentů, pedagogů a dalších. Je to nesmírně důležité pro získávání zkušeností a pokud chceme udržet naše studenty, kteří skončí z školy nebo pedagogy v rámci Plzeňského kraje, tak toto jim umožní, aby se opět vraceli, ale samozřejmě i s novými poznatky ze zahraničí. Hmm.
0: Myslíte si, že se vrátí? Že třeba si neřeknou v tom zahraničí, je to lepší, zůstanu tam?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že dneska už jsme schopní, jak Plzeňský kraj, tak Západočeská univerzita a spousta firm, které máme v rámci Plzeňského kraje, poskytnout špičkovým lidem a vlastně de facto všem lidem, kteří mají nějakou schopnost, dovednost, aby se vraceli a aby u nás pracovali. Já jsem přesvědčený i co se týká lékařů, zdravotních sester, takže myslím si, že poskytujeme opravdu nadstandardní podmínky ve spoustě oborech. Ne my jenom jako Plzeňský kraj, ale samozřejmě firmy, které jsou v rámci Plzeňského kraje.
0: Do toho projektu kraj investoval letos 1 000 000 korun, aby právě třeba i studenti, jejich rodiny si to nemůžou dovolit, mohli vycestovat. Budou to takhle relativně malé peníze každoročně?
1: Ne, to je pro letošní rok a Plzeňský kraj vlastně bude do toho vkládat 10 000 000 korun ročně. A je to vlastně de facto pro studenty, pedagogy, aby načerpávali vědomosti, znalosti a dovednosti v zahraničí.
0: Pojďme se podívat taky na veselá, optimistická témata. Mohli jsme se potkat na dní ve vzduchu, nějak jsme se tam teda minuli, musím říct. To je letecký den, kterému Plzeňský kraj dává svoji záštitu. Vy jste tam byl koukat na letadla?
1: Nebyl jsem jenom koukat na letadla, já tam chodím opakovaně, chodil jsem tam i před lety se svými dětmi a já tu akci mám rád. Samozřejmě je výborný, jako bylo letos, když se vydaří počasí.
0: To letos vyšlo opravdu na jedničku.
1: Vyšlo na jedničku, skvělý letecký zážitek, skvělá atmosféra, děti mají doprovodné programy, takže za mě chvála všem organizátorům a poděkování. Já jsem tam byl ještě z jiného důvodu, kvůli takzvanému oranžovému kolu, kdy na handbajku šlapete a vlastně kolik metrů ujedete, tolik se přičítá korun na nějaké dobročinné účely. Je to společně s nadací Čest. Já jsem měl tu čest vybrat, komu budou ty peníze předány. Bylo to více než 100 000 korun, takže rozděleno 50 na 50 nebo 51, nevím přesně ty koruny, ale bylo to přes 100 000. A vybral jsem dvě společnosti. První je nadace policistů a hasičů, kteří se starají vlastně o bývalé policisty nebo hasiče nějakých, řeknu, složitých životních situacích a podporuje.
0: Nebo i o pozůstalé děti vlastně.
1: Ale ano. Hmm. Ale nejenom o pozůstalé, ale třeba zraněné, nebo prostě v nějakých jako prostě životních zkušenostech nebo v životních útrapách, kdy vlastně ta nadace rozhodne, komu ty prostředky poskytne. A druhou polovinu toho, co se vyšlapalo na tom handbanku, nebo ručně vlastně se šlapalo, tak já jsem šlapal za tým policistí a hasiči a pak jsme předávali vlastně pro útulek Šmudlinka v Tachově, jsem vybral proto, protože já jsem, když jsem byl na Tachovsku a objížděl jsem, tak jsem se samozřejmě stavil v útulku, už ve Šmudlince, přivezl jsem tam nějaké dobroty pro chlupáče, tohle. A mají skvěle zorganizovanou tu práci, výborně se o zvířátka starají. A navíc ještě tam probíhá výstavba nových kotců a nových prostě prostor pro další a další malé chlupáče, můžeme říct. Mm. A tak jsem se rozhodl, že tu druhou polovinu toho, co se vyšlapalo v rámci dne ve vzduchu, bychom dali této Šmudlince prostě.
0: No a pojďme k poslednímu tématu a to je Informovaný senior, což je projekt, který podpořil Plzeňský kraj a vy osobně dost často vystupujete pro to, aby se bránilo takovým těm šmejdům, kteří útočí na naše seniory, kteří to možná nemají jednoduché naučit se se všemi těmi moderními technologiemi, komu věřit, komu nevěřit. Tak co to je za projekt?
1: Je to skvělý projekt, je to de facto, jsou to přednášky, vzdělávací programy, další a další prostě aktivity. Týkají se to seniorů, de facto, aby se byli schopni bránit těmto šmejdům. To znamená, jenom v loňském roce se toho zúčastnilo 2900 seniorů, což si nemyslím, že je malé číslo. Musíme si uvědomit, že ty šmejdi de facto, když jim volají nebo prostě nějakým způsobem kontaktují, tak využívají, že je v nouzi vnuk, rodina nebo někdo další. A statistika říká, že jeden z 25 jim pošle peníze a nebo dá jim to, o co si řeknou. Což si nemyslím, že je malé číslo. Když si vezmeme, kolik jsme jich teda proškolili, tak doufejme, že jsme zachránili, že řekněme desítky těchto seniorů nenaletí a nebudou ty peníze posílat. Takže já jsem přesvědčený, že to smysl dává a jsem rád, že v tom Plzeňský kraj už opakovaně každý rok pokračuje.
0: Díky za to a díky taky za to, že jsme se mohli vidět a přeju, ať si Plzeňský kraj i vy užívá krásné jaro.
1: Já vám děkuji, pane redaktore, za pozvání a divákům samozřejmě přeju krásný den.
0: Loučím se i já, věřím, že se potkáme někde třeba právě na jarních procházkách po Plzeňském kraji nebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Pardubice mají za sebou nekonečnou noc. Stovky fanoušků čekali do brzkých ranních hodin na příjezd hokejových mistrů. Červenka, Sedlák a další vrátili titul do města Perníku po dlouhých 14 letech.
1: Na třískané Pernštýnské náměstí sledovalo šesté finále tradičně na velkoplošné obrazovce. Fanoušci na dálku hnali hokejisty, kteří v Třinci bojovali o definitivní čtvrtou výhru. A bylo to drama, jak se sluší a patří. Nervy nakonec vystřídala obrovská euforie. Rozhodující moment snad nemohl nést jiný podpis. Návrat hokejového grálu do Pardubic zařídili v prodloužení Sedlák s Červenkou. Duněly chorály, rozlévalo se šampaňské a také začalo dlouhé čekání, než autobus s extraligovými mistry urazí pekelnou štreku z Třince do Pardubic. Rtuť na teploměru postupně padala k nule, ale Perštýňák zůstával plný a ve 2:30 se dočkal.
2: Atmosféra tady byla boží, takže pocit je super a myslím si, že to město zasloužilo tohleto.
3: Úplně neskutečný, jako já chodil jsem celou sezónu a tohle bylo to nejlepší, co mě asi mohlo potkat tenhle rok.
1: Říká se, že tituly vyhrává tým, ne jednotlivci. Najít hlavní strůjce úspěchu ale nebylo těžké.
2: Rozhodl Roman Červenka, který je naprosto nadstandardní hráč na tu soutěž.
3: Ten tým šlapal jak hodinky, jako ten led žrali neskutečně, ale Vilda to vyčapoval geniálně, jako ten byl fakt super. Červus, taky rozhodující gol, taky důležitý.
1: Ještě jedno jméno se sluší dodat. Lukáš Sedlák s 11 kanadskými body ve finále vytvořil extraligový rekord. Poděkovat se na pódiu se kapitán nejdéle fotil s fanoušky. Party, na kterou čekali Pardubice 14 let, jen tak neskončí.
0: Plzeň si i letos připomněla výročí svého osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody tak do centra města přinesly pestrý kulturní program, pietní akty či setkání s pamětníky historických událostí.
4: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
5: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
6: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i budou i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.

0: Kromě bohatého kulturního programu, který v centru Plzně nabídl desítky koncertů napříč žánry, patří mezi hlavní lákadla tradičně také konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky či ukázky dobového života ve vojenských kempech.
1: Letos jsme přivezli lehký tank Šefí M24, což je tank, který vlastně byl nasazený ke konci války, a tyhle ty Šefí jako lehký tank je v průzkumný 23. kavalérii jako první výjížděli do Plzně. Takže je tady po 15 letech a jel jako první v čele konvoje. K tomu ještě máme jednu novinku, a to je v polních dílnách se nám podařilo pořídit speciální nákladní automobil GMC, který je vlastně vyroben už od začátku jako polní dílny a dokáže i těžkou techniku opravit kdykoliv v poli. A zajímavý na tom je, že se jich dochovalo už jenom 8 kusů na celém světě. A jeden je teďka tady, konkrétně u nás.
0: Výjimečným momentem oslav je ovšem také návštěva dvou vážených hostů. Amerických veteránů druhé světové války, Josepha Turmonda a Gideona Kantora, kteří se sami na osvobozování západních Čech podíleli. Slavnosti svobody budou v Plzni pokračovat i v dalších dnech. Pietní akty vyvrcholí ve středu 6. května, a to přímo u památníku Díky Ameriko. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Karlovy Vary ožily jednou z největších akcí roku. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny přilákalo do ulic tisíce lidí a nabídlo bohatý program napříč celým městem. Nechyběl tradiční průvod, hudba, historická vystoupení ani žehnání pramenům.
3: Hudba, historické kostýmy i zaplněné kolonády. Tak vypadalo letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které opět proměnilo město v jedno velké jeviště. Hlavním lákadlem byl tradiční průvod v čele s Karlem IV., který vyrazil ze sadů Karla IV. A pokračoval přes starou louku až ke Smetanovým sadům.
4: Karlovy Vary letos zahájili 669. lázeňskou sezónu. Věřím, že si letošní sezónu všichni užijí, že i návštěvníci, i místní budou spokojeni.
3: Součástí programu bylo také slavnostní žehnání pramenům, které k zahájení lázeňské sezóny neodmyslitelně patří.
5: Moc jsem se těšila na letošní průvod, moc se mi líbil, jsem ráda, že jsem si udělala čas, a ta neskutečná atmosféra tady ve Varech mě nadchla. Určitě si to nenechám ujít ani příští rok, moc se těším.
4: Novinky, které jsme letos nabídli, byl například císařský piknik v prostorách před císařskými lázněmi, kde máme nově zrevitalizovaný park sady Karla IV.
3: Kromě císařského pikniku si návštěvníci mohli nově užít také soutěž Matony Grand Drink. Špičkoví barmani tu míchali originální nealkoholické drinky přímo před zraky návštěvníků.
6: Zrovna za námi je soutěž barmanů, a to je něco pro mě. Nějaké drinky, ten bych si docela i dal v takhle krásném počasí. Něco na osvěžení.
7: Being overpriced, flavored, sugared down cocktails. They can have complexity, they can have depth, and more importantly, they can have aroma. And hopefully, judges, when you taste this today, I want you to ask yourself, am I feeling something?
3: Lidé si mohli užít i řemeslný jarmark, koncerty nebo doprovodný program pro děti i dospělé.
4: Líbil se mi nejvíc průvod, teda vůbec to jsme tam pozorovali, jak se připravovali, tak to je teda ty holky na těch chudách, bylo to krásný.
3: Letošní zahájení lázeňské sezóny opět potvrdilo, že Karlovy Vary patří mezi nejživější lázeňská města u nás. Martina Straková, televize ZAK.
2: Po zkušebním provozu se od 1. května dostala do běžného režimu plavební komora na Baťově kanále u Rohatce. První lodě tak dopluly z této vodní cesty do Hodonína. A právě proto se letos uskutečnilo slavnostní zahájení plavby na kanálu v přístavišti u Jezu.
8: Baťův kanál existuje skoro 90 let a po celou dobu začínal v Otrokovicích a končil ve Skalici. Až loni na podzim se podařilo vybudovat u Rohatce plavební komoru za 390 milionů korun a tím tuto cestu prodloužit po řece Moravě až do Hodonína. S výjimkou zkušebního provozu propluli první lodě komorou v pátek 1. května. V přístavišti u Jezu je vítali tisíce lidí, kteří si nenechali ujít zahájení letošní plavební sezony na tomto vodním díle.
9: Několik let jsme to tady pořád omílali, už to bude a konečně se to podařilo a díky státu tato investice dokončila a jsme propojeni plavební komorou Sudoměřice Rohatec do Hodonína, takže vodní cesta je další, obrovský potenciál pro Hodonín, obrovský potenciál pro rozvoj vodní turistiky, ale i celkové turistiky v našem Hodoníně.
8: Do přístaviště u Jezu doplul konvoj lodí, v jehož čele byli místní veslaři a pak další postupně větší a větší lodě, které se na kanálu pohybují. Přivezli nejen první turisty, ale také řadu politiků, kteří se účastnili odemknutí této turistické vodní cesty, včetně ministra dopravy Ivana Bednárika.
10: Myslím si, že za těch 10 let, co jsem tady byl naposled, se hodně změnilo a hodně k lepšímu. A taky si myslím, že to prospívá regionu, prospívá to turismu, prospívá to malopodnikatelům kolem řeky a myslím, že mnohem to zlepšilo život.
8: Se stavbou komory v Rohatci souviselo rozšíření stání pro lodě v Hodonínském přístavu o 8 lodí, tedy na dvojnásobek. Součástí odemykání vodní cesty bylo proto i slavnostní otevření nového mola, které zároveň požehnal hodonínský děkan Ladislav Bublán.
11: To, abychom mohli vlastně se dostat z Baťova kanálu sem na řeku Moravoda do Hodonína, tak předpokládalo, že v Hodoníně budou kapacity pro přistávání lodí. To znamená, my jsme tyto dvě akce vlastně koordinovali tak, aby mohly být oba tyto projekty zahájeny nebo otevřeny ve stejný den, tak aby prostě lodě, které projedou plavební komorou,

0: Vlastně tady od té plavební komory, od přístavu nebo od výklopníku už se potom dostáváme trošku do lesa a jak projeplujeme Radějovku za plavební komorou na řeku Moravu, tak toto jsou krásné pasáže a myslím si, že to se bude každému líbit.
1: Tisíce lidí přilákalo k přístavišti nejen samo otevření vodní cesty, ale také program, který ho doprovázel. Ten připravil Dům kultury spolu s dalšími hodonínskými organizacemi a zahrnoval atrakce pro celou rodinu.
2: Ostravsko-opavská operace byla největší bitvou druhé světové války na našem území a jejím cílem bylo osvobození klíčového průmyslového centra, tedy Ostravy a jejího okolí. To se povedlo 30. dubna 1945, kdy tanky překročily Odru a v průběhu dne postupně osvobodili město. Události si každoročně připomínáme u památníků v Komenského sadech.
3: 30. dubna 1945 zasvítání překročili tankisté pod velením kapitána Janka v zábřehu u Korýtka řeku Odru a začalo osvobozování Ostravy. Němci se urputně bránili, protože šlo o důležité průmyslové centrum Třetí říše, ale osvoboditelé přišli z jiné strany, než čekali. Kolem 19 hodin pak přejel první z tanků most Miloše Sýkory a Ostrava byla osvobozena.
4: Ti tankisté, když projeli vlastně jakoby tam tím zábřehem, tím Korýtkem, postupovali rychle do centra města. Víme, že nebo po třetí hodině už byli vlastně u dolu Šlamoun bývalého, čili někde jako tam u Karolíny. No a potom postupovali po nádražní pomaličku do centra. Jednak samozřejmě k Nové radnici, že tam víme, že zahynul ten tankista Gregor. No a potom vlastně už celkem pozdě večer, to bylo už vlastně po sedmé, tak oni dostali ten rozkaz, aby vlastně přijeli jako přes ten most.
3: Nejslavnější tank ostravské operace s číslem 51 vjel do Slezské Ostravy jako první a dodnes se řeší, zda to mohlo být i díky Miloši Sýkorovi, který možná přerušil dráty od náloží.
5: Jestli Miloš Sýkora opravdu přestřihl dráty, které vedly k náložím, a nebo nálože nevybuchly z nějakého jiného důvodu, se už dnes asi nedozvíme. Jisté je, že most Miloše Sýkory stojí stále.
3: Při ostravsko-opavské operaci padlo a nebo bylo zraněno přes 200 tisíc lidí. Tyto události je proto nutné si neustále připomínat.
6: Možná právě v dnešní době je to významnější, o to více, co se děje v mezinárodním kontextu. Když se podíváme z kousíček zpátky, tak opravdu jsme si všichni zvykli na to, že žijeme v míru a bereme jako samozřejmost. A je to správně a já si strašně přeju, aby to taky zůstalo. Ale když se podíváme po světě dneska, tak těch válečných konfliktů probíhá celá řada a probíhají vlastně i nedaleko nás, když se podíváme kousíček za naše hranice.
7: My si dneska připomínáme konec druhé světové války, tak jak ji nazvali dějiny, protože zachvátila celý svět. A musíme si připomínat to hrdinství těch lidí, kteří se postavili na odpor tomu fašistickému Německu. Podařilo se jim vybojovat ten mír, ve kterém my už dneska žijeme 81 let.
3: Pietní akce tradičně uskutečnil v Komenského sadech u památníku Rudé armády, jehož součástí je i mauzoleum s 660 urnami padlých rudoarmějců, československých vojáků i občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.
2: Více než 3 hodiny trvala ostrá debata olomouckých zastupitelů o podpoře multifunkční haly. Nakonec schválili žádost o posouzení projektu Evropskou komisí. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti bylo 14. Projekt ale zatím nemá definitivně zelenou. Rozhodnutí padne až po stanovisku Bruselu.
8: Více než 3 hodiny. Tak dlouho zastupitelé na svém pondělním jednání debatovali o tom, zda požádat Evropskou komisi o možnost podpořit z veřejných peněz stavbu multifunkční haly v Olomouci. V debatě zaznělo mnoho názorů. Opozice kritizovala především výši příspěvku města pro investora, skupinu Redstone, Richarda Morávka. Podle návrhu by město mělo každoročně poskytovat dotaci ve výši 35 milionů korun. Dalších zhruba 16 milionů by měl přispívat Olomoucký kraj.
9: Nám se ten projekt takto předložený také nelíbí, také bychom hlasovali proti, ale chceme dát návrh na snížení vlastně toho objemu finanční částky, kterou by město hradilo. Když budeme 30 let splácet ten investiční příspěvek, nebudeme mít ani cihlu.
8: Návrh na zahájení notifikačního procesu u Evropské komise v souvislosti s multifunkční halou bylo schváleno. Pro bylo 26 zastupitelů. Proti bylo 14, jeden se zdržel. Koalice v hlasování nebyla jednotná.

0: Prohlasovalo jenom ANO. Naopak všichni zastupitelé ze Společně a pro Olomouc a Piráti nesouhlasili.
1: Tady neprobíhá soutěž, že bychom měli 5 návrhů na stole a vybírali si, ale my máme návrh jeden, na kterém jsme dlouho pracovali. V podstatě od roku 22 probíhaly nějaké napřed vlastně tržní konzultace, probíhaly nějaké analýzy a na základě toho se vlastně začaly vytvářet ty podmínky a to, co dneska máme na stole.
2: Není tady otázka toho, jestli jenom posuzovat ten projekt dále, ale hned už dneska si dát tu otázku a budeme na něho mít, až přijde kladná notifikace. A my říkáme už teď, že tohle město na to nemá.
0: Podle právních konzultantů město nebude mít vůči soukromému investorovi žádnou předsmluvní odpovědnost, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí Evropské komise a následné schválení zastupitelstvem města Olomouce.
3: Zároveň platí to, že logicky, než je, kdy bude probíhat ten notifikační proces a město i vlastní smlouvy začne připravovat, bychom spolu měli diskutovat ve společném zájmu, aby ten projekt měl nějaký časový harmonogram.
4: Pokud bude Evropská komise nakloněna tomu projektu, společně vlastně město, kraj, budeme nějakým způsobem kofinancovat tento projekt a samozřejmě investor, a pokud to bude ve shodě s ÚOHSem, tak pak nebude nic bránit tomu, abychom dali návrhy smluv do zastupitelstev a společně realizovali ten projekt, který si myslím, že nejenom Olomoucký kraj, ale primárně město Olomouc potřebujeme jak sůl.
0: Toto rozhodnutí však ještě nedává stavbě zelenou. Posouzení projektu multifunkční haly v Olomouci i stanovení podmínek smlouvy s investorem zřejmě připadne až novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. 10. května je den matek. Nezapomeňte tedy popřát nebo zavzpomínat. Samozřejmě, tatínkové, nezapomeňte tohle datum připomenout dětem. To by totiž jinak dobré zprávy asi moc nebyly. Teď už ale pojďme do našich regionů. Pivo je v naší zemi nejen nejpopulárnější nápoj, ale také součást národní tradice a historie. Na mnoha místech se teď proto znovu otevírají dávné pivovary a nově se takovým pivem mohou pochlubit i Svitavy.
1: Počátky pivovarnictví ve Svitavách sahají až do 13. století. Pivo Svitavák si postupně získalo oblibu nejen mezi místními, ale i v širším okolí. V roce 2002 byla ale jeho výroba ukončena. Nyní je znovu na čepu v místním pivovaru.
2: Hlavním impulzem obnovit pivo Svitavák bylo to, že my slavíme, pivovarek na Kopečku slaví 15 let od doby svého založení a město Svitavy slaví 770 let od doby založení města, a to jsme si říkali, že je nejvhodnější impuls k tomu, aby jsme vytvořili něco nového.
1: První sud slavnostně narazili při zahájení turistické sezóny. První várka byla velmi rychle vyprodána.
3: Jsme překvapeni, že je o to pivo tak obrovský zájem, že skutečně já jsem i sám tenhle týden byl rád, že konečně zase na čepu a že můžu vyrazit na pivo, a věřím tomu, že i teď s letní sezonou to přiláká i spoustu dalších lidí i z širokého okolí.
1: Jedná se o klasický 11-stupňový ležák s mírně vyšší, ale vyrovnanou hořkostí.
2: Kolegové, vlastně, kteří tady spolupracujeme, tak Svitaváka vařili, takže si pamatujeme, jak všechno fungovalo v tom původním pivovaru, a respektujeme ty nové receptury a nové technologie, které máme teď.
1: Zástupci města i sladci věří, že pokud bude zájem pokračovat, výroba Svitaváku se ve městě udrží i do budoucna. Johana Kročilová, Televize V1.
0: Trolejbusy už v Praze jezdí téměř celé století a teď budou slavit kulaté narozeniny. Pokud patříte k milovníkům historie, neměli byste u oslav chybět.
4: 90 let od zahájení svého provozu v Praze letos oslaví trolejbusy. Vůbec poprvé do ulic metropole vyrazili 28. srpna 1936. Výročí si město připomene sérií akcí pro veřejnost, které vyvrcholí začátkem září.
5: Například na 23. června chystáme komentovanou výstavu v muzeu MHD ve Střešovicích. Největším lákadlem určitě bude den otevřených dveří v garáži Řepy, konkrétně 5. září. A je to takové symbolické propojení historie se současností, kdy my postupně obnovujeme i některé trolejbusové linky.
4: Trolejbusy se v posledních letech do Prahy vracejí především jako ekologická alternativa k autobusové dopravě. Moderní vozy dnes kombinují jízdu pod trolejemi s bateriovým pohonem a mohou tak obsluhovat i úseky bez trolejového vedení. Součástí oslav budou dny otevřených dveří, výstavy i komentované prohlídky.
5: Snažíme se o technologické pokroky, o inovace a aby ta doprava byla ekologická, proto tedy přistupujeme k této bezemisní dopravě a zavádíme postupně další a další nové trolejbusové linky.
4: Už první zářijový víkend se lidé v rámci oslav svezou historickými trolejbusy. Za zastávky na Pískách tak vyrazí třeba i tahle legendární Tatra T400.
6: Bude to zastávka na Pískách, kde je jedna konečná, pak to pojede vlastně po té lince 51 lety. Samozřejmě tyto trolejbusy nemají baterky, takže musí jet jenom opravdu po té trati, kde jsou ty troleje, takže proto budou končit v zastávce na Santince. Ale ten okruh, který si budou moci zájemci zakoupit, je opravdu ze zastávky na Pískách a zase zpátky.
4: Trolejbusy hrály v Praze důležitou roli především po druhé světové válce, kdy pomáhali obsluhovat rozrůstající se město. V 70. letech ale jejich provoz skončil a do ulic se znovu vracejí až v posledních letech.
6: Nejvýznamnější roli hrály, když to řeknu, v té poválečné historii nebo v 50. letech. Tehdy v té poválečné historii nebylo tolik autobusů, protože ty byly válkou zničené a přeci jenom průmysl ještě nevyráběl tolik.
4: Kompletní program akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku, lidé najdou na webu dopravního podniku. Na jeho fanshopu si pak zájemci o historické jízdy mohou zakoupit jízdenky. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
0: Jak to může vypadat, když se ze starého nevyužívaného průmyslového areálu vytvoří kulturní centrum? To ukazuje Frýdek Místek. Také by se vám něco takového líbilo u vás? Podobných nevzhledných míst, která si zaslouží nový život, má každé město dost.
7: Nová osmička ve Frýdku Místku je unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby.
8: Ten projekt je opravdu obrovský a program teda už máme hotový jako nějakou dobu, nicméně pořád nám chodí nějaké nové podněty od nějakých lidí, zájmových sdružení a podobně, že by chtěli se stát součástí nové osmičky. A dneska jsme teda otevřeli, včera jsme dělali takovou party pro sousedy, a abychom si nastavili nějaké fungování areálu a podobné věci. A těším se na otevření, jo.
7: Co tady teď momentálně je, když pominu ten kulturní program, který naběhne, tak co mohou lidé využít od dnešního dne?
8: Je tady ateliér her, kde si můžou zahrát deskové hry, jsou tam klasické deskové hry papírové, tak arkády z 90. let elektronické, stolní fotbálky, máme profi závodní kulečník, máme biliárové stoly, ligové stolní fotbálky, ping-pong, basketbalový koš, branky, takže si můžou zahrát jako fotbal, hokej. Máme samozřejmě dobrodružné hřiště, Adventure Playground, které tady ve Frýdku vzniklo na druhém místě v republice a od kterého si teda hodně slibujeme, je to úplně nový typ zábavy pro děti. A samozřejmě další sportovní platforma, kde se budou dělat lekce jógy a dalších pohybových aktivit a tak dále.
7: S čím budete spokojen po té hlavní letní sezóně?
8: Tak samozřejmě budu spokojen, když si lidé tohle místo zamilují, protože jsme do toho dali strašně moc energie a jsme hodně unavení, a když to bude fungovat dobře.
7: Od prvního okamžiku začali lidé sportovní aktivity využívat.
5: Budeme tady právě mít vinyasa jogu, hodinovou lekci, kde si protáhneme tělo, sklidníme mysl. A tohle nás bude čekat vlastně každý druhý víkend.
9: Pokud se využije nějaký starý brownfield a změní se v nějaké kulturní centrum, tak je to určitě to nejlepší, co pro město nejenom Frýdek, ale pro všechny města může být.
10: Pro mě to je jako neuvěřitelné, že něco takového ve Frýdku Místku máme. Vlastně obdivuju ti lidi, co dokážou mít tady tuhle jako představu to vidět do budoucna, jak má očividně Kamil Rudolf. A já jsem na to hodně zvědav, vlastně, co tady jako vznikne.
7: Pro kulturní a společenský život ve Frýdku Místku může být otevření nové osmičky historickým okamžikem.
11: Dneska jsme tady v areálu nové osmičky bývalé textilní továrně, která v souladu s memorandem, které vzniklo před 10 lety, završuje ten pomyslný proces restrukturalizace těch továren a vzniká tady komunitní centrum sportovní, kulturní, které nemá obdoby v České republice, já si troufám říct i možná v tom polsko-slovensko-českém pomezí, protože tady vznikne prostor, ve kterém Frýdek Místek bude hledat to, co opravdu občany zajímá, to, co tu komunitu zajímá, a my jako město jsme tento projekt podpořili právě v té cestě, která má určit, jestli například cvičení pro maminky, které tady jdou teďka na jogu, nebo volnočasové aktivity pro děti, nebo vlastně prostory, kde budou probíhat taneční lekce a tak dále, nebo případně nějaké sdílené kanceláře a tak dále. Ten prostor je prostě univerzální a myslím si, že to využití bývalých továren, aby se zapojili zpátky do města, je správné a v celé Evropě se tomu tak děje.
7: Frýdek Místek podpořil kulturní program Nové osmičky 12 miliony korun.
0: Máte rádi dobré jídlo a chcete ochutnat luxusní pokrmy od kuchařů oceněných Michelinskou hvězdou? Může to být dostupnější, než si myslíme.
12: Dnes si budeme povídat o jídle, o dobrotách, o dobrém pití. Budeme mluvit o festivalu, který je plný dobrého jídla, Elimon Fresh Festival, a je tady jeho zakladatel a pořadatel Petr Jirásek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A tví, což je foodblogerka, lektorka vaření, známý z pořadu Hell's Kitchen. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Tak na co se letos máme těšit, protože my už asi víme, že tenhle ten festival je vždycky plný dobrého jídla a velkých jmen.
13: Jonáše, děkuju. Ten seznam je tak dlouhej, že bych mluvil opravdu dlouho, ale musím říct, že my jsme opravdu s týmem připravili ten nejlepší food festival, který jsme v historii těch 15 let, kdy už jsme v Plzni, který jsme připravili, a lidi se budou mít určitě jakoby na co těšit.
12: Je to podtitul, jsou legendy, jsou to legendární hospody, legendární kuchaři, legendární dobroty?
13: A hlavně legendární hostina, což je ten klem, který se tam propisuje, kdy vlastně budeme vytvářet přímo u hlavního pódia takový ten krásný dlouhý 30-metrový stůl, který bude ozdobený jako na svatbě. A tam vlastně všichni budou moct si sednout a užít si s náma tu legendární hostinu.
12: Úkolem tvý bude vařit s lidmi, ukazovat jim, že vařit může každej.
14: Přesně tak. Je to konkrétně Fabiny škola vaření, na které se strašně moc těším upřímně, protože nejenom já, ale i ostatní lektoři, co budou učit na té škole vaření, jsme se snažili přizpůsobit tak, aby to zvládl každý uvařit do půl hodiny, za prvé, a za druhé, aby si to mohla užít i celá rodina. Takže kdyby na tom workshopu se přidali i děti a tak, tak je to úplně ideální prostředí. Bude to veselo, bude to hezky nazdobený, vejdou se na jednom workshopu dokonce 16 lidí, jakoby 8 dvojic, takže velký prostor, který máme jako vlastně díky Olakale, a za mě je to úplně unikátní zážitek, na který se každý může přijít.
12: No a ti, co vařit nechtějí nebo neumí, tak vždycky si přijdou na své, protože pro ně uvaří někdo další. A já vím, že na festivalu je to tak, že z každé strany voní něco jiného, tak co bude vonět letos?
13: Obrovské množství skvělých jídel. Za prvý legendární restaurace. To už je projekt, který už děláme vlastně 5. rokem. Letos dokonce i michelinský restaurace, takže long story short, Olomouce, který mají vlastně Bib Gourmand. Novinka letošního roku bude restaurace Dien z Prahy. Potom restaurace Yamaya Marka Hory, což je vlastně jediný český ambasador japonské kuchyně, takže opravdu to sushi na té nejvyšší úrovni. Ale já osobně se nejvíc těším asi do Heinz Grill Akademie, což je taková milá zóna, kde vlastně děláme autentický vlastně jižanský barbecue. Přivezeme tam celou řadu takových těch obrovských smokerů, grillů. Bude tam vonět maso a budou tam unikátní briskety a tak. Takže pokud chcete opravdu ochutnat jakoby autentický barbecue, tak tady u nás to letos 100% bude.
12: Grilování mám rád, ale nevím, co je brisketa.
13: Brisket je vlastně část masa, která je hodně jako specifická, a dokonce vlastně ty lidi, kteří to tam budou mít, což jsou smoking barbecue, tak oni si nechávají to maso vozit přímo vlastně z Texasu. Je to z toho důvodu, že tady vlastně v Čechách to maso umí málo kdo zbourat tak, aby právě ten krásný brisket vlastně vzniknul.
12: Hovězí to je teda?
13: Ano, je to hovězí maso a je to opravdu jakoby unikátní, takže je to fakt krásný jako barbecue, ale nebude to jenom o tom brisketu, budou tam i nějaký skvělý klobásy, budou tam i chobotnice a další věci, takže bude to hodně pestrý.
12: Co budete vyvařit dobrého, protože to asi nebude o grilování?
14: Nebude to o grilování, ale bude to hodně o pánvíčkování a vlastně manipulace s nádobím, co tam budeme mít od Fabiny. Tak já tam budu přivolat gyozu, což jsou japonské knedlíčky plněné masem. Vypadají na první pohled, že jsou složité, ale vím, že my to všichni společně zvládneme velice hezky udělat. Tak podobně jako minulý rok jsme zvládli udělat moči, tak letos zvládneme i gyozy. A pak druhý pokrm, který budu dělat ještě, jsou pad thai, restované rýžové nudle po thajsku s arašidovou omáčkou, která bude velice jednoduchá. Tam si myslím, že bude největší vtipný, ta vtipná situace, kdy lidi budou muset manipulovat s tím bokem. To bude vtipný.
12: Asijská jídla, texaské grilování, ten, kdo má rád českou klasiku, taky najde něco pro sebe?
13: 100% najde. Budeme tam mít restauraci Na Spilce, mimochodem i ona je dokonce v Michelin Selected.
12: Máme dvě v Plzni michelinské, už teda takový ten malý michelinský.
13: Je to tak, ještě Štipec vlastně, ten má konce Bib Gourmand od Michelina, a ty budou tady jenom na pódiu, nebo mít restauraci přímo jako naživo.
12: Petře, kde všude a kdy vás tady potkáme?
13: Určitě tady v Plzni, začínáme doma, takže 16. 17. května za Plazou v parku. A potom pokročím další víkend, hnedka 23. 24. května v Pardubicích. Tam pozor, i letos je to spojen s dostihama, takže unikátní zážitek, kdy za jedno vstupný máte obě akce na jedno. Můžete jít kdykoliv na dostihy, můžete jít vlastně kdykoliv k nám na Fresh Festival a různě si to kombinovat.
12: Když sadím na dobrýho koně, můžu si dát další
13: tak, můžete si to užít ještě o to víc. A potom končíme vlastně na konci května 30-31, tak končíme ve Slavkově u Brna. Tam to budeme dělat a poprvé. Ale moc se tam těšíme, ten prostor je nádherný, to jsou to zámecké zahrady, takže i to si myslím, že bude skvělý.
12: Držím palce, ať vyjde počasí, ať lidem chutná, ať vás to pořád baví. Děkuju.
13: Děkujeme za pozvání.
12: No a vám přeju hlavně dobrou chuť a ať si to užijete se vším všudy. Mějte se dobře.

0: Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u dnešního vysílání. Mám pro vás připravený pestrý program plný zajímavých pořadů. Zůstaňte s námi, čeká nás spousta zábavy a informací.
1: Vojenské přehlídky, kulturní program, ale především zdání holdu hrdinům a připomenutí, že svoboda není samozřejmostí. Právě v tomto duchu se nesou plzeňské slavnosti svobody, které letos připomínají 81 let od osvobození města americkou armádou.
2: Teď se vidíme tady za plazou, kde za chvilku proběhne slavnostní zahájení, kde vystoupí Plzeňská filharmonie, což je vlastně takové spojení nejenom města kultury, ale té tradiční vojenské techniky, protože jak víte, tak slavnosti svobody patří k tradičním akcím.
3: Zahrajeme hudby, který sedí tématou typ koncertu, což je většina americké hudby, i budou i české, prostě i dobové, i stylové, který sedí na tu atmosféru. Že je mír a je to hezký.